0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda zatím nerozhodla o složení české delegace na summit NATO v Ankaře a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že rozhodnutí padne 22. června a případnou účast prezidenta Petra Pavla nechtěl komentovat. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů by Česko na neformální části summitu měl zastupovat někdo, kdo skutečně rozhoduje o zahraniční a bezpečnostní politice.
2: Je to možná ještě důležitější část toho summitu pro českou zahraniční politiku, pro českou i domácí politiku, kde je možné diskutovat i řadu ostatních jiných agend, které třeba naše země má, nebo které vyplývají z našich programových priorit, našich zahraniční politiky.
1: Účast na neformální večeři nabídl vládě prezident jako kompromisní variantu. Spor o to, jestli na červencový summit poletí, trvá několik měsíců. Po zasedání vlády Pavel řekl, že připravenou má i kompetenční žalobu. Víc lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví, rozhodlo o tom nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život, tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování. Potápečům v Sicilském průlivu se podařilo natočit bílého žraloka. Stalo se to v době, kdy tam pracovníci z organizace Healthy Seas likvidovali staré rybářské sítě. Lidé bílého žraloka v oblasti Středozemního moře v minulosti pozorovali už několikrát a podle ochranářů se ho teď poprvé podařilo taky natočit. Tvora nejspíš přilákali mršiny zvířat, které uvízly a uhynuly v opuštěných sítích. Stalo se to v oblasti, která je silně ovlivněná průmyslovým rybolovem. Ten má negativní dopad na oceány po celém světě. Okresní soud v Olomouci rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. V letech 1950 až 1961 ho státní bezpečnost nezákonně zadržovala v rezidenci arcibiskupství, a to až do jeho smrti. Zdůvodňovala to jeho údajnými postoji proti komunismu a socialismu. Rozhodnutí je pravomocné.
3: Rozhodnutí soudu potvrzuje, že přestože arcibiskup Matocha nebyl nikdy formálně odsouzený, jeho nucený pobyt v arcibiskupském paláci v Olomouci pod neustálým dohledem státní bezpečnosti byl formou vězení. Důkazy o tom předložil obhájce Lubomír Miller.
4: To bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali. Neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
3: Podněty k rehabilitaci Matochy podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. To už je dříve iniciovalo a dotáhlo k úspěšnému konci třeba rehabilitaci kardinála Josefa Berana nebo kněze Josefa Toufara. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
0: Sport.
1: Fotbalový rozhodčí Omar Abdulkadir Artan nebyl 3 dny před startem mistrovství světa vpuštěn do Spojených států. Na šampionátu se měl představit jako první somálský sudí v historii.
5: Z letiště v Miami se tak Artan vrátil do Istanbulu, kde čeká na vyřešení případu. Důvod odmítnutí není známý, podle somálského ministerstva sportu ale měl rozhodčí víza v pořádku, informovala o tom agentura AFP. Somálsko je jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Artan je na listině rozhodčích Mezinárodní fotbalové federace od roku 2018 a loni byl zvolen nejlepším africkým sudím. Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na Pražském okruhu a nehoda u Mikulova. Na dálnici D1 i teď pozorněji na vjezdu do Prahy z Brna. Platí výstraha, že u sjezdu na Průhonice kilometry 7 až 6 je na vozovce sražená zvěř. Pražský okruh směr Ruzině je průjezdný, kolona, která se vytvořila kvůli uzavírce u tunelu na kilometru 11,5 se rozjela, stálo tam nadrozměrné vozidlo, už je pryč. Na okruhu za sjezdem na Strakonice směr Ruzině je nové omezení od kilometru 11,5 už před tunelem zavřený levý pruh, je to kvůli práci za tunelem. A na silnici 40 na výjezdu z Mikulova do Baltic je osobní auto mimo vozovku. Policie hlásí vyprošťování vozidla a záchranné práce. Uzavírku

0: místa ne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Teď v noci se obloha zatahuje, kránu může i pršet, ochlazuje se až k 11 stupňům. Přes den čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami a nejvyšší úterní teploty 17 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál Jiří Štefl.
3: A ve 2:06 pravidelná telefonická soutěž, na chvíli tedy vypínáme zpravodajství, tak pojďte si zasoutěžit o novou knihu Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů. Je to druhý díl nové románové fresky a řady, ve kterém autor propojuje současnost s dávnou historií. Tady jsou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás, volejte právě teď.
4: Noční radiožurnál
1: a Jiří Štefl.

0: Skupina Jelen o víkendu odstartovala své Jelen festy. I na tuhle akci jste mohli minulý týden vyhrát vstupenky tady v telefonické soutěži Nočního radiožurnálu. Tenhle týden ale soutěžíte o novou knížku Vlastimila Vondrušky s názvem Dědictví skotských templářů. Je to druhý díl nové románové řady Vlastimila Vondrušky. Telefonní čísla ještě jednou 221 552 155 anebo na konci 255.
1: Užijte si díky radiožurnálu další napínavý příběh, propojující historická fakta s dávnými legendami, rodinným tajemstvím i detektivní zápletkou. Vypravte se za templářským pokladem na Moravský hrad i do Skotska. Sledujte, jak mladá lingvistka a historička Afrodita Rossová vyřeší vraždu na Skotském hradě díky svým odborným znalostem, schopnosti logicky uvažovat a obstát pod tlakem. Druhý díl nové románové řady Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
0: A jako první se dneska v noci dovolal Vláďa. Vláďo, zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Moc vás zdravíme, díky, že nás posloucháte. Kde konkrétně nás teď posloucháte?
2: Teď jsem momentálně za Náchodem.
0: A cesty v pohodě, všechno jede dobře?
2: Zatím pohoda.
0: Tak Vláďo, pojďte vyhrát v telefonické soutěži, v té nové knížce, v tom příběhu se můžete vydat do Skotska. No a já se proto ptám, jak se jmenuje nejslavnější skotské jezero spojené s legendou o příšeře? Věděl byste, nebo dáme tři možnosti?
2: No, že byl Loch Ness.
0: Ano, přesně tak, Loch Ness, tak to byla velmi jednoduchá soutěžní otázka. Legenda o té příšeře je známá po celém světě a první moderní zprávy o tajemném tvorovi pocházející z roku 1933 a od té doby byly zaznamenány stovky údajných pozorování, nikdy se to nepotvrdilo. Byl jste někdy ve Skotsku mimochodem?
2: Nebyl.
0: Tak teď můžete alespoň díky tomu příběhu vrátíte se do Skotska. Vláďo, šťastnou cestu vám přeju a ještě mi zůstaňte na telefonu. Naslyšenou.
2: Ano, naslyšenou.
0: Telefonická soutěž za námi, díky, že nás posloucháte i za volantem, přejeme šťastnou cestu. No a jestli máte zájem o tu novou knihu Vlastimila Vondrušky, tak máte šanci zase zítra po druhé hodině v noci.

0: Radiožurnálu pro vás taky Alvaro Soler. Čtvrt na tři pár minut k tomu patří k nejvýraznějším českým sochařům 20. století. Vytvořil mimo jiné pomník obětem komunismu na pražském újezdě. Letos by Olbram Zoubek oslavil sté narozeniny. A právě tohle výročí teď připomíná výstava fotografií v pražském centru současného umění DOX. Snímky zachycují Zoubka při tvorbě nebo ve společnosti přátel. Prohlédnout si je můžete do začátku října.
1: Já prý tam někde jsem, ale já nevím kde.
2: Prohlíží si fotografie v hloučku známých i žena architekta Jindřicha Malátka, který se Zoubkem spolupracoval.
1: Hele, nevíš, kdo to je? Sergej Machonin.
2: Snímky nás vrací až do 60. let, proto je většina z nich černobílá. Část z nich zachycuje Zoubka při práci v ateliéru, třeba v pražské Salmovské ulici.
3: Za oce to bylo zvlášť výrazný, tam byla vůně těch sochařských materiálů a já mám jako dítě z toho jejich prvního společného ateliéru rodičů vlastně všechno to spojené dokonce i s chutěm, protože jsme to všechno ochutnávali s bratrem, že jo.
2: Vzpomíná autorka výstavy Polana Bregantová na to, jaké bylo mít za rodiče sochaře Olbrama Zoubka a Evu Kmentovou.
3: Nejlepší byla Sádra vždycky, to si pamatuju.
2: Bregantová vyrůstala obklopená sochami, desítky z nich pak stály na dvorku a Zoubek je občas na schvál přemysťoval. Viděl smysl i v tom, když se jedna koukala do oken nebo byla k druhé otočená zády.
3: To bylo na tom právě hezký, že ty vztahy mezi těma sochama se pořád trošku proměňovaly. Ty nebylo to jako, že by byly pořád na stejném místě. To se mi líbilo tehdy vždycky. Mělo takový pohyb určitý.
2: Olbrama Zoubka známe také jako toho, který se jmu posmrtnou masku Jana Palacha nebo vytvořil pomník obětem komunismu na pražském újezdě. Součástí výstavy je i malá ukázka jeho tvorby, která je typická protáhlými postavami s neuhlazeným povrchem.
3: Tohle to je trojice soch, takzvaný trojsoší s máchovskou inspirací, která se jmenuje Hinku, vykřičník Viléme, vykřičník Jarmilo.
2: Velká část fotografií je z druhé poloviny 80. let. Tehdy se po jeho výstavách konaly večírky, kde se hodně kouřilo a povídalo.
3: Ani přitom nemuseli, jak vidíme, sedět. Všechno se to taky hodně odehrávalo ve stoje, protože nebylo dost židlí, aby si všichni sedli.
2: Ukazuje Polana Bregantová na lidi, kteří mezi nahými sochami popíjeli víno. Ducha doby popisuje její manžel a šéf Národního filmového archivu Michal Bregant.
4: Těm lidem, kteří sem chodili, tak těm se opravdu nechtělo se angažovat v té době, která byla prostě zkažená do morku kostí.
2: Zoubek měl za přátele intelektuály jako Ludvíka Vaculíka nebo Jiřinu Šiklovou.
4: Ta politika byla významným tématem i těch povernisášových setkání, kde se pozoruhodným způsobem potkávali lidi z různých částí disentu s lidmi, kteří žili normálními občanskými životy nebo v té šedé zóně.
2: Na fotkách nechybí ani ty z autobusu. Parta přátel spolu ráda jezdila na výstavy do Chebu nebo Letohrádku v Ostrově nad Ohří. Na českého sochaře Olbrama Zoubka si můžete přijít zavzpomínat do pražského centra současného umění DOX až do 4. října. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Na hodinách je 14:30. Přehled zpráv má Martin Matějka.
1: Nejméně 3 lidé zemřeli při ruském útoku na Charkovskou oblast na Ukrajině. Na Telegramu to uvedl regionální guvernér Oleh Sněhubov. Všechny oběti byly ve městě Čuhyjiv. V Charkově utrpělo několik lidí zranění. Úder tam poškodil taky budovy a v okolí města způsobil požáry. Útok přišel v době, kdy se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vracel do Kyjeva z londýnských jednání s lídry Velké Británie, Francie a Německa. A ti mimo jiné podpořili navrhovanou schůzku mezi ukrajinským a ruským prezidentem. Český armádní pilot Aleš Svoboda nejspíš poletí do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Svoboda by měl pilotovat misi, která poletí na mezinárodní kosmickou stanici, a to nejspíš v roce 2027. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS. V případě, že pilota zařadí, Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na této vesmírné stanici. Zrušením pokusného ověřování kombinované výuky se na podnět dětí i jejich rodičů zabývá dětský ombudsman. Do testování, ve kterém žáci střídali školu a online výuku, bylo zapojeno 16 základních škol s více než 400 žáky. A projekt měl pokračovat ještě 2 roky, jenže ho ministerstvo školství na konci května ukončilo. A vzorek podle ní není dostatečný pro systémové závěry. A město Český Dub na Liberecku spustilo 2. kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v lokalitě Na Zhůrách je 55 parcel pro stavbu rodinných domů. A v prvním kole v březnu město většinu prodalo, zbylých 19 teď nabízí dalším zájemcům. Vyvolávací cena pozemků se pohybuje od 2,2 do 6,5 milionu korun podle velikosti parcely.
2: Sport.
1: Basketbalisté Pardubic porazili doma ve finále nejvyšší české ligy Nymburk 101-100 a stav série srovnali na 2-2 na zápasy. Pardubice skóre otočili v poslední sekundě zápasu díky 3-bodové trefě pivota Luboše Kováře. Nymburk získal titul ve 20 z posledních 21 dohraných sezon. Pardubice jsou v českém finále poprvé. 5. utkání série na 4 vítězné je v plánu ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody u Mikulova a v Telči. Dálnice teď bez nahlášených nehod. Na silnici 40 na výjezdu z Mikulova do Valtic zasahují u nehody záchranáři. Policie hlásí vyprošťování vozidla, taky záchranné práce bylo nebo stále tam ještě je osobní auto mimo vozovku. V Telči je nehoda ve Slavatovské ulici. Opět zásah záchranářů, čekejte zavřený jízdní pruh. A v Praze jsou na městském okruhu noční uzavírky. Neprůjezdní je kvůli mytí Strahovský tunel směr Barandovský most a taky část komplexů Blanka obousměrně mezi sjezdy na Patočkovou ulici a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se oblaha zatahuje, kránu může i pršet, ochladilo se až k 11 stupňům. A přes den pak čekáme oblačno až zataženo. Zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. A později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší úterní teploty 17 až 22 stupňů, na východě naměří i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefem.
4: Tak dneska v noci jsme už mluvili o bolševníku, to je invazivní druh, který v přírodě působí značné škody. Za chvíli se zaměříme na nutrie.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Playlistu dnešního ročního Radio Žurnálu taky skupina UDG a za chvíli bude 3/4 na 3. Pro lidi představuje atrakci pro ekology výrazný problém. Nutrie říční je jedním z invazivních druhů, který se rychle šíří a působí velké problémy. Třeba narušuje stabilitu břehu a devastuje pobřežní vegetaci. Nejen na nutrii, ale i další nevítané rostliny a živočichy má upozornit osvětová akce Týden invazivních druhů.
1: Tady kousek od nás teď zrovna plave nutrie. Ona je velmi podobná našemu původnímu druhu, kterým je bobr evropský, ale od bobra ji můžeme poznat právě tím, že bobr má spolštělý ocas, nutrie ho nemá.
2: S Lenkou Čelobentičovou z Agentury ochrany přírody a krajiny jsme na Střeleckém ostrově v Praze, v místě, kde se nutrie hojně vyskytují.
1: Tady na zemi vidíme i zbytky mrkví, kde je vidět, že lidi sem hodně chodí krmit.
2: Je nějakým způsobem nebezpečná, jsou nějaké incidenty?
1: Právě proto, že lidé krmí, tak oni tím ztrácí svoji plechost. Mohou být agresivní. Máme už několik záznamů, že zaútočili na lidi nebo na psy. Do toho nutrie může fungovat jako přenašeč několika onemocnění nebo parazitů.
2: Lidé by je tak podle odborníků rozhodně krmit neměli. Přispívají tím totiž k jejich přemnožení.
1: Do toho u nás nemá žádné přirozené nepřátele. Je to hlodavec, který pochází z Jižní Ameriky, ale tam je třeba loví kajmani, u nás žádného přirozeného predátora nemá.
2: Teď jsme se vydali kousek po břehu.
1: Tak tady stojíme asi upuštěné nory. Ty nory jsou u nutrií právě docela problém, protože oni využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
2: Nutrie se zabydlela v mnoha českých i evropských městech. Do přírody se rozšířila z kožešinových farem. Je jedním z invazních druhů, které škodí nejvíce. Proto nutrii vedle dalších Evropská komise zařadila na takzvaný unijní seznam.
1: Krom toho, že se tyto druhy nesmí chovat nebo pěstovat a množovat, tak je vyvíjen tlak, aby se i nějakým způsobem likvidovali.
2: Pracovníci lesů hlavního města Prahy tak ročně odchytí kolem 200 nutrií. Ve volné přírodě pak uloví tisíce nutrií ročně myslivci. Pomáhají jim v tom i vědci z České zemědělské univerzity. V rámci projektu mohou dostat finanční odměnu za každý ulovený kus.
3: Můžeme říct, že skutečně ta finanční pobídka fungovala. Například na jedné lokalitě na Kolínsku tak se podařilo ulovit více jak 1000 kusů nutrií.
2: Říká Miloš Ježek z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny je u nás 113 invazních živočichů. Třeba ještě želva nádherná, ondatra pyžmová nebo husice nilská. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: V čase do 3 hodiny pojďme v Radiožurnálu ještě za sportem. Světovému rekordu Jarmily Kratochvílové v běhu na 800 metrů se v úvodu sezóny blíží 2 atletky. Ve Stockholmu se očekával útok na rekord v podání olympijské vítězky Britky Hodgkinsonové, ale ta i přes osobní maximum prohrála se Švýcárkou Verovou.
1: Skvělý závěr předvedla na olympijském stadionu ve švédské metropoli dcera švýcarského otce a matky z pobřeží Slonoviny a v závodě, který měl být velkou show, Kýly Hodgkinsonové se jako třetí žena v historii dostala Audrey Verová na půlce pod minutu a 54 sekund. Naposledy se to povedlo právě Jarmile Kratochvílové v roce 1983. Ta už v minulosti několikrát sledovala, jak se jí soupeřky svými časy blíží a na jaře mluvila o tom, že právě Hodgkinsonová může její rekord překonat.
2: Jo, sleduju ji od začátku, co běhá, to ani nejde to nesledovat, protože pořád je to atletika, to je něco, co mám hrozně ráda, takže vím, že chce můj světový rekord, vím, že dělá úplně všechno pro to, tak uvidíme.
1: I po nedělní výjimečně rychlé 800 ve Stockholmu je světové maximum stále v držení Jarmily Kratochvílové. Verová se mu přiblížila na rozdíl 0,7 sekundy.
2: Oni mají úplně jiné podmínky. Mají rychlé dráhy, mají karbonové boty, mají světilka u mantinelu, který ukazuje všechny možné rekordy. Oni to mají tak usnadněný, že skoro si říkám, proč už ten světový rekord neběželi dřív.
1: Mluví Jarmila Kratochvílová o technologickém pokroku, ale i tak její čas na osmistovce, minuta 53,28 sekundy, odolává jako nejstarší ze všech světových rekordů na dráze. Verová pak po závodě ve Stockholmu říkala, že snad poběží rychleji. Přeci jen je stále ještě začátek sezony a věří, že ten čas může ještě posunout. A to třeba hned příští týden na ostravské Zlaté tretře, kde se v úterý potká na stejné trati s fenomenální Nizozemkou Femke Bolovou Brudersovou, pro kterou to bude závodní premiéra na osmistovce na venkovní dráze. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Take It Back a skupina Pink Floyd ve vysílání Radiožurnálu. Dobré, velmi brzké úterní ráno, je 9. června. Zprávy počasí, zelená vlna v 5 minutách právě teď. 3 hodiny v noci. U mikrofonu Martin Matějka.
1: Prezident Pavel pojede na valné shromáždění OSN, o jeho účasti na summitu NATO vláda nerozhodla. Írán oznámil konec raketových útoků proti Izraeli, k zastavení vzájemné palby vyzval americký prezident Trump. Tenista Menšík je po semifinále Roland Garros ve světovém žebříčku 17. A dnes bude oblačno i zataženo, občas s deštěm, teploty do 22.

0: omezovat nehodlá.
1: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
2: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
1: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Írán i Izrael souhlasili se zastavením palby. Obě země se vzájemně ostřelovaly od noci z neděle na pondělí. K zastavení obnovených útoků opakovaně vyzýval americký prezident Donald Trump, který tvrdí, že se navzdory nejnovější eskalaci konfliktu přibližuje dohoda o cestě k míru. Izrael a Írán ale souhlas s příměřím podmiňují vývojem v Libanonu.
4: Velitelství íránských ozbrojených sil varovalo, že údery na Izrael obnoví v plné síle, pokud bude pokračovat bombardování Libanonu. Právě tím odůvodnil Írán vyslání první salvy balistických raket. Izrael tvrdí, že jeho ofenziva tam míří na militantní skupinu Hizballáh. K útokům na Izrael se na straně Íránu připojili i jemenští povstalci Husíové, kteří pohrozili blokádou průjezdu izraelských lodí v Rudém moři. Odvetné izraelské údery podle armády poškodily petrochemický komplex na jihozápadě Íránu i obranné systémy v dalších íránských městech. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Na Karlovarský festival přijede hollywoodská dvojice herců Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová. Ta si zahrála třeba v pokračování série Batman s názvem Temný rytíř. Americká herečka uspěla také jako režisérka. Za svůj debut Temná dcera získala 3 Oscarové nominace.
5: Příběh o matce, která opustila své dcery, aby se mohla věnovat kariéře, natočila Maggie Gyllenhaalová podle knihy autorky Eleny Ferrante.
6: Yes, I have 2 daughters.
5: Americká herečka převezme na Karlovarském festivalu cenu prezidenta hned na zahájení 60. ročníku a uvede svůj nový snímek Nevěsta, ve kterém adaptuje příběh o Frankensteinovi. Ocenění převezme i americký herec, scénárista a režisér Jesse Eisenberg. Ten stvárnil například roli zakladatele společnosti Facebook Marka Zuckerberga ve filmu Sociální síť. Karlovarský festival začne 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
3: Sport. Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posunul na 17. místo světového žebříčku. Po svém nejlepším grandslamovém výsledku kariéry si polepšil o 10 příček.
7: Ani tak není Menšík nejlepším českým mužem, tím zůstává 12. Jiří Lehečka. Němec Zverev si prvním grandslamovým titulem upevnil 3. pozici. Ta první dál patří Italu Sinnerovi a mezi ženami Bělorusce Sabalenkové. Z českých tenistek je v singlovém pořadí nejvýš 10. Karolína Muchová. V tom deblovém zůstává jedničkou díky vítězství na Roland Garros Kateřina Siňaková. O 600 bodů před svou spoluhráčkou Američankou Townsendovou. Alena Benešová, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D11 u Poděbrad a neprůjezdná silnice 34 na Českobudějovicku. Po dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jede nadměrný náklad s doprovodem 4,5 metru na šířku, teď poblíž exitu 35 pečky Poděbrady. Kolona se za nimi netvoří, míří k Hradci na D35 do Vysokého Mýta. Silnice 34 z Českých Budějovic do Třeboně neprůjezdná. Uzavírka je za Budějovicemi odbočkou na Hůry a Adamov. Střetlo se tam osobní auto s chodcem. Je to vážná nehoda, omezení se dá objet buď přes Hůry nebo Rudolfov. Na dálnici D8 na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem nepřehlédněte odstavené auto, stojí poblíž exitu 1 z Diby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď v noci se obloha zatahuje, kránu může i pršet, ochladilo se až k 11 stupňům. Přes den pak čekáme oblačno až zataženo. V Čechách během dne i na Moravě a Beslezku s občasným deštěm nebo přeháníkami a ojediněle i bouřkami. A nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Jiří Štefl.
10: Dobré jitro, úterý 9. června ve 3 hodiny 6 minut. Čech

0: opět ve vesmíru. Český armádní pilot Aleš Svoboda poletí do vesmíru, a to nejspíš už příští léto. O jakou misi půjdem a co teď českého astronauta ve výcviku v příštích měsících čeká, taky to uslyšíte za pár minut.
1: Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Česko je zase o krok blíž vlastní misi na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura podepsala smlouvu se společností VAST, která počítá s účastí českého astronauta Aleše Svobody na komerční misi k ISS v létě příštího roku. Dohoda navíc zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky.
1: To, že Česká republika bude mít v posádce roli pilota, je naprosto zásadní. Pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na světě asi jen 20 a z toho z Evropy, pokud vím, jenom 2.
2: Aleš Svoboda by tak neměl být jen člen posádky, ale přímo pilotem mise. Ten se podílí na řízení kosmické lodi, bezpečnosti letu i řešení případných mimořádných situací. A to taky podle Svobody vyžaduje mnohem rozsáhlejší výcvik.
3: Bude to probíhat především ve Spojených státech, je to spojené s přípravou ve SpaceX a v NASA a u dalších partnerských organizací ve SpaceX proto, protože oni jsou dodavatelem návratového modulu Crew Dragon a nosné rakety Falcon 9. Takže tam velká část výcviku bude probíhat u nich a v NASA proto, že vlastně v Houstonu, v Texasu, tak je výcvikové středisko NASA, kde se vlastně astronauti cvičí na jednotlivé moduly ISS.
2: Dohoda mezi Evropskou kosmickou agenturou a společností VAST je podle Aleše Svobody jeden z největších milníků celé mise. Vše ještě musí schválit mezinárodní partneři stanice, tedy NASA, ESA, Roskosmos, Japonská agentura pro výzkum vesmíru a Kanadská kosmická agentura.
3: Ta posádka je čtyřčlenná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
2: Posádka by měla odstartovat příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžnou dráhu je vynese kosmická loď Dragon, která dopraví astronauty na mezinárodní vesmírnou stanici, říká ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.
4: Ten přesný termín sice nějaký zazněl, ale realita je taková, že tyto projekty mají většinou velké odklady v řádu týdnu a někdy i měsíců. Takže skutečně lze říci, že to bude v létě příštího roku, ale dost možná to může být až na podzim.
2: Česká vláda i Evropská kosmická agentura zdůrazňují, že hlavním přínosem této cesty do vesmíru mají být hlavně vědecké a technologické projekty. Na mezinárodní vesmírnou stanici by se tak mělo podle Jiřího Duška dostat 13 českých experimentů.
4: Jsou to experimenty zaměřené především na biologii, třeba na lidské tělo, je to experiment třeba o výzkumu lidského stresu nebo o jakýchsi modelech AI chování lidského těla. Jsou tam ale i technologické experimenty typu výzkumu jakýchsi nanorobotů, jejich chování v kosmickém prostředí anebo výzkum rakoviny.
2: Právě prostředí bez tíže umožňuje zkoumat některé procesy úplně jinak než na Zemi. Vědci tak můžou získat poznatky využitelné třeba ve zdravotnictví při vývoji nových materiálů nebo pokročilých technologií. Pokud vše půjde podle plánu, Aleš Svoboda by měl být naším druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS.
5: Já bych chtěl popřát, aby samozřejmě splnili nebo měli šanci splnit veškerý program, který si jaksi naplánují nebo bude naplánován, aby se také v pořádku vrátili. A na tu cestu, když to vezme sebou, jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli my, nebo já na skafandru, před těmi téměř 50 lety, kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
2: Popřál Aleši Svobodovi první český kosmonaut Vladimír Remek, který se do vesmíru podíval před téměř 50 lety. Karolína Burdová, Radiožurnál.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: Skupina Twisted Sister ve vysílání nočního radiožurnálu. Za chvíli v čase po půl čtvrté pro vás mám aktuální vydání našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12 s Matějem Skalickým. Do té doby ještě jedno téma. Začátek července přinese zásadní novinku v péči o zuby. Začne platit zákaz používání amalgámových plomb. Zubaři je budou moci využívat už jen ve specifických a lékařsky odůvodněných případech. V Evropské unii zákaz amalgámu platí už od ledna 2025. Česko mělo dosud pro jeho používání vyjednanou výjimku.
1: Toto je třepačka, ve které se dají připravit jak kapsle amalgámu, tak kapsle jiných materiálů.
2: Přípravu zubní výplně mi ve své ordinaci ukazuje zubař a předseda Olomoucké oblastní stomatologické komory Ondřej Procházka.
1: Bych procentuálně řekl, že zhotovení neamalgámové výplně je o čtvrtinu, někdy až polovinu delší než zhotovení amalgámové.
2: Dodává Procházka. Do jeho ordinace mezitím přišel na preventivní prohlídku pan Ladislav. O blížícím se omezení amalgámu už slyšel.
3: Asi je to dobrá věc, že prostě už ty blomby budou v barvě zubů, že? Je to vidět, že?
1: Já si vás položím.
2: Amalgámové výplně ale červencem zcela neskončí. Zubaři je budou moci dál používat, ovšem pouze v odůvodněných případech. Například u pacientů s alergií, dodává Ondřej Procházka.
1: V tom případě ten amalgám bude alternativou, tak aby pacientovi bylo možno výplň zhotovit.
2: Už od letošního ledna taky v Česku platí změny v úhradě zubních výplní, ošetření zubních kanálků a dalších výkonů. Upřesňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Na straně zdravotní pojišťovny sebou změna nese samozřejmě zvýšené výdaje za péči, která dosud z veřejného zdravotního pojištění hrazena nebyla. V případě VZP se předpokládá růst nákladů v segmentu o necelé 3 miliardy korun.
2: Zákaz používání amalgámu je podle ministerstva zdravotnictví v souladu s mezinárodní Minamatskou úmluvou na ochranu zdraví a životního prostředí. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.

0: Tina Turner. Je dost možné, že jste tenhle song poslouchali i na silnicích. Zavolejte nám do dispečinku Zelené vlny, jak to vypadá. 800 553 553, aktualizace od Milana Glisty do 3 minut. Úterý 9. června ve 3 hodiny 30 minut. A zprávy má Martin Matějka.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin, informovala o tom prezidentská kancelář. Dotace právě řeší i Evropská komise. Ta už dřív potvrdila, že české úřady můžou obnovit dotace firmám z holdingu Agrofert. Unie peníze ale zatím neproplatí, musí nejdřív prověřit možný střet zájmů. Evropská komise zamítla stížnost na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Podle závěrů přezkumu nejsou žádné důkazy o porušení unijních pravidel. Brusel tak potvrdil, že uzavřel předběžné závěry, které se týkaly zahraničních subvencí pro jihokorejskou společnost KHNP. Ta má dva nové bloky v Dukovanech postavit. Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu, zjistil to zpravodajský server iRozhlas. A kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb a podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. A přebytek českého zahraničního obchodu v dubnu meziročně klesl o 11,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Bilance mezi dovozem a vývozem skončila za čtvrtý měsíc v přebytku 6 miliard a 800 milionů korun. Pozitivně se do toho promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Sport. Plzeňský fotbalový brankář Florian Wiegele bude nejvěžším fotbalistou v historii mistrovství světa. 25-letý rakouský reprezentant se díky svým 205 centimetrům stane nejvyšším hráčem, který se kdy světového šampionátu zúčastnil. Upozornil na to rakouský list Kronenzeitung. Wiegele překoná o 2 centimetry dosavadního rekordmana Nizozemce Andriese Nopperta, který hrál na minulém mistrovství světa v Kataru v roce 2022.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená silnice 34 u Českých Budějovic a noční omezení na Pražském okruhu. Silnice 34 z Českých Budějovic do Třeboně je po vážné nehodě neprůjezdná. Uzavírka je za Budějovicemi odbočkou na Hůry a Adamov. Střetlo se tam osobní auto s chodcem. Omezení se dá objet například přes Hůry nebo Rudolfov. Dálnice teď volné, na D8 na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem stojí porouchané auto. U exitu 1 z Diby dopravu nezdržuje. Na Pražském okruhu za sjezdem na Strakonice směr Ruzině je nové omezení od kilometru 11,5 už před tunelem. Zavřený levý pruh, je to kvůli opravám vozovky za tunelem mezi kilometry 13 až 15. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno i zataženo. Zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na východě naměří i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. A na řadě je dnešní epizoda zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Vládní poslanci ustoupili opozici a nezvolili do Rady České televize ani Pavla Matochu, ani Romana Bradáče.
6: Hlasování nebylo oproti zvyklostem tajné, ale veřejné.
7: Jejich kandidatura budila emoce.
8: Zda se 4 zveřejnil údajné nahrávky těchto dvou radních.
7: Hlasy, které připomínají tyto dva radní, naznačovaly korupční jednání v souvislosti s členstvím v televizní radě.
9: Pravost nahrávky i její okolnosti teď prověřuje policie.
4: podezřelá nahrávka a horko kvůli Radě České televize. Proč nebyli zvoleni Matocha s Bradáčem? Jak vznikla dohoda mezi koalicí a opozicí? A kdo všechno do ní byl zapletený? Ptám se na to Kristýny Jelínkové, politické reportérky týdeníku Respekt. Dnes je úterý 9. června. Dobrý den, Kristýno, díky, že jste přišla k nám do studia Vinohradské 12.
9: Hezký den, díky za pozvání.
4: Pavel Matocha, Roman Bradáč, to jsou jména, o kterých se budeme dneska bavit. Oni končí v Radě České televize. Rozhodla o tom sněmovna, protože je znova nezvolila. Do Rady České televize ta volba byla trochu nestandardně veřejná. Z jakého důvodu?
9: Bylo to veřejné, protože, aby se, dalo by se říct, odblokovala sněmovna, protože opozice dlouhodobě blokovala právě tu volbu radních a vládní koalice jim chtěla nějakým způsobem vyjít vstříc. A zároveň to bylo i o vzájemné nedůvěře. Abych to shrnula, v dubnu zveřejnil Fórum 24 nahrávku, na které dva hlasy připomínající dva radní, Romana Bradáče a Pavla Matochu, mluví o něčem, co připomíná nějaké úplatky a tak dále. Následně se tedy debatovalo jak ve sněmovně, tak v médiích. A zkrátka koalice s opozicí se nedokázaly shodnout na tom, kdy budou hlasovat, protože tito dva radní už prošli před tím výborem a tak se o nich mělo hlasovat na plénu. Ta volba bývá standardně neveřejná. Vždy to provázelo diskuze o tom, kdo tedy dal hlas jakému kandidátovi. My jsme to viděli mimochodem už právě na tom výboru, kdy vlastně z výpočtů bylo patrné, že někdo z opozice hlasoval pro pana Berkovce, dokonce jeden hlas z opozice patřil Matochovi.
4: Aha, a my jsme poslance teda Stanislava Berkovce za ANO.
9: Přesně tak, bývalého poslance za ANO. A my už jsme tady viděli vlastně, jak se k tomu nechtěli přihlásit právě nejdříve opoziční poslanci, takže za prvé obavy tady z toho vzájemné nedůvěry a za druhé koalice chtěla, aby se zkrátka vědělo veřejně, že oni za této situace nechtějí podpořit ani Bradáče, ani Matochu. Mm-hmm. Tak proto se nakonec přišlo vlastně k té veřejné volbě.
4: No a ten třetí důvod, ale vy jste to zmiňovala, ale ten asi hlavní, možná ten, který zapříčinil, že si nevěřili ty dvě strany, bylo zveřejnění té audionahrávky letošní rok, tedy Forum 24, zveřejnili podezřelou audionahrávku na tomto serveru, kde si dva muži povídají o čem? Co spolu řeší? Vy jste říkala nějakou korupci, že spolu měli řešit?
9: Abych byla konkrétní, hlas, tedy znějící podobně jako hlas radního Bradáče, říká, že ještě nedostal všechny peníze za tu volbu.
10: Já jsem ještě nedostal zbytek těch peněz.
9: No a hlas připomínajícího radního Matochu se vlastně následně ptá, kolik peněz mu ještě chybí.
10: A kolik teda ještě chybí? No, ještě 500.
9: Ten první hlas odpovídá, no ještě 500, druhý hlas následně mu vlastně říká, že zjistí, jak to je a že peníze dorazí.
10: Ale určitě to dostane. Díky.
9: No následně Bradáč a Matocha vlastně tvrdili, že se takový rozhovor vlastně nikdy neodehrál, odmítali obvinění či náznaky právě, že by mohli být zapletení do korupčního jednání.
4: A ale Bradáč potvrdil, že to asi je jeho hlas.
11: Já myslím, že jsem to taky já, to bych řekl.
9: Potvrdil, že je to jeho hlas, ale nepotvrdil, že by takový rozhovor měl proběhnout.
11: Já mám peníze nikdy nedostal, hlavně za co bych to dostal.
9: A možná ještě připomenu, že právě kvůli nahrávce zveřejněné na serveru Forum 24 podali trestní oznámení.
12: Považujeme šířené informace za nepravdivé a závažně poškozující naše práva i pověst. Věříme, že celá záležitost bude důsledně prošetřena a že budou vyvozeny odpovídající právní důsledky.
4: Čeho se to mělo teda týkat? Nespecifikovaná volba čeho? Šéfa České televize? Umíme to datovat vůbec, kdy ta nahrávka měla vzniknout?
9: My žádné informace nemáme, kdy ta nahrávka mohla vzniknout. Forum 24 s tím zachází velmi opatrně, což se asi dá pochopit, vzhledem k tomu, že nevíme, kdy to Marek Wollner dostal a tak dále. Co se dá nějakým způsobem datovat, je to, že ta volba musela proběhnout až v roce 2020 nebo po roce 2020, protože do Rady České televize Roman Bradáč právě nastoupil až v roce 2020. Logicky asi můžeme říct s velkou pravděpodobností, že pokud ta nahrávka je pravá, tak šlo o volbu právě ředitele České televize. Pan Bradáč Forum 24 řekl vlastně, že co by za to měl dostat, pochybuju, že by mi někdo dával peníze za volbu za Dvořáka. Tak za volbu Dvořáka ji určitě dostat nemohl, protože vlastně bývalý ředitel České televize byl po druhé zvolen v roce 2017, logicky tedy u toho Bradáč ještě nemohl být, ale následně v roce 2023 proběhla právě další volba generálního ředitele a to byla ta volba, kdy se přihlásil tehdejší šéf brněnského studia Jan Souček, který porazil právě Petra Dvořáka. On vlastně dostal 11 hlasů, Petr Dvořák 4 hlasy. A to je tedy volba, ze které by ta nahrávka teoreticky mohla být, protože časově nám odpovídá době, kdy byl jak Pavel Matocha, tak Roman Bradáč v radě a probíhala nějaká, dalo by se říct, velmi ostře sledovaná volba generálního ředitele. Pak je tady ještě jedna možnost, další volba se konala v červnu v roce 2025, právě po tom Součkovém odvolání, v které uspěl Hynek Chudárek. Na to ale Roman Bradáč Foru 24 tvrdil, že Hynek Chudárek byl od začátku jeho favorit a neví, proč by teoreticky měli přemlouvat někoho, kdo už jasný názor měl.
13: Nicméně Pavel Matocha, jeden z těch dvou mužů, tvrdí a našel si nějaké experty, kteří mu to potvrdili, že nahrávka vykazuje znaky nasvědčující manipulaci nebo využití umělé inteligence. Jak se tohle to posuzuje?
9: No, my budeme si muset počkat na vyšetření policie. Připomenu, že to prošetřuje i NCOZ, protimafiánský útvar. My těch posudků už teď máme k dispozici několik. Ale samozřejmě těžko říct, je jich několik, každý říká trošku něco jiného a my nemůžeme s velkou pravděpodobností v tuto chvíli říct, ano, tenhle posudek bude asi pravděpodobně nejblíž k tomu, co se skutečně stalo a co ne. Připomenu, že těch posudků, jenom Piráti už těch posudků mají 8, oni si během minulého měsíce udělali 7 posudků napříč různých společností zahraničních, americká společnost, švýcarská společnost, polská, ale i česká společnost, Fénixia, která mimochodem spolupracuje také s policií. No a 4 z těch posudků dospěly k závěru, že ta nahrávka téměř jistě je autentická. 2 z těch posudků pak uvedly, že pravděpodobně se jedná o autentickou nahrávku a jeden tým expertů vyhodnotil vlastně nějakých 8 různých případů a ve většině právě těch případů dospěl opět k závěru, že jde spíše o autentickou nahrávku.
13: A to jsou ty nástroje nebo firmy jako Resemble AI, Verivox, The Hive a tak dále.
9: Přesně tak, přesně tak.
13: Mark Wollner má taky svůj vlastní posudek.
9: Přesně tak, no a svůj protiposudek zveřejnil vlastně následně i předminulý týden už bývalý radní České televize Pavel Matocha. On předložil 1 znalecký a 2 expertní posudky a ty naopak vlastně tu autenticitu nahrávky zpochybňují. Jejich autoři upozorňují na nějaké nepřirozené navazování replik, kolísání kvality záznamu a další znaky, které zkrátka podle nich mohou nasvědčovat manipulaci nebo využití umělé inteligence. Mimochodem, ale autorem toho posudku Matochy je soudní znalec Zdeněk Švenda. Vrchní soud v Olomouci v minulosti v jiné zase trestní věci upozornil, že metoda identifikace mluvčích použitá právě Zdeněkem Švendou vyžaduje nezávislé odborné ověření a nařídil vlastně soudu nižší instance, aby k jejímu posouzení vydal další expertní stanovisko. Na to upozorňují třeba teď Piráti, když jsem se s nima bavila o těch nahrávkách, o těch posudcích, že zkrátka tento říká opět něco jiného, tak oni říkají ano, ale počkejme si, protože právě Zdeněk Švenda má za sebou tuto minulost. No a ještě právě jeden posudek, říkala jsem 8, také dodám ještě tedy poslední. Ten poslední, ten reaguje právě na ten Matochův posudek, je to opět od Pirátské strany, ten se věnuje právě tím informacím o umělé inteligenci, no a soudní znalec z polské laboratoře Digital Lab vlastně dospívá k závěru, že analyzovaný zvukový soubor nevykazuje známky deepfake ani vlastně nějaké dodatečné úpravy.
13: Vy jste říkal, že i z těchto důvodů teda opozice odmítala tyto dva kandidáty znovu zvolit do Rady České televize. Tlačila na to veřejné projednání ve sněmovně.
14: V případě takto významné veřejné funkce má veřejnost právo vědět, do komu svůj hlas odevzdal.
13: A byla to teda jedna z podmínek, jak jste říkala, toho, aby odblokovala sněmovnu. Takže tam došlo k nějaké dohodě mezi vládnoucí koalicí a opozicí.
15: Ten důvod je takový, že jak vidíte, tak atmosféra je rozjitřená a několik týdnů, dlouhých týdnů se nepodařilo najít napříč sněmovnou nějaká rozumná dohoda.
13: Prostě se dohodli, že někdo dostane něco a ten druhý něco jiného. Co dostala koalice?
9: Koalice dostala za prvé, myslím, že zachráněnou reputaci, protože asi opravdu by se jim dobře neposlouchalo výstupy v médiích a myslím si, že ani česká společnost, která je na to nějakým způsobem háklivá, ještě v době, kdy tu probíhá vlastně diskuze o změně financování veřejnoprávních médií, tak kdyby se do rady dostali dva lidé, po kterých Česká televize bude vymáhat škodu a kteří ještě ke všemu mají figurovat na nahrávce, která ukazuje nějakou korupci.
13: Pardon, jenom Kristýno, jenom vysvětleme, proč bude vymáhat škodu, protože oni hlasovali před, je to kolik, šest let zpátky.
9: Šest let zpátky.
13: Co hlasovali pro odvolání dozorčí komise, pak to soud vyhodnotil jako ne podle práva a proto Česká televize milionové škody bude vymáhat po těch lidech, co hlasovali pro to odvolání a právě tito dva jsou mezi tou skupinou, to jenom jako vsuvka.
9: Přesně tak. No a takže ta reputace, za druhé jim se povedlo navolit těch šest zbývajících členů do Rady České televize a mezi nimi není vlastně nikdo, kdo by té současné vládní koalici vadil tam není vlastně nikdo, koho by ta vládní koalice nechtěla.
13: Takže oni obětovali matochu s Bradáčem, aby mohli mít šest svých nových členů v Radě České
9: Přesně
13: televize.
9: Přesně tak. Dalo by se to tak říct. Mimo jiné mezi těmi nově zvolenými radními je i Luboš Xaver Veselý a další lidé.
13: Jiří Šlégr taky, což jsou dva z té skupiny.
9: Přesně tak, po kterých hlasujících. Také Česká televize bude vymáhat pravděpodobně tu škodu.
13: Je tam ex-mluvčí Novy Martin Chalupský, ex-poslanec Ano Berkovec, toho už se sama zmiňovala, ex-moderátorka Babišova podcastu Plíšková a nominant Aliance pro rodinu podnikatel
9: Petr Brozda.
13: To všechno jsou teda lidi, se kterými vládnoucí koalice nemá vůbec problém, naopak je tam chtěla, jsou to jejich nominanti.
9: Přesně tak, vlastně my z toho hlasování, které bylo vlastně veřejné, víme, že jediný ten kandidát, který dostal nějakou podporu i opozice, je právě Martin Chalupský. Takže to je jediný kandidát, který, dalo by se říct, nevadí opozici a jinak jsou to opravdu všechno nominanti, které podpořila pouze ta vládní většina.
13: Co z toho má opozice? Kromě toho teda, že se veřejně hlasovalo a že Matocha a Bradáč nejsou v radě. To stačilo opozici k tomu, aby tenhle deal posvětila taky?
9: Myslím si, že to, že Matocha a Bradáč nejsou v radě, je velký úspěch té současné opozice, zejména Pirátů, kteří si z toho udělali dost své téma. No a vedle toho samozřejmě díky tomu, že opozice blokovala tady ty volební body, tak si blokovala i své volební body. Několik měsíců se čekalo na to, až se zvolí poslední místopředseda sněmovny. Místopředsedkyní sněmovny se tedy v pátek stala Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která vlastně na poprvé neuspěla. Když jsem se bavila s některými koaličními poslanci, tak oni říkali ano, to je jeden z těch důvodů, proč třeba i opozice se snaží ustoupit, protože už tam zkrátka svého nominanta chtějí. No a vedle toho se dovolovala i členka dozorčí rady VZP, to byla zase nominantka ODS, paní doktorka Crnkenjaš, takže myslím, že z toho určitě i opozice něco má.
13: Taky Vlastimil Válek z TOP 09 byl ještě dovolen do správní rady VZP, takže to bylo taky součástí té dohody.
9: Tak.
13: Do toho se v pátek hlasovalo mimochodem o předsedovi sněmovní vyšetřovací komise k dozimetru a taky o nové ombudsmance. To bylo taky součástí dohody?
9: Je to takový celý balík té dohody, ale řekla bych, že ta klíčová dohoda toho všeho, samozřejmě jak opozice, tak koalice teď budou prodávat přesně tady ty jednotlivé body té volební jako úspěch a jako něco, co by nevyšlo bez té dohody. Ale ano, samozřejmě nějakou součástí té celkové dohody to bylo, ale myslím, že tam vlastně zásadní bylo to, že to bylo veřejné, že se vzájemně nemohli osočovat, kdo tedy pro koho volil, protože tam byla opravdu reálná obava i z vládních řad, že pokud by to nebylo neveřejné, připomenu, že to navrhla opozice, aby ten bod byl veřejný, ale vládní poslanci se obávali toho, že kdyby to nakonec tedy bylo neveřejné, takže by třeba ti opoziční poslanci hlasovali schválně pro Matochu nebo Bradáče a říkali, vidíte, vy neumíte dodržovat dohody.
13: Jo, jo, oni by to mohli na sebe házet vlastně, přesně, protože tak. By nebylo
9: takže
13: vidět,
9: myslím,
13: kdo pro
9: koho hlasuje. Ta vzájemná nedůvěra, to bylo klíčem celé vlastně té velké dohody.
13: Doplním, abych neochudil posluchače a posluchačky o informaci, že teda vyšetřovat dozimetr na té parlamentní úrovni bude Jindřich Reichl, nebo povede tu komisi, a ombudsmankou se stala Eva Kostolanská, ne Klára Šimáčková-Laurenčíková, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva, ta nedostala podporu. Dobře, takže vznikla tu jakási dohoda, očividně byla dodržena a obětními beránky se staly Matocha s Bradáčem. Koho v nich ta Rada České televize ztrácí? Zvlášť Matocha, ten byl u hodně událostí z minulých let, že?
9: Byl. Možná jenom ještě jednu věc doplním. Když jsem se bavila s vládními poslanci, tak oni říkali, že to zkoušeli s Matochou a Bradáčem po dobrém, že jim zkrátka vzkazovali, aby se vzdali té kandidatury a oni nedokázali ustoupit. Tak proto nakonec taková veřejná poprava. Oni měli možnost zkrátka se stáhnout sami a nebýt tedy takto vyobrazeni. Ale koho ztrácí? Ztrácí určitě kontroverzní jména. Přece jenom uvedu několik zásadních věcí z těch minulých let. Například Deník N uvedl, že v roce 2022 proběhla v domě Pavla Tykače schůzka tehdejšího generálního ředitele České televize Petra Dvořáka a právě předsedy Rady České televize Pavla Matochy a samotného Tykače. Dvořák následně podle Deníku N svým spolupracovníkům popsal, že ho Matocha v Tykačově přítomnosti přesvědčoval k odchodu z funkce, to bylo tedy před tou volbou v roce 2023, o které jsme si říkali, že by mohla být právě ta, o které se baví na té nahrávce. Zároveň dalo by se říct, že Matocha byl určitě jedním z těch nejvlivnějších postav Rady České televize. Byl právě opakovaně kritizován kvůli svým vazbám na Pavla Tykače. Velkou pozornost znášelo vlastně všechno, co Pavel Matocha říkal. A další věc byla právě ta kauza nezákonného odvolání dozorčí komise Rady České televize, o které jsme se bavili v roce 2020.
13: Taky bývalý ředitel Souček si stěžoval, že Matocha ho má vydírat.
9: Přesně tak. Bývalý ředitel Jan Souček si stěžoval, že čelil nátlaku ze strany některých radních, právě včetně Matochy. Matocha to odmítal, ale celkové to jeho působení se dá datovat i do největších sporů uvnitř Rady České televize. A ty spory byly veřejné a nebylo to úplně příjemné. No a Roman Bradáč, ten byl méně mediálně viditelný, ale vlastně většinu těch klíčových hlasování absolvoval po boku Matochy. I on právě hlasoval pro to odvolání dozorčí komise.
13: 6 radních se teď volilo. Připomínám teda, že 18 členů má Rada České televize, oni se měnili ty zákony, 12 jich vybírá poslanecká sněmovna, zbylých 6 senát. S tím, že se vracím k tomu, že teď o tom, že tam nebudou Bradáč a Matocha, rozhodla hlavně audionahrávka, u které nemáme potvrzeno, že je vůbec pravá. Vyšetřuje to NCOZ, to jste sama říkala. Je tu X posudku. Jestli se toho třeba nebát, jestli se něco takového nemůže jako dít častěji, jestli to nemůže být přelomový případ teď.
9: Určitě to bude přelomový případ, protože bude to vlastně taková první zásadní věc. Mediálně ještě vlastně velmi žavá, kdy budeme vědět snad tedy, zda šlo o pravou audionahrávku nebo nikoli. A určitě to bude jakýsi precedens do budoucna pro policii, pro soudy.
13: Budeme to vědět teda.
9: Doufám, že ano.
13: Skončí to možná u soudu nebo pravděpodobně.
9: Přesně tak, ale já si myslím, že opravdu to vědět nakonec s velkou pravděpodobností budeme. Otázka je, kdy. Připomenu, že právě vládní většina, konkrétně tedy Boris Šťastný, když vystoupil minulý týden na plénu, přesně tak, tak on říkal, že dokud se to nevysvětlí, tak ta volba neproběhne.
13: No ona byla oddalovaná vlastně.
9: Přesně tak, což tedy neznamená, že Matocha, já to čtu tak, že to neznamená, že Matocha a Bradáč už navždy v Radě České televize skončili, protože kdyby se třeba nakonec ukázalo, že ta audionahrávka nebyla pravá, trvá, nebo třeba časem, až se ta situace uklidní, tak říkáte správně, teď se dovolilo 6 členů, další volby proběhnou tuším v roce 2028, teď se nejsem jistá, takže opět oni se s velkou pravděpodobností přihlásí, nebo se budou moc přihlásit, uvidíme, jestli se ta politická situace uklidní nebo ne. Mimochodem, volba proběhne určitě ještě jedna dřív než v roce 2028, protože Vít Rakušan, předseda Hnutí STAN, oznámil, že bude končit v Radě České televize Jan Padevět, který bude za Hnutí STAN kandidovat právě do Senátu. Takže uvidíme, jestli se třeba pánové nepřihlásí už tady o to jedno místo.
13: Dobrá, tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli společně ve Vinohradské 12 promluvit.
9: Díky moc za pozvání.
13: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Kristýna Jelínková z týdeníku Respekt. Já jsem se jí ptal na Radu České televize, do které poslanci teď volili 6 lidí a sněmovnou neprošli Roman Bradáč a Pavel Matocha. Byla to součást širší dohody mezi koalicí a opozicí.

0: George Michael ve vysílání Radiožurnálu. Dobré úterní ráno vám přeju. Na mnoha místech v Česku se dnes výrazně ochladí oproti včerejšku. Detaily nejen o počasí ve zprávách. Tady jsou. Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Pilot Aleš Svoboda poletí jako první Čech na mezinárodní vesmírnou stanici zřejmě už příští léto. Filipíny zasáhlo silné zemětřesení, otřesy, pády budov a sesuvy půdy nepřežilo nejméně 35 lidí. Čeští hokejisté nakonec neodehrají skupinu mistrovství světa v příštím roce v Mannheimu, ale v Düsseldorfu. A dnes bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě naměří až 27 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Český armádní pilot Aleš Svoboda by měl příští rok v létě odletět na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura podepsala dohodu, která Česku zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
3: Posádku musí ještě schválit panel všech pěti mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
4: Ta posádka je čtyřčlenná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba

0: Indonésii nebo Malajzii.
1: Zemětřesení mělo podle úřadů epicentrum v moři, nedaleko filipínského ostrova Mindanao. Škody hlásí mimo jiné téměř 700-tisícové pobřežní město General Santos. Většina obětí tam přišla o život pod troskami zřícených budov a taky při sesuvech půdy. Do odklízení trosek a záchranných akcí se už zapojila taky filipínská armáda. Jihoasijskou zemi sužují zemětřesení nebo sopečné erupce pravidelně. Souostroví totiž leží na takzvaném ohnivém kruhu. To je geologicky velmi aktivní oblast, kde se stýkají tektonické desky. Matěj Kolář, Radiožurnál.
0: Lidé v Česku si uvědomují rizika převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Ukázal to průzkum, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně.
2: 45% dotazovaných by mělo pochopení i pro stávku zaměstnanců. Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých, říká mluvčí České televize Michal Pleskot.
3: Pro Českou televizi jsou výsledky průzkumu velmi pozbudivé. Potvrzují, že veřejnost dobře chápe význam a roli médií veřejné služby.
2: Zrušení poplatků má vládní koalice v programovém prohlášení a na plánu nic nezmění ani to, že pod stůl spadla mediální reforma ministerstva kultury, řekl už dřív premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Zůstává jenom ty peníze od lidí, aby je neplatili a od firem půjde z rozpočtu.
2: O změnách ve financování bude jednat s řediteli obou médií dnes ráno. Lucie Machartová, Radiožurnál.
0: Sport. Čeští hokejisté odehrají skupinu světového šampionátu v příštím roce v Düsseldorfu a podle původních plánů Mezinárodní hokejové federace měl přitom národní tým absolvovat základní část turnaje ve druhém pořadatelském městě Mannheimu.
5: Federace se na změně programu dohodla s německými pořadateli. Česko zůstává ve skupině B s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Světový šampionát se v roce 2027 uskuteční od 14. do 30. května. Semifinálové zápasy a utkání o medaile jsou na programu v Düsseldorfu. Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda s uzavírkou u Českých Budějovic a omezení na silnici 56 na Frýdecku Místecku. Z dálnic nehody hlášeny nejsou. Silnice 34 z Českých Budějovic do Třeboně přes hodinu neprůjezdná. Uzavírka je po vážné nehodě za Budějovicemi odbočkou na Hůry a Adamov. Šetří tam střed osobního auta s chodcem. Oběd se to dá například přes Hůry nebo Rudolfov. V Praze na městském okruhu skončilo noční mytí tunelů. Průjezdný je Strahovský tunel směr Barandovský most i Blanka, obousměrně mezi sjezdy na Patočkovou ulici a Letnou. A na silnici 56 z Beskyd do Frýdku Místku se pohybuje údržba. Dejte pozor, po pojíždí v levém pruhu od Frýdlantů nad Ostravicí uklízí odpadky a čistí vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teď nad ránem se obloha zatáhla, může i pršet, ochladilo se až k 11 stupňům. A přes den pak čekáme oblačno až zataženo. Zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháníkami a ojediněle i bouřkami. A později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 22 stupňů, na východě naměří i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
8: Ve 4 hodiny 6 minut v úterý začínáte s námi nový den, je 9. června. Spor vlády a prezidenta o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře neskončil ani po návštěvě Petra Pavla na včerejším jednání vlády. O účasti hlavy státu na summitu kabinet rozhodne až 22. června. Detaily a takové shrnutí toho, co zatím se stalo do té doby, tak řekneme a přidáme chvilku po 4:15. Dobré jitro.
9: Radiožurnál
6: a Jiří Štefl.

0: Dětský ombudsman se začal zabývat rozhodnutím ministerstva školství ukončit pokusné ověřování kombinované výuky. Někteří studenti se učí střídavě doma online a ve škole, nebo i mimo ní například při projektech v terénu. Teď ale rodiny řeší, co bude dál, jak bude vzdělávání od září vypadat a kam budou děti případně přestupovat.
1: Ta škola je pro mě strašně moc. Mám tam svoji komunitu, mám tam jako prostor projevovat se tak, jak se projevovat potřebuju.
2: Říká osmačka Anna z expediční základní SCIO školy. Doteď se učila kombinovaně, takže částečně doma online a částečně prezenčně na školních expedicích a výletech. Od září už to ale nepůjde.
1: Mě to ještě těžší tím, že já přejíždím mezi Prahou a Zlínem, protože mám rodiče rozvedené.
2: Kombinovaná výuka vznikla v době covidu v roce 2021 v rámci pokusného ověřování. A i když mělo podle letošní aktualizace pokračovat ještě další dva roky u základních a základních uměleckých škol, ministerstvo školství ho v květnu ukončilo, pokračuje členka vedení školy Martina Lichtenbergová.
3: Mrzí mě vlastně na tom to, že se nikdo moc jako nezajímal o to, jaké to má opravdu dopady a jestli to těm dětem prospívá, že vlastně my jsme akorát odevzdávali často jenom takové jako technické jako údaje, vyplňovali jsme tabulky, ale vlastně nikdo se moc nezajímal o to, jestli ta jako prospěchu.
2: Škola o testovacím režimu žáky i rodiče informovala. Nečekala ale, že jeho ukončení bude tak náhlé. Podala proto správní žalobu k městskému soudu v Praze. Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol a nedostatečný vzorek pro systémové závěry. K letošnímu únoru kombinovanou výuku ověřovalo 21 škol, z toho 16 základních, ve kterých se učí 418 žáků. Nicméně podle ministra Roberta Plagy za hnutí ANO přišlo oznámení včas.
4: Já samozřejmě vnímám tu situaci těch dětí, ale jestli někdo vyvolal v těch rodičích a dětech pocit, že to není pokusné ověřování a přistupoval k tomu jako řádné škole s tím, že to vlastně nemůže být nikdy přerušeno, tak to byla SCIO škola.
2: Žáci a rodiče, kterých se ukončení kombinované výuky dotklo, se obrátili i na dětského ombudsmana Martina Beneše. Ten postup ministerstva prověří.
5: Zároveň by mě zajímalo, jakým způsobem ministerstvo toto své rozhodnutí komunikovalo s dotčenými školami a zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově tak, aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
2: Beneš zatím rozhodnutí ministerstva nechce hodnotit, nicméně by chtěl, aby krok ještě zvážilo a srozumitelně ho komunikovalo. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, přeju vám dobré úterní ráno. Téma, o kterém se mluví v posledních dnech a asi se ještě hodně bude mluvit, rozhodnutí o složení české delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře nepadlo, a to ani po návštěvě prezidenta Petra Pavla na včerejším jednání vlády. Kabinet hlavu státu schválil do čela delegace na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku. O účasti prezidenta na červencovém summitu NATO, kde bude jedním z hlavních témat plnění závazků členských zemí, chce vláda ale rozhodnout až ke konci června.
1: Prezident Petr Pavel strávil včera dopoledne na úřadu vlády zhruba 20 minut. Řekl, že termín pro návštěvu zvolil právě kvůli původně avizovanému rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale minulý týden oznámil, že se vláda dohodne až 22. června. Složení české delegace na summit NATO je předmětem sporu mezi prezidentem a vládou už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá a zopakoval, že navrhuje kompromis, aby se premiér s ministry účastnil formálních částí summitu a on sám neformálních, které taky považuje za důležité, protože i na nich se řeší bezpečnostní rizika pro členské země.
2: Já jsem na tento kompromisní návrh za celé dva měsíce nedostal žádnou odpověď a proto jsem vyzval vládu, aby se k tomuto návrhu nějak postavila. Vláda ústy pana premiéra zopakovala, že to bude probírat 22. června a já tedy počkám, jaký bude výsledek.
1: Premiér Babiš spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby na summit prezident jezdil. Po včerejším jednání vlády případnou účast hlavy státu v Ankaře Babiš ale nechtěl komentovat. Zopakoval, že o delegaci kabinet rozhodne za dva týdny.
3: Ten mandát musí počkat zkrátka na to zasedání ministrů obrany, které bude v Bruselu 18. a 19. 6.
1: Babiš už dřív také řekl, že české výdaje na obranu by měl v Ankaře obhajovat kabinet. Podle ministra zahraničí Macinky by Česko na neformální části summitu měl zastupovat ten, kdo skutečně rozhoduje o zahraniční a bezpečnostní politice.
4: Je to možná ještě důležitější část toho summitu pro českou zahraniční politiku, pro českou i domácí politiku, kde je možné diskutovat i řadu ostatních jiných agend, které třeba naše země má nebo které vyplývají z našich programových priorit, naší zahraniční politiky.
1: Pražský hrad později dodal, že prezident do rozhodnutí 22. června nepodá kompetenční žalobu k ústavnímu soudu, kterou má připravenou pro případ, že ho vláda do delegace nezařadí. Při případném podání žaloby není podle Ondřeje Projse z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy jisté, jestli by oni ústavní soudci stihli rozhodnout před konáním summitu NATO.
5: Na druhou stranu ono to rozhodnutí pak může třeba směřovat i dál za ten horizont toho summitu v Ankaře, protože ústavní soud samozřejmě může taky, řekněme, rozhodnout široce a opravdu se pokusit nějakým způsobem nastavit ten vztah mezi prezidentem a vládou i v širším kontextu.
1: Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura na sociálních sítích uvedl, že s účastí prezidenta na summitu nesouhlasí. Podle Okamury je Pavel lídr opozice a reprezentuje zcela opačnou politiku než vláda. Podle opozičního poslance a místopředsedy zahraničního výboru Petra Sokola z ODS by na summit prezident měl jet i kvůli tomu, že má zkušenosti z NATO, kde byl předseda vojenského výboru. Podobně reagoval i místopředseda poslaneckého klubu Stan Jan Berky. Podle něj je odkládání rozhodnutí o složení delegace zbytečné. Rozdělení programu mezi prezidenta a premiéra na summitu by považoval za rozumné. Jan Duchoslav, Radiožurnál.

0: host radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Dobré jitro, půl páté. Zprávy už má Jana Altendorfská.
3: Izraelský úder na jeho Libanonu má nejméně 14 obětí a 20 zraněných. Mezi mrtvými jsou i záchranáři Červeného kříže. S odvoláním na libanonské ministerstvo zdravotnictví to oznámila agentura AFP. Izraelská armáda už v neděli vyzvala k evakuaci města Sur a přilehlých oblastí. Přestože se Izrael a Irán v pondělí dohodli na zastavení vzájemných útoků, Tel Aviv zdůraznil, že v ofenzívě proti hnutí Hizballáh v Libanonu bude pokračovat. Pro Irán je ale neútočení na Libanon jednou z podmínek příměří se Spojenými státy. K soudu dnes přijde jako svědek v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě. Před 5 lety v roli náměstka pro dopravu podal v kauze trestní oznámení. Vypovídat má 2 dny. Případ je o údajném ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí například bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Anektovaný poloostrov Krym i jih evropské části Ruska trpí nedostatkem pohonných hmot. Výpadky v zásobování způsobily systematické ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu i zásobovací trasy. A v ostravském Trojhalí Karolína začíná mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days. Zúčastní se ho téměř 140 firem. Představí nové technologie pro železniční dopravu, bateriové vlaky nebo generace nebo například novou motorovou soupravu Regiofox. Tou se budou moci zájemci i svést. Veletrh skončí ve čtvrtek.
1: Sport.
3: Basketbalisté Nymburka prohráli ve finále nejvyšší české ligy v Pardubicích 100-101 a v sérii tak přišli o dvouzápasové vedení. Aktuální stav je 2-2 na utkání. Nymburští přitom ještě půl sekundy před koncem vedli. Posledním hodem, který letěl souběžně se závěrečným klaxonem, skóre otočil pardubický pivot Luboš Kovář. Série na 4 vítězné bude pokračovat ve čtvrtek na palubovce v Nymburce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D11 u sjezdu Hnasadskou a uzavírka u Českých Budějovic. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou překážka na vozovce. Na 26. kilometru je v pravém pruhu sražená zvěř, čekejte vybočující auta. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za Poděbrady stojí osobní auto s defektem. Za sjezdem na Pečky 32. kilometru blokuje krajnici. Je tam asistence, čeká se na odtahovku. Další odstav auto je na pražském okruhu směr D1. Kamion stojí na exitu 16 sjezdu na Barandov vlevo na zebře. Silnice 34 z Českých Budějovic do Třeboně je po noční vážné nehodě neprůjezdná. Uzavírka je za Budějovicemi odbočkou na Hůry a Adamov. Střetlo se tam osobní auto s chodcem. Objíždět se dá přes Hůry nebo Rudolfov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přehánkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Teploty dnes vystoupí na 17 až 22, na východě i na 27 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi dál Jiří Štefl.
2: A zprávy kdykoliv taky na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Úterý 9. června. Dobré jitro.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Za chvíli bude 3:45, teď jeden příběh. Z Československa utíkala Markéta Vorlová před 40 lety jako uprchlice s jednou taškou. A jenom v loni vybrala doma ve Spojených státech v přepočtu zhruba 10,5 milionu korun na pomoc Ukrajině. Její motivace je prostá, rodinná zkušenost se socialismem a odpor ke Kremlu. Čechoameričanka teď tráví hodně času v Evropě a samozřejmě i na Ukrajině.
1: To je hlavně proto, protože jsem vyrostla vlastně v totalitě a rodičům, kteří byli vždycky disidenti, takže jsem víceméně vyrostla s takovou nenávistí proti Rusku a tím pádem, že jsme utekli, tak jsem nikdy víceméně neměla šanci se jí zbavit.
2: Markétě je 56 let a když Rusko napadlo Ukrajinu, hned se jí vrátily vzpomínky na dětství.
1: Tak to asi nějak tak v mě dýmalo a když jsem potom viděla po 40 letech, co dělají v Ukrajině, tak jsem to začala strašně prožívat. Jako kdyby člověk otočil čas nazpět. Prostě jsem neviděla jiný řešení, než do té Ukrajiny jít.
2: Markéta právě vykládá pomoc pro denní stacionář pro děti kousek od Charkova. Před 3 lety ale odjela na Ukrajinu bez plánů a bez kontaktů, jen s touhou pomoct napadené zemi. Rychle ale pochopila, že jako dobrovolník je tu zbytečná, vrátila se do Ameriky a začala lidem vyprávět, co viděla.
1: No já jsem z toho měla takový trošku tráma z toho, co jsem tady všechno viděla, no a najednou mi lidi začínali prostě strkat peníze a začalo to být hodně a prostě říkali, tak ty aspoň víš, kam to poslat, protože tam opravdu u nás je podpora na Ukrajinu, i když podle jednání naší vlády to není asi znát.
2: První rok Markéta vyzbírala 100 tisíc dolarů, druhý rok 200 tisíc a v loni už 500 000. Přestože ze Spojených států často zaznívá, že podpora Ukrajiny slábne, Markéta má jinou zkušenost.
1: Já bych řekla, že teda většina lidí podporuje Ukrajinu a že to docela dobře chápou.
3: Takže budete pokračovat na Ukrajině?
1: No jistě, dokud tady budou Rusáci, tak já budu tady taky.
2: Dodává Markéta Vorlová, která se v Americe podepisuje Borel. Z Ukrajiny Lubomír Smataná, Radiožurnál.

0: Úterý 9. června začínáte s Radiožurnálem. Za chvíli bude 5:05 hodině. S vámi už bude v raním Radiožurnálu Petr Král. V tom ročním stihneme ještě sport. Je to důkaz, že hvězdný skokan o tyči Armand Duplantis ze Švédska není robot. Po dlouhých 3 letech nevyhrál závod, ve kterém nastoupil. Na mítinku ve Stockholmu skončil překvapivě 2.
1: Oh, he's done it! I can't believe it! Beaten Duplantis on his home soil.
2: Nemohl uvěřit komentátor tomu, že Duplantis byl překonán. Jeho hegemonie trvala 40 závodů. Ve Stockholmu ho porazil výkonem 590 cm Australan Curtis Marshall a Švédce před ním s pokorou sklonil.
3: I feel quite bad, quite shitty.
4: Cítím se pod psa, prostě špatně. Nejsem šťastný, ale samozřejmě klobouk dolů před Curtisem. Porazil mě poctivě a čestně. Nemám žádné výmluvy, cítil jsem se fyzicky dobře. To se někdy stane, prostě jsem neskákal dost dobře. Udělal jsem špatná rozhodnutí, byl jsem extrémně nekonzistentní. Všechno bylo špatně.
2: Říkal hned po zlatém skoku Marshalla Duplantis. Švéd po zdolání 580 cm hranice šel hned na laťku na rovných 6 metrech, dvakrát selhal a následně neuspěl ani na 605 cm.
4: Pokud mám být úplně upřímný, tak si myslím, že jsem byl prostě myšlenkami jinde. Za týden mě čeká svatba a zaměstnalo mě to v hlavě natolik, že jsem na stadionu neměl čisto v myšlenkách.
3: We have a saying in Swedish, actually, that goes along the lines of you're either lucky in games or you're lucky in love.
4: Máme ve švédštině rčení, buď máte štěstí ve hře nebo v lásce, a já si myslím, že je tady možná nějaká větší síla, která to teď takto chtěla.
2: Vyprávěl Duplantis, ačkoliv oficiálně už od března tvoří s modelkou Desiree Englanderovou manželský pár, tak svatební oslavy mají v plánu v příštích dnech na jihu Francie. Dvojnásobný olympijský vítěz ale věří, že si neštěstí ve hře a naopak štěstí v lásce v uvozovkách vybral právě o uplynulém víkendu a nebude to tak navždy.
5: Takže od příštího týdne žádné další vítězství.
2: Ptal se reportér.
4: To by bylo fakt na houby. Ne, neznám úplně přesně význam toho rčení, ale myslím, že se to váže jen k jedné velké prohře. Myslím tím to, že jsem prohrál tady na svém domácím stadionu ve Stockholmu. Měl jsem tady rodinu a kamarády. Ta prohra je to nejhorší, co se mi mohlo stát, takže věřím, že tahle nešťastná porážka mi zajistí lásku nadlouho dopředu, snad navždy.
2: Říkal světový rekordman ve skoku o tyči Švéd Armand Duplantis po stříbru na diamant.

0: Audioservis představuje
1: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
2: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
1: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
2: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
1: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnály 5 hodin. Zprávy Jan Utendorská.
4: Převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vnímá skoro polovina lidí jako ohrožení nezávislosti obou médií. Při ruských útocích na Charkovskou oblast Ukrajiny zemřeli 4 lidé. Čeští fotbalisté se v Texasu připravují na úvodní zápas mistrovství světa a bude oblačno až zataženo s občasným deštěm. Teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Lidé v Česku si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění nebo závislost. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích. Pokračuje ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
6: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
4: Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 respondentů. Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Zjistil to server i rozhlas.cz. Kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který Pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Návrh

0: pozitivní hovor vedl s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Dukovanský projekt může pokračovat. Evropská komise nenašla důkazy o porušení unijních pravidel v tendru na dostavbu jaderné elektrárny. Vyplývá to ze závěru předběžného vyšetřování. Soutěž vyhrála jihokorejská společnost KHNP.
1: Vyšetřování KHNP loni v květnu inicioval místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné, a to kvůli podezření, že státní subvence pro korejskou firmu mohou narušit vnitřní trh Evropské unie. Unijní exekutiva nyní vyšetřování uzavřela. Podle mluvčí Siobhan McGarryové neodhalila žádné důkazy, že by KHNP v tendru unijní pravidla porušila. Jeho korejská firma zvítězila v největším tendru v novodobé historii Česka v roce 2020. Kdy porazila francouzskou EDF. Začátek výstavby dvou nových bloků je v plánu na rok 2029. Evropská komise však nadále prověřuje český plán financování projektu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Česka se v Texasu chystají na úvodní zápas skupiny mistrovství světa. Hrát budou v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Město leží v nadmořské výšce 1556 metrů a v takových podmínkách se hráčům nejen jinak dýchá, ale i pracuje s míčem, jak popisuje reprezentační brankář Lukáš Horníček.
2: Dobře se chytá, když je větší vlhkost nebo víc prší, tak samozřejmě takový víc nevyzpytatelný, ale je na něm vidět, že dobře lítá, kdykoliv ho trefíme jako přímo na Artena, cokoliv, tak jako je možný, že vážně poletí daleko. Do toho ty střely určitě jsou i budou rychlejší ještě s tou vyšší nadmořskou výškou.
0: Utkání Česko-Jižní Korea je na programu v pátek ráno, Radiožurnál ho odvysílá v přímém přenosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na 38. na Třebíčsku a stále zavřená silnice 34 u Českých Budějovic. Na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 stojí kamion. Na exitu 16 sjezdu na Barandov vlevo na krajnici. Auto nepřekáží a bliká už tam silničářská šipka. Na silnici 38 ze Znojma do Jihlavy za Želetavou hlásil náš zpravodaj Zvěř na vozovce.
5: Při výjezdu z Želetavy směrem na Jihlavu leží sražená zvěř, je to na horizontu, takže vidět na poslední chvíli.
4: Silnice 34 z Českých Budějovic do Třeboně přes 2 hodiny neprůjezdná. Uzavírka je po vážné nehodě za Budějovicemi odbočkou na Hůry a Adamov. Střetlo se tam osobní auto s chodcem. Objíždět uzavírku se dá přes Hůry nebo Rudolfov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo, během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, na jihovýchodě a východě místy i bouřkami. K večeru budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů, ve východní polovině území až na 27. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
6: 5:06, není nás málo, který jsme už nějaký čas hůru za celý tým ranního Radiožurnálu. I naše zpravodaje na cestách přejeme dobré ráno a šťastnou cestu.

0: chvíli po páté pro někoho čas ranního psího venčení. Jste-li pejskaři, tak byste měli vědět, že 6,5 roku po zavedení povinného čipování připravuje vláda spuštění jejich státní centrální evidence. Ostrý provoz má začít 1. července. Majitelé psů budou muset zvíře zaregistrovat u svého veterináře při povinném přeočkování proti vzteklině a nebo při čipování štěněte.
1: Ano, zajdeme.
2: Lucie Přikrylová venčí v jihlavské čtvrti na Skalce tři fenky plemene Shiba Inu.
3: Dani, Agi, Abby, holky.
2: O spuštění centrální evidenci psů slyší poprvé.
3: Vím, že dřív byly dobrovolní registry, tam jsme asi ve dvou nebo ve třech v nějakých.
2: Pokud člověk svého psa nezaeviduje, tak tam hrozí pokuta až 300 tisíc. Máte tři psy, to by bylo téměř milion.
3: To by bylo skoro likvidační. Určitě si o tom zjistím informace a zaregistrujeme psy.
2: Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého zpoždění systému zavinila digitalizace státní správy. Evidence psů musí být součástí e-governmentu, což v původním záměru nebylo. Stávajících databází, včetně soukromých, se ale nový registr nedotkne, vysvětluje Vojtěch Bílý.
4: Nicméně evidence psa v jiném registru nenahrazuje povinnost registrace psa v systému centrální evidence psů. Informace z jiných registrů se nebudou překlápět do centrální evidence psů.
2: Do evidence budou psy zapisovat veterináři. Nová povinnost v nich vzbuzuje obavy, přiznává prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
5: Pro veterinární lékaře to bude znamenat velkou časovou zátěž. Už nyní se setkáváme s poměrně vysokou agresivitou chovatelů, ale veterinární lékař byla alternativa vůči zápisům na krajské veterinární správě nebo na obci.
2: Cílem evidence je podle ministerstva zemědělství získat ucelený přehled informací o chovaných psech a jejich majitelích, včetně kontaktů pro snazší identifikaci při ztrátě, závažném onemocnění nebo úhynu zvířete. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, ve 4:15. Většina pojišťoven v Česku přestala podle zjištění Radiožurnálu nabízet pojištění při cestě na Kubu. Řídí se totiž doporučím ministerstva zahraničních věcí, které kvůli častým výpadkům elektřiny označilo Kubu za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, a my se tomu dnes po ránu budeme věnovat podrobněji. Rusko v noci zautočilo město na Čuhujiv v ukrajinské Charkovské oblasti. Podle tamních úřadů zemřeli 4 lidé. V samotném Charkově je zraněno dalších nejméně 15 lidí. Útok poničil obytné domy a auta, vypuklo také několik požárů.
1: Dnes se začne počasí opět měnit. Čeká nás deštivo a od západu se bude ochlazovat. Nebe bude oblačné až zatažené, od západu ojediněle, během dne pak na většině území s přeháňkami, deštěm, na jeho východě a východě našeho území místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer pak budou v severozápadní polovině Česka srážky ustávat. Teploty budou velmi rozdílné. Většinou se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni, ale ve východní polovině naší republiky bude ještě teplo. Tam počítejte s teplotami od 22 do letních 27 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 14, v Jeseníkách a Beskydech až kolem 18 stupňů. Krásné ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 5 hodin 19 minut. 130 železničních přejezdů na 70 kilometrech železniční trati. Ano, tak je to možné i realita. Tak přesně tolik přejezdů přetíná úzkokolejnou trať na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje. Podle provozovatele je to vůbec nejhustší síť železničních přejezdů v Česku. Jenom dva přejezdy jsou teď zcela uzavřené, a to kvůli jejich nižší bezpečnosti.
1: S autem teď jedu po cestě u Pily v Černovicích. Přede mnou tu asi někdo jel, koleje jsou vyjeté a daleko nedojel, stejně jako já. Právě jsem dorazil k železničnímu přejezdu úzkokolejné trati. Je tady betonový blok, značka zákaz vjezdu. Na druhou stranu, teď když vyjdu ven, tak si příliš nedokážu představit tady přijíždět. Vidět tam moc není. Teď jsem přišel do areálu Pily. Zkusím se pozeptat, jestli přejezd někomu chybí.
2: To musíte tady dovolit. Zatím za našem.
3: Dobře. Plášil Michal.
1: A jezdilo se tudy vůbec?
3: Jezdilo, ano, ano.
1: Takže vám to třeba taky vadí tady?
3: No tak úplně ho nepoužíváme, ale když se to jednou zavře, tak už se to nikdy neotevře.
1: Já jsem už teď na druhé trati Jindřichohradecké úzkokolejky, a to v místě, kde stojí dlouhá vysoká zeď, která kdysi měla chránit vlaky před kulkami z vojenské střelnice. Na přejezdu, kde zeď končí, je teď závora. Proč už nejde tudy ani u Černovic projet, tak na to se zeptám majitele společnosti Gepard Express, která úzkokolejku provozuje, Alberta Fikáčka.
4: My máme na tratích největší intenzitu přejezdu na kilometr a s tím související problémy. Všude jinde se nám to podařilo vyřešit. Tohle jsou výjimky z více než 130 přejezdů.
1: Oba uzavřené přejezdy stále slouží jako přechody pro pěší a cyklisty. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: S vámi ranní radiožurnál, země nám dnes bude malá a tak bychom dnes měli mluvit také o vesmíru. Měli bychom se dozvědět, kdo bude v posádce mise Artemis 3, která opět testuje další zařízení na cestu k měsíci, a budeme mluvit o českém astronautovi. Ten by mohl do vesmíru vyrazit už příští rok.
1: Host radiožurnálu.
2: Herečka Barbora Váchová působí v Ústeckém činoherním klubu, teď se ale představila ve filmové roli Gerty Schnirch. Jak se připravovala na postavu, která je sice fiktivní, ale nese tíhu poválečného odsunu a kolektivní viny? A jak se mladá herečka vyrovnává s pozorností, kterou jí role Gerty přinesla? Barbora Váchová bude hostem radiožurnálu.
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je půl šesté. A teď zprávy s Janou Tendorskou.
4: Na Ministerstvo pro místní rozvoj dorazilo přes 8 tisíc připomínek k takzvaným akceleračním zónám. Stát jich plánuje vytvořit necelou stovku po celé republice a mělo by v nich být možné rychleji povolovat výstavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel zpracovávat posudek vlivu na životní prostředí. Podle ministerstva lidé připomínky posílají i po oficiálním termínu. Polské úřady zabavily v přístavním městě Gdyně více než tunu heroinu v přepočtu za 1,25 miliardy korun. Podle policejního prezidenta Marka Borona narkotika pocházela z Iránu. Pašeráci je ukryli v dekorativních cihlách ze Spojených arabských emirátů. Na podezřelou zásilku polské celníky upozornili jejich britští kolegové. Podle polského ministra vnitra šlo o největší operaci tohoto typu za více než 10 let. Americká NASA dnes oznámí jména 4 astronautů, kteří se zúčastní mise Artemis 3. Jejím cílem je otestování systému pro přistání na měsíci s lidskou posádkou. Konkrétně jde o připojení kosmické lodi Orion k lunárnímu přistávacímu modulu na nízké oběžné dráze Země. Mise je plánovaná na druhou polovinu příštího roku. A vodohospodáři představili obyvatelům Troubek na Přerovsku konečnou podobu protipovodních opatření, která je mají chránit před stoletou vodou. Lidé na ně čekají od roku 1997, kdy řeka Bečva v obci zničila více než polovinu domů, zemřelo 9 lidí. Kolem obce má vyrůst soustava železobetonových zídek a zemních hrází. Práce vyjdou na 850 milionů korun a obec věří, že většinu zaplatí stát. Povodí Moravy chce žádost o stavební povolení podat letos v červnu.
3: Sport.
4: Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do travnaté sezóny úspěšně. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu zdolala Američanku Kesslerovou 2-1 na sety. V tom dalším čeká českou reprezentantku světová devítka Kanaďanka Mboková. Ta bude ve Queen's Clubu zároveň hrát 4 hru po boku Siriny Williamsové. Vítězka 23 Grand Slamů se vrací na kurt ve 44 letech, poté co v roce 2022 s tenisovou kariérou skončila.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Problémy na D1 v Ostravě a uzavřená 34 za Budějovicemi. Na dálnici D1 v Ostravě jsou teď potíže v zúžení na kilometru 358 v místě, kde se projíždí jedním pásem obousměrně, vždy jedním pruhem pro každý směr. Stojí vozidlo s nadměrným nákladem a nedá se projet ani v jednom směru. Kolony stojí směrem na Polsko od exitu 354, sjezd na Rudnou, natahuje se to před něj, směrem na Brno od exitu 361 Ostrava centrum a taky se kolona prodlužuje. V osobním autě se musí jet přes město. Na dálnici D1 z Prahy na Brno opatrně za Humpolcem na kilometru 100,5 v bezpečnostním zálivu až na čáře ustoupacího pruhu stojí porouchaný kamion a s ním servisní dodávka.
6: Jsou čistě jenom na majákách, nemají za sebou ani druhý, ale je to v takový tálí zatáčce.
5: Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav z Bystřete před sjezdem na Brandýs na 9. kilometru je odstavená dodávka.
7: Mění řidič dodávky přední kolo do silnice.
5: A 34 za Budějovicemi na Třeboně mezi sjezdy na Rudolfov Ališov uzavřená po vážné nehodě, je jezdí se přes Rudolfov. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Na českém dnes po ránu převládá velká oblačnost, ojediněle se objevuje déšť, aktuálně prší například ve východních Čechách a také na jihozápadní Moravě. Máme za sebou pravděpodobně prozatím letošní nejteplejší noc, na kterou navazuje i teplé ráno. Teploty se většinou pohybují mezi 14 a 18 stupni, na Moravě a ve Slezsku je chladněji, místy jen kolem 11 stupňů. Přes den pak bude pokračovat počasí s velkou oblačností, oblačno až zataženo. Od západu se také na většinu našeho území rozšíří déšť. Na jihovýchodě a východě se také objeví bouřky, ve kterých bude intenzivně pršet a zesilovat v nich vítr. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Dnešní maxima se budou držet jen mezi 17 a 22 stupni. Na Moravě a ve Slezsku naměříte ještě 22 až 27 stupňů. Na hřebenech hor počítejte s teplotou kolem 14, v Beskydech a Jeseníkách až kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a pozveme vás také na jeden nevšední zážitek. V Praze je totiž teď k vidění fotografie, která doslova otřásla světem. Je to ten záběr, který se stal symbolem celé války ve Vietnamu. Černobílý snímek takzvané napalmové dívky. I na tenhle ten unikátní okamžik vás pozveme už za pár minut. Tak buďte s námi.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Půl šesté, k tomu 9 minut, ranní radiožurnál. Nevím, zda si umíte představit, jaká halda obsahuje 350 tisíc tun odpadu. Ale víme, že přesně tolik materiálu spolkne každý rok brněnská spalovna komunálního odpadu, kterou právě teď dělníci rozšiřují. Demolují tam domy, které musí uvolnit místo třetímu kotli. Stavbaři kapacitu výrobny tepla a elektřiny navyšují o 1/3. A to proto, aby do Brna mohli po roce 2030 svážet odpad i samosprávy, které jsou zatím závislé na skladování, které bude brzy zakázané.
1: Ta valná část budov ještě minulým týdnu stála.
2: Michal Kačírek, mluvčí odpadové firmy Sako, ukazuje na bagry, které rozebírají zdi domů kousek od vjezdu s váhou, kudy do areálu přijíždí popelářská auta.
1: Stávaly tady dílny mistrů, dílny dělníků, byla tady chemická úpravna vody.
2: Vedle se tyčí vysoká budova s ještě vyšším komínem. Uvnitř spalují tuny odpadu dva velké kotle, ve kterých šlehají plameny až do výšky asi 15 metrů.
1: Kotle jsou vysoké 24 metrů, takže on je obepíná panelák v podstatě o 9 patrech.
2: Blíž ke kotlům povede i železniční vlečka, kterou dělníci v další části areálu obnovují.
1: Tady nějakých 13 let vlak neprojel.
2: Vlaky s odpadem do Brna z jiných měst přitom jezdí po kolejích už teď, ale končí na nádraží ve Slatině.
1: A o toto potom přivážíme velkoobjemovými kontejnery.
2: Ke spalovně anebo třídící lince má od ledna příštího roku jezdit jeden vlak denně.
1: Ušetříme až 20 popelářských vozů.
2: Dělníci musí všechno stihnout dokončit do konce roku 2028, což ale neodpovídá podmínkám, na základě kterých firma Sako na projekt za skoro 5,5 miliardy korun získala dotaci ve výši 2 miliard a 800 milionů korun, říká generální ředitel společnosti Karel Jelínek.
3: Předpokládáme, že k nějakému krácení dotace dojde, nicméně nebude to mít vliv na návratnost celého projektu.
2: Zdržení způsobilo rozhodnutí brněnských zastupitelů, kteří nejdřív v tajném hlasování nařídili celý velký projekt zastavit a přepracovat, aby ho později ve skoro stejné podobě odsouhlasili, ovšem o miliardu dražší. Firma Sako bude po zastupitelích, respektive městském rozpočtu, požadovat náhradu způsobené újmy. Na její výpočet je lhůta 10 let. Tomáš Kremr, Radiožurnál.

0: Hraní radiožurnálu. Určitě jste snímek vyděšené vietnamské dívky, který změnil svět, někdy viděla. Fotografie napalmové dívky se stala symbolem války ve Vietnamu i utrpení. Její autor Nick Wood teď své ikonické černobílé dílo představuje na pražské výstavě.
1: V tomto případě dopadla bomba do vesnice a došlo k výbuchu. Na černobílé fotografii vidíte děti, vlastně celou rodinu. A odhalená, popálená Kim Hook, která běží po silnici, ta je stále naživu. Je to moje dobrá přítelkyně.
2: Popisuje Nick Wood, který má přes rameno černý fotoaparát a vzpomíná na děsivý moment, který zachytil před více než 50 let.
1: Lidé jsou pro mě důležitější než focení. Nikdo jí v té situaci nechtěl pomoct. Její bratr byl v dodávce vedle ní, plakala a říkala mu, myslím, že umírám. Byla rozpálená, opakovala, že potřebuje vodu. Když jsme ji přivezli do nemocnice, lékaři si mysleli, že je mrtvá a nechtěli ji ošetřit, protože ten den bylo mnoho mrtvých. Ukázal jsem svůj press pass, AP, a řekl jsem fotograf Associated Press. Pokud zemře, můj snímek nebude nic znamenat. A oni ji hned začali léčit. I proto měla štěstí.
2: Výstavu černobílých snímků Nicka Wooda připravila fotografická agentura Czech Art Photo, a to v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungmanově náměstí. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 3:15. Plán vládní koalice na převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojí se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně. Vyplývá to z světového průzkumu agentury Resolution pro Českou televizi a Český rozhlas. Průzkumu se zúčastnilo přes 2000 lidí a více k tomu povíme po 6. hodině. K soudu v kauze Dozimetr právě dnes přijde jako svědek pražský zastupitel Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě. Právě on před 5 lety v roli pražského náměstka pro dopravu podal v kauze trestní oznámení. Vypovídat má 2 dny. Soud probírá údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města Prahy.
3: Neprůjezdná D1 v Ostravě, taky 34 za Budějovicemi. Na dálnici D1 v Ostravě v zúžení u Mariánských hor se na kilometru 358 zřejmě zasekla souprava s nadměrným nákladem, jde o část velké turbíny. Teď je zablokovaný provoz v obou směrech. Kolony stojí od exitu 354 od sjezdu na Rudnou, to je směrem na Polsko, a směrem na Brno od exitu 361 Ostrava centrum. Fronta kamionů se v pravém pruhu natahuje už ke sjezdu na Hrušov. V osobním autě se dá jet přes město. Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav pozorně těsně před sjezdem na Brandýs na 9. kilometru stojí v odstavném pruhu porouchaná dodávka. A silnice 34 za Českými Budějovicemi směrem na Třeboně mezi sjezdy na Rudolfov a Lišov uzavřená po srážce auta s chodcem. Objíždět se dá přes Rudolfov, varování pro řidiče nákladních vozidel.
4: Kamiony, aby jeli z Budějovic rovnou na silnici 634 přes Rudolfov, aby nesjížděli až těsně před tou uzavírkou, protože přes ten Adamov se s kamionem nedostanou.
3: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Už dnes nás čeká místy, konkrétně ve východní polovině našeho území intenzivní déšť. Odpoledne a večer tam může v bouřkách napršet až 25 mm vody. Jinde budou úhrny srážek nižší, většinou do 10 mm. Je tedy jasné, že nás dnes čeká na nebi hodně mraku a déšť se bude šířit na našem území od západu na východ. Zaprší na většině území Česka. Jednat se bude hlavně o přehánky. Na jihovýchodě a východě pak čekejte i silné bouřky. Krom přívalů deště v nich bude také zesilovat vítr. V nárazech může mít rychlost až 55 km v hodině. Teploty dnes budou v širokém rozpětí, na Moravě a ve Slezsku do 27, jinde do 22 stupňů. Krásný den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 10 minut před 6. Teď vás pozveme do záchranné stanice Hrachov na Příbramsku. Tam se totiž teď nově starají o dvě mláďata orla mořského. Ta se zřítila ze stromu i se svým hnízdem minulý týden, a to při silné bouřce uplané nad Lužnicí. Nutno dodat, že v České republice je přibližně 100 až 150 párů orla mořského a jedná se vůbec o největšího zdejšího dravce.
1: Jsme v záchranné stanici ochrany fauny Hrachov. Ředitel Pavel Křížek mě bere, řekla bych, za velmi netypickými pacienty mláďaty.
2: Ano, přivezli jsme dvě mláďata orlů mořských, kdy v minulém týdne, jak byly ty bouřky, tak se zřítilo hnízdo i s mladýma. A náhodně jedno z těch mláďat našel cyklista, takže nám to nahlásil. My jsme požádali lesáky, že bychom se tam potřebovali dostat, protože tam jsou závody všude. A když jsme přijeli, tak dohledali ještě druhý mládě.
1: Tak, velmi opatrně otevíráme dveře voliéry. Já jsem překvapená, že jsem čekala malá mláďata, ale oni už mají tak určitě přes půl metru na výšku.
2: Tak to jsou vlastně přepeřený mláďata, mají už víceméně peří dospělce, ale ještě jim vlastně chyběl nějaký čas vlastně do vylítnutí a ta vichřice vlastně schodila i s tím hnízdem dolů.
1: Jeden orel se tady odpočívá na zemi, druhý sedí na takovém bedýlku, mají takový ten výrazný orlí zobák. Za orly právě přišla taky jejich ošetřovatelka s krmením, Lucie Hodíková. V jaké jsou kondici?
3: Žádná zranění jsme neshledali, ale viděli jsme, že jsou podvyživený. Takže teďkon u nás máme ve stanici, je potřeba je dokrmit, aby se naučili sami lovit a jakmile se jim to podaří, tak je budeme snad moc vypouštět do přírody.
1: Tak a my se tady jdeme potichu z té voliéry zase vytratit. Z Hrachova, Věra Hájková, Radiožurnál.
4: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
5: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
6: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
7: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
4: Nezapomínejme na pravidla zipování.
6: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
4: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
6: Zelená vlna radiožurnálu.
4: Pomozte respektem a ohleduplnost i ostatním řidičům k lepší cestě.
6: Zelená vlna radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Je 6 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
3: Koaliční lídři budou jednat s řediteli Českého rozhlasu a České televize. Většina pojišťoven v Česku přestala nabízet pojištění při cestě na Kubu. Basketbalisté Pardubic porazili Nymburk 101-100 a srovnali stav finále na 2-2. Dálnice D1 je v zúžení v Ostravě zablokovaná v obou směrech nadměrným nákladem a bude oblačno až zataženo s občasným deštěm. Teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a další koaliční politici se ráno sejdou s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu. Na úřadu vlády s nimi budou mluvit o chystaných změnách ve financování těchto veřejnoprávních médií. Ředitelé by se měli dozvědět například to, s jakou částkou bude jejich společnost v příštím roce hospodařit. Vláda totiž od nového roku počítá s tím, že budou dostávat peníze ne z koncesionářských poplatků, ale ze státního rozpočtu. Podle premiéra Andreje Babiše by stačilo změnit jediný zákon.
4: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích, to znamená, že tam se nahradí poplatky lidí a firem, které zrušíme, tak jsme to slíbili, se nahradí částku z rozpočtu.
3: Financování ale určují také samostatné zákony o Českém rozhlasu a České televizi. Obě média změny ve financování dlouhodobě odmítají a chtějí zachovat současný systém koncesionářských poplatků. Izraelský úder na jihu Libanonu má nejméně 14 obětí a 20 zraněných. Mezi mrtvými jsou i záchranáři Červeného kříže. S odvoláním na libanonské ministerstvo zdravotnictví to oznámila agentura AFP. Izraelská armáda už v neděli vyzvala k evakuaci města Sur a přilehlých oblastí. Přestože se Izrael a Irán včera dohodli na zastavení vzájemných útoků, Tel Aviv zdůraznil, že v ofenzívě proti hnutí Hizbalah v Libanonu bude pokračovat. Pro Irán je ale neútočení na Libanon jednou z podmínek příměří se Spojenými státy. Turisty při cestě na Kubu teď většina pojišťoven v Česku nepojistí. Řídí se totiž doporučením Ministerstva zahraničních věcí, které kvůli častým výpadkům elektřiny označilo Kubu za oblast se

0: Kus Česka i ze zahraničí. Řidiči musí počítat i s namátkovými kontrolami. Upozorňuje mluvčí Magdalena Vlčková.
1: Provoz bude v okolí letiště upraven dočasným dopravním značením, na vybraných místech bude snížena rychlost a v určitých úsecích bude zákaz zastavení. Řidičům, kteří nemíří na festival a potřebují v blízkosti letiště pouze projet, doporučujeme využít k tomuto účelu jinou trasu.
2: Sport. Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrté finále nejvyšší české ligy nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 2-2 na zápasy. Utkání rozhodla trojka Luboše Kováře. Celou akci rozehráli pardubičtí půl sekundy před koncem zápasu. Poprvé v letošní finálové sérii některý z týmů překonal hranici 100 bodů a povedlo se to rovnou oběma najednou. Za celkově ofenzivní zápas byl rád trenér Pardubic Jan Šotnar.
3: My jsme zahráli v útoku konečně pořádný zápas. Zase na druhou stranu musíme si říct, že v těch prvních třech zápasech oba dva ty týmy neměly dobrý střeleckou úspěšnost. Samozřejmě ty hráči jsou unavený. A kde se to projeví, jak je ta obrana. Jo, už prostě nejsou tak ty týmy tak důsledný, my už jsme nebyli tak agresivní jako v těch ostatních zápasech. Pro ty hráči to opravdu extrémní. Zápasy v takovéhle intenzitě jsou opravdu těžké.
2: Finálová série bude pokračovat pátým utkáním ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zablokovaná D1 v Ostravě, uzavřená 34 za Budějovicemi. Na dálnici D1 v Ostravě v omezení u sjezdu na Mariánské hory komplikuje provoz v obou směrech přeprava nadměrného nákladu. Jedna souprava zůstala stát na kilometru 358, teď se k ní směrem na Polsko sune druhá, přepravující turbínu. Postupně by se měly obě dostat pryč ze zúžení, kde je jenom jeden pruh pro každý směr, ale zatím to stojí. Kolony směrem na Polsko dojíždí se už před sjezdem na Rudnou kolem kilometru 352, je to bez pohybu. Směrem na Brno je ucpaná dálnice už před sjezdem na Ostravu centrum z kilometru 362. Kamiony v pravém pruhu stojí od sjezdu na Hrušov. Na D10 z Prahy na Boleslav jenom kousek před sjezdem na Brandýs na 9. kilometru nepřehledněte odstavenou dodávku. A silnice 34 za Budějovicemi na Třeboně uzavřená po vážné nehodě mezi sjezdy na Rudolfov a Lišov. Objížďka přes Rudolfov, nákladní doprava musí už z Budějovic přes Vráto. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, na jihovýchodě a východě místy i bouřkami. K večeru pak budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Teploty 17 až 22, na východní polovině území až 27 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál, je s vámi Petr Král.
6: Dobré ráno, 6.06, úterý 9. června. Fotbalová horečka stoupá. Už pátek vstoupí česká fotbalová reprezentace do mistrovství světa zápasem s Jižní Koreou. Vzhledem k časovému posunu se bude hrát i v ranním radiožurnálu přímém přenosu. Začátek zápasu je ve 4 hodiny, takže budeme u toho a fandit můžete s námi už od rána. Ranní radiožurnál o všem, co se děje, aktuálně také o poplacích za Český rozhlas a Českou televizi. Téma dnešní schůzky generálních ředitelů médií se zástupci vlády probereme už za malou chvíli.

0: Může to být dnes velmi důležitá schůzka. Generální ředitelé Českého rozhlasu a České televize budou ráno jednat s lídry vládní koalice. Tématem budou změny ve financování médií veřejné služby. Detaily k tomu teď přidá Eliška Zábrocká z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Ředitelé René Zavoral a Hynek Chudárek by se mohli dozvědět třeba to, s jakou částkou budou média v příštím roce hospodařit. Vláda totiž od nového roku počítá s tím, že budou dostávat peníze ze státního rozpočtu na místo současných koncesionářů. Poplatků. Připomenu, že teď domácnosti platí měsíčně 55 korun za rozhlas a 150 korun za televizi.
0: Obě média ale tu změnu financování odmítají. Proč?
1: Obávají se politického vlivu. Ještě letos by navíc měla začít platit poslanecká novela, která poplatky odpustí třeba části seniorů nebo některým firmám. To by ale třeba rozhlas připravilo až o 300 milionů korun ročně. Podle ředitele Zavorala by se to promítlo do obsahu a šíře veřejné služby.
0: Výsledky dnešní schůzky samozřejmě budou zajímat i nás a budeme ji sledovat. Vše budou sledovat naši reportéři přímo na místě jednání a my se k tématu budeme vracet. Eliška Zábrocká, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A téma otevřeme v ranním interview 7:50.

0: S vámi ranní Radiožurnál i na cestách. Připomínáme zavřenou silnici 34 z Českých Budějovic na Třeboň po nočním střetu auta s chodcem. Další zprávy z dopravy už za chvíli, zelená vlna a naši zpravodajové. Dobré ráno, je 7:15. Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo od lidí více než 8 tisíc připomínek k takzvaným akceleračním zónám. Ty mají umožnit rychlejší povolování výstavby větrných a solárních elektráren a stát jich plánuje vytvořit necelou stovku po celé republice. Investor by například nemusel zpracovávat posudek vlivu na životní prostředí. Polské úřady zabavily v přístavním městě Gdyně více než tunu heroinu v přepočtu za 1,25 miliardy korun. Podle policejního prezidenta Marka Burona narkotika pocházela z Iránu a drogy pašeráci ukryli v dekorativních cihlách ze Spojených arabských emirátů.
1: Průjezdněná D1 v Ostravě, uzavřená 34 za Budějcemi. Dálnice D1 v Ostravě už je kolem exitu 357 Mariánské hory zase průjezdná. Obě soupravy s nadměrným nákladem se dostaly mimo zúžení. Provoz je obnovený v obou směrech. Rozjíždějí se kolony. Směrem na Polsko se dojíždí za sjezdem na Porubu kolem kilometru 352. Směrem na Brno, hlavně kamiony v pravém pruhu, se rozjíždějí od sjezdu Hrušov 366. Na dálnici D10 z Prahy na Mladou Boleslav těsně před sjezdem na Brandýs dejte pozor, na 9. kilometru je tam odstavená dodávka. A silnice 34 za Českými Budějovicemi směrem na Třeboň je uzavřená po nočním střetu auta s chodcem mezi sjezdy na Rudolfov a Lišov. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: I v tomto týdnu bude počasí docela nestálé, po vcelku slunečném pondělí nás čekají deštivé dny, ve kterých se citelně ochladí. Dnes se budou teploty pohybovat už jen mezi 17 a 22 stupni. Tepleji až do 27 stupňů bude jen ve východní polovině našeho území. Také se dnes budou hodit deštníky, z oblačného až zataženého nebe totiž zaprší téměř na celém našem území. Dešťové kapky budou přicházet od západu a na jihovýchodě a východě se k nim přidají i poměrně silné bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině našeho území ustávat. Večer pak bude slábnout vítr. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: tebe.
1: 6.20 ranní radiožurnál. Téměř 30 let čekají obyvatelé Troubek na Přerovsku na protipovodňová opatření před stoletou vodou. Ano, jsou to ty troubky. V roce 1997 tam řeka Bečva zničila více než polovinu domů a zahynulo tam 9 lidí. Teď projektanti Povodí Moravy představili řešení. Chtějí kolem obce vybudovat soustavu hrází a zídek.
2: Jsme vypracovali povodňový model, máme model proudění podzemních vod a na základě toho bylo optimalizované to technické řešení.
3: Tomáš Bilaška, investiční ředitel Povodí Moravy, mi na tabletu ukazuje soustavu železobetonových zídek a zemních hrází. Postavit je chce kolem obce a dlouhá bude 5,5 kilometru. Na projektu spolupracoval i nezávislý starosta Martin Frgal.
4: Je to asi jediný možný projekt, který je životaschopný.
3: Je nejvyšší čas, shodují se obyvatelé Troubek. Dům Miloše Vidrmana voda zaplavila dvakrát.
5: Tak něco určitě je nutné udělat, ale jestli zrovna takto, řekl, nedovedu to tak posoudit.
3: Paní Hana v Troubkách žije od narození.
6: Nejvyšší čas. Už je pozdě.
3: Obci se zatím smluvně podařilo zajistit 2/3 potřebných pozemků, potvrzuje Klára Němčáková, majetková referentka obce.
7: Chybí nám vlastně dořešit nějakých 25%, což je nějakých 57 pozemků. Teď bych řekla, že to tak jako víceméně tak nějak stojí, protože jsou to už lidi, s kterými už se hůř domlouvá, kteří už se toho právě moc zdat nechtějí, takže tam už potom právě jsme se bavili s Povodím Moravy, tam už se to pak bude řešit tím vyvlastňováním.
3: Náklady na stavbu jsou stanovené na 850 milionů korun. Starosta Frgal věří, že většinu zaplatí stát.
4: Obecní rozpočet máme nějakých 50 milionů, ale pokud to bude 10%, jednoduše spočítatelný 85 milionů. My si s tím samozřejmě budeme muset nějakým způsobem poradit.
3: Povodí Moravy chce žádost o stavební povolení podat letos v červnu. Zahájení stavby pak předpokládá v roce 2028. Z Troubek Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Koupka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Proč se v Česku tak daří internetovým podvodníkům s láskou? Nový publicistický pořad Rozpleteno, lov na osamělá srdce. ČT2. Strhující příběh fotbalové hvězdy. O splněném snu slavného českého fotbalisty v dokumentu Jan Koller, příběh obyčejného kluka. A ČT Art. Portrét geniálního a neskrotného malíře v premiérovém dokumentárním cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
5: Unicredit Pražská štafeta už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na oblíbený štafetový závod. Čeká vás start za tónu Smetanovy Vltavy a nepopsatelná běžecká atmosféra při podvečerním běhu v parku Stromovka. Těšte se na tradiční štafetu 4x5 km nebo na DM Bambini Run. Večerní běžecká party letos trvá 3 dny. 16. až 18. června na výstavišti Praha. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
6: Radiožurnál 6:30. Zprávy pro nás má Jana Utendorská.
7: Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Zjistil to server iRozhlas.cz. Kauza se týká 100 milionové dotace z roku 2018 na inovační linku na Toustových Let. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který Pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Návrh policie teď posuzuje úřad Evropského veřejného žalobce. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin. Informovala o tom prezidentská kancelář. Nejméně 4 lidé zemřeli při ruském útoku na Charkovskou oblast na Ukrajině. Na Telegramu to uvedl regionální guvernér Oleksiy Nehubov. Útok přišel v době, kdy se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vracel do Kyjeva z londýnských jednání s lídry Velké Británie, Francie a Německa. Ti mimo jiné podpořili navrhovanou schůzku mezi ukrajinským a ruským prezidentem. A fotograf Nick Ut vystavuje v Praze fotku napalmové dívky. Černobílý snímek z války ve Vietnamu se stal jedním z nejznámějších obrazů 20. století a dodnes připomíná dopady válečných konfliktů na civilisty. K vidění je v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungmanově náměstí.
1: Sport.
7: Basketbalisté New Yorku Knicks ve finálové sérii NBA poprvé prohráli. San Antonio podlehli 111-115 a vedou tak už jen 2-1 na zápasy. Předtím Knicks se dvakrát zvítězili na palubovce soupeře. Newyorský klub sahá po prvním titulu od roku 1973. San Antonio naposledy trofej získalo v roce 2014. Příště proti sobě týmy nastoupí v noci ze středy na čtvrtek našeho času.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 v Ostravě i u Holubic a neprůjezdná 34 za Budějovicemi. Dálnice D1 v Ostravě v zúžení u sjezdu na Mariánské hory byla přes půl hodiny zablokovaná nadměrným nákladem. Obě soupravy už se dostaly pryč. Teď už je provoz zhruba 30 minut obnovený. Rozjíždí se zbytky kolon směrem na Polsko kolem exitu 354, to je sjezd na Rudnou, směrem na Brno kolem exitu 361 Ostrava centrum. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova už v hustém ranním provozu před Rohlenkou vzniká obvyklá fronta kolem exitu 210 Holubice, brzdí se až do zastavení. Na D1 z Brna na Prahu za Chocerady už čekejte pomalu jedoucí frontu z 26. kilometru do omezení na Šmejkalce na 24. je to tak do 10 minut. Na D10 z Mladé Boleslavy na Prahu se zpomaluje kolem exitu 9 Brandýs, za ním na 9. je hlášený nějaký předmět na dálnici. Na D10 opačně z Prahy na Boleslav těsně před exitem 9 Brandýs pozor na odstavenou dodávku. A silnice 34 za Českými Budějovicemi směr Třeboně uzavřená mezi sjezdy na Rudolfov a Lišov. V noci tam auto srazilo chodce, objížďka přes Rudolfov. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Počasí na našem území ovlivňuje studená fronta, která sebou přináší déšť a místy i silné bouřky. Spadnou v nich může až 25 mm deště a následovat bude ochlazení. Studená fronta se navíc nad střední Evropou zvlní, takže se u nás deštivé a poměrně chladné počasí zdrží až do čtvrtka. Srážky budou velmi nerovnoměrné, zatímco v bouřkách a intenzivních přeháňkách mohou spadnout desítky milimetrů vody, na některých místech téměř nezaprší. Teploty ale nakonec klesnou na celém našem území. Dnes budou ještě rozdílné. Na východě stále do 27 stupňů, jinde jen mezi 17 a 22 stupni. Ve zbytku pracovního týdne už ale teploty nepřekročí 20. A žádnou výraznou změnu v počasí nepřinese ani víkend. Nad Českem čekáme stále hodně oblačnosti, ze které bude hlavně v odpoledních hodinách pršet. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
6: Dobré ráno, ranní radiožurnál pokračuje a pokračuje taky hlavní líčení v kauze Dozimetr. Svědče dnes k soudu přijde bývalý náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr z Hnutí Praha sobě. Právě on podal před 5 lety ve věci trestní oznámení. Kauza se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Víc tomu teď řekne Eliška Záborská z domácí redakce. Dobré ráno.
10: Hezké ráno. Na jaře 2020 za Scheinherrem jako tehdejším náměstkem primátora pro dopravu přišel jeden z developerů. Tvrdil, že byl prostřednictvím tehdejšího ředitele dopravního podniku Martina Dvořáka požádaný o úplatek ve výši asi 5 milionů korun. Tohle ale Dvořák později odmítl. Ještě ten den měl Scheinherr, jak sám řekl radiožurnálu, kontaktovat policii a podat trestní oznámení. Na policii vypovídal od té doby už několikrát, dnes poprvé přijde svědčit k soudu. Jednání začne v 9 hodin, předseda soudního senátu Jakub Kríbl naplánoval výpověď Adama Scheinherra na 2 dny, tedy celý dnešek a alespoň část zítřka.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 6.38 hraní radiožurnál, teď chvíli o mužském zdraví. Rakovina prostaty je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky nejčastějším nádorovým onemocněním českých mužů. Ne každý nalezený nádor, ale podle vědců z Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu v Brně představuje stejné riziko. Zatímco některé vyžadují rychlou léčbu, jiné stačí dlouhodobě sledovat. Jak to rozpoznat, tak právě to řeší v nové studii.
1: Začátek byl takový, že jsem vlastně chtěl zjistit, jak jsem perfektně zdravý, tak jsem si nechal udělat test.
2: Jaromír Uher ve svých 59 letech sportuje, cvičí a výsledky měl téměř bezchybné. Jedinou výjimkou byl zvýšený ukazatel PSA, prostatického specifického antigenu, enzymu, který může upozornit na problémy s prostatou.
1: Po dalších vyšetřeních jsem bohužel byl informován, že mám karcinom prostaty a léčba je operativní v podstatě vyříznout.
2: Jiný přístup našel až při konzultaci v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Podle současných studií totiž není účastí pacientů agresivní léčba nutná.
1: Operace se odložila a jsem v aktivním sledování.
2: Co přesně to znamená, vysvětluje onkolog a radiolog Michal Standara z Masarykova onkologického ústavu.
3: Muži s karcinomem, který je takzvaně klinicky nesignifikantní, nepotřebují agresivní léčbu.
2: Právě s tím má pomoci magnetická rezonance. Studie Prostapilot zkoumá, zda by vedle testů PSA neměla hrát větší roli i při samotném screeningu. Dnes se totiž využívá až u mužů se zvýšeným rizikem, ne jako základní vyšetření.
3: Naším cílem je ten screening naladit, aby jsme tyto klinicky nesignifikantní nádory ani nenacházeli a dostávali se až k těm mužům, kteří opravdu tu léčbu potřebují.
2: Výzkum se zaměřuje také na to, jak o rakovině s pacienty mluvit. Klíčovou roli přitom hraje doporučení lékaře, říká psycholog z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Miroslav Světlák.
4: To, co ta studie ukázala jako zajímavou věc, je, že spousta mužů neměla vůbec plánu na ten screening jít. A to, co to ale aktivovalo, bylo to přímý doporučení, že ten lékař řekl, je tady ta možnost, běžte. A 80% chlapů se prostě okamžitě rozhodlo a šla.
2: Na screening rakoviny prostaty mají nárok muži ve věku od 50 let. Podle pacienta Jaromíra Uhera je dobré tuto možnost využít, i když se cítíte dobře, a zachovat klid, když test něco odhalí.
1: To zachycení v rané fázi je to nejklíčovější, co se může stát.
2: Prostapilot propojuje praktické lékaře, onkology, psychologi i specialisty na komunikaci. Cílem je zpřesnit screening, pacienty zbytečně nezatěžovat léčbou a ověřit, zda by hlavní roli v diagnostice nemohla hrát magnetická rezonance. Výsledky teď vědci vyhodnocují. Hotovo by mělo být do konce roku. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál také o basketbalisty a to proto o basketbalistech a to proto, že Pardubičtí v skutku v poslední moment otočili a vyhráli zápas ve finálové sérii. Byly to nervy a my jsme byli u toho, jak za chvíli uslyšíte. Dobré ráno, teď je 6:45. A začínáme jedním důrazným upozorněním před cestou na Kubu. Většina pojišťoven v Česku totiž přestala podle našeho zjištění nabízet pojištění při cestě na tento ostrov. Řídí se doporučením ministerstva zahraničí, které kvůli častým výpadkům elektřiny označilo Kubu za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem a my se tomu budeme věnovat hned po 7 hodině podrobněji. Americká NASA dnes podvečer českého času oznámí složení posádky pro misi Artemis 3. Ta příští rok poprvé na oběžné dráze kolem Země vyzkouší nový americký lunární modul, který je určený pro pozdější přistání na měsíci.
1: Na D1 sklidnění v Ostravě, zdržení u Holubic i Šmejkalky. Na D1 v Ostravě po dřívějších problémech s nadměrným nákladem v zúžení u sjezdu na Mariánské hory už se kolony rozjely. Ve městě ještě v důsledku fronty jsou kolem křižovatky 28. října Mariánskohorská a taky obvyklé ranní fronty na Rudné. Na D1 z Vyškova na Brno se u exitu 210 Holubice brzdí do zastavení, pak se to sune k Rohlence, osobní auta zatím kolem 10 minut. Na dálnici D1 z Brna na Prahu se tvoří pomalu jedoucí kolona od exitu 29 Chocerady do omezení na mostě na 24. zabere to 10 až 15 minut. A silnice 34 za Českými Budějovicemi směrem na Třeboni je za sjezdem na Rudolfov opět průjezdná. Ukončili tam vyšetřování vážné nehody, v noci tam auto srazilo chodce. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: Dnes se začne počasí opět měnit, čeká nás deštivo a od západu se bude ochlazovat. Nebe bude oblačné až zatažené a od západu ojediněle během dne pak na většině území s přeháňkami deštěm, na jihovýchodě a východě našeho území místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer pak budou v severozápadní polovině Česka srážky ustávat. Teploty budou velmi rozdílné, většinou se budou pohybovat jen mezi 17 a 22 stupni, ale ve východní polovině republiky bude ještě teplo. Tam počítejte s teplotami do 22 až do 27 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 14, v Jeseníkách a Beskydech až kolem 17 stupňů. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Neuvěřitelné. Půl vteřiny před koncem vedli nymburští basketbalisté nad Pardubickými o dva body, jenže poté Luboš Kovář trojkou z otočky rozjásal celou pardubickou halu. Domácí nakonec dokázali zvítězit poměru 101-100 a srovnali stav finálové série České ligy na 2-2 na zápasy. No a tady je první pozápasová reakce pardubického trenéra Šotnara.
1: To je neuvěřitelný. Já během playoff jsem používal hodněkrát slovo basketbalový bůh a jestli někdy to slovo nebo tady to spojení mělo nějaký nejvýraznější význam, tak si myslím, že tady v tu chvíli, protože myslím, že to bylo za ty všechny prohrané koncovky v sezóně, se to k nám vlastně otočilo, dali jsme, musím říct, šťastnou střelu. Je to neuvěřitelný, jo, a samozřejmě to dokresluje ten kontext toho, že jsme srovnali sérii 2-2, ta série je absolutně živá, neuvěřitelný.
2: Hrdinou okamžiku byl Luboš Kovář, který dostal přihrávku od Tumy, udělal otočku a vypálil na koš. Do té doby se střelecky trápil, tímhle ale zajistil Pardubicím druhou výhru v sérii.
3: Já sám nevím, neuvěřitelný, za prvý ta akce takhle vůbec neměla být, což je vlastně o to ještě vtipnější. Já celý zápas nic a nakonec dám takhle vítěznou střelu, takže samozřejmě štěstí, ale neuvěřitelný pocit.
2: V pardubické hale v tu chvíli většina fanoušků vystřelila ze svých sedaček a slavila. Nejprve poprvé, kdy míč skončil v koši a pak i podruhé, kdy rozhodčí Kovářovu trojku potvrdili. Takový závěr zápasu se povede možná jednou v kariéře. Fanoušci vytvořili v hale neskutečnou atmosféru, ale zároveň už teď je jasné, že je potřeba myslet na další zápas. Série pokračuje pátým duelem ve čtvrtek na palubovce Nymburka. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Radiožurnál.

0: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera akce.
1: Dobré ráno v 7 hodin. S novými zprávami je tu Jana Utendorská.
2: Převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí a zestátnění. Americká NASA dnes oznámí posádku vesmírné mise Artemis 3. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na úvodní zápas mistrovství světa. Kolona se tvoří na dálnici D1 z Brna do Prahy před omezením na mostě u Šmejkalky. A bude oblačno až zataženo s občasným deštěm. Teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Vládní koalice projedná změny ve financování Českého rozhlasu a České televize. Na úřadu vlády o nich budou už za hodinu jednat i generální ředitelé obou institucí. Vláda počítá s tím, že by od příštího roku dostávali peníze ze státního rozpočtu. Lidé v Česku si uvědomují rizika této změny. Ukázal to průzkum, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnutí, závislost a daně.
4: 45% dotazovaných by mělo pochopení i pro stávku zaměstnanců. Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých, říká mluvčí České televize Michal Pleskot.
5: Pro Českou televizi jsou výsledky průzkumu velmi pozbudivé. Potvrzují, že veřejnost dobře chápe význam a roli médií veřejné služby.
4: Zrušení poplatků má vládní koalice v programovém prohlášení a na plánu nic nezmění ani to, že pod stůl spadla mediální reforma ministerstva kultury, řekl už dřív premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
6: Zůstává jenom ty peníze od lidí, aby je neplatili a od firem půjde z rozpočtu.
4: O změnách ve financování bude jednat s řediteli obou médií dnes ráno. Lucie Machartová, Radiožurnál.
2: 33% respondentů pak nepovažuje případnou stávku zaměstnanců obou médií za oprávněný krok. A my se po 7:30 spojíme s naší reportérkou na úřadu vlády. Přes 8 tisíc připomínek přišlo na Ministerstvo pro místní rozvoj k takzvaným akceleračním zónám. Stát jich plánuje vytvořit necelou stovku po celé republice a mělo by v nich být možné rychleji povolovat výstavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel zpracovávat posudek vlivu na životní prostředí. Anektovaný poloostrov Krym i jejich evropské části Ruska trpí nedostatkem pohonných hmot. Výpadky v zásobování způsobovaly systematické ukrajinské útoky.
7: Nedostatek benzínu a nafty trvá na anektovaném Krymu už od začátku měsíce. Problémy se zásobováním se projevují i v Krasnodarském kraji a na pobřeží Černého moře. Cílem každodenních ukrajinských úderů jsou nejen hlavní silniční tahy z Ruska na Krym a do okupovaných částí Chersonské, Doněcké a Záporožské oblasti, ale také železnice. Ukrajinské drony včera zasáhly lokomotivu expresu Moskva-Simferopol a vedení železnic proto většinu vlakových spojení dočasně zrušilo. Z Oděsy Martin Nurazín, Radiožurnál.
2: Americká NASA dnes oznámí složení posádky

0: Termín a náplní mise Artemis 3 tak závisejí na tom, kdy obě společnosti dokončí vývoj. Martin Srp, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech amerických připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj s reprezentačním A týmem se chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem golmanskou dvojkou.
2: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci jim předvíct to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jakoby ukázat trénům a třeba jim dát
3: brouka do hlavy,
2: tady jenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jakoby jednička, snažím se udělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
1: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno středoevropského času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílejí v přímém přenosu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 u Holubic i Chocerad, nehoda v Brně na městském okruhu. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova obvyklý silný ranní provoz před Rohlenkou s frontou od exitu 210 Holubice. Brzdí se tam do zastavení, jinak je to asi na 10 minut osobním autem. Před Brnem už se plní taky D2 směrem z Bratislavy ze 4. kilometru, hlavně kamiony v pravém pruhu. V Brně přímo kolona na městském okruhu v Bítežské směrem z D1 do centra od sjezdu na Jihlavskou se to popojíždí až za Pisárecký tunel. V Bauerově před tunelem Hlinky se srazilo osobní auto s nákladním, blokují dva pruhy, zdržení už skoro čtvrt hodiny. Na dálnici D1 z Brna do Prahy od exitu 29 Chocerady čekejte různě pomalu jedoucí frontu do zúžení na mostě u Šmejkalky na 24. Je to asi na čtvrt hodiny. A ještě před D1 se ucpává silnice 3 z Benešova na Prahu od sjezdu na Čtyřkoly do Mirošovic, je to až na půl hodiny. A v Praze obvyklý rozjezd ranní špičky, fronty na okruhu před Ořechem, taky východní část okruhu směr Lanový most je plná, v Hloubětině je fronta skoro od Rajské zahrady po Děbradskou ke Kbelské a plná je samozřejmě mimo jiné Liberecká do centra. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno a zataženo, během dne od západu na většině území s občasným deštěm. K večeru budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. A teploty 17 až 22, na východě až 27 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
7: Přejeme dobré ráno. Prázdniny před námi. Pokud chystáte letní prázdninovou cestu na Kubu, tak byste měli něco vědět. Cestovní pojištění tam seženete jenom stěží. České ministerstvo zahraničí doporučuje tam vůbec necestovat, respektive cestovat jenom v nejnutnějších případech, a to proto, že země trpí častými výpadky elektřiny a nedostatkem pohodlných hmot. Téma pro nás.
8: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut 7 s vámi Radiožurnál. Chystáte se na Kubu, tak v tom případě budete mít zřejmě problém s pojištěním. Většina pojišťoven v Česku totiž přestala turisty, kteří se na ostrov vydávají, pojišťovat. Reagují tím na doporučení Českého ministerstva zahraniční. A detaily k tomu přidá Eliška Zábrocká z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Podle rezortu je teď Kuba oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem, a to hlavně kvůli častým výpadkům elektřiny nebo nedostatku pohonných hmot. Pojištění teď neseženete třeba u České podnikatelské pojišťovny, Uniky nebo Generali České pojišťovny.
0: A kdyby přece jenom někdo měl cestu na Kubu naplánovanou, je možné se ještě někde pojistit?
1: Třeba u Ergo pojišťovny, ta zatím žádná opatření nezavedla. A pokud už se někdo rozhodne jet, ministerstvo zahraničí doporučuje sledovat vývoj v zemi, vzít si sebou potřebné léky a vybavení pro případ výpadku elektřiny. V případě potřeby je možné kontaktovat taky České velvyslanectví v Havaně. Stále ale platí, že rezort doporučuje je cestovat na Kubu jen v opravdu nezbytných případech.
0: Pokud se chystáte na Kubu, tak víte, co vás čeká. Eliška Zábrocká z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: A taky ranní Radiožurnál a Alize v 7.11.

0: vámi Radiožurnál. Boje mezi Izraelem a Iránem prozatím ustaly. V Izraeli dnes znovu otevírají školy. Křehké příměří probereme už za chvíli s naším blízkovýchodním zpravodajem Štěpánem Macháčkem. Radiožurnál, teď je 7.15. A zhruba za 45 minut začíná schůzka vládních koaličních politiků a generálních ředitelů Českého rozhlasu a České televize. Ti se mají dozvědět, jak bude vypadat financování médií veřejné služby poté, co mají dostávat peníze ze státního rozpočtu. Obě veřejnoprávní média změnu financování z koncesionářských poplatků odmítají, obávají se politického ovlivňování. A my se na úřad vlády za naší reportérkou Adelou Burešovou poprvé vydáme po 7:30. Policie už dnes posiluje hlídky v okolí letiště v Hradci Králové. Začínají tam totiž přijíždět lidé na 5denní hudební festival Rock for People. Ten začíná zítra. Pořadatelé očekávají denně až 50 tisíc návštěvníků.
1: Překážka na D5 zavráží nehoda v Brně na městském okruhu. Na D5 se z Plzně do Prahy za Berounem pozor na 11. kilometru, leží tam koště na dálnici. Na D1 z Brna do Prahy se před zúžením na Šmejkalce na 24. jede pomalu už ze 30. kilometru, opatrně dojíždějte kus za sjezdem na Sázavu, jede se to asi 20 minut v osobním autě. A potom kus dál směr Praha se hodně brzdí, taky na D1 před Prahou kolem exitu 6 Průhonice. Ještě před dálnicí směrem na Prahu je ucpaná silnice 3 směrem z Benešova, od 4 do Mirošovic je to až na půl hodiny. Na D1 z Vyškova na Brno silný ranní provoz před Rohlenkou, nejhustší předtím u exitu 210 Holubice, brzdí se až do zastavení. A v Brně na městském okruhu problémy v Bauerově směr Královo pole, nehoda před tunelem Hlinky přes dva pruhy, kolona je z Bítežské za sjezdem z D1 od sjezdu na Jihlavskou a zabere to i přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Čeká nás další poměrně deštivý týden. Včera bylo ještě docela slunečno, dnes už se nebe nad naším územím zatahuje, aktuálně prší na jihozápadě Moravy a další srážky už přicházejí od západu. Tolik deště pomáhá zlepšovat situaci s půdním suchem. Zatímco na začátku minulého týdne bylo mírné půdní sucho skoro na polovině území Česka, koncem minulého týdne už bylo jen zhruba na třetině. A tento týden se bude situace díky deštivému počasí i nadále zlepšovat, ale jen lokálně, tentokrát bude pršet hlavně na východě. V západních Čechách se bude kvůli nedostatku srážek i nadále prohlubovat sucho. Teploty v tomto týdnu poklesnou, většinou se budou držet jen kolem 20. Hezký den.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 7.20. Izrael dnes po pondělním iránsko-jemenském útoku znovu otevírá školy. Premiér Netanyahu oznámil, že odvolal další velké nálety na Irán. Podle izraelských médií tak učinil pod nátlakem amerického prezidenta Trumpa. Netanyahu ale pohrozil obnovením úderů, pokud Irán znovu zaútočí. Nejnovější informace k tomu přidá blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Dobré ráno, Štěpáne.
1: Hezké ráno.
0: Zastavení izraelsko-iránských útoků předcházel telefonát amerického prezidenta s izraelským premiérem. Skutečně se situace uklidnila?
1: V zásadě uklidnila, i když ještě v noci hlásila izraelská armáda sestřelení dronů nad letoviskem Eilat, dronu, který přilétal z Jemenu, tedy vyslali ho pro iránští jemenští husijové, ale jak Irán, tak Izrael uvedli, že zastavují vzájemné boje s malou výhruškou, že v případě napadení je velmi rychle obnoví. Izrael zároveň ale uvedl, že jeho boj proti Hizbaláhu v Libanonu pokračuje. Není jasné, jak se k tomu staví Irán, protože právě izraelský úder na Bejrut byl podle Teheránu důvodem, proč Irán na Izrael raketami zaútočil. No a podle izraelských komentátorů ten včerejší Trumpův telefonát s Benjaminem Netanyahuem byl velmi ultimativní. Izraelské stíhačky už údajně byly na startovacích drahách základen připravené k novému masivnímu útoku na Irán. Potom Trumpově telefonátu ale Benjamin Netanyahu ten útok odvolal a údajně ten telefonát vyzněl tak, že pokud bude Netanyahu válku s Iránem stupňovat, tak ho v tom Donald Trump nechá samotného.
0: Libanonský prezident Anun vyzval Izrael k jednání a k ukončení bojů. Jak se Bejrut konkrétně k rozhovorům s Izraelem staví?
1: Tak v Josefu Aounovi má Izrael po dlouhé době v Bejrutu vůdce, který je nakloněný jednáním s Izraelem. Josef Aoun, libanonský prezident, uvedl, že zatím nesměřuje k dohodě mírové, ale k dohodě o ukončení války. A Josef Aoun je proti tomu, aby Irán používal Libanon jako prostředek pro vyjednávání se Spojenými státy. A prezident Aoun je tvrdě proti iránskému vlivu, to vidíme v Libanonu, a také prosazuje odzbrojení pro iránských milicí z Balách.
0: Aktuální situace na Blízkém východě a náš zpravodaj Štěpán Macháček. Štěpáne, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V ranním radiožurnálu David Koller, jeho pouta, 7,5 minuty před dalšími zprávami, tedy před 7:30. Přejeme dobré ráno, ať se daří.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Radiožurnál půl osmé. Jana Utendorská a další zprávy.
2: K soudu dnes přijde jako svědek v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinher z hnutí Praha sobě. Před 5 lety v roli náměstka pro dopravu podal trestní oznámení. Vypovídat má 2 dny. V kauze jde o údajné ovlivňování zakáze v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí například bývalý náměstek primátora Petr Hluboček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Oba vinu odmítají. Poblíž Hormuzského průlivu se zřítil vrtulník americké armády. Oba členové posádky nehodu přežili. Informaci deníku New York Times potvrdil americký prezident Donald Trump. Zatím není jasné, jestli bitevní vrtulník zasáhla íránská palba, nebo se u něj vyskytl technický nebo jiný problém. Nehodu Spojené státy vyšetřují. A v ostravském Trojhalí Karolína začíná mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days. Zúčastní se ho téměř 140 firem. Představí nové technologie pro železniční dopravu, bateriové vlaky nové generace nebo například novou motorovou soupravu Regiofox.
3: Sport.
2: Dánský fotbalový reprezentant Christian Eriksen byl po nedělním kolapsu v přípravném utkání s Ukrajinou propuštěn z nemocnice. Záložník o tom informoval na Instagramu. Eriksen skolaboval 5 let poté, co při utkání s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani prodělal zástavu srdce. Od té doby hraje s implantovaným defibrilátorem. Dánský fotbalista ujistil fanoušky, že v neděli šlo o úplně jinou situaci než před 5 lety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D10 za Brandýsem a kolony v Brně před tunelem Hlinky. Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav pozor za exitem Hlavenec. Na 19. kilometru leží na vozovce Popelnice. Hlídka jede na místo. Na D1 z Vyškova na Brno obvyklé ranní testování prudkého brzdění u exitu Holubice na 211. kilometru, pak se to sune pomalu až čtvrt hodiny osobní auta Krohlence. D2 před Brnem směrem z Bratislavy je plná úžku za zasjezdem na Židlochovice z 8. kilometru. Pozor, brzdí se tam nezvykle i v levém pruhu, do Brna je to na 20 minut. V Brně na městském okruhu Spisárek na Královo pole potíž po nehodě v Bauerově před tunelem Hlinky po srážce kamionu s osobním autem zabrané 2 pruhy. Kolona už zbítežské na příjezdu z D1 od sjezdu na Jihlavskou, zdržení kolem 20 minut. Ucpaná je i náhradní trasa Rybnickou a Pisáreckou kolem Antroposu. Na D1 z Brna na Prahu pomalá jízda, nejdřív od exitu 29 Choceradi kolem čtvrt hodiny do omezení na Šmejkalce a pak znovu od sjezdu na Pražský okruh až k jižní spojce v Praze. A silnice 3 z Benešova na Prahu zůstává ucpaná před nájezdem na D1 od 4 kol, je to až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nad Českem dnes po ránu převládá velká oblačnost, ojediněle se objevuje déšť, aktuálně prší na Znojemsku, v okolí Svitav, také místy v jižních Čechách a pás intenzivních srážek už přechází od Domažlic přes Plzeň až po Ústí nad Labem. Teploty jsou poměrně vysoké, v centru Prahy za sebou máme dokonce tropickou noc, kdy neklesla teplota pod 20 stupňů. Jinde na teploměrech nejčastěji vidíte od 14 do 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku je chladněji, tam místy klesla teplota k 11 stupňům Celsia. Přes den pak bude pokračovat počasí s velkou oblačností. Oblačno až zataženo, od západu se také na většinu našeho území rozšíří déšť. Na jihovýchodě a východě se objeví bouřky, ve kterých bude intenzivně pršet a bude v nich i zesilovat vítr. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Dnešní maxima se budou držet jen mezi 17 a 22 stupni, na Moravě a ve Slezsku ještě naměříte do 27 stupňů. A na hřebenech hor počítejte s teplotou kolem 14. V Beskydech a Jeseníkách až kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, počasí s Marcelou Hálovou 8:04, tedy právě teď. Vypadá to, že veřejnoprávní média a jejich financování čeká změna. Vláda dál od nového roku plánuje převést financování České televize i Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Obě média se změnami dlouhodobě nesouhlasí a chtějí zachovat současný systém poplatků. Na úřadu vlády budou proto o změnách už za chvíli s jejich řediteli jednat lídři vládní koalice a bude u toho naše reportérka. Už za chvíli dáme slovo.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Je teď 7 minut po půl 8, s vámi ranní radiožurnál. Klíčová schůzka čeká už vlastně za chvíli generální ředitele Českého rozhlasu a České televize. Na úřadu vlády budou v 8 hodin ráno jednat s lídry vládní koalice o změnách ve financování veřejnoprávních médií. Od nového roku by měla být financována ze státního rozpočtu, a to i přes kritiku obou médií nebo odborů. Schůzku ve Strakově akademii v Praze sleduje reportérka radiožurnálu Adela Budešová. Dobré ráno.
1: Hezké ráno, před úřadem vlády jsou zatím pouze novináři, nikdo z celkem 6 politiků ani ředitelů zatím na místo ještě nedorazil. Nicméně, jak bylo řečeno, tak ta schůzka má začít až za zhruba 20 minut. Vláda se na konci května dohodla, že nevyužije nový zákon o médiích veřejné služby, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. K předloze se totiž sešly na 400 připomínek a kabinet se tak rozhodl ji nepoužít. Premiér Andrej Babiš z ANO poté řekl, že není potřeba dělat nový zákon, stačí podle něj pouze upravit současný zákon o rozhlasových a televizních poplatcích.
2: Tam se nahradí poplatky lidí a firem, které zrušíme, tak jsme to slíbili, se nahradí částku z rozpočtu.
1: Financování ale určují taky samostatné zákony o Českém rozhlasu a České televizi. Premiér Babiš by měl na schůzce taky říct, s jakou částkou budou obě média v dalším roce hospodařit.
0: Ještě před touhle změnou má začít platit ještě poslanecká novela. V jaké ta je teď fázi?
1: Tuhle novelu, pod kterou je podepsaná skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem z ANO, teď musí projednat vláda. Poté by měla zamířit do poslanecké sněmovny. Návrh počítá s tím, že by od poplatků osvobodila některé skupiny lidí už letos. Český rozhlas by taková změna připravila o 250 až 300 milionů korun, řekl generální ředitel René Zavoral.
3: Chybí tedy kompenzace toho výpadku a kdyby byl tento výpadek kompenzován ze strany státu, tak se o tom možná i ten návrh může zabít možná i třeba k diskusi, ale ta kompenzace tam není.
1: A Česká televize by pak mohla přijít ročně o více než miliardu.
0: Český rozhlas a Česká televize si nechali vypracovat od agentury Resolution průzkum. Co z něj vyplývá?
1: Vyplývá z něj, že lidé v Česku si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění nebo závislost. A 64% respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích. A ještě jeden pohled, případnou stávku zaměstnanců obou veřejnoprávních médií v reakci na ty změny vnímá jako oprávněnou 45% lidí, i kdyby vedla k omezení vysílání obou médií. Proti se pak vyslovilo 33% dotázaných. A dodám, že v květnovém průzkumu odpovídalo 2041 respondentů. A ty kompletní výsledky máme na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
0: Říká reportérka Adela Burešová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.
0: K tématu se budeme vracet. Adela Burešová se z dnešního setkání přihlásí do zpráv 8 hodin. No a hostem ranního interview na stejné téma bude v 7 hodin a 50 minut také expertka z Univerzity Karlovy Alice Němcová-Tejkalová právě na téma veřejnoprávní média a poplatky. Téma rozebíráme také písemně a sice na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Tam můžete hledat informace 24 hodin na veškerá témata. Ranní radiožurnál vám dělá společnost i teď míněno 4 minuty před 7:45, 4 minuty před dalšími zprávami. Chystáme aktuální zelenou vlnu a také předpověď počasí, tak jak jste zvyklí vždy po 15 minutách každé ráno.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Dobré ráno, je 7:45. Příští léto start českého astronauta Aleše Svobody na misi na mezinárodní vesmírnou stanici. Tak tohle je ideální scénář. Nově uzavřená dohoda navíc zajišťuje českému zástupci místo pilota mise, tedy jednu z klíčových pozic posádky. A my se tomu budeme věnovat už příští hodině po 8:30. V blízkosti Hormuzského průlivu se v pondělí zřítil bojový vrtulník Apache americké armády. Oba členy posádky se podařilo zachránit. Uvedlo to dnes ráno agentura Reuters.
3: Před Brnem kolony na D1 i D2, v Brně nehoda na městském okruhu. Na D1 z Vyškova do Brna se před hustým ranním provozem u Rohlenky tvoří kolona už kolem sjezdu na Slavkov, brzdí se na 211. kilometru, jde se do zastavení, je to pak na 10 až 15 minut k Rohlence. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy nezvyklé plná dálnice už za sjezdem na Židlochovice z 8. kilometru v obou pruzích, kde jedničce do Brna je to zhruba na 20 minut. A jak řidiči hledají jiné trasy, pomalu už se jede i vídeňskou 50. dvojkou od Rejhradu do Brna, kolony jsou i v Tuřanech. V Brně stále kolona i v Bíteřské a Bauerově za sjezdem z D1 směr Královo pole od Jihlavské k nehodě před tunelem Hlinky 20 minut, ucpaná i objížďka Pisáreckou před Antroposem fronty i z Kohoutovic. A před Brnem, před Prahou silný provoz na všech příjezdech, třeba na D1 se jede velmi pomalu, odchod Serad na Čmejkalku, pak i od sjezdu na Velké Popovice za Průhonice. Další zelená vlna za 15:45.
4: Už dnes nás čeká místy, konkrétně ve východní polovině našeho území intenzivní déšť. Odpoledne a večer tam může v bouřkách napršet až 25 mm vody. Jinde budou úhrny srážek nižší, většinou do 10 mm. Je tedy jasné, že nás dnes čeká na nebi hodně mraku a déšť se bude šířit na našem území od západu na východ. Zaprší na většině území Česka. Jednat se bude hlavně o přehánky, na jihovýchodě a východě pak čekejte i silné bouřky. Krom přívalů deště v nich bude také zesilovat vítr. V nárazech může mít rychlost až 55 km v hodině. Teploty dnes budou v širokém rozpětí. Na Moravě a ve Slezsku do 27 stupňů, jinde jen do 22 stupňů Celsia. Krásný den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7.50 už za necelých 10 minut začne na úřadu vlády schůzka premiéra Andreje Babiše s ANO a dalších koaličních politiků s řediteli Českého rozhlasu a České televize. Jednat mají o změnách ve financování obou médií, to by vláda chtěla přesunout od příštího roku z poplatků pod státní rozpočet. S tímto záměrem ale nesouhlasí samotná média a nebo také odbory. My jsme ve spojení s vedoucí katedry žurnalistiky na Univerzitě Karlově Alicí Němcovou Tejkalovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vy jste s premiérem Babišem měla schůzku v dubnu na tohle téma. Mluvili jste spolu o vaší studii ohledně financování veřejnoprávních médií v různých zemích. Z ní vyplývá mimo jiné to, že financování ze státního rozpočtu není vhodné pro země střední Evropy. Proč?
1: My žijeme ve společnosti, která v současné době, v poslední dekádě, nemá úplně oddělenou tu sféru politického, veřejného, mediálního vlivu. Vidíme to i v koncentraci vlastnictví médií, na které se soustředí čím dál tím více lidí, kteří mají i biznisové a případně další politické zájmy. Takže pro nás tenhle ten způsob financování, který by nebyl odpovědný vůči veřejnosti, tak jako jsou poplatky, ale plynul ze státního rozpočtu, není úplně nejvhodnější.
0: No a co na to premiér Babiš? On trvá na tom, že zrušení poplatků plní předvolební slib?
1: To nám na té schůzce říkal také. Já bych chtěla říct, že my jsme se bavili i o definici veřejné služby. Bavili jsme se tehdy už o tom návrhu pana ministra Klempíře. Já jsem moc ráda, že aspoň na ty argumenty, které se týkaly toho, že není nutné jakkoliv redefinovat veřejnou službu, tak pan premiér slyšel. To, co se týká poplatků jako takových a financování ze státního rozpočtu, tam se pořád opakuje ta argumentace, že lidé ušetří, ale my víme, že neušetří ve chvíli, kdy se budou média veřejné služby platit ze státního rozpočtu, protože ty příjmy jeho se netvoří jen tak, ale významnou míru tvoří daně od občanů.
0: Mm-hmm. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO je ale systém financování médií prostřednictvím poplatků zastaralý. Jak je na tom tedy Česko v porovnání s ostatními zeměmi? Případně může přebrat nějaký model financování z jiné země?
1: Pokud by se u nás nějakým způsobem měl měnit způsob financování, tak se rozhodně jako lepší jeví například přímá daň, kdy ty prostředky opravdu jdou přímo médiím. To je ten model, který zná třeba Finsko nebo Švédsko, ale i tam víme, že se potom ty daně můžou nějakým způsobem omezovat, redukují se zase místa lidí, zaměstnanců v médiích veřejné služby, takže to taky není samospásné. Ten náš systém funguje a to je jeden z argumentů, který my stavíme v té studii, funguje dlouhodobě. Lidé poplatky platí, nemáme problém s tím, že by bylo velké množství lidí, kteří poplatky neplatí, protože to byl ten důvod právě v těch severských zemích. Proč změnit ten systém financování? Protože lidé ve velkém neplatili poplatky. To u nás vůbec není ten problém, tenhle argument se málo objevuje ve veřejné diskuzi a říká se nemoderní. Na tom není vůbec nic nemoderního. Je to funkční systém, který funguje i v celé řadě jiných zemí. A tam, kde neplatili, tak to pak vyřešili nějakým jiným způsobem. Tam, kde občané neplatili, tak to vyřešili jiným způsobem. Ale my to jinak řešit nemusíme. Je to jenom politická vůle.
0: A obě média a odbory poukazují na to, že by převodem financování mohla být ohrožena také nezávislost médií, veřejné služby. Jaké záruky by musely být v tomto zákoně ukotvené, aby tohle riziko bylo co nejmenší, respektive žádné?
1: To je strašně těžká otázka, protože každý zákon, pokud to nebude zákon, u kterého bude jasně deklarováno, že potřebujete ústavní většinu pro to, aby se změnil, tak může být rychle změněn. A ty záruky jsou v politické kultuře země, ale my jsme v posledních letech viděli, že politická, když to rozšířím do té dekádě, viděli, že politická kultura se může rychle proměňovat. A neznamená to vůbec nic, ten závazek jako takový. A rozhodně to neznamená, že na tom budou média nebo občané do budoucna lépe.
0: Říká Alice Němcová Tejkalová v rozhovoru pro Hraním Radiožurnál v Hraním interview vedoucí katedry žurnalistiky na Univerzitě Karlově. Děkujeme a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A ze začátku schůzky se do zpráv 8 přihlásí naše reporterka.

0: Radiožurnál chvíli před 8. Připomínáme nehodu v Brně na městském okruhu vesmíru Spisárek na Královo pole před tunelem Hlinky. Je to velmi nepříjemné, celé okolí je ucpané. Jak moc, tak to už za chvíli upřesní další aktuální zelená vlna Radiožurnálu.
1: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď, pojď, pojď! Více na webu olympijskýběh.cz.
2: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Alpinepro.
0: Radiožurnál je 8 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
3: Ředitelé České televize a Českého rozhlasu jednají o poplatcích na úřadu vlády. Boje mezi Izraelem a Íránem prozatím utichly. V Izraeli se znovu otevírají školy. Basketbalisté Pardubic porazili Nymburk 101-100 a srovnali stav ligového finále. Po nehodě se tvoří kolony v Brně na městském okruhu před tunelem Hlinky a bude oblačno až zataženo s občasným deštěm. Teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Český rozhlas a Česká televize by se dnes měli dozvědět, s kolika penězi budou v příštím roce hospodařit. Přesnou částku řekne na schůzce s generálními řediteli obou médií premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A jednání na úřadu vlády sleduje reportérka Adéla Burešová.
5: Oba ředitelé přijeli sem na úřad vlády před několika minutami. Jednat s nimi bude kromě premiéra Babiše ještě dalších 5 koaličních politiků. Se záměrem kabinetu převést od nového roku financování Českého rozhlasu a České televize obě média dlouhodobě nesouhlasí, zachovat chtějí současný systém poplatků. Odmítají taky poslaneckou novelu, která počítá s tím, že by od poplatků osvobodila některé skupiny lidí už letos. Český rozhlas by taková změna připravila o 250 až 300 milionů korun a Českou televizi pak o více než miliardu. Ze Strakovy akademie Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Po včerejších iránských úderech se v Izraeli znovu otevírají školy. Premiér Benjamin Netanyahu odvolal plánovanou velkou odvetu proti Teheránu a boje v tuto chvíli ustaly. Sklidnění situace předcházelo několik telefonátů mezi americkým prezidentem Trumpem a izraelským premiérem.
6: Izraelská armáda oznámila sestřelení dronu nad letoviskem Eilat. Přilétal ze směru od Jemenu a vyslali ho pro iránští jemenští husijové. Jemenští povstalci se podíleli i na pondělním iránském raketovém útoku na Izrael. Sami vypálili 2 balistické střely. Podle izraelského 12. televizního kanálu byl pondělní telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi vypjatý. Trump údajně pohrozil, že pokud bude Izrael boje s Íránem stupňovat, zůstane ve válce sám bez americké pomoci. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
3: Více než tunu heroinu zabavili polské úřady v přístavním městě Gdyně. Pašeráci drogu ukryli v dekorativních cihlách ze Spojených arabských emirátů. Její hodnota je v přepočtu 1 250 000 000 korun. Podle policejního prezidenta Marka Borona narkotika pocházela z Íránu. Na podezřelou zásilku polské celníky upozornili jejich britští kolegové. Do záchranné stanice Hrachov na Příbramsku se dostala 2 mláďata orla mořského. Zřítila se minulý týden během bouřky i s hnízdem nedaleko Plané nad Lužnicí. Ochránci počítají s tím, že je vrátí zpět do přírody.
7: K mláďatům do voliéry mě bere ředitel ochrany fauny Hrachov Pavel Křížek.
8: Tak to jsou asi přepeřený mláďata, mají už víceméně peří dospělce, ale ještě jim vlastně chyběl nějaký čas vlastně do vylítnutí. A ta vichřice vlastně schodila i s tím hnízdem dolů.
7: Za orly právě přišla taky jejich ošetřovatelka s krmením, Lucie Hodíková.
9: Je potřeba je dokrmit, aby nebyli podvyživený, aby se naučili sami lovit. A jakmile se jim to podaří, tak je budeme snad moc vypouštět do přírody.
7: Stanice by ráda orlům pořídila vysílačky, aby měla informace o jejich dalším osudu. Z Hrachová, Věra Hájíková, Radiožurnál.
10: Sport. Basketbalisté Pardubic vyhráli ve čtvrtém finále ligového play-off nad Nymburk

0: vstup do země.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na příjezdech do Brna a nehoda v Brně na okruhu před Hlinkami. Před Brnem se tvoří kolony, jak na dálnici D1 směrem z Vyškova od Holubic z 211. kilometru Krohlence, tak i D2 směrem z Bratislavy je plná za sjezdem na Židlochovice z 8. kilometru až do Brna. Místy i v levém pruhu je to na 20 minut. Fronta tím pádem před Brnem i na 52. směrem z Vídně od exitu Rajhrad k D1. A v Brně na okruhu z Pisárek na Královo pole stále potíže po nehodě před tunelem Hlinky. V Bíteřské za sjezdem z D1 kolona od Jihlavské i přes 20 minut. Fronty na náhradních trasách Rybnickou a Pisáreckou a už i taky z Jihlavské do Vídeňské od staré nemocnice na Poříčí je to minimálně na půl hodiny. Na silnici 35 ze Svitav na Hradec Králové se tvoří kolona od Janova do Litomyšle, zdržení přes 20 minut. A k Praze velmi silný provoz na všech příjezdech, na D1 odchod Serat na Šmejkalku, pak i za Mirošovicemi se jede pomalu až k Chodovu. Před D1 je plno na Benešovské silnici 3 od 4 kol. V hlavním městě potom dlouhá řada ranních kolon na okruhu před Ořechem obousměrně, ucpaná východní část okruhu směr Lanový most i všechny náhradní trasy přes Počernice, Hloubětín nebo Kyje. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. K večeru budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Teploty 17 až 22, na východě až 27 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
4: Artemis 3, tak to je chystaná další mise na cestě ke měsíci a proč je pro ní velmi důležitý právě dnešní den, tak to vám povíme v ranním radiožurnálu.
5: Ranní radiožurnál
1: a Petr Král.

0: Už se chystá. V ranním radiožurnálu bude teď 10 minut po 8. Řeč o českém astronautovi Aleši Svobodovi. Ten se chystá na let k mezinárodní vesmírné stanici. Má se tak stát už příští léto. K tomu řekneme víc po půl deváté, ale teď se vydáme k měsíci. Po jeho letošním úspěšném obletu chce americká kosmická agentura urychleně vyslat astronauty i na povrch měsíce. Během příštího roku proto chce při další misi zvané Artemis 3 otestovat techniku pro to určenou. Detaily, včetně složení posádky, se dozvíme právě dnes. A něco navíc tomu teď poví Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, misi Artemis navazuje na tu letošní Artemis 2 v dubnu, kdy tedy čtyři lidé obletěli měsíc. Na té palubě nové mise budou taky čtyři lidi. Jejich jména se právě dozvíme dnes, včetně nějakých dalších detailů. Tu čtveřici bude čekat trénink. Paradoxně lunární mise, která ale k měsíci nepoletí, všechno se bude testovat na oběžné dráze Země a to, co se bude testovat, je to, aby bylo možné přistát na měsíci, to znamená připojování toho lunárního modulu, vůbec ten celé to spojení s tím tedy kusem, který by pak měl na měsíci přistát. Celá ta mise se má spustit tedy v příštím roce tak, aby Artemis 4 mohl přistát na měsíci. Idea je, že už v roce 2028. Konkrétní detaily se dozvíme dnes odpoledne v 17:30 českého času.
0: Záhy se dozvíte z vysílání radiožurnálu. Jakub Lucký, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tedy Swims, 8:12 k tomu.

0: Ostrý start fotbalového šampionátu pro český tým se blíží už tento pátek nad ránem a tak se za chvíli předstihu vydáme za reprezentačními nováčky Denisem Vyšinským a Alexandrem Sojkou v ranním radiožurnálu. Dobré ráno, je 8.15. Náš investigativní tým stále sleduje případ fotovoltaické elektrárny, která dlužila státu 43 milionů korun. Ministerstvu průmyslu se loni podařilo z firmy získat 13 milionů a víc tomu poví náš reportér Vít Kubant po 8:30. Meteorologové v pražském Klementinu hlásí první letošní tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Naměřili tam o desetinu více a novou předpověď počasí pro vás budeme mít už za malou chvíli.
1: Kolony v Brně na okruhu i na příjezdech, ucpaná 35 před Litomyšlí. V Brně stála největší potíž na městském okruhu směrem z Pisárek na Královo pole. Po nehodě před tunelem Hlinky kolona na 20 minut z Bíteřské od Jihlavské a v důsledku i na objížďkách Pisáreckou kolem Antroposu i z Jihlavské od Dlouhé do Vídeňské. Ta je před Poříčím plná už od příjezdu do Brna od Rajhradu, to protože se tudy snaží vyhnout řidiči zase koloně na bratislavské D2 před Brnem, která je plná za sjezdem na Židlochovice z 8. kilometru chvílemi a místy i v levém pruhu. Nezvykle dlouhé zdržení je na silnici 35 ze Svitav směrem na Hradec Králové od Janova kolona i přes půl hodiny do Litomyšle. Proč volá náš zpravodaj?
2: Místní technické služby se rozhodly vcekat na průjezdu Litomyšlí trávu, proto je tam zúžení do jednoho jízdního pruhu.
1: A čekejte dlouhé zdržení. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: I v tomto týdnu bude počasí docela nestálé. Po vcelku slunečném pondělí nás čekají deštivé dny, ve kterých se i citelně ochladí. Dnes se budou teploty pohybovat už jen mezi 17 a 22 stupni. Tepleji až do 27 stupňů bude jen ve východní polovině našeho území. Také se dnes budou hodit deštníky. Z oblačného až zataženého nebe totiž zaprší téměř na celém našem území. Dešťové kapky přicházejí od západu a na jihovýchodě a východě se k ním přidají i poměrně silné bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině našeho území ustávat. Hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Pátek ve 4 ráno zdejšího času v mexické Guadalajare vstoupí do mistrovství světa čeští fotbalisté s Jižní Koreou v přímém přenosu Radiožurnálu. A na turnaj se těší i nováci Alexander Sojka a Denis Višinský.
1: Premiérového gólu za reprezentační Ačko se Denis Višinský dočkal už ve druhém utkání. Do generálky na světový šampionát s Guatemalou naskočil na závěrečnou půlhodinu a po chybě soupeřova obránce pečetil výhru 3-1. Nominaci na mistrovství světa si odchovanec Slávie vysloužil dobrými výkony v Plzni. Za Viktorii v uplynulé ligové sezóně hned 8krát skóroval.
2: Denis Višinský tento vně pokutového území trefil náramně.
3: Myslel jsem si, že bych mohl být na té hraně, protože jsem neměl žádný start vlastně do tohohle srazu. Takže jsem s tím tak nějak počítal, že bych jim nemusel jet a když jsem se dozvěděl, že pojedu, tak jsem byl rád. Je to pro mě něco neskutečného, je to asi to nejvíc, co ve fotbale jako pro mě asi jde, si to uvědomím až časem.
1: Řekl po prvním reprezentačním gólu do sítě Guatemaly Denis Višinský, zatímco křídelník Viktorie byl v nominaci českého výběru už pro barážové duely, jeho klubový spoluhráč Alexander Sojka se před přípravným kempem na světový šampionát dočkal premiérové pozvánky. Loni v létě přitom jako nadbytečný přestoupil z Plzně do Hradce Králové.
4: Jakože já nejsem žádný hráč, který by byl extra sebevědomý, tak jsem ani nemyslel, že budu se někdy živit fotbalem, že na ty nejvyšší stupínky jsem vůbec jako nepřemýšlel.
5: Teď je to strašně rychlý, tady ten půl rok, co se vlastně stalo. V létě jsem přestoupil do Hradce, v zimě ničeho nic, najednou návrat zpátky, celý povedený půl rok a teď jsem tady, jako, nemohl jsem tomu jako uvěřit, byl to rychlý, ale jsem za to rád.
1: Přiznává plzeňský univerzál Alexander Sojka. Úvodní zápas českých fotbalistů na mistrovství světa proti Jižní Koreji se v Guadalajare začne hrát v pátek ve 4 hodiny ráno středoevropského času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: než uslyšíte další zprávy Radiožurnálu, tak vás stihneme pozvat na koníčky do Velké Chuchle na 106. české derby na 21. června, tedy příští neděli. Celkem 9 dostihů během odpoledne a vy u toho můžete být se vstupenkami od nás. Právě teď je můžete získat na e-mailu vstupenky@rozhlas.cz. Do předmětu pište chci na dostihy. Vstupenek je 10 pro 5 z vás. 10. e-maily v pořadí, dokud to nerozdáme.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy Jana Utendorská.
2: Plán vládní koalice na převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně. Vyplývá to z průzkumu agentury Resolution pro Českou televizi a Český rozhlas. Slovo úspora použili lidé v souvislosti s vládním plánem na 5. místě. Průzkumu se letos v květnu zúčastnilo více než 2000 respondentů. Ředitelé Českého rozhlasu a České televize teď jednají na úřadu vlády. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO by měl oznámit přes částku, se kterou budou obě média příští rok hospodařit. Na místě je naše reportérka, živě se přihlásí ve zprávách 9 hodin. Nejméně 4 lidé zemřeli při ruském útoku na Charkovskou oblast na Ukrajině, dalších 15, včetně dětí, pak v Charkově utrpělo zranění. Na Telegramu to uvedl regionální guvernér Oleh Siněhubov. Útok přišel v době, kdy se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vracel do Kyjeva z londýnských jednání s lídry Velké Británie, Francie a Německa. A policie už dnes posiluje hlídky v okolí letiště v Hradci Králové. Zítra v parku 360 začne 5denní hudební festival Rock for People. Podle pořadatelů přijede denně až 50 tisíc návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Řidiči musí počítat i s namátkovými kontrolami. Sport. Basketbalisté Nymburka prohráli ve finále nejvyšší české ligy v Pardubicích 100-101 a v sérii tak přišli o dvouzápasové vedení. Aktuální stav je 2-2 na utkání. Série na 4 vítězství bude pokračovat ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 za Brnem a překážka na D1 za sjezdem na Nový Jičín. Na dálnici D1 ve směru z Přerova na Ostravu teď dejte pozor, za sjezdem na Nový Jičín na kilometru 331 je tam hlášený polystyren v levém pruhu. Na dálnici D1 za Brnem směr Praha čekejte nezvyklou kolonu od exitu 182 Popůvky, za ním na 180. pracují na informační tabuli a zabírají pravý pruh, zdržení do 10 minut. Jinak na D1 před Brnem směrem z Vyškova obvyklý silný ranní provoz před Rohlenkou, brzdí se kus Zarousínovem kolem 212. kilometru, osobní auta to mají asi na čtvrt hodiny. Na D2 před Brnem z Bratislavy teď od exitu 11 Židlochovice se sunou pravým pruhem kamiony, ze 3. kilometru od Olympie potom k D1 postávají i osobní auta v levém pruhu. V Brně na okruhu Spisárek na Královo pole už nehodu před tunelem Hlinky dořešili. Kolona se rozjela, ještě zůstávají plné dřívější objížďky Pisárecká kolem Antroposu nebo Vídeňská, na které je velmi silný provoz na příjezdu do Brna od Modřic. A silnice 35 ze Svitav na Hradec Králové, hlásíte zúžení na průjezdu Litomyšlí kvůli sekání trávy a kolona od Janova popojíždí až půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na naše území dnes přichází studená fronta, která sebou přináší déšť a místy se objeví i silné bouřky. Spadnout v nich může až 25 mm deště. A následovat bude ochlazení. Studená fronta se navíc nad střední Evropou zvlní, takže se u nás deštivé a poměrně chladné počasí zdrží až do čtvrtka. Srážky budou velmi nerovnoměrné. Zatímco v bouřkách a intenzivních přehánkách mohou spadnout desítky milimetrů vody, na některých místech téměř nezaprší. Teploty ale nakonec klesnou na celém našem území. Dnes budou ještě rozdílné. Na východě stále do 27 stupňů, jinde jen mezi 17 a 22 stupni. Ve zbytku pracovního týdne už ale teploty nepřekročí 20. A žádnou výraznou změnu v počasí vlastně nepřinese ani víkend. Nad Českem čekáme stále hodně oblačnosti, ze které bude hlavně v odpoledních hodinách pršet, ale teploty se přece jen podívají nad 20 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, to byla Marcela Hálová. Teď míněno teď 4 minuty po 8:30 s vámi radiožurnál. A za chvíli budeme hledět ke slunci. Čeká nás zajímavý případ týkající se solárních elektráren.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál. Stát se i po více než 16 letech od boomu fotovoltaických elektráren vypořádává s následky podvodů, kterých se někteří podnikatelé v roce 2010 dopouštěli. Za loňský rok ministerstvo průmyslu a obchodu vymohlo od jedné takové elektrárny ubrna 13 milionů jako náhradu škody. Dalších 30 milionů ale stát ještě vymáhá. Radiožurnálu to potvrdila mluvší ministerstva Štěpánka Filipová. Podrobnosti k tomu teď Vít Kuban z našeho investigativního týmu. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Proč má fotovoltaická elektrárna ministerstvu doplácet 43 milionů korun?
1: Firma provozovala elektrárnu od roku 2010, kdy získala garantovanou výkupní cenu, jenže energetickou licenci tehdy dostala podvodem a soudy došly k závěru, že se podnikatelé neprávem obohatili o zhruba 370 milionů korun. Společnosti tak propadl poměrně velký majetek a hotovost a zbývalo státu doplatit 43 milionů. Ministerstvo průmyslu a obchodu původně s vymáháním částky otálelo, nakonec ale vydalo exekuci na výnos prodeje elektřiny a za loňský rok tak získalo zpět 13 milionů korun. Ministerstvo teď řeší, jak se dostat ke zbylým 30 milionům. Vlastník elektrárny a dříve odsouzený Václav Šindelář nám nyní řekl, že už jiná jeho společnost, která elektrárnu nyní provozuje, má podepsaný splátkový kalendář na zbývající částku.
0: A za co přesně byli majitelé elektrárny odsouzení?
1: Dvojice podnikatelů se snažila jižně od Brna vystavět fotovoltaickou elektrárnu nazvanou Vladimírov, tak, aby ji stihla dokončit v roce 2010 a získala tak energetickou licenci. Vše museli stihnout, protože od dalšího roku klesla garantovaná výkupní cena o více než polovinu. Jenže elektrárnu dostavět nestihli a tak nechali sfalšovat některé dokumenty, které tvrdili, že už je elektrárna kompletní. Licenci tak sice získali, ale bylo to podvodem.
0: A jak to vysvětluje odsouzený podnikatel Šindelář?
1: On se závěry soudu dlouhodobě nesouhlasí, rozporuje třeba výši škody, uvedl a teď cituji, že bohužel obžaloba ani rozsudek vůbec nekorespondovaly s realitou. Konec citace. Mluví o tom, že celá kauza byla vykonstruovaná a on byl odsouzen neprávem.
0: Vít Kuban, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Podrobnosti na iRozhlas.cz, nejenom solárníkům přejeme slunce, nejenom v duši v ranním radiožurnálu. Nightwork.

0: Už příští leto má k Mezinárodní vesmírné stanici odstartovat mise i s českým astronautem Alešem Svobodou. Smlouvu podepsala Evropská kosmická agentura se společností VAST. Svoboda by navíc měl být pilotem mise.
1: To, že Česká republika bude mít v posádce roli pilota, je naprosto zásadní. Pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na světě asi jen 20 a z toho z Evropy, pokud vím, jenom 2.
2: Aleš Svoboda by tak neměl být jen člen posádky, ale přímo pilotem mise. Ten se podílí na řízení kosmické lodi, bezpečnosti letu i řešení případných mimořádných situací. Vše ještě musí podle Aleše Svobody schválit mezinárodní partneři stanice.
3: Ta posádka je 4, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
2: Posádka by měla odstartovat příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžnou dráhu je vynese kosmická loď Dragon, která dopraví astronauty na mezinárodní vesmírnou stanici. Česká vláda i Evropská kosmická agentura zdůrazňují, že hlavním přínosem této cesty do vesmíru mají být hlavně vědecké a technologické projekty, říká ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.
4: Je to experiment třeba o výzkumu lidského stresu nebo o modelech AI chování lidského těla. Jsou tam ale i technologické experimenty typu výzkumu nanorobotu, jejich chování v kosmickém prostředí anebo výzkum rakoviny.
2: Pokud vše půjde podle plánu, Aleš Svoboda by měl být naším druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Karolína Burdová, Radiožurnál.
0: Tři čtvrtě na devět. Český rozhlas a Česká televize by se dnes měli dozvědět, z kolika penězi budou v příštím roce hospodařit. Přesnou částku řekne na schůzce s generálními řediteli obou médií premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a další koaliční politici. Jednání na úřadu vlády sleduje také reportérka Radiožurnálu Adela Burešová a přihlásí se do dalších zpráv v 9 hodin. K soudu v kauze dozimetr dnes přijde jako svědek svědčit pražský zastupitel Adam Scheinherr z Hnutí Praha sobě. Právě on před 5 lety v roli pražského náměstka pro dopravu podal v kauze trestní oznámení. Vypovídat má 2 dny. Soud probírá údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města.
5: Kolony na D1 u Přerova i před Brnem. Na D1 z Brna na Ostravu u Přerova pozorně u exitu 278 se dojíždí do kolony v zatáčce. Na kilometru 280 frézují vozovku v pravém pruhu, zdržení kolem 15 minut. Na D1 z Vyškova na Brno se k Rohlence sune různě pomalu fronta od Holubic z kilometru 211. Tam se brzdí do zastavení, zdržení teď kolem 10 minut v osobním autě. Na D2 před Brnem z Bratislavy se tvoří fronta kamionů za Vlučinou z 8. kilometru. Stále silný provoz je před Brnem i na Vídeňské 52 od Modřic. Na silnici 35 ze Svitav na Hradec Králové čekejte dlouhou frontu od Janova až na 30 minut do Litomyšle, kde sekají trávu. V Praze silná ranní špička, kolony na hlavní části okruhu před Ořechem obousměrně, hodně ucpaná je východní část od kruhu už od sjezdu z D10 k Průmyslové, plná je mimo jiné celá Kbelská dolů do Hloubětina nebo Liberecká do centra. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Čeká nás další poměrně deštivý den. Včera bylo ještě docela slunečno, dnes už se nebe nad naším územím zatahuje, aktuálně prší v jižních Čechách a další srážky už přicházejí od západu. Tolik deště pomáhá zlepšovat situaci s půdním suchem. Zatímco na začátku minulého týdne bylo mírné půdní sucho skoro na polovině území Česka, koncem minulého týdne už to bylo jen zhruba na třetině. A tento týden se bude situace díky deštivému počasí i nadále zlepšovat, ale jen lokálně. Tentokrát bude pršet hlavně na východě. V západních Čechách se bude kvůli nedostatku srážek i nadále prohlubovat sucho. Teploty v tomto týdnu poklesnou, většinou se budou držet jen kolem 20. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásné úterý.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 9 minut před 9. Evropský fotbal se vrací do Spojených států amerických. Ty hostí světový šampionát po 32 letech, tentokrát tedy společně s Kanadou a s Mexikem. Právě poslední tamní šampionát v roce 1994 pomohl v USA nastartovat změnu. Země má svou stálou profesionální soutěž. Soccer přestal být vnímán jako sport jenom pro dívky a dokonce už je třetím nejoblíbenějším sportem po americkém fotbalu a basketbalu. Podle letošního průzkumu pro The Economist překonal baseball. Přesto někteří teď vyhlížejí začátek světového turnaje s rozpaky.
1: A lot of kids compared to when I came up into soccer.
2: Coach Emil, jak mu tady říkají, je na první pohled prostě trenér dětí v parku u města Potomac, necelou hodinu jízdy za Washingtonem, ale tenhle 60-letý chlapík kdysi vyrostl na hliněných plátcích v Kamerunu. Při slavné výhře nad Argentinou na šampionátu 1990 uhlídal samotného Maradonu.
1: Because I was a little quicker, but he was very clever.
2: Pak zažil mundial i tady v Americe a potom se sem přestěhoval a už přibližně 20 let pozoruje, jak se fotbal v téhle zemi nesměle, ale přece jenom zabydluje.
1: You have a lot of talent.
3: Je tu spousta talentovaných hráčů s velkým potenciálem, když to srovnám s dobou, kdy jsem do Ameriky přišel. Z našeho klubu už vyšli hráči, kteří to zkoušejí i v Evropě. Současné americké děti mohou prakticky non-stop sledovat ten nejlepší fotbal v televizi a to je úžasné. Je na nich vidět, že fotbal milují.
4: Vypráví mi Emil Mbu ve zdejším klubu nazvaném The Lions podle slavného týmu kamerunských lvů z mundialu 1990 zaměstnává víc než 10 trenérů, kteří učí soccer stovky dětí. Všímá si ale, že evropský fotbal tu přece jen nemají tolik pod kůží.
3: Pro nás to bylo naprosto přirozené. Fotbal jsme hráli od rána do večera. O prázdninách jsme prakticky neslezli ze hřiště a to nás naučilo nejvíc. Já jsem svého prvního trenéra měl až v 15 letech. Získáte tím nezávislost a schopnost vnést do hry něco speciálního. Klasický trénink je moc organizovaný a americké děti skoro nehrají jen tak za domem. Je potřeba dostat tenhle sport víc na ulici.
4: Vita Scarosella patří k americkým dětem, které začaly hrát evropský fotbal v době jeho zdejšího rozkvětu, po turnaji v roce 94 a po ženském šampionátu o 5 let později. Vzpomíná si, jak se mu ve venkovské části státu New York posmívali, protože soccer byl tehdy braný jako sport pro dívky.
5: Pamatuju si, jak mě šikanovali. Říkali, že jsem zženštěný, že jsem fotbalová víla, protože nehraju mužský sport, tedy americký fotbal. Ale za posledních 20-30 let se tohle hodně změnilo. Soccer už není vnímaný jako sport jen pro holky a je populárnější než kdy dřív. Z velké části je to díky možnosti sledovat evropské ligy, díky týmům, které sem jezdí a superhvězdám jako Messi, co tu hrají. A díky domácí mužské i ženské lize, na které zdejší děti mohou chodit a snít o tom, že na těch stadionech jednou budou hrát.
4: I proto Vitas v současnosti novinář na volné noze a během šampionátu spolupracovník FIFA už další exponenciální růst evropského fotbalu po tomto turnaji neočekává. Naopak se obává, že oproti roku 94 bude letos americká část mistrovství jemně řečeno rozpačitá.
5: Hotely nejsou tak zaplněné, jak se čekalo. Vstupenky nejsou vyprodané. Tady v Americe jsme zvyklí na vysoké ceny za lístky, ale tyhle jsou astronomické i pro nás. A lidi už jsou z toho unavení. Průměrný fanoušek si to nemůže dovolit. A každý, kdo miluje fotbal, tak ví, že to má být sport pro běžné lidi. Když z toho uděláte akci pro VIP, zabijete ducha téhle hry. A kromě toho se obávám, že středem pozornosti se jako vždy stane náš prezident. Bylo to tak při losování a je to největší jeviště, kterého se mu může dostat. Nedovedu si představit, že by toho Donald Trump nevyužil.
4: Myslí si Vita Scarosella a než se rozloučíme, všímám si, že už i on, co by rodilý Američan, říká někdy sokru po našem, tedy fotbal. Další známka toho, jak se tu tento sport usazuje. Ze Spojených států, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Tak tohle byla Milan Farmer a tohle už je Libor Bouček. Kdo dnes dopoledne s tebou?
1: Dnes dopoledne troufám si tvrdit, že někdo, kdo stoprocentně snese označení vycházející hvězda, hvězda nejen činoherního studia v Ústí nad Labem, ale především Gerta Schnirch, doslova do písmene. Myslím si, že neexistuje vyhlíženější současné literární dílo, které je zpracováno. Gerta Schnirch v té filmové podobě již je k dispozici. No a právě Barbora Váchová stvárnila tu titulní roli částečně.
0: Tak o tom podemáte hodně s Liborem Boučkem a také s herečkou Barborou Váchovou. No a ranní radiožurnál, jako vždy, ráno v pět.
2: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
3: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
0: Radiožurnál 9 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
4: Na úřadu vlády teď o poplatcích jednají ředitelé veřejnoprávních médií. Většina pojišťoven v Česku přestala nabízet pojištění při cestě na Kubu. Národní tým se v Texasu připravuje na úvodní zápas fotbalového mistrovství světa. Zablokovaná je po nehodě silnice 26 Plzeň Folmava za Babylonem. A bude oblačno až zataženo s občasným deštěm, teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Koaliční politici jednají o poplatcích za veřejnoprávní média. Na jednání dorazili taky ředitelé Českého rozhlasu a České televize. Na úřadě vlády je i naše reportérka Adéla Burešová.
5: Schůzka trvá už přes hodinu. Předseda SPD Tomio Okamura před jednáním řekl, že hlavním tématem je výše financování Českého rozhlasu a České televize. Na tom samotném zrušení poplatků podle něj koalice nadále trvá. Odkazoval se taky na programové prohlášení vlády, které podle Okamury kabinet musí plnit. Ředitelé obou médií naopak přišli na jednání se svými požadavky, tedy na zachování současného systému poplatků. Podle nich by převedení pod státní rozpočet znamenalo ohrožení nezávislosti. Odmítají taky poslaneckou novelu, která počítá s tím, že by od poplatku osvobodila některé skupiny lidí už letos. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Turisty při cestě na Kubu teď většina pojišťoven v Česku nepojistí. Řídí se totiž doporučením Ministerstva zahraničních věcí, které kvůli častým výpadkům elektřiny označilo Kubu za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Krytí neposkytuje třeba Česká podnikatelská pojišťovna, Generali Česká pojišťovna nebo Unika, potvrzuje mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
6: Naprostá většina pojišťoven nedoporučuje na Kubu cestovat ani ji využívat jako transitní destinaci. Jestliže někdo na Kubu cestuje a nejedná se přitom o dovolenou, musí počítat s tím, že rozsah a dostupnost asistenčních služeb mohou být omezené.
4: V blízkosti Hormuzského průlivu se zřítil bojový vrtulník Apache americké armády. Oba členy posádky se podařilo zachránit, informoval o tom americký prezident Donald Trump. O incidentu jako první napsal deník The New York Times s odvoláním na dva své zdroje. Zatím není jasné, jestli vrtulník sestřelila íránská palba, nebo jestli se zřítil kvůli technické poruše nebo jinému problému. 30 let od ničivých povodní v Troubkách představilo Povodí Moravy protipovodňová opatření. V roce 1997 Bečva zaplavila více než polovinu domů. O život přišlo 9 lidí.
7: Jsme vypracovali povodňový model, máme model proudění podzemních vod a na základě toho bylo optimalizované to technické řešení.
8: Tomáš Bilaška, investiční ředitel Povodí Moravy, mi na tabletu ukazuje soustavu železobetonových zídek a zemních hrází. Postavit jich chce kolem obce a dlouhá bude 5,5 kilometru. Na projektu spolupracoval i nezávislý starosta Martin Frgal.
9: Je to asi jediný možný projekt, který je životaschopný.
8: Náklady na stavbu jsou stanovené na 850 milionů korun. Povodí Moravy chce žádost o stavební povolení podat letos v červnu. Zahájení stavby pak předpokládá v roce 2028. Stroubek, Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
4: Česko má za sebou letošní první tropickou noc. V Praze noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav naměřil v pražském Klementýnu minimum 20,1 stupně. Stanice ale leží v hustě zástavby historického centra města, kde se teplo drží i v nočních hodinách. Jinde v republice klesly teploty na 18 až 14 stupňů.
10: Sport. Fotbalová reprezentace se v Texasu připravuje na úvodní zápas mistrovství světa. Hrát bude v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času proti Jižní Koreji v mexické Guadalajáře. Ta leží ve výšce 1566 metrů nad mořem. V takových podmínkách se jinak chová míč, o kterém mluví brankář národního týmu Lukáš Horníček.
11: Dobře se chytá, když je větší vlhkost nebo víc prší, tak samozřejmě takový víc nevyspytatelný, ale je na něm vidět, že dobře lítá, kdykoliv ho trefíme jako přímo na artenu, cokoliv, tak jako je možný, že vážně poletí daleko. Do toho ty střely určitě jsou i budou rychlejší ještě s tou vyšší nadmořskou výškou.
10: Utkání Česko-Jižní Korea odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zdržení na D1 u Přerova a uzavřená 26 u Babylonu. Na dálnici D1 z Brna na Ostravu opatrně dojíždějte do kolony u sjezdu na Přerov, exit 278, auta se pak

0: směrem z D1 na letiště je fronta kamionů od Jesenice, osobních aut od Vestce až za tunely k Ořechu. Před ním je fronta taky směrem na D1 od nájezdu z plzeňské D5 a hlavně východní okruh, tam se to vleče od sjezdu z boleslavské D10 k Průmyslové i kolem 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, na jihovýchodě a východě místy i bouřkami. K večeru budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Teploty 17 až 22 stupňů, na východě až 27. Tolik zprávy. Teď už mají slovo Libor Bouček a host Radiožurnálu.
3: Pochází z Prahy, ale v současné době svůj pracovní život propojila s ústeckým činoherním studiem a v možná nejočekávanějším zpracování současného literárního díla v Česku stvárnila titulní roli. Na mysli mám Gertu Schnirch. Umí německy, anglicky, miluje tabulky a formuláře a přesto je herečkou. Hostem Radiožurnálu je Barbora Váchová. Čemu se smějete?
4: Těm tabulkám.
3: No, teď jste to řekla někde, tak člověk,
4: a je to pravda, já
3: člověk
4: to
3: začne pátrat, no právě. Ježiš. Co jste naposledy si tak jako hodně užila?
4: Z tabulek?
3: No.
4: Já mám za chvíli svatbu, takže svatební tabulky a tak.
3: To jsou ty svatební tabulky?
4: Teďka mám ráda tyhle tabulky, no.
3: Jako, že si,
4: ale obecně mám ráda tabulky.
3: Že to je ta sestava těch hostů?
4: No,
3: že to máte naplánované.
4: Přípravy.
3: A co se týká těch tabulek, tak jste schopná mít třeba víc těch listů v tom Excelovém sešitu, že to máte takhle jako přehledný?
4: Jako byla bych toho schopná. Teď mi to teda vyrobila kamarádka, mm-hmm. jo, aby mi pomohla, ale jako jinak, jo.
3: Jak moc zapojete barvy do těch tabulek?
4: No to je potřeba, abych tam byl přehled, to je
3: a
4: jasný.
3: A jestli do těch tabulek dáváte sčítání nebo nějaké matematické operace?
4: No to už neumím. To jsem uměla na Gimplu, když jsme se to učili na informatice, ale už to neumím. No. Dlouho jsem to nedělala, ty tabulky, no. Musím to oprášit.
3: Za tu svatbu, kdy je to skvělá příležitost. No. A pak se to opakuje někdy v případě, kdy přijde další svatba, tak člověk se může zdokonalit. A myslím si, že lidé posedlí tabulkami, jsou schopni tu svatbu absolvovat několikrát.
4: Kvůli tabulkám,
3: je to pochopitelné. Jak potom budete smutná, když to, co v té tabulce máte, nevyjde? Nemyslím tu svatbu, jakože by nevyšla. Já myslím spíš, tak předpokládám, že tam bude seznam hostů, seznam toho, co musíte udělat, kde kdo bude s kým sedět a teď, když to najednou nevyjde.
4: No, teď jsem ve fázi, kdy jsem v klidu, nestresuju se a věřím, že to nějak všechno vyjde. Myslím si, že tak za 2 týdny třeba přijde fáze, kdy se budu stresovat z toho, že to nevyjde, ale zatím se tím vůbec nechci zabývat. Teď jsem ve fázi, kdy to všechno vyjde v té tabulce.
3: No, pak je ta fáze šílená, že musíte přehazovat ty věci.
4: Nebudu.
3: No, tak je vidět, že k tomu máte stejný postoj jako já a jsem rád, že sdílíme posedlost tabulkami. I já jsem posedlý tabulkami máme společné téma, to budeme věnovat tak podle mě 2/3.
4: Ideální, na to se těším.
3: A pak odbydeme rychle to divadlo a film.
4: Výborně.
3: Barbora Váchová je hostem Radiožurnálu.
5: Host Radiožurnálu.

0: Byť má ráda tabulky, věnuje se herectví a to nesmírně úspěšně. Mluvil jsem o Ústí nad Labem, mluvil jsem i o té velké filmové roli, která je, řekl bych, jedna z těch prvních a pak budou přicházet i další. A za sebou má Barbora Váchová, která je hostem pochopitelně studium na katedře činohry Pražské DAMU. Jak moc se ta naše laická romantická představa o herectví liší od reality?
1: Jako... Z mýho pohledu hodně.
0: No, to mě tak zajímá, protože umím si představit, že bude celá řada lidí, jejich ratolesti třeba budou snít o téhle kariéře, protože ten prvoplánový pohled atraktivní je. Tak řekněte, Barbora, jaká je ta...
1: Tak ono to jako je krásný. Ono jako jinak bychom to nedělali, protože ono to dost často, že jo, víc bere, než dává, ale to, co... to jako pak dá, je tak silný, že to člověk prostě nějak nedokážu si představit, že bych bez toho mohla být, no, i když často nad tím přemýšlím, že už se na to vyprdnu, ale jako co si budem, peníze jako to nevynáší, i když to si právě ta laická veřejnost myslí, že se máme jako prasata v žitě, ale ne, no. Ani zdaleka. A takže vlastně zbývá jenom jako ta radost z toho povolání, z toho, já nechci říct jako z toho úspěchu, ale z toho, když přesně jako odvedete nějakou tu práci, ať už na zkoušením té inscenace nebo natočením toho filmu nebo něčeho a pak přijdou ty hezký reakce, tak to je to jako naplňující.
0: Jak moc velkou motivací? A to beru i na sebe, jo. To není, abyste to nebrala negativně, ale jak moc velkou tu motivací, když to člověk se dělá, je právě ta bezprostřední reakce, ta pochvala, ten potlesk, protože ono to jako opojný je. Jo, když se podíváme na 18-letou Barboru, tak jako co bylo to, že si řekla, tak tohle je ten směr. Jestli i tahle ta bezprostřední, ten potlesk je jedna z těch věcí, po který člověk
1: jo,
0: touží.
1: Asi vlastně jo, asi nějakým způsobem jo, protože když se to tak vezmu, když máme reprízu nějakého představení, u kterého je člověk zvyklý, že v nějakém momentě ty lidi reagují přesně ať smíchem, potleskem, nevím, něčím. A najednou u nějaký reprízy to není. Tak člověk hrozně znejistí, že opět doháje. Něco jsem udělala špatně, musím přitlačit, nebo prostě začít se víc snažit, nebo něco. A člověk strašně znejistí, takže asi je to fajn, že tam je přesně ta instantní jako reakce a člověk jako v daný moment prostě teď a tady ví, jak si vede, nebo jako, no, takže asi silný.
0: Když se vrátím k naší společné Alma Mater, opět záměrně pozitivně vykresluji, protože ta otázka taky může nabídnout něco negativního, ale jak moc ty 4 nebo 5 let je člověk udržován v té bublině výjimečnosti? Protože já, když jsem se díval na spolužáky, kteří studovali ať už alternu nebo činohru, tak v mnoha případech se opakovaly věty, vy jste ten nejlepší ročník, to je úplně perfektní. A ta realita potom, co přijde koulení, tak může být trošku jiná. Nikoliv, že by to nebyl výjimečný ročník, ale pochopitelně přijde ten trh. Tak jak moc velká ta bublina je během
1: té doby? Já si myslím, že hrozně velká, že je to jako úplně jako strašná bublina. V něčem je to krásný, když člověk přesně v těch 18-20 tam jako je a má konečně pocit, že teda jako něco dokázal.
0: A žije v tom mikrosvětě Řetězové a Karlovy ulice uprostřed nejkrásnější metropole na světě a dělá tam divadlo.
1: Přesně, ale jako to prozření je pak docela šílený, mi přijde. Nebo jako já jsem ještě měla jako štěstí, jo, že jsem šla do divadla, do kterého jsem chtěla, ve kterém jsem jako spokojená a přesně po nějaký době přišla i třeba tahle krásná role té Gerty, ale jako, nevím, tak ono to chodí ve vlnách pak, že jo, ta práce většinou mi přijde, takže pak, když je ta vlna, kdy nic není, člověk má o sobě pochyby a přesně se rozplyne ta představa o tom, že teda už jsem to dokázala, tím, že jsem vystudovala tu DAMU nebo to, tak pak je to docela náraz, no. A myslím si, že já mám fakt ještě jako štěstí, že ne takovej třeba.
0: Jak moc se umělecké školy v současné době a možná i právě DAMU zaměřuje na, taky ať to nezní negativně, na tu sebepropagaci? Protože když se člověk podívá na západ a vy taky jste vystupovala nebo stvárněla v mezinárodním filmu, tak ta reklama na sama sebe je prostě nedílná součást a tady mi přijde, že to ještě není tak rozvinuté.
1: No, určitě mi přijde, že se jako rozhodně na škole vám to nikdo neřekne. Nebo nám to rozhodně nikdo neřekl. A vlastně jako já bych si přála, aby vůbec se to nemuselo ani řešit. Jo. Já nemám sociální sítě, nebo jako rozhodně ne k nějaký svojí jako propagaci, nebo tak, je mi z toho úplně zle, upřímně. Jako je mi fakt nepříjemný, že je to takováhle jako součást té práce a zatím to jako úspěšně bojkotuju, ale myslím si, že jako reálně přicházím kvůli tomu jako třeba o nějaký příležitosti.
0: Fakt?
1: Myslím si, že jo, protože jako no, jak se do toho nezamotat, ale jako žijem prostě v době, kdy počet followerů na Instagramu určuje vlastně jako míru té šance na to dostat nějakou roli nebo tak. Tím nechci říkat, že kdo dostane nějakou dobrou roli, tak nutně nemá talent a má followery. Jo, to vůbec nechci jako říkat, ale prostě to hraje to nějakou roli.
0: Sociální sítě jsou jedna věc. Druhá věc je schopnost, a vracím se k vašim tabulkám, udělat si kvalitní propagaci, systematicky si udělat nějaké portfolio. Vy se smějete, ale když se člověk podívá ven, jak mají agenti těch jednotlivých herců to fakt připravené a jak strategicky postupují, tak to mně přijde, že je strašná škoda, že ten český herecký svět na to ještě jako nepřišel tolik, když to vezmu tu agenturní činnost.
1: Jo, a já si myslím, že já jsem v tom taky, protože já furt žiju přesně v té asi jako nějaký naivní, romantický představě, že stačí ten talent. A ono už si to nás nějak najde. Ty hezký role.
0: Jo?
1: A já tomu fakt nějak jako chci věřit, protože mě fakt, já se neumím jako takhle prodávat jako všechny castingy a tyhle ty věci, to je pro mě úplný jako utrpení, furt dokola dokazovat, že teda snad na to mám, tak to je pro mě úplně nepříjemný hrozně.
0: No je to aspekt, který k té práci patří a upřímně je to fakt, to musí být nesmírně náročné. No ale vám se to podařilo. Dostaneme se k té titulní roli a dostaneme se pochopitelně i do Ústí nad Labem, kde je Barbora není doma.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Za 6 minut bude 9:30, posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Barbora Váchová. Ještě se vrátím k tomu rozhodování v těch 18 letech, protože vy máte obdivuhodné jazykové znalosti angličtiny. No máte.
1: Nevím, jestli obdivuhodné,
0: no tak, ale... Když vezmeme průměr na území Česka, no, tak bych řekl, že to je jako výrazně nadprůměrné. Angličtina, ne? Němčina?
1: Já asi jsem v té generaci, kdy už se to bere jako samozřejmost.
0: Ty vážně?
1: Dva cizí jazyky, mám pocit. No.
0: K tomu ještě studujete ale i další jazyk? Nebo ne?
1: Jako další no, nějaký? Ne, jenom
0: angličtina, němčina.
1: Angličtina, němčina. Jako pokoušela jsem se o španělštinu, jo? No. Ale to byly takový tři marný pokusy. No, jako ten sen tam je samozřejmě to někdy. Jako no. Očekávám, že tu španělštinu ovládnu, ale zatím se to neděje.
0: K tomu jste vyhrála matematického klokana.
1: Ve třetí třídě jsem na to doteď
0: pyšná. To už nikoho nezajímá prostě.
1: Tak jsem se málem kvůli matice nedostala k maturitě, ale ve třetí třídě jsem vyhrála matematického klokana.
0: No tak co je ten zlom? Když jdete tím klasickým systémem vzdělávání, který vede vlastně logicky k tomu, že člověk si může vybrat cokoliv, tak co je jako ten okamžik toho herectví, že si to vyberete? Protože ten základ je vlastně vás produkuje kamkoliv. Tabulky, jazyky.
1: To je pravda. Já bych mohla dělat cokoliv vlastně, ale já jsem to prostě, to říká asi jako většina herců, si myslím, že já, vždycky nějaký performování, předvádění se, trošku zpívání a tak, to mě vždycky hrozně táhlo. Od dětství jsem to dělala, takový ty scénky před rodičema a takhle, že jsme si připravili se sestřenicí něco, pak jsme to ukázali rodičům a takhle, proč jsem si zpívala a tak, chodila tím pádem pak do nějakých dramaťáků a pak jsem toho na nějakou dobu nechala na Gimplu. A...
0: Ano, právě. No, a co byl ten zlom toho návratu?
1: To, že se člověk musí rozhodnout, co teda po té maturitě, kam si podá tu přihlášku. A najednou jsem si říkala, tyjo, co vlastně jak umím, nebo kam půjdu. A právě jedna varianta byla ty jazyky, že jsem chtěla jít ve šlépivých své sestry starší a jít studovat jako němčinu. Ale vlastně, že jo, ty... Ne přihlášky, zkoušky na přijímačky na umělecké školy jsou o pár měsíců dřív než na ostatní vysoké školy, tak jsem to zkusila i na DAMU, říkala jsem si, tyjo, já jako to vlastně asi docela umím, celkem mě to baví, tak to zkusím. Asi díky tomuhle přístupu to klaplo, že vlastně jsem na tom nelpěla, nebyl to takovej ten sen, který se mi musí splnit, musím to zvládnout a díky tomu to nejspíš klaplo, takže pak už jsem nemusela řešit přihlášky a přijímačky na jiné školy a šla jsem touhle cestou.
0: A no? Už se šla vlastně jenom maturita, že jo? A vlastně no, rázem absolutně nejdelší prázdniny v životě. A navíc ještě svobodné, protože vám na rozdíl od těch vystresovaných spolužáků, vy už jste měla hotovo.
1: Je to tak. Já jsem akorát měla v té době mononukleózu, takže jsem si to zase tak neužívala.
0: Jo, takhle.
1: Přesně tyhle ty prázdniny v těch 18 po maturitě, no, kdy no, tak to, já jsem je prožívala trochu jinak, ale jo.
0: Spousta generací hereckých a spousta skupin se vydává do Ústí nad Labem. Jak vaše cesta vznikla směrem do činoherní studia a proč?
1: No, to je vlastně takový vtipný nebo smutný, nebo já nevím, ale já jsem nikdy neměla takový to, že bych si vysnila to jedno divadlo, kam teda se musím dostat a to. A já jsem totiž, že studium činohry na DAMU je čtyřletý a já jsem pak prodlužovala, protože jsem hrozně chtěla na Erasmus, ale na DAMU to není úplně, jako na té činohře, na herectví, to není úplně věc, která se běžně dělá. Ten prostor během toho studia, během těch 4 let tam není, takže jsem prodlužovala a jela jsem pryč. Teď do toho ten strach, že tím pádem přijdu o jakýkoliv možnosti a už po mně neštěkne pak pes. A když se blížil konec toho Erasmu, tak jsem si uvědomila, aha, tak teď přichází to, co museli dělat moji spolužáci loni, obepisovat teda ty umělecký šéfy, divadla a takhle a hledat reálně ty pracovní možnosti. Do čehož se mi vůbec nechtělo, protože jak jsem říkala předtím, tak s tou sebepropagací mám docela problém.
0: Rozumím.
1: A kor tehdy. A pak vlastně jeden spolužák, Tomáš Čopek, tehdy nastupoval do toho Ústí a vlastně se tak nějak jako mimořečí zmínil, že tam možná budou probíhat nějaký, že budou odcházet nějaký lidi a to.
0: A tak jste se tam viděli.
1: Tak jsem to zkusila, napsala jsem tehdy Davidovi Šiktancovi, uměleckému šéfovi.
0: A vyšlo to.
1: A vyšlo to.
0: No a jak to bylo dál, to se dozvíme hned po zprávách.
2: 20 let čekání je u konce.
3: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
2: Naši komentátoři přímo na stadionech.
3: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
3: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
2: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
3: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
2: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
4: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a hlavní město Praha.
0: Radiožurnál je 9:30. Čerstvé zprávy a s nimi Jana Utendorovská.
5: U soudu dnes jako svědek v kauze Dozimetr vypovídá pražský zastupitel Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě. Před 5 lety v roli náměstka pro dopravu podal v kauze trestní oznámení. Vypovídat má 2 dny. V případu jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin, informovala o tom prezidentská kancelář. Papež Lev 14. pokračuje v návštěvě Španělska. Z Madridu se dnes přesouvá do Barcelony, kde se mimo jiné pomodlí v katedrále svatého kříže a svaté Eulálie. Večer povede pietní setkání na olympijském stadionu. Další dnech má v plánu taky návštěvu věznice, oběd s benediktínskou komunitou v klášteře Montserrat nebo slavnostní otevření nové věže v bazilice Sagrada Familia. A vzácná rytina od grafika Václava Holara se po 88 letech vrátí do vily druhého československého prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí na Táborsku. Rytinu Jeruzalém věnovala prezidentova žena Hana před válkou rodině. V pondělí ji potomci prezidentova synovce osobně předají Husitskému muzeu v Táboře, které vilu spravuje.
2: Sport.
5: Fotbalisté Francie v generálce na mistrovství světa porazili doma 3-1 Severní Irsko. Závěrečnou přípravu zvládlo i Nizozemsko, které v New Yorku vyhrálo 2-1 nad Uzbekistánem. Vítězně se na start šampionátu naladilo i Španělsko, které v Mexiku porazilo Peru 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 před Brnem a zavřená 26 za Babylonem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se za Ostrovačicemi na 180. kilometru tvoří kolona, za sjezdem na Popůvky potom na 184. pracují v pravém pruhu, zdržení kolem 10 minut. Silnice 26 z Plzně na Folmavu je za Babylonem neprůjezdná v obou směrech, havarovala tam dodávka a nákladní auto, hasiči řeší únik až 100 litrů nafty. Objížďky jsou dlouhé, je lepší jet rovnou z Domažlic na Tlumačov, Mrákov a Českou Kubici. Pro větší vozidla je ke zvážení spíš delší trasa přes Gdyni a Všeruby. Silnice 7 Praha-Chomutov se ucpává na obchvatu Slaného. Mezi sjezdy na Smečno a Řevničov je omezení. Kolony směrem na Prahu od Lotouše i na půl hodiny. Směrem na Chomutov se popoždí od Šelu za sjezdem z dálnice kolem 20 minut. Na silnici 13 Karlovy Vary-Chomutov spozorněte za Ostrovem. Za odbočkou na Květnovou se v zatáčkách dojíždí do kratších kolon. Převrátilo se tam auto. A v Praze na okruhu fronty před Ořechem obousměrně. Ve směru na Chomutov potom navíc kolona od Evropské ke sjezdu na letiště. Zdržení je tam kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme oblačno až zataženo, během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, na jihovýchodě a východě místy i bouřkami. K večeru pak budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Teploty dnes vystoupí na 17 až 22 stupňů, ve východní polovině území bude až 27. Tolik zprávy. Hostem Radiožurnálu je dnes herečka Barbora Váchová. Libor Bouček se bude opět ptát už po písničce.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 6 minut po půl desáté s Barborou Váchovou se budeme bavit o Gertě Schnirch, což je projekt, který se dostane na obrazovky České televize na podzim. Dvoudílný film zpracování jedné z nejzásadnějších současných knih Kateřiny Tučkové. Myslím si, že určitě, protože otvírá téma, které vytěsňujeme i dekády po tom, co se odehrálo. Ten osud Němců po druhé světové válce. Kniha, která je nesmírně temná, když budu subjektivní, strašně bolestivá. Dá se říct, že mrazivá. Vy jste ji četla potom, co jste, nebo respektive detailně potom, co jste tu roli získala?
1: Během
0: toho?
1: Během castingu. Ty castingu. Kamerovky trvaly asi jako 3 měsíce pro mě, takže jako během toho jsem to
0: pročítala. To mě zajímá, když jste to pročítala během toho a zároveň paralelně, kromě tedy toho, že ve vaší hlavě se odehrává ten příběh Gerty, tak se odehrává ten příběh Kateřiny, která je blíž a blíž té Gertě. To musel být strašná směs pocitů, ne? Protože to není role, která je radostná.
1: To sice ne, ale já si myslím, že pro herce je to vlastně pozitivní, protože má prostě co hrát a čím se zabývat a má prostě hromadu materiálu a tak, který zpracovává. A to je podle mě, jako pro mě to vlastně, ač to téma a ta role nejsou radostný, tak ta práce jako taková pro mě v tomhle radostná byla. Protože jsem nemusela nic dolovat nebo hledat, vymýšlet vlastně, protože tam všechno bylo a já jsem to jenom si tak brala a podle sebe jako zpracovávala.
0: Čím to je, že ty kamerové zkoušky, ten casting trvá takhle dlouho?
1: Já si myslím, že z velké části, jak jste řekl, že to bylo jako nějaká zásadní kniha, ta předloha, docela očekávaný ten film byl, tak že se kladl velký důraz na to, aby to jako asi dopadlo co nejlíp a tím pádem bylo i obsazený co nejlíp. Tím neříkám, že jsem byla jediná nějaká nejlepší možnost, jo, ale že, ježiš, pardon, teď jsem vám strčila do mikrofonu.
0: To nevadí, ale, my jsme zvyklí.
1: Jo, dobrý. ale že prostě jako Tomáš Mašín je jako velmi pečlivej, takže si prostě s tím asi chtěli fakt dát záležet, aby to pro ně ten mix těch herců, kteří se v tom objeví, aby co nejlíp fungovali jako dohromady a tak, aby to nějak jim sedlo co nejvíc.
0: No, Tomáš Mašín mluvil v mnoha rozhovorech o tom snímku, říkal také, že pochopitelně si uvědomovali i producenti, zřejmě i on, to, že vstupují s titulní rolí s neznámou tváří, ale ona to vlastně může být výhoda, že z ničeho nic se objeví Barbora, protože člověk se bude tím pádem víc soustředit na Gertu. Může se tak?
1: Já si myslím, že to tak může být, no. Že už tam člověk nevidí tu několikrát okoukanou tvář, až talentovanou, tak je to najednou, že opravdu si mě s něčím jiným nespojí ty lidi, takže můžu být víc Gerta pro ně, než herečka stvárňující Gertu.
0: Tomáš Mašín podle mě je režisér, kterého se vyplatí sledovat díky výběru těch tématů, díky té výtvarné poetice. Jakým způsobem on pracuje? V čem třeba ten režijní postup vás překvapil? Co je nové, o čem se třeba ani neslyšela?
1: Ty jo. Já už jako jo, my jsme to točili před rokem, jo, takže já už to mám trošku tak jako v mlze, ale mně se s Tomášem pracovalo strašně dobře, protože je velmi jako lidský, respektující, zajímá se o ty lidi, se kterýma pracuje. Že nebere jenom jako nějaký zprostředkovatele, který jako použije pro vytvoření té svý nějaký ideje, ale opravdu se o vás zajímá jako o člověka, bere vás jako rovnocenného partnera, což je strašně jako cenný a ne úplně jako běžný, si myslím, v tom prostředí. Pro mě jako pro začínající herečku, která poprvé točila něco tak velkého, tak to byla velmi, velmi milá a příjemná první zkušenost v tomhle, že vlastně jako jsme třeba šli točit nějakou scénu a než se to tam nasetovalo, připravilo, tak se mě Tomáš ptal, jako jak to cítím já, jak bych to udělala já, ale zároveň to nebylo, že on by nevěděl a potřebuje pomoc, ale prostě se zajímal o to, jak to jako vnímám já, a to bylo strašně jako příjemný a to bylo asi to nečekaný, co mě jako fakt překvapilo, že se reálně zajímá o to, jak bych to já udělala.
0: Myslím
1: tak
0: si,
1: to
0: že
1: to bylo skvělý, no.
0: Nesmírně správný postup. Nejen o Gertě Schnirch se budeme povídat na Radiožurnálu s Barborou i dál.

0: Tři čtvrtě na deset posloucháte Radiožurnál. Bavíme se o Gertě Schnirch, která se na podzim objeví na obrazovkách České televize. Ještě předtím proběhne i německá premiéra na kanálu Arte, jestli ještě neproběhla, ale myslím, že to bude ve velmi dohledné době. Tomáš Mašín vybral do role Karla, což je vlastně jeden z vašich, když vezmu z toho románu, tak je to vlastně ten partner nebo jeden z nejbližších těch mužů a asi jedna z mála nadějí, kterou Gerta má. Lidských. Oscara Hesse. Opět tedy použil tohoto nesmírně talentovaného mladého muže stejně jako v Bratrech. Tak jaké to bylo? Jaký byl Oscar parťák?
1: Skvělej parťák. S Oscarem je sranda, za prvé, to já potřebuju.
0: Takhle, u Gerty Schnirch hledat tu srandu je minimálně odvážné.
1: Ano, Barbaro. Ale právě mimo to natáčení, mimo ty záběry, právě na tom place musí být, aby jsme všichni neměli depku celou dobu, tak právě musí být ta sranda a s Oscarem byla. A je to velmi jako, tak samozřejmě je to talentovaný herec, to všichni víme, ale zároveň je to i skvělý člověk, pokornej velmi, jako skvělý parťák herecký.
0: No, musím říct, že to propojení je strašně dobrá volba a moc. Jo. Vám to sluší nikoliv esteticky, ale řekl bych obsahově, ale fakt je jako dělat srandu, když točíte tu Gertu.
1: Jo, a je to nezbytný, podle mě.
0: Jo.
1: I právě, což vás překvapí ještě možná víc, a to už jsem taky, myslím, někde říkala, ale řeknu to klidně znova, protože je to důležitý a je to pravda velká. Johan von Bulow, který hrál toho mýho otce, takže vlastně strašná role, ale mezi záběrama jsme prostě dělali furt nějaký blbosti, on furt dělal nějaký vtipy, furt jsme se smáli, dělali jsme různý... Jako,
0: a to skutečně jde, vzhledem k tomu, co ten otec vám způsobí, vlastně to nejstrašnější, co se může... Tak to opravdu jako stop máme.
1: No to jako ne po každý, jo, ale a taky záleželo, co jsme jako točili, ale my jsme na sebe byli tak jako hezky napojený a byla tam tak příjemná atmosféra na tom setu, bezpečná, že vlastně se člověk nemusel stresovat jako ničím navíc a byli tam samí lidi, kteří tu práci dělali fakt dobře, takže nějak tam byla důvěra v to, že všichni to zvládneme a že nevím, on právě i o Johan jako říkal, že to přesně, on tam dělal různý ty blbůstky a právě říkal, že to, bavili jsme se o tom, říkal, že to je potřeba, že musíme jako herci uvolnit tuhle tu energii, kterou v sobě máme a která v nás neustále proudí, aby jsme pak mohli být klidný v tom záběru a koncentrovaný, tak musíme takhle mezi těma záběrama upustit trošku, zablbnout si a pak to jde líp.
0: Když jsi zmínila toho otce, tak z čeho pro vás, jako pro ženu, šla větší hrůza? Z toho vztahu s tím otcem, anebo z toho přístupu k národu a ke skupině? Protože to jsou takové dva rozměry té hrůzy. Ta hrůza osobní a ta hrůza, která je vlastně národní. Čeho se týká vyhnání Gerty Schnirch?
1: Tyjo, pro mě se to vlastně asi nedá úplně takhle oddělit. Že mi přijde, když si představím, že by to byl můj otec, tak vlastně pro mě i ten způsob toho jako politického myšlení tak ovlivňuje vlastně ten vztah lidí, že pro mě se to nedá úplně oddělit. Jako pro mě je to, jako, že to jde ruku v ruce, ale je to samozřejmě jako celkově strašný. Jako vztah otce a dcery je úplně strašný.
0: Stejně tak, jako je vztah Čechů k Němcům. Stejně brutální nebo velmi podobná intenzita. Opusťme Gertu Schnirch. Každopádně musíme doporučit ke shlédnutí, ať už na podzim nebo teď dostupné na digitálních platformách, ale budeme se bavit ještě o divadle v Ústí nad Labem, protože tam, řekl bych, jsou i veselější témata. Hostem je Barbora Váchová.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: V čele nesmírně podstatné české divadelní scény, alespoň v čele uměleckém, stojí vlastně nově Michal Hába v Ústí nad Labem. Vy dnes hrajete Sluhu dvou pánů.
1: Ano.
0: Tak jaké je to stvárnění takhle klasického díla?
1: Já tam hraju velmi malou roli, jo, zrovna v tomhle, takže to by byla otázka spíš na Marušku Machovou, která hraje toho sluhu.
0: Máte čas se na to dívat, to vím,
1: no,
0: že
1: jo,
0: vlastně.
1: No to je pravda, to je pravda, to je pravda.
0: Já jsem to neviděl, že by vpředu byla žena.
1: No, je tam, tam vpředu žena, ale jako ta postava je, jako není vyloženě jako ženská, jo, nehraje to jako ženu úplně, to prostě takový něco mezi. Teď nevím, co jsem chtěla říct, teď jsem se zasekla, ubírám nám čas.
0: Ne, neubí, já tak jsem si chtěla, ale jako, je to odlišné, protože je to klasické
1: dílo. Je to určitě
0: dílo,
1: odlišné, než to...
0: Prostě Goldony jako, úplně očekávané.
1: No, myslím si, že člověk, který miloval toho sluhu dvou pánů v Národním divadle a přijde na nás, tak rozhodně bude minimálně překvapený.
0: Že tam není pan Donutil.
1: To taky, no... Tam možná trošku je, ale na to by si člověk musel přijít. Ale no, je to hodně jiné.
0: No,
1: to rozhodně.
0: K tomu alternujete v Ovčím pramenu Laurencii.
1: Ano.
0: Tak jak moc tohle je třeba vysněná role?
1: Jo, tak to vůbec nebyla vysněná role.
0: Ne.
1: Nebo takhle je to ta role v pořádku, ale, no. Ale já ani nemám moc jako vysněné role, ale rozhodně to, já jsem si zaprvé ten příběh už, nebo pamatovala jsem si z Gimplu z povinné četby, že
0: Lope
1: jako
0: de Vega.
1: Lope de Vegu a jako to gro toho příběhu, ale roli Laurencie jsem úplně pozadila ve své paměti, takže jsem to brala tak, jak to je a rozhodně to není, že bych nějak si říkala,
0: to...
1: wow.
0: No tak ne, wow, tak dobře, a jsou já, takže není ani žádná jiná vysněná role, jakože byste měla něco, co byste si chtěla zahrát teď.
1: Ty jo, asi nějak ne. Já to nikdy fakt takhle neměla. Já prostě nějak čekám, co přijde, beru, co je a... Nebo beru, co je, neberu všechno, co je. Říkám nahlas, neberu všechno, co přijde. Ale nemám takový ty jako velký sny, že od dětství bych si chtěla zahrát tuhle roli. Mm-mm, nemám.
0: Ne, tak možná je to osobuzující. Já jsem našel ještě jednu záležitost, máme fakt poslední minutu 10, tak jestli dovolíte, půjdu do takového malého risku, protože v případě, kdy o tom nebudete chtít mluvit, tak prostě odejdete a nic se nestane. Ale já mám nesmírně rád webové stránky Disku, protože tam se člověk těch absolventech lecos dozví. Na těch stránkách dodnes je, že hýbete obočím, to pořád ještě bývá výborně. A víte takhle, jenom bych popsal posluchačům.
1: Já jsem to dělala i na přímačkách. Radí
0: žurnálu, že hýbe na střídečku levým a pravým. Ale co je ještě podstatnější, že dokážete z jazyku udělat trojlístek.
1: Mám to ukázat? Včera jsem to učila svého pětiletýho synovce.
0: My máme v podstatě samozřejmě i přenos obrazový na stránkách. Nemusíte, dívejte se na mě, oni se kamery si vás najdou. To je výhoda rozhlasu, že? No, myslím si, že nebudem to protahovat. Tak skutečně, dámy a pánové, je to trojlístek. Nic takového jsem ještě neviděl. A jestli jsme se bavili o výjimečném hereckém talentu, o tom, jak dokázala stvárnit Gertu Schnirch, tak ten trojlístek je podle mě záležitost, které patří budoucnost. A já vám děkuji, Barbora.
1: Já děkuju.
0: Nejen za trojlístek na závěr, ale za to, že se člověk měl možnost sejít s takhle optimistickým a řekl bych racionálním uměleckým tvorem.
1: Děkuji.
0: Barbora Váchová byla hostem Radiožurnálu. Po 10. hodině dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem. Hezký zbytek úterý vám všem.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticket Portal do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
2: Minister kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší koncesionářské poplatky. Izrael vyzval k evakuaci celého města Sur na jihu Libanonu. Basketbalisté Pardubic srovnali stav finálové série s Nymburkem na 2-2 na zápasy. Uzavřená po nehodě je silnice 26 Plzeň Polmava za Babylonem. A bude oblačno až zataženo s občasným deštěm. Teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda projedná financování veřejnoprávních médií v pondělí. Po schůzce se zástupci koalice to řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na společném jednání šéfy obou médií podle Zavorala informoval jen o záměrech vlády připravit nový zákon o financování médií veřejné služby.
4: My jsme neviděli žádný písemný návrh. My jsme probili panem premiérem informování o těch konturách, respektive o tom záměru, ale žádný návrh jsme v ruce neviděli. Zásadně trváme na zachování stávajícího systému poplatkového, protože máme za to, že opravdu garantuje nejlépe možným způsobem naši nezávislost a redakční a institucionální autonomii.
2: Podle Babiše by měl zákon, který ruší koncesionářské poplatky, předložit v pondělí vládě ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů. Ten po jednání řekl, že financování obou médií by mělo být mandatorním výdajem a ne samostatnou kapitolou rozpočtu. Jakou částku v pondělí předloží, ale nechtěl říct. Izraelská armáda vydala další výzvu k evakuaci jiholibanonského města Sur. Na rozdíl od těch předchozích se výzva tentokrát vztahuje i na jeho křesťanskou čtvrť. Týká se také okolí města a tábora palestinských uprchlíků. Sur patří k největším libanonským městům, má zhruba 60 tisíc obyvatel a další desítky tisíc lidí žijí v jeho okolí. Izraelská armáda evakuační výzvy vydává předtím, než na danou oblast zaútočí. Společnost OpenAI požádala o vstup na americkou akciovou burzu. Provozovatel známého chatbotu ChatGPT žádost podal týden poté, co stejný krok udělala konkurenční firma Anthropic. OpenAI zatím nezveřejnila rozsah ani podmínky nabídky. Výnosy z uvedení na burzu by společnosti mohly pomoci získat prostředky na investice do datových center v řádu stovek miliard dolarů. Už za 3 týdny začne v Česku fungovat nový centrální registr psů. Spustí ho ministerstvo zemědělství. V databázi budou jak identifikační údaje o psech, tak informace o jejich majitelích.
5: Vím, že dřív byly dobrovolní registry, tam jsme asi ve 2 nebo ve 3 v nějakých. O povinném jsem zatím neslyšela. Určitě si o tom zjistím informace a zaregistrujeme psy.
6: Lucie Přikrylová z Jihlavy má 3 fenky plemene Shiba Inu. V současných registrech může své psy nechat. Zapsat je ale musí i do nového státního seznamu. Pokračuje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
7: Evidence psa v jiném registru nenahrazuje povinnost registrace psa v systému centrální evidence psů.
6: Do centrální evidence budou zvířata zapisovat veterináři při přeočkování vstekliny nebo při čipování štěněte. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
8: Sport. Basketbalisté Pardubic porazili Nymburk 101-100 a srovnali stav finálové série Národní ligy na 2-2 na zápasy. Pardubičtí přitom ještě půl sekundy před koncem duelu prohrávali o 2 body. Rozhodující 3-bodovou střelu vyslal těsně před koncem pardubický Luboš Kovář, kterému se přitom v průběhu utkání střelecky vůbec nedařilo.
9: Já sám nevím, neuvěřitelný, za první ta akce takhle vůbec neměla být, což je vlastně o to ještě vtipnější. Já celý zápas nic a nakonec dám takhle vítěznou střelu, takže samozřejmě štěstí, ale neuvěřitelný pocit.
8: 5. zápas v sérii je na programu ve čtvrtek na palubovce Nymburku. Somálský fotbalový rozhodčí Omar Abdul Kadir Artan na mistrovství světa pískat nebude, oznámila to Mezinárodní fotbalová federace FIFA. Artan měl být prvním somálským sudím v historii světových šampionátů. Úřady ho ale po příletu nepustili do USA. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Protisměr na D35 u Vysokého Mýta a neprůjezdná devítka za Líbeznicemi. Na dálnici D35 teď pozor na novém úseku u Vysokého Mýta, a to pokud vyjedete ve směru z Hradce na Olomouc. Celý úsek mezi kilometry 166 a 171 prověřuje policie kvůli hlášení auta jedoucího proti správnému směru. Na D1 z Brna do Prahy se sune kolona od nájezdu od Benešova z 20. kilometru zhruba 20 minut na 13. kilometr. Tam je za sjezdem na Popovice u porouchaného kamionu zabraný pravý pruh. Silnice 9 Praha Mělník je mezi kruhovým objezdem u Líbeznic a odbočkou na předboj uzavřená po havárii dvou osobních a nákladního auta. Objezd se dá přes Zlonín. Silnice 26 Plzeň Folmava je za Babylonem uzavřená v obou směrech po střetu dodávky a nákladního auta. Potrvá to, vyteklo množství nafty, tvoří se kolony a housne provoz na náhradních trasách přes Mrákovice.

0: dál s Jiřím Chumem.
1: Dobré úterní dopoledne, teď je 6 minut po 10. hodině, hlásí se Radiožurnál, je 9. června. No a první dnešní téma se bude týkat větrných elektráren. Z výstavby se stává horké politické téma. Je to vidět i na počtu připomínek, které poslali lidé kvůli navrhovaným akceleračním zónám. A právě v nich by měly větrné elektrárny stát. My se tomu budeme věnovat v úvodu dopoledního Radiožurnálu, stačí vydržet už jen malou chvíli. Aviči, pěkné dopoledne, no a vítejte.
2: Dopolední Radiožurnál
3: a Jiří Chum.

0: 8000 připomínek poslali lidé, ale třeba i samosprávy na Ministerstvo pro místní rozvoj k akceleračním zónám. Ty mají na necelé 100 míst po celém Česku umožnit jednodušší výstavbu větrných a solárních elektráren. Pravidla pro jejich vymezování platí necelý rok a právě o to přesné určení akceleračních zón se vedou stále ostřejší spory. Střetávají se v nich energetické cíle státu s obavami části obcí a místních obyvatel.
1: Udělala jsem to z vlastního osobního přesvědčení, protože tady nechci větrné elektrárny ze svých zdravotních důvodů. Pro mě to nemá žádný kladný benefity. A poslala jsem na krajský úřad a poslala jsem na Ministerstvo místního rozvoje.
2: Libuše Živná prodává zdravou výživu na Plzeňsku v malém obchůdku. Právě v něm sbírala podpisy na petici proti výstavbě větrného parku na jižním Plzeňsku a shromažďovala připomínky k akceleračním zónám.
1: Mně leží na srdci Hadovka, les nad Řenčema, a tam, aby stálo 10 větrníků, 4 kilometry vysokých, mně přijde absolutní nesmysl, protože ten les by vlastně padnul celý.
2: Svoje připomínky poslal i Josef Mašek, nezávislý starosta obce Vlčtejn. Na jehož katastru by mohly stát 2 větrné elektrárny vysoké 250 metrů. Přitom starosta proti jejich výstavbě není. Nelíbí se mu ale přístup vládních úřadů.
3: To nám taky vadí, že vlastně stát něco připravoval a nikomu nic neřekl. S nikým nic nekonzultoval, takže ty obce vlastně byly postaveny před hotovou věc.
2: U závěrka pro

0: Pomínky byla 1. června. Lidé je na Ministerstvo pro místní rozvoj ale posílají dál. Podle jeho mluvčí Veroniky Lukášové přišly různé námitky.
1: Spektrum připomínek je pestré. Od nesouhlasu s rozvojem zdrojů obnovitelné energie obecně přes zásahy do krajinného rázu, nesouhlas s blízkostí navrhované akcelerační oblasti do bydliště daného občana až po obavy ze zdravotních rizik vyvolaných případnou výstavbou zdrojů v akcelerační oblasti.
0: Připomínky podle mluvčí Lukášové ministerstvo zpracuje a odešle příslušným úřadům a samosprávám k vyřízení.
1: V průběhu července pak tento návrh případně upravíme na základě obdržených vyjádření.
0: O vymezení akceleračních zón v různých oblastech rozhodne s konečnou platností vláda. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Eli do koše, jejich chemie, hráli jsme ve 10:45 v úterním dopoledním radiožurnálu. Vláda Andreje Babiše si nedávno změnou zákona otevřela cestu k většímu zadlužování Česka. Teď o úpravě našeho plánu vývoje veřejných financí jedná s Evropskou unií. Co na plánované české schodky, říká eurokomisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis. To za chvíli v Biznesu týdne proberu s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou.

0: Chantal Kreviacuk, hráli jsme ji 3:45, úterní dopolední Radiožurnál. A na řadě je ekonomika.
1: Business týdne. Zásadní témata ze světa financí a obchodu.
0: Ministerstvo financí má v půlce června doručit Evropské komisi upravený plán vývoje veřejných financí pro příští roky. Ten současný je podle ministryně financí Aleny Schillerové totiž nereálný. Schodky v hospodaření státu by podle něj měly klesat. Vláda chce ale údajně více investovat a schodky chce naopak navýšit. Co na to říká eurokomisař Valdis Dobrovskis? To teď probereme s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Jano, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak je ten plán pro stát a jeho hospodaření důležitý?
2: Je hodně důležitý, protože pro nás jako členskou zemi EU platí společná pravidla, podle kterých má stát hospodařit a Brusel posuzuje tedy to, co vlády s veřejnými financemi zamýšlejí a jestli je jejich vývoj dlouhodobě udržitelný, to je to klíčové. A podle toho současného plánu dohodnutého pro Česko v roce 2024 má klesat schodek českých veřejných financí 5 let o 0,5% HDP ročně na výsledných 0,5% v roce 2028. To je ale podle vlády Andreje Babiše nereálné, protože ty schodky budou vyšší, proto premiér i ministryně financí začaly jednat o změně plánu s eurokomisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem. Ten úpravy v rozhovoru pro Radiožurnál nevyloučil s tím, že Česko má finance zatím v dobré kondici.
3: Loňský schodek byl 2,1% HDP. Státní dluh je pod 45% HDP. Česko má ve fiskální oblasti určitý manévrovací prostor a vláda upozorňuje na to, že je potřeba navýšit investice v různých sektorech. A my jsme otevřeni o tom diskutovat. Musí to být za podmínky udržení fiskální stability.
4: Maintaining fiscal and financial stability.
2: No a k těm jednáním nám ministerstvo financí také potvrdilo, že ten upravený plán v polovině června skutečně předloží. Žádné další detaily, jak by měl vypadat, ale neuvedlo, pouze jenom to, že má být realistický.
0: Co tedy víme? Podle Aleny Schillerové ekonomika díky investicím poroste rychleji a případné vyšší dluhy se tedy později splatí právě díky tomu. Souhlasí s tím ekonomové?
2: Jenom částečně, upozorňují totiž i na velká rizika takového přístupu, protože třeba Česko si už teď na splácení dluhů půjčuje prostě dráž než velké evropské ekonomiky, s kterými se srovnáváme často. A otazníky jsou podle ekonoma z Centra veřejných financí při Univerzitě Karlově Aleše Bělohradského i kolem těch slibovaných investic.
5: Já ani nevidím ten plán investic, který by byl opodstatněný, obhájený, kde bychom opravdu věděli, že to jsou ty investice, které přinesou největší hodnotu.
2: Protože řada těch investic nebo výdajů deklarovaných jako investice státu jde třeba jenom na opravy a to žádný velký růst ekonomiky prostě nepřinese.
0: Vláda se taky rozhodla, že se už vůbec nebude připravovat na přijetí eura místo koruny. Co na toto říká eurokomisař Dombrovskis?
2: Tak on říká, že je to prostě čistě naše věc, jaké tempo si zvolíme. Evropská komise nemá také žádné nástroje na vymáhání přijetí eura.
3: My jen můžeme konstatovat, že většina členských států pracuje na tom být členy eurozóny. Ze 13 států, které se k Unii přidali od roku 2004, jich už 9 euro zavedlo.
2: Připomněl nám Valdis Dombrovskis.
0: Více se dozvíte na zpravodajském serveru i rozhlas.cz a taky v pořadu Peníze a vliv Jany Klímové. Jano, děkuji za návštěvu a nashledanou.
2: Díky také, nashledanou.
0: Dopolední Radiožurnál 10:22.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy předloží v pondělí vládě návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Informoval o tom premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po dnešním jednání s generálními řediteli obou médií. Vláda chce financování Českého rozhlasu i České televize převést na státní rozpočet. Podle Babiše by měl být nový zákon pro média férový a obsahovat inflační doložku. Klempíř po jednání řekl, že televize ani rozhlas po převodu financování na státní rozpočet neutrpí oproti současnosti žádnou finanční újmu. Generální ředitelé se dál shodují, že chtějí zachovat stávající systém poplatků. Přes 8 tisíc připomínek přišlo na Ministerstvo pro místní rozvoj k takzvaným akceleračním zónám. Stát jich plánuje vytvořit necelou stovku po celé republice a mělo by v nich být možné rychleji povolovat výstavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel zpracovávat posudek vlivu na životní prostředí. Většina pojišťoven v Česku přestala nabízet cestovní pojištění pro cesty na Kubu. Reagují tak na doporučení ministerstva zahraničních věcí, které tuto zemi kvůli častým výpadkům elektřiny označilo za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Pojistné krytí neposkytují například Česká podnikatelská pojišťovna, Generali Česká pojišťovna nebo Unika. A americká NASA dnes oznámí jména 4 astronautů, kteří se zúčastní mise Artemis 3. Jejím cílem je otestování systému pro přistání na měsíci s lidskou posádkou. Konkrétně jde o připojení kosmické lodi Orion k lunárnímu přistávacímu modulu na nízké oběžné dráze Země. Mise je plánovaná na druhou polovinu příštího roku. Sport. Dánský fotbalový reprezentant Christian Eriksen byl po nedělním kolapsu v přípravném utkání s Ukrajinou propuštěn z nemocnice. Záložník o tom informoval na Instagramu. Eriksen skolaboval 5 let poté, co při utkání s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani prodělal zástavu srdce. Od té doby hraje s implantovaným defibrilátorem. Dánský fotbalista ujistil fanoušky, že šlo v neděli o úplně jinou situaci než před 5 lety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D8 za Zdiby a neprůjezdná 26 za Babylonem. Na dálnici D8 z Prahy na Ústí se za Zdiby dojíždí do kolony na 4. kilometru. Do omezení na 9. je to zhruba na D10 minut. Těsně před sjezdem na Kralupy tam pracují v pravém pruhu. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se stále tvoří kolona kamionů od Jesenice k Ořechu a hlavně potom dál směrem na letiště počítejte s kolonou ve všech pruzích od sjezdu do Evropské. Je to na 20 minut k ucpané odbočce na letiště. Pak na tahu 7 Praha Chomutov na obchvatu Slaného kvůli omezení za sjezdem na Smečnov vznikají kolony obousměrně až na 3/4 hodiny. Na Chomutov je to za koncem dálnice Uknovíze z druhé strany od Lotouše. Silnice 9 Praha Mělník byla za Líbeznicemi uzavřená, před odbočkou na Zlonín havarovaly 2 kamiony a osobní auto. Teď naše motohlídka hlásí, že kamiony pouštějí Kyvadlově, osobní auta projíždějí směrem na Prahu, směrem na Mělník, odklon přes Zlonín. A silnice 26 Plzeň Folmava zůstává za Babylonem uzavřená v obou směrech po nehodě dodávky a nákladního vozu. Osobní auta objíždějí přes Mrákov, větší raději přes Gdyni. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně občas déšť nebo přehánky a hlavně na jihovýchodě a východě místy i bouřky. Odpoledne začnou srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v západní polovině Čech 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
1: Nejvyšší soud zmírnil podmínky pro odškodnění osob se zdravím poškozeným po povinném očkování. Jak rozhodnutí soudu ovlivní názor veřejnosti na očkování jako takové? Nedopřává se tím satisfakce odpůrcům vakcinace? I na to se budeme ptát v dnešních 20 minutách radiožurnálu místopředsedy České vakcinologické společnosti a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Vysíláme po zprávách v 17 hodin.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Nad

Tady dopolední radiožurnál kapela Buty, 8 minut po půl 11. Bez dohody skončilo dnešní setkání ředitelů České televize a Českého rozhlasu s koaličními politiky. Kabinet dál prosazuje zrušení poplatků za veřejnoprávní média od nového roku. S jakou částkou by tedy média měla hospodařit, se ale ředitelé nedozvěděli. Další informace tak přidáme v dopoledním radiožurnálu už do 10:45, abyste i vy byli v obraze. Miley Cyrus teď.

0: Posloucháte dopolední Radiožurnál, teď je 10 hodin a 41 minut. Vláda se bude v pondělí znovu zabývat změnou financování České televize a Českého rozhlasu, které chce převést pod státní rozpočet. Po jednání koaličních politiků s řediteli obou médií, to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Dozvědět by se média v pondělí měla i to, s jakou částkou budou tedy v příštím roce hospodařit. Víc informací z dnešního jednání přidá reportérka Adela Burešová. Hezké dopoledne.
1: Hezký den, ta schůzka trvala zhruba hodinu. Oba ředitelé uvedli, že na jednání šli se stejnými požadavky a argumenty proti záměru zrušit poplatky za veřejnoprávní média. K žádné dohodě podle nich ale nedošlo a ani se nediskutovalo o finančních prostředcích, se kterými by měli dál pracovat, říká ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Já myslím, že vládní koalice má tak silnou většinu, že pokud bude chtít cokoliv prosadit, tak to prostě tou silou a tou mocí prosadí. A já pak samozřejmě s tím rozpočtem budu muset hodně pracovat. Ale pro nás zůstává pořád to, že já na žádný kompromis ani žádnou dohodu nemohu přestoupit. Pro mě je důležité samozřejmě, pokud by nebyl zachován systém poplatků, pak bojovat samozřejmě za tu částku, aby ta výše byla adekvátní.
1: Ředitel České televize Hynek Chudárek pak doplnil, že pokud by se financování skutečně změnilo, musí se důkladně připravit. A to tak, aby nebylo ohrožené samotné fungování obou institucí.
3: To znamená, výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná. Měla by tam být valorizace, abychom měli predikovatelnost do budoucna.
0: Tak to byla Adela Burešová, naše reportérka, za kterou jsme ale ztratili spojení ve vysílání dopoledního Radiožurnálu, ale k tématu financování veřejnoprávních médií České televize a Českého rozhlasu se ve vysílání Radiožurnálu rozhodně vrátíme.

Wet. Ve vysílání dopoledního radiožurnálu jsou 2:45. Vydáme se i na Děčínsko. Obyvatelé problémového sídliště Slunečnice ve Šluknově na Děčínsku se dozvěděli o budoucích plánech města, které chce vykoupit panelové domy od majoritního vlastníka. Kolik lidí tedy přišlo na to pondělní setkání se zástupci města, kraje a ministerstva pro místní rozvoj? I to shrneme v další reportáži, kterou jsme připravili ještě do 11. hodiny.

0: zasnout.
1: Jaký bude nájem nebo co město udělá se štěnicemi a dalšími škůdci? Takové otázky padaly na pondělním setkání obyvatel problémového sídliště Slunečnice ve Šluknově na Děčínsku. Do konce roku chce město 14 panelových domů vykoupit za 285 milionů od majoritního vlastníka. S financováním mu pomůže kraj i dotační program určený pro regiony zasažené těžbou.
2: Nevěřím tomu, že to bude něco k lepšímu.
3: Tady krčí rameny pan Josef.
4: Co se dělají problémy, jenom jí se choval, co děti jim nechodí do školy, prostě tohle to všechno, jo, by muselo jít odsaď z toho Šluknova pryč.
3: A dodává Emma, která sedí vedle něho. Oba společně s dalšími asi 100 lidmi čekali, co jim vedení města o budoucnosti sídliště řekne.
5: Finance, které od vás vybereme, ať už to jsou za nájmy, za ty služby, a samozřejmě od vás budeme chtít dodržování nějakého domovního řádu. To jsou prostě základní věci, který určitě od vás budeme chtít.
3: Přiblížil nezávislý starosta Tomáš Kolonečný a dodal, že bez nich se sídliště nedá proměnit. Část z nich najde práci při jeho úklidu jako domovníci nebo při rekonstrukci samotných bytů. V druhé části setkání přišlo i na dotazy obyvatel.
6: První dotaz konkrétně zní, zda zůstanou byty lidem, kteří aktuálně dluží na nájmu.
7: My nebudeme přebírat žádné dluhy od stávajícího majitele.
3: Město teď finalizuje žádost o dotaci z fondu spravedlivé transformace, odkud by mělo dostat na výkup 200 milionů korun.
8: Zlodějeme některé dokumenty, jako je sociálně transformační plán, zejména s kolegy z MPSV, za spolupráce nejenom s Ústeckým krajem, ale i s MMR. Předpokládáme, že bychom to chtěli co nejdříve už uzavřít.
3: Upřesnil starosta. Město musí koupit 14 panelových domů do konce roku. S majitelem má uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí. Dotační program má být podle ministra Igora Červeného z motoristů vypsaný během června. Šluknov uvolnil na výkup 25, kraj pak 60 milionů korun. V září navíc pošle kraj na sídliště 7 sociálních pracovníků, aby zmapovali potřeby tamních obyvatel a taky například specialistu na oddlužení. Daniela Pilařová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 11 hodin. Jana Gůda a zprávy.
1: Vláda v pondělí projedná návrh na zrušení koncesionářských poplatků. Americká NASA dnes oznámí posádku vesmírné mise Artemis 3. Basketbalisti San Antonia snížili na 1-2 na zápasy ve finálové sérii NBA s New York Knicks. Silnice 26 mezi Plzní a Folmavou je za Babylonem po nehodě neprůjezdná a počasí bude oblačno až zataženo od západu postupně občas déšť, odpoledne začnou srážky ubývat. Teploty až 28 stupňů, v západní polovině Čech do 23.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní koalice dnes nepředložila žádnou částku, kterou by měli Český rozhlas a Česká televize dostávat z rozpočtu po zrušení poplatků. Po jednání se zástupci kabinetu to řekli ředitelé obou médií. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO kabinet bude o výši částky diskutovat na začátku příštího týdne. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy má zároveň v pondělí předložit vládě zákon, který televizní a rozhlasové poplatky zruší. Klempíř po dnešním jednání řekl, že veřejnoprávní média by ani po změně systému neměla finančně utrpět.
3: Oni k žádné újmě nepřijdou, ani to není naším plánem. Prostě to financování bude uděláno tak, aby bylo vypořádáno vše velice korektně. Předložíme nějaký návrh částky. Pan premiér má taky zájem na tom, i vlastně celá naše koalice, aby jakýmukoli jako dehonestování finančnímu nebo nějaký nejistotě médií veřejné služby prostě opravdu nedošlo.
1: Lidi v Česku si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Ukázal to průzkum, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění nebo závislost. 64% respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích, připomíná ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
1: V květnovém průzkumu odpovídalo 2041 respondentů. Brněnští celníci zadrželi 800 kilogramů kratomu určeného k nelegální distribuci. To je největší záchyt v historii Česka, jak Radiožurnálu potvrdila mluvčí sekce pátrání generálního ředitelství cel Martina Kaňková. Událost se stala minulý týden. Kratom je v Česku na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem. Dospělí ho můžou koupit ve specializovaných prodejnách. Americká NASA oznámí složení posádky pro kosmickou misi Artemis 3, a to po 17. hodině českého času. Mise by v příštím roce měla vyzkoušet lunární modul určený pro přistání na měsíci. Zůstane přitom ale v blízkosti Země, řekla Radiožurnálu šéfredaktor webu Cosmonautics Dušan Majer.
5: Budou moci astronauti vyzkoušet ovládání základních systémů toho landru, provedou výstupy do volného prostoru, no a poté se vrátí na Zemi.
0: Sport. Basketbalisté Nymburka prohráli ve finále nejvyšší české ligy v Pardubicích 100-101 a v sérii tak přišli o dvouzápasové vedení. Aktuální stav je vyrovnaný 2-2 na utkání. Série na 4 vítězství bude pokračovat ve čtvrtek v Nymburku. Basketbalisté San Antonia vyhráli na palubovce New Yorku Knicks 115-111 a ve finále série NBA tak prohrávají už jen 1-2 na zápasy.
6: Hlavní postavou zápasu byl z 32 body Victor Wembanyama. Francouzský pivot tak výrazně přispěl k ukončení vítězné série New Yorkských Knicks, kteří v playoff našli přemožitele po 13 zápasech. Další duel finálové série NBA se bude hrát v noci ze středy na čtvrtek našeho času a znovu na palubovce v New Yorku. Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D8 za Prahou a neprůjezdná 26 za Babylonem. Na dálnici D8 na výjezdu z Prahy směr Ústí nad Labem čekejte kolony. Od exitu jedna z diby kamiony v pravém pruhu, od 6. kilometru se potom sunou i osobní auta levým pruhem, zhruba 15 minut do omezení těsně před exitem 9 Kralupy. Na pražském okruhu z D1 na letiště se nejdřív sunou k Ořechu hlavně kamiony od Jesenice, osobní auta zastavují jenom chvílemi před Chlupickým tunelem, pak vzniká hlavně kolona od sjezdu do Evropské, je to na čtvrt hodiny po ucpanou odbočku na letiště. Na silnici 7 Praha Chomutov se popojíždí na obchvatu Slaného. Za sjezdem na Smečno je tam omezení kolony až na půl hodiny od Šelu a z druhé strany od Lotouše. Na 9 Praha Mělník mezi Líbeznicemi a před bojem vážnější nehoda. Před omezením se srazily dva kamiony a osobní auto. Kolony teď už jenom kratší, jak se projíždí, sleduje na místě naše motohlídka Jakub Vodička.
8: Směrem na Prahu pouští policie provoz Kyvadlově, směrem na Mělník projíždí Kyvadlově pouze nákladní autobusová doprava, osobní auta odklánějí na Zlonín.
7: A 26 Plzeň Folmava za Babylonem stále uzavřená v obou směrech po vážné nehodě, objíždí se přes Mrákov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně občas déšť nebo přehánky a hlavně na jihovýchodě a východě místy i bouřky. Odpoledne začnou srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v západní polovině Čech 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
9: 6 minut po 11. hodině úterý 9. června. Čím dřív začnou děti chodit.

0: A teď už do Brna. Brno chce zlepšit důvěru sociálně znevýhodněných rodin v předškolní výchovu a mateřské školy. Pomoct mají noví peer pracovníci. Radnice Brna středu a severu si od těchto lidí slibují snížení segregace ve školách, kde převažují například romští žáci. Z výzkumu totiž vyplývá, že čím dřív začnou děti do mateřinky chodit, tím snadnější je pro ně pak nástup do první třídy. Projekt radnice spustili teď v červnu a začnou nabírat konkrétní pracovníky. Živě reportérka Alena Hesová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Na začátek možná řekněme, kdo jsou peer pracovníci a co mají dělat pro to, aby rodiče motivovali dát děti do školky dřív než v 5 letech.
1: Tak peer pracovník je zjednodušeně řečeno někdo, kdo s ostatními sdílí svou vlastní zkušenost a právě to má být podle místostarosty městské části Brna severu Martina Glogara z KDU-ČSL jejich hlavním úkolem.
2: Jsou to třeba sami rodiče, kteří prošli nebo měli děti ve školkách. Peer pracovníci by měli fungovat jako takový prostředníci mezi rodiči a mezi školkama. Cílem je vlastně posílit tu důvěru těch jednotlivých aktérů, že vlastně jako opravdu rodiče mají zájem, že důvěřují tomu, že ten systém jako tím dětem nějak neublíží, naopak, že jim pomůže.
1: Radnice Brna severu a středu získaly na tenhle projekt dotaci přes 8 milionů korun od Ministerstva práce a sociálních věcí.
0: Kolik za to terénních pracovníků budou městské části mít?
1: Oni počítají s jedním metodikem, jedním sociálním pracovníkem a pak až s 5 pracovníky přímo v terénu budou mít většinou zkrácené úvazky. A zájem má například Marcela Bandová ze ženské skupiny Amare Romňa.
3: Já se právě chystám se hlásit o tu pozici peer konzultanta, protože jsem furt v terénu, ty lidi znám, takže už vím, který děti půjdou do školky, s kým mluvit, a když vlastně já jsem Romka, tak dřív se mnou mluví ty lidi, takže je to daleko lepší, že se do té komunity dostanu.
1: Město sází mimo jiné právě na spolupráci s různými spolky a neziskovými organizacemi, ale třeba také

0: s OSPODem nebo s mateřskými školami. Doplním, že obavy z placení školkovného nemusí sociálně znevýhodněné rodiny mít. Rodiče, kteří berou sociální dávky nebo přídavek na dítě, školkovné platit nemusí.
1: Z Brna živě reportérka Alena Hesová. Děkujeme.
0: Není zač, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Střední Čechy, další zastávka úterního dopoledního radiožurnálu. Záchranná stanice v Harachově na Příbramsku pečuje o dvě mláďata orla mořského. I s hnízdem spadla minulý týden ze stromu. Jak se jim teď daří, i to vám za chvíli řekneme v další reportáži.

0: 11 hodin a 20 minut, tady je dopolední radiožurnál. V záchranné stanici Hrachov na Příbramsku se nově starají o dvě mláďata orla mořského. Zřítila se ze stromu i se svým hnízdem minulý týden během silné bouřky uplané nad Lužnicí. V České republice je přibližně 100 párů orla mořského a je to největší dravec, který u nás žije.
1: Jsme v záchranné stanici ochrany fauny Hrachov. Ředitel Pavel Křížek mě bere, řekla bych, za velmi netypickými pacienty mláďaty.
2: Ano, přivezli jsme dvě mláďata orlů mořských, kdy v minulým týdne, jak byly ty bouřky, tak se zřítilo hnízdo i s mladýma a náhodně jedno z těch mláďat našel cyklista, takže nám to nahlásil. My jsme požádali lesáky, že bychom se tam potřebovali dostat, protože tam jsou závody všude a než jsme přijeli, tak dohledali ještě druhý mládě.
1: Tak, velmi opatrně otevíráme dveře voliéry. Já jsem překvapená, že jsem čekala malá mláďata, ale oni už mají tak určitě přes půl metru na výšku.
2: Tak to jsou vlastně přepeřený mláďata, mají už víceméně peří dospělce, ale ještě jim vlastně chybělo nějaký čas vlastně do vylítnutí a ta vichřice vlastně schodila i s tím hnízdem dolů.
1: Jeden orel se tady odpočívá na zemi, druhý sedí na takovém bedílku, mají takový ten výrazný orlí zobák. Za orly právě přišla taky jejich ošetřovatelka s krmením, Lucie Hodíková. V jaké jsou kondici?
3: Žádná zranění jsme neshledali, ale viděli jsme, že jsou podvyživený. Takže teďkon u nás máme ve stanici, je potřeba je dokrmit, aby se naučili sami lovit. A jakmile se jim to podaří, tak je budeme snad moc vypouštět do přírody.
1: Tak a my se tady jdeme potichu z té voliéry zase vytratit. Z Hrachová, Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Podezřelá nahrávka a horko kvůli radě České televize. Proč se do ní znovu nedostali Matocha s Bradáčem?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Jana Gulda.
2: Opozice dál kritizuje postup a záměr vlády zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Zdůrazňují, že dnešní jednání generálních ředitelů Českého rozhlasu a České televize se zástupci koalice nic nepřineslo. Jakou částku by měla média ze státního rozpočtu v budoucnu dostávat, chce kabinet řešit až v pondělí. Zákon o zrušení televizních a rozhlasových poplatků předloží vládě ministr Otto Klempíř za Motoristy taky v pondělí. Nejrozšířenější nelegální drogou v Evropě zůstává konopí. Vyplývá to z výroční zprávy agentury Evropské unie pro drogy za rok 2024. V daném roce podle ní v unijních zemích zemřelo v důsledku užívání drog nejméně 7600 lidí. Nejčastěji za to mohly opioidy, většinou v kombinaci s jinými látkami. Zpráva upozorňuje, že drogy mají stále negativnější dopad na evropské zdraví a bezpečnost. Jsou totiž dostupnější, rozmanitější a účinnější. Česko má za sebou letošní první tropickou noc. V Praze noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav naměřil v pražském Klementinu minimum 20,1 stupně. Stanice ale leží v husté zástavbě historického centra města, kde se teplo drží i v nočních hodinách. Jinde v republice klesly teploty na 18 až 14 stupňů. A Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění v Brně má v nominacích na nového rektora nebo rektorku 24 jmen. Navržení kandidáti teď budou osloveni a dostanou 10 dní na rozmyšlenou, jestli kandidaturu přijmou. Poté škola zveřejní seznam uchazečů, kteří do volby skutečně vstoupí. O novém rektorovi by se pak mělo rozhodovat na začátku září. Nové volby vyhlásil Akademický senát po odvolání Barbary Marie Vili z funkce rektorky. Senát jí vytýkal hlavně způsob řízení, jemu Vili kritiku odmítala. Sport. České fotbalistky zakončí kvalifikaci o postup na mistrovství světa zápasem ve Walesu. V Cardiffu bude od 19 hodin ve hře první místo ve skupině B1. Obě dosud neporažené reprezentace mají shodně 11 bodů. Češkám stačí k udržení první příčky ve skupině díky lepšímu skóre i remíza. Vítězky skupiny budou mít lepší pozici při losu baráže a zároveň postoupí do elitní skupiny Ligy národů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená 38 za Čáslaví a 26 za Babylonem. Silnice 38 za Čáslaví na Kolín je dočasně uzavřená v obou směrech mezi Kalabouskem a Církvicí. Vyprošťují tam vozidlo po nehodě, tvoří se kolony. Silnice 26 Plzeň-Folmava je za Babylonem neprůjezdná v obou směrech po srážce dodávky a nákladního vozidla. Uniklo tam větší množství nafty. Osobní auta jezdí přes Mrákov, větší spíš přes Gdyni a Všeruby. Na silnici 7 Praha-Chomutov na obchvatu Slaného je omezení za odbočkou na Smečno, kolony v obou směrech kolem 20 minut. Na silnici 9 Praha-Mělník za Líbeznicemi po nehodě u odbočky na Zlonín čekejte kyvadlový provoz, kolony teď do 10 minut z obou stran. V Praze se tvoří dlouhé kolony kamionů jak na hlavní části okruhu od Jesenice k Ořechu, tak i na jeho východní části z Kbelské přes Novopatskou kolem Černého mostu až k Průmyslové. V tom úseku osobní auta v levém pruhu tvoří jen relativně kratší kolonu kolem připojení z Hradecké D11. A v Praze na městském okruhu počítejte s kolonou z Barandovského mostu na 20 minut před Mrázovku. Do té regulují vjezd, kvůli nehodě pak ve Strahovském tunelu ve směru ze Smíchova nahoru na Břevnov v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně občas déště nebo přehánky a hlavně na jeho východě a východě místy i bouřky. Odpoledne začnou srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v západní polovině Čech 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
1: A vydali jsme další podcast Vinohradská 12, tedy jeho vydání, podezřelá nahrávka a horko kvůli Radě České televize. Proč nebyli zvoleni Matocha s Bradáčem? Jak vznikla dohoda mezi koalicí a opozicí? A kdo všechno do ní byl zapletený? Hostem dnešní Vinohradské 12 je Kristýna Jelínková, politická reportérka týdeníku Respekt. Ptá se jí Matěj Skalický. Najdete na Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ve velkém újezdu na Olomoucku platí přísný zákaz plýtvání pitnou vodou. Kvůli opakovaným výpadkům a poklesu hladiny ve vodojemu způsobeným nadměrným odběrem se nesmí zalévat zahrady, mít auta nebo napouštět bazény. Lidé v újezdu se s nedostatkem vody potýkají dlouhodobě. Před horkými víkendy tam musí pitnou vodu navážet cisterny. Situaci to ale řeší dočasně a navíc je to velmi drahé. Vedení města se proto rozhodlo teď zpřísnit kontroly možného plýtvání a pomoct s tím mají dálkové vodoměry.
1: No, tak co obruč, to je vlastně metr.
2: Stav vody ve své studni mi ukazuje Aleš Novák z Velkého újezdu.
1: Takže je tam takových 30-40 cm vody, to znamená 300-400 litrů.
2: Vodu ze studny používá na zalévání zahrady, snižuje tak svoji spotřebu obecní vody z kohoutku. Ve Velkém újezdu totiž aktuálně platí omezení pro její odběr. Za porušení vyhlášky lidem hrozí pokuty, říká nezávislý místostarosta Jaroslav Klička.
3: To je právě ten problém, úplně ty důkazy není jednoduché zajistit. Takové jedna paní povídala a včera soused bazén neměla, dneska ho má, bohužel není úplně důkaz, byť je to nějaká indicie. Ale právě proto, aby jsme byli schopni případně i nějakým číselným údajem to podložit, tak jsme vlastně začali pořizovat dálkově odečitatelné vodoměry.
2: V městě si je asi 450 odběratelů. Prvních 50 dálkových vodoměrů funguje od minulého týdne.
3: Testujeme to a rozšiřovat to plánujeme v podstatě možná v nějakém menším rozsahu, spíš menším ještě letos, podle toho, jak se nám to osvědčí, ale spíše v tom příštím roce.
2: Digitální vodoměr už má i Aleš Novák.
1: Protože nám dosloužil ten starý, ale u nás to ničemu není proti ničemu, ať to je, že? Ale je potřeba, aby to během příští roku bylo po celé obci a pak vlastně oni okamžitě uvidí, kdo má spotřebu nad limit.
2: Zastupitelstvo taky schválilo kompletní zmapování vodovodu a kanalizace. Ve vzdálenější budoucnosti by pak se zásobováním vodou mohl pomoci nový vrt. Z Velkého újezdu Josef Čermák, Radiožurnál.
4: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozední.

0: posledních dvou sezónách se nejen na okruzích trápil a dokonce zvažoval, jestli neukončí kariéru profesionálního motocyklisty. Teď je ale Filip Salač po druhém místě v Maďarsku zpátky a po vyrovnaném osobním maximu se představí na domácí trati českým fanouškům. Poslechněte si ho ještě do 12.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Motocyklový závodník Filip Salač má před domácí velkou cenou v Brně velmi slibnou formu. Na Masarykův okruh přijede český reprezentant v Moto 2 jako druhý muž poslední Grand Prix v Maďarsku, kde zapsal nejlepší výsledek za poslední dva roky a vyrovnal si osobní maximum.
1: Poslední čtyři závodní víkendy jsme byli silní, to znamená, byla otázka času, kdy to cinkne. A já v tom Maďarsku tím, že v pátek jsem byl třetí, v sobotu se mi povedla kvalifikace, jsem byl druhý, tak jsem hodně věřil v ten dobrý výsledek a to se nakonec povedlo.
2: Říkal v rozhovoru pro radiožurnál Sport motocyklista Filip Salač z týmu OnlyFans American Racing o pátém pódiovém umístění v kariéře a prvním v kategorii Moto 2 od předloňského října.
1: Určitě emoce byly vysoko, protože to je vlastně moje asi nejcennější pódium, protože jsem odvedl více jak půlku závodu, takže určitě hodně důležitý výsledek pro mě.
2: A to nejen proto, že příště od 19. do 21. června se bude bojovat o body do hodnocení šampionátu v Česku na brněnském Masarykově okruhu. 24-letý Salač na tom od loňské sezóny navíc nebyl úplně nejlépe.
1: Neměl jsem teďka jednoduchý dva roky, když jsem přestoupil v úvozovkách do nejlepšího týmu Mark VDS, tak všichni čekali, že budou výsledky nejlepší a já jsem to čekal taky, ale ten tým se trošku změnil a myslím si, že už to nejlepší tým není, takže na mě byl velký tlak. Co se týče tohodle a nedařilo se mi vystoupat zpátky po dvou letech na pódiu, nebylo to vůbec jednoduchý, protože opravdu jsem po sebe pochyboval.
2: Vysvětloval devátý muž průběžného pořadí Kubatury Moto 2.
1: Loni vlastně ke konci roku, tak jsem nevěděl, zda budu ještě závodit nebo nebudu, protože jsem neměl žádný tým. A nakonec mi American Racing dal šanci a já jsem ukázal, že na to mám. Bohužel jsme neměli úplně štěstí v těch prvních závodech, kdy vlastně buď mi spadl jezdec před kola, nebo mě někdo sundal, ale teďka už se nám daří.
2: Právě včas pro Filipa Salače a české motocyklové fanoušky, kteří se chystají do Brna.
1: Do budoucna určitě bude prostor na to riskovat, že to je tady to druhý místo pro mě důležitý po dvou letech. Získal jsem zpátky důvěru jak v sobě, tak v týmu, v motorce a bylo to velmi důležitý. Těším se hrozně moc. Loni ta česká Grand Prix, ten návrat byl úplně úžasný, já jsem se to hrozně užil. Sice tam bylo spoustu povinností a spoustu práce kolem i mimo závodění, ale český fanoušci jsou nejlepší fanoušci. Já si myslím, že lepší pozvánku jsem udělat nemohl.
2: Cílí Salač na domácím okruhu ideálně na stupně vítězů. Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Rockset, hráli jsme 6 minut před 12 hodinou. Věra Štechrová už připravena k polední publicistice nastoupit za 15 minut. Zhruba, Věro, o čem dnes publicistika bude?
1: My začneme tím, že vláda chce v pondělí projednat zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky a převede financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Budeme mluvit o tom, co má ten zákon obsahovat, proč ještě není jasné, kolik peněz by mělo ze státního rozpočtu médiím připadnout a jak je v něm případně zajištěné transparentní a předvídatelné financování. Já se budu ptát prvního místo předsedy poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrika Nachera, který se touto tématikou zabývá. O financování právě dnes jednali s premiérem a zástupce koaličních stran ředitelé veřejnoprávních médií. Jaké informace dostali, co podle nich zůstává nejasné a jestli dál hájí především financování veřejnoprávních médií z poplatku, na to se budu ptát ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala. No a 28 dceřiných firm Agrofertu dostalo výzvu, aby dobrovolně vrátili peníze, které před lety čerpali na podporu své zemědělské činnosti, a to kvůli střetu zájmu. Zeptám se, jak vypadá to samotné vymáhání peněz, jak se postupuje, pokud ty firmy peníze odmítají vrátit.
0: Poslechněte si hlavní zprávy už za 5 minut. Ve 12.10 Věra Štechrová.
1: Těším se.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Nejvyšší soud zmírnil podmínky pro odškodnění osob se zdravím poškozeným po povinném očkování. Jak rozhodnutí soudu ovlivní názor veřejnosti na očkování jako takové? Nedopřává se tím satisfakce odpůrcům vakcinace? Vladimír Kroc se zeptá místopředsedy České vakcinologické společnosti a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
4: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
5: Vládní koalice ani dnes neřekla, jak konkrétně chce změnit financování České televize a Českého rozhlasu.
6: Pro nás zůstává pořád to, že já na žádný kompromis ani žádnou dohodu nemohu přistoupit.
5: Česko je nejhorší unijní zemí v užívání pervitinu. Vyplývá to z výroční zprávy Evropské unie o drogách.
7: Evropa je významným výrobcem syntetických drog. Každý rok jsou tu zlikvidovány stovky drogových laboratoří.
5: Tenistku Serenu Williamsovou čeká návrat na kurty. Večer bude hrát 4 hru v Londýně. Silnice 38 mezi Čáslaví a Kolínem je před církvicí neprojezdná v obou směrech. A počasí bude oblačno až zataženo od západu postupně déšť. Odpoledne začnou srážky ubývat, teploty až 28 stupňů. V západní polovině Čech do 23. Je úterý 9. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Český rozhlas a Česká televize se mají v pondělí dozvědět, s jakou částkou budou v příštím roce hospodařit. Po jednání koaličních politiků s řediteli obou médií to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Schůzku na úřadě vlády sledovala reportérka Adéla Burešová.
8: K žádné dohodě podle ředitelů obou médií nedošlo. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že na jednání šel se stále stejnými požadavky.
9: My zásadně trváme na zachování stávajícího systému poplatkového.
8: Ředitel České televize Hynek Chudárek pak doplnil, že pokud by se financování skutečně změnilo, musí se návrh důkladně připravit.
10: Výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná. Měla by tam být valorizace, abychom měli predikovatelnost do budoucna.
8: Podle ministra Klempíře by měla být veřejnoprávní média financována z rozpočtu Ministerstva kultury.
11: To financování bude uděláno tak, aby bylo vypořádáno vše velice korektně.
8: Změny mají podle něj platit od začátku příštího roku. Ze Strakovy akademie Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Anektovaný poloostrov Krym i část Ruska trpí nedostatkem pohonných hmot. Výpadky v zásobování způsobily systematické ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu i zásobovací trasy.
12: Nedostatek benzínu a nafty trvá na anektovaném Krymu už od začátku měsíce. Problémy se zásobováním se projevují i v Krasnodarském kraji a na pobřeží Černého moře. Cílem každodenních ukrajinských úderů jsou nejen hlavní silniční tahy z Ruska na Krym a do okupovaných částí Chersonské, Doněcké a Záporožské oblasti, ale také železnice. Ukrajinské drony včera zasáhly lokomotivu expresu Moskva-Simferopol a vedení železnic proto většinu vlakových spojení dočasně zrušilo. Z Oděsy Martin Nurazín, Radiožurnál.
5: Izraelské letectvo zaútočilo na libanonský Týr a jeho okolí. Místní úřady informují nejméně o 3 mrtvých. Izraelská armáda vyzvala obyvatele města k odchodu a dál rozšiřuje svoji kontrolu nad jihem země. Írán přitom pohrozil, že izraelské útoky na Libanon bude považovat za porušení klidu zbraní.
13: Izraelské výzvy k evakuaci libanonského Týru se týkají skoro celého města. Poprvé během konfliktu zahrnují i křesťanskou čtvrť. Lidé se mají evakuovat na sever od řeky Litání. Jen během pondělka zaznamenaly libanonské úřady 14 obětí izraelských náletů. Po předchozím bombardování Bejrutu vypálil Irán na Izrael salvu balistických raket. Izrael útok opětoval. Americký prezident Donald Trump přiměl izraelské vedení ke zklidnění situace a prozatím tak odvrátil další stupňování bojů. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
5: V Německu podle vlády znovu vzrostl počet politicky motivovaných trestných činů. Výroční zprávu v Berlíně představil ministr vnitra Alexander Dobrindt. Přes 85 tisíc trestných činů je podle něj nárůst na dvojnásobek oproti stavu před 10 lety.
14: Statistika zahrnuje širokou paletu přestupků, včetně například ničení předvolebních plakátů, ale pokud jde pouze o násilné trestné činy, tak nejvíc jich mají podle ministra Dobrindta s náskokem na svědomí příznivci krajní pravice. Ministr vnitra zároveň konstatoval trend směrem k násilnějšímu chování stále mladších pachatelů. Zatímco pravice nejčastěji útočí na etnické a jiné menšiny, u radikální levice vypíchl německý ministr zejména žhářské sabotáže a taky fyzické útoky na policisty zasahující na veřejných shromážděních. Kvůli těm hodlá vláda předložit podle ministra Dobrindta zpřísňující novelu trestního zákona. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
5: Soud pokračuje v projednávání kauzy Dozimetr, údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. K obvodnímu soudu pro Prahu 9 dnes přišel svědčit tehdejší náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr z Hnutí Praha sobě. Právě on podal před 6 lety ve věci trestní oznámení. A na jednání je také reportérka Františka Rohlíčková.
15: Scheinherr zatím vypovídá na celé 3 hodiny. Jednání potrvá až do odpoledne. Zatím s ním mluví pouze soudce. Zajímalo ho například, jak se obsazovaly role ve vedení dopravního podniku nebo jestli a jak spolupracoval Scheinherr s obžalovanými. Mezi nimi jsou taky bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček a zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Své dotazy bude pokládat taky státní zástupce a po něm advokáti obžalovaných. Ti to dnes pravděpodobně ale nestihnou, proto je Scheinherr pozvaný k soudu i na zítra. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Česko zůstává evropským centrem užívání pervitinu. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou představila Agentura Evropské unie pro drogy. V odpadních vodách Prahy a Brna se našly největší koncentrace této drogy z celé Evropy.
16: Úřady v Česku podle nové zprávy likvidují kolem 200 laboratoří na výrobu pervitinu ročně. V Česku a na Slovensku je také největší množství lidí, kteří se léčí ze závislosti na této látce. Eurokomisař pro migraci Magnus Brunner uvedl, že v roce 2024 zemřelo v Evropě v souvislosti s předávkováním nejméně 7600 lidí. Nejčastější příčinou bývají opioidy, většinou v kombinaci s dalšími drogami. Ředitelka Evropské agentury pro drogy Lorraine Nolanová upozornila, že se navíc objevují stále nové, vysoce koncentrované konopné produkty a rozmanitost prodávaných opioidů a stimulantů roste. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.

0: mysleli, že je mrtvá a nechtěli ji ošetřit. Ukázal jsem svůj press pass, AP, a řekl jsem fotograf Associated Press. Pokud zemře, můj snímek nebude nic znamenat. A oni ji hned začali léčit. I proto měla štěstí.
1: Výstavu černobílých snímků Nika Uta připravila fotografická agentura Czech Art Photo, a to v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungmanově náměstí. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Sport. Tenistku Serenu Williamsovou čeká po 4 letech návrat na kurty. Americká držitelka 23 Grand Slamů nastoupí večer v Londýně do 4 hry společně s Kanaďankou Bokovou. Čeští fotbalisté se chystají v americkém Texasu na start mistrovství světa. Zítra je čeká přesun do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou.
3: Úvodní duel českých fotbalistů na mistrovství světa bude řídit egyptský rozhodčí Amin Mohamed Omar. Radiožurnál Sport i Radiožurnál utkání Česko-Jižní Korea v noci ze čtvrtka na pátek od 4 hodin odvysílají v přímém přenosu. Zahajovací zápas šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou dostal na starosti Brazilec Wilton Sampaio. Na mistrovství světa bude naopak nakonec chybět somálský sudí Omar Abdulkadir Artan. Nejlepšího afrického rozhodčího minulého roku po příletu do Miami nepustili úřady do Spojených států. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Tomáš Petr, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na dálnici D4 s Příbrami na Prahu pozor, přímo u exitu 24 voznice v levém pruhu stojí auto po nárazu do svodidel. Na východní části Pražského okruhu směr Lanový most, nehoda za sjezdem na Běchovice, v pravém pruhu kolona osobních aut až na půl hodiny od Černého mostu, kamiony už z Gbelské přes Novopatskou. Na tahu 38 Čáslav Kolín je obousměrně uzavřený úsek mezi Kalabouskem a Církvicí, po vážné nehodě kolony stojí z obchvatu Čáslavy i od odbočky na Ovčáry. A na sedmičce Praha Chomutov na obchvatu Slaného kvůli omezení kolony obousměrně na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně občas déšť, odpoledne začnou srážky ubývat a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 23, na horách většinou kolem 18. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
7: Co je v návrhu zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky, a proč nemá jít do připomínkového řízení? Jaké pojistky nezávislosti by tato nová norma měla obsahovat podle ředitelů veřejnoprávních médií? A proč chce podpůrný a garanční fond po 28 dceřiných firmách Agrofertu vrátit peníze? To jsou naše témata. Vláda chce v pondělí projednat zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. Předložit ho má ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů. O výši částky, kterou by měla z rozpočtu Česká televize a Český rozhlas získat, se bude podle premiéra i ministra v pondělí diskutovat. Uvedli to po dnešním jednání o veřejnoprávních médií s řediteli obou institucí. Podle ministra Klempíře má jít o mandatorní výdaj pod kapitolou ministerstva kultury.
8: Já určitě budu teda, pan premiér má taky zájem na tom, i vlastně celá naše koalice, aby k jakýmukoliv poškození, jakýmukoliv jako dehonestování finančnímu nebo nějaký nejistotě médií veřejné služby si opravdu nedošlo. Jo? Takže my se budeme snažit, aby to financování bylo opravdu dobré.
7: A ve vysílání je teď první místo předseda poslanecké sněmovny, který se také jednání zúčastnil, Patrik Nacher z hnutí ANO. Dobrý den.
9: Pěkný den.
7: Tak oba ředitelé veřejnoprávních institucí šli na to jednání s tím, že se povede debata o systému financování a že prioritní pro ně je vám představit svůj pohled a své důvody, proč chtějí zachovat stávající stav. Proč se o tomto nakonec nejednalo? Proč jste nevyslechli ty jejich argumenty?
9: Tak my jsme přece dopředu jasně avizovali, měli jsme to jak ve volebním programu, tak v programovém prohlášení vlády, že chceme změnit způsob financování České televize, Českého rozhlasu a jít tou cestou, kterou se vydala většina zemí Evropské unie. Na tom se nic nemění. Jenom se mění, řekněme, ten způsob toho pro provedení, který se výrazně zjednodušuje.
7: Tomu rozumím, ale vy jste mluvili o tom, že až předložíte zákon ministra Klempíře, takže pak bude jakýsi kulatý stůl, kde si vyslechnete ty argumenty ředitelů veřejnoprávních médií a odborníků, protože oni jsou součástí těch institucí, znají ten pohled, proč nakonec jste ani jim nedali slovo v tomto případě jako k těm poplatkům?
9: Zaprvé ta komunikace tam probíhá, to je jedna.

0: A věc druhá.
1: Kde probíhá, prosím vás?
0: No tak probíhá setkání mezi představiteli vlády a řediteli obou institucí, tak jich proběhlo několik. Já jsem se jich účastnil jak s ředitelem České televize, tak Českého rozhlasu, takže není pravda, že by tam neprobíhala komunikace. A všechno ostatní platí, různé kulaté stoly a podobná setkání, odborné diskuse, ty nastanou poté, co vláda schválí svůj nějaký návrh zákona, který pošle do poslanecké sněmovny.
1: No ten zákon, který mění to financování médií, má ministr Klempíř, aspoň jak jsme to pochopili, předložit v pondělí na vládě a údajně má být hned tedy schvalován. Tak proč ten zákon neprojde právě tím připomínkovým řízením, jako to bylo třeba u toho minulého zákona z dílny ministra Klempíře, který měl 400 připomínek, tak tím by se odstranily ty nejasnosti, chyby a podobně.
0: No a ono právě to, s čím přijde toto příští pondělí, je právě reakce na ty připomínky. To znamená, ono vlastně ten jakoby proces toho předkladu vlastně pokračuje, jenom se zjednodušil ten nosič. A to právě na základě těch několika set připomínek. Takže ono to, co vlastně v pondělí on přinese, je vyústěním těch připomínek. Takže ono to pokračování, ne, že by to bylo něco úplně od nuly.
1: Znamená to, že ministr Klempíř stačil už vypořádat všech 400 připomínek z té části, kterou tedy chtěl změnit?
0: Teď. Ano, viděl jsem tam složky, které tam měl pan ministr před sebou, že to bylo vypořádání těch připomínek, nicméně dovnitř do těch desek já jsem nenahlížel.
1: A nebylo by přeci jenom lepší, aby prošlo, je to nový návrh, aby to prošlo připomínkovým řízením a mohly se vyjádřit právě i ty dotčené instituce, odborníci a tak dále? Takhle už to půjde do poslanecké sněmovny.
0: Ano, jak říkám, celý ten návrh a ten koncept vychází právě z těch připomínek, které se sešly ministerstvu kultury. A výsledkem je tato nová zjednodušená podoba. To je právě výsledkem toho připomínkového řízení. Pak byla také varianta nějakým způsobem všech těch 400 připomínek, byť některé se samozřejmě opakovaly, takže to bylo nějakých 8 kategorií těch připomínek, tak vměstnat jako do toho původního návrhu, ale z toho by byla tak robustní záležitost, že by to nedávalo v té chvíli smysl. Proto se to zjednodušilo. Takže jak říkám, tohleto je výsledek těch připomínek.
1: Pokud koalici nejde o ovládnutí veřejnoprávních médií a chcete předvídatelnost, jak deklarujete, tak proč v tom zákonu nejsou ty takzvané ústavní pojistky proti náhlým a překotným zásahům a změnám? Například, jak říkal ředitel Chudárek, že by se jakékoliv další změny toho zákona schvalovaly kvalifikovanou většinou, případně zvlášť schvalování ve sněmovně a v senátu.
0: No, já bych se zeptal, proč po těchto pojistkách se nevolalo před tou předchozí změnou, kde předchozí koalice, která celou dobu říkala, že nebude zvyšovat poplatky, tak rok před volbami otočila o 180 stupňů, navrhla zvýšení, porušila svůj vlastní slib, který dávala před volbama i po volbách.
1: Pane Nachere, ale teď jsme dál a je to váš zákon, promiňte. Proč vy tam ty pojistky nedáte, když říkáte, že vám absolutně nejde o ovládnutí médií a chcete zachovat jejich nezávislost?
0: Já tomu dávám nějaký kontext a ten kontext posluchači mají právo.
1: Ale vy teď máte rozhodovací pravomoc a vytvoříte ten zákon.
0: Ano, a já tomu dávám nějaký kontext a přijde mi prostě nefér v momentě, kdy změnu dělá jedna politická garnitura, nechtít mít pojistky, a když tu změnu dělá jiná politická garnitura, tak najednou po těch pojistkách volat.
1: Pane Nachere, vy srovnáváte opravdu zvýšení poplatku a celou změnu financování veřejnoprávních médií. To přece není stejná změna. Ale můžete mi prosím odpovědět, proč tam nedáte ty pojistky? Vždyť to by bylo jasná deklarace toho, že vám nejde o to nějak sahat na nezávislost veřejnoprávních médií.
0: Já tam upřímně za sebe nevím, je to politická debata, třeba se vládní většina a koalice a koaliční kolegové rozhodnou. Já tam v této chvíli ten důvod nevidím, proč by to mělo být zrovna u tohoto zákona a ne třeba u jiných, například ve formě, že o tom musí rozhodnout i sněmovna, i senát. Svojí většinou, jinými slovy, že senát se nedá přehlasovat, proč to má být jenom...
1: No třeba proto, že to jsou velké pochyby i od veřejnosti, i o odborníků, i zevnitř těch médií, že vám jde také o to zasahovat do nezávislosti těch médií. Vy to vyvracíte, ne, to, deklarujete, že vám říkáte, o to nejde, ale není tam žádná pojistka.
0: Ale to neustále říkáte vy a opozice a lidé, kteří nechtějí změnu. Jinými slovy, hájíte svoji pozici, mají se měnit všichni mají šetřit, jenom Česká televize a Česká...
1: Ne, já nemluvím o penězích, pane Nachere, vždyť mluvíme o změně zákona. Teď už mluvíme o tom, že vy chcete změnit zákona, já se jen ptám, změna tedy nastane, proč tam nedáte ty pojistky proti tomu, čeho se část veřejnosti obává?
0: Já vám říkám, že já k tomu v této chvíli nevidím důvod, protože by bylo na místě se potom ptát, proč ty pojistky jsou jenom výhradně u toho a nejsou u jiných oblastí. A to, že ty obavy tady jsou, tak je trousí někdo a má k tomu nějaký důvod. A já k tomu dodávám, že tady většina zemí Evropské unie má tento způsob.
1: Promiňte, pane Nachere, nemá tento způsob. Prosím, ne, promiňte, to domluvit. Je často opakovaná nepřesnost. 17 zemí Evropské unie má jiný způsob financování, ale není to způsob financování ze státního rozpočtu. Například Finsko a Švédsko má speciální daň nezávislou na státním rozpočtu. Další státy mají 5letý výhled rozpočtu a podobně. Není to stejné u 17 zemí jako to, co chcete zavést vy.
0: Takže znovu, 17 zemí a možná 18. bude Polsko, nemá princip koncesionářských poplatků a přesto se tam nikde nevede takhle agresivní debata, že by někdo chtěl ovládnout ty televize a ta veřejná média.
1: Možná proto, že jsme viděli, co se dělo na Slovensku a v Maďarsku.
0: A to je zase ta propaganda z té druhé strany, že přesto, že to je v 17 zemích, tak se tam dá příklad Slovenska.
1: Není
0: a
1: to v 17 zemích. Financování přímo ze státního rozpočtu. Nezlobte se, vy jste expert a vy to přece víte. Není to takto, jak to vy to navrhujete v 17 zemí Evropské unie.
0: Já jsem neřekl, že to je takhle v 17 zemích, já jsem řekl, že v 17 zemích nejsou koncesionářské poplatky a přesto tam nikdo takhle agresivně nehájí, že by byla ohrožena nezávislost televize a rozhlasu. Pokud jde o Slovensko, tak tam všichni argumentují, co tam udělal Fico, ale zapomínají říct, že tu globální změnu toho financování zavedla vláda před Robertem Ficem a to už se samozřejmě nehodí do krámu, tak to nikdo nezdůrazňuje.
1: Částku mi neřeknete samozřejmě, rozumím.
0: Nemá koncesionářské poplatky, od nich se ustupuje, je to regulérní rozhodnutí většiny, jenom v České republice jako v jediné zemi se tomu dává nálepka, že je ohrožena nezávislost. Tak já se omlouvám, prostě já s tím nesouhlasím, že to takhle je. A to je všechno.
1: Každopádně, kdyby tam byly ty ústavní pojistky, jak to některé země, které mají financování bez poplatků mají, tak by to bylo rozptýlené, ty pochybnosti. Ale děkuji za váš čas. Patrik Nacher, první místopředseda Poslanecké sněmovny z hnutí ANO. Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Ve vysílání je teď ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste po jednání říkali, že o současném financování pomocí poplatků se vůbec nejednalo. Proč? Znamená to, že jste tedy nedostali ten prostor hájit ten současný stav?
2: Tak já jsem vycházel z toho, že ve finále ona to úplně nebyl kulatý stůl, ani ta nějaká, řekněme, pracovní skupina. Já jsem spíše opravdu vnímal to dnešní setkání jako setkání koaliční rady a představitelů koaličních stran s generálním ředitelem těch institucí. Já jsem zopakoval pozici Českého rozhlasu, to znamená, že my opravdu nevidíme jakýkoliv racionální důvod pro změnu systému financování nebo obecně i pro změnu částky, kterou dnes můžeme vlastně operovat v rámci našeho rozpočtu. Čili ve finále upřímně ta debata se o poplatcích už potom vůbec vlastně nevedla. My jsme byli takto jednostranně informováni ze strany pana premiéra o záměru vlády v pondělí projednávat zákon, který by úplně tedy ten stávající poplatkový zrušil, znamenal by opravdu převedení rozhlasu a televize pod státní rozpočet a zároveň jsme dostali informaci o tom, že se bude jednat i o té částce, kterou by vlastně média měla dostat. Ale jaká ta částka bude, na jaké úrovni, jakého rozpočtu, z jakého roku, tak takovou informaci jsme nedostali.
1: No podle ministra Klempíře veřejnoprávní veřejnoprávní média žádnou finanční újmu proti současnosti neutrpí, řekl po tom jednání, tak bylo vámi řečeno, jaké finance potřebujete, aby tedy bylo zachováno ve vysílání v tom rozsahu, který vám určuje zákon?
2: Já jsem zopakoval tu výši rozpočtu, se kterou dneska Český rozhlas může nakládat, to znamená z poplatku vybíráme 2,4 miliardy korun a samozřejmě otázka bude, jestli toto bude skutečně ta částka, která by pro ten další rok, další období měla být rozhlasu dána. Nicméně ono, víte, já hrozně nerad hokynařím a nerad bych, aby to bylo takové to kupecké počítání, protože nám jde opravdu hlavně o princip. Ten princip je zachování systému rozhlasových poplatků, který z našeho pohledu opravdu nejlépe garantuje naši nezávislost, institucionální, redakční autonomii jako takovou. A v tomto duchu opravdu to převedení pod státní rozpočet bez jakýchkoliv ústavních pojistek, bez jakýkoliv diskuse, vlastně, která by tady probíhala na úrovni celé společnosti, tak opravdu ty chmury nebo respektive vrásky na čele, pokud jde o možné ovládnutí médií a snahu je nějakým způsobem takto vlastně ovládat, tak ty prostě zůstávají a musí zůstat i nadále.
1: Došlo i na diskuzi o těch ústavních pojistkách. Před chvílí jsme od Patrika Nachera slyšeli, že ty obavy jsou opravdu zbytečné.
2: Já ty obavy samozřejmě mám, protože já vím, že slyšel jsem slova Patrika Nachera, že se mu nelíbí, když se předhazuje slovenský případ, ale ten slovenský případ je bohužel tady za kopečky. Viděli jsme dobu, kdy se zrušil právě systém poplatků na systém ze státního rozpočtu. Mimochodem tehdy také na Slovensku bez jakékoliv diskuse společenské, bylo to v podstatě jako přílepek jednoho ze zákonů, zcela nečekaně. Ano, za jiné vlády, než byla vláda Roberta Fica. Poté naopak Robert Fico přišel s tím, že snížil tu částku velmi jednostranně a rychle, ale my se nebavíme o nějaké konkrétní vládě. My ty pochybnosti máme o všech možných vládách. Nám jde opravdu o zachování principu. To znamená, v momentě, kdy bude Český rozhlas či Česká televize financována ze státního rozpočtu bez těch ústavních garancí a těch různých pojistek, tak tady opravdu může hrozit, že jakákoliv vládní garnitura do toho může stoupit a může tu částku samozřejmě snižovat, stejně jako se děje dneska právě na Slovensku. Čili v tomto duchu opravdu ten slovenský příklad je pro nás prostě velmi něčím, co by nás mělo varovat a při čím bychom měli být opravdu opatrní.
1: A není pro vás pojistka, že to bylo řečeno, že to bude mandatorní výdaj, který tam bude mít, řekněme, tu inflační doložku?
2: Já opravdu musím počkat na to, až uvidíme kontury toho zákona. My jsme vlastně dostali jenom informaci, že takový nějaký návrh zákona bude v pondělí projednávat na vládě. Nevíme vůbec jeho střeva, detaily a podobně. Pro nás platí, že ta debata není jenom opravdu o částce, o rozpočtu jako taková. My jsme šetřili v minulosti, šetřit umíme. To není opravdu o tom, jestli bychom chtěli nebo nechtěli. My šetřit umíme. Ale je to opravdu o celém tom systému financování a ta debata se skutečně v těch evropských zemích, kde tomu došlo, ve Finsku, ve Švédsku, kde se převedli na dedikovanou daň. Nebo v Polsku i ta diskuse se vede několik let, ve Francii taktéž, čili se vedla několik let. A to je to, co my tady opravdu postrádáme, co nám tady chybí v celé té diskusi.
1: Vy říkáte, že máte stále snahu předkládat argumenty, aby se nezměnil ten současný systém financování veřejnoprávních médií. Máte domluvení nějaké další jednání? Kde budete mít možnost předkládat třeba ty své připomínky k tomu zákonu?
2: My se snažíme předkládat samozřejmě do celého toho veřejného prostoru různým partnerům, organizacím, obecně té odborné i laické veřejnosti. Snažíme se velmi, myslím si, že milou a konstruktivní i osvětovou kampaní posluchačům, příznivcům a vůbec české veřejnosti předkládat, proč má smysl hájit tento stávající systém. Já jsem z té dnešní schůzky poznal, že ta vůle opravdu změnit svůj názor, to financování, že ta vůle ze strany vládní koalice je obrovská. Jo? Ta diskuse se opravdu už o tom systému poplatku vůbec nevedla. Já jsem záměrně takto tam nastolil otázku, zda vůbec je nějaká šance, zda by od této své snahy změnit systém poplatku vláda upustila. Na to nebyla žádná reakce, čili já vnímám opravdu velkou vůli změnit ten systém. A já pořád mám za to, že je tady celá řada dalších možná organizací partnerských, mezinárodních, které by měly vládní koalici a předsedům vlády v podstatě snést argumenty spolu s námi, proč má smysl systém, který nám závidí opravdu v celé Evropě. Tak proč má smysl je hájit a nikoliv jej, tak to vlastně mění na základě předvolebního slibu.
1: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
1: 28 dceřiných firm Agrofertu dostalo výzvu, aby dobrovolně vrátili peníze, které před lety čerpali na podporu své zemědělské činnosti. Zjistil to zpravodajský server Českého rozhlasu i Rozhlas. Důvodem je porušení zákona o střetu zájmu v době, kdy byl tehdejší majitel Agrofertu Andrej Babiš poprvé premiérem, tedy v letech 2017 až 2021. Dotace po dceřiných firmách Agrofertu vymáhá podpůrný, garanční, rolnický a lesnický fond. Firmy ale peníze vracet nehodlají. My jsme teď ve spojení s Terezou Čemusovou, redaktorkou i Rozhlasu, která téma dlouhodobě sleduje. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Podpůrný fond, který vám to potvrdil, zahájil předsoudní vymáhací fázi. Co to znamená konkrétně?
3: Tento fond, který vlastně nevyplácí klasické dotace, ale podporuje ty firmy jinak, tak je vlastně akciovkou 100% vlastněnou státem a proto má trošku jiný postup při vymáhání peněz než běžné státní úřady nebo organizace. A pokud je vlastně jeho vedení přesvědčeno, že firma získala peníze neoprávněně, jako je to v tomhle případě, tak nejdřív ji vyzve, aby dobrovolně vrátila ty peníze. To je ta předsoudní fáze, takhle jednoduché to je.
1: A co se stane, pokud ty firmy peníze dobrovolně nevrátí?
3: A pak má vedení fondu možnost okamžitě podat žalobu. Přestože i to řízení před soudem trvá nějakou dobu, tak ten proces vymáhání je u tohoto fondu vlastně rychlejší, než kdyby ty peníze vymáhalo třeba ministerstvo zemědělství.
1: A z čeho ten podpůrný a garanční fond při vymáhání dotací vychází? Protože Agrofert má své audity a říká, že je přesvědčen, že postupoval v souladu se zákonem a dotačními pravidly.
3: Zajímavé je, že vlastně tento fond nebyl ani předmětem toho známého auditu ke střetu zájmu, který tady v Česku provedla Evropská komise v roce 2019 a jehož, řekněme, následky nebo důsledky se pak táhly ještě spoustu let a nemá v ruce ani žádný pravomocný rozsudek týkající se střetu zájmu. On vlastně nikdy žádnou podporu v minulých letech neodebral firmě se zdůvodněním, že by byl porušen tenhle zákon, takže nepřišla žádná žaloba a není tu žádný soudní verdikt. A přesto se jeho vedení rozhodlo jít touto cestou, protože je očividně přesvědčeno, že ty obecné závěry, ke kterým došly soudy v případě jiných dotací nebo jiných úřadů, především si asi toho státního zemědělského intervenčního fondu, jsou použitelné i na ně. Ještě loni v listopadu si vedení fondu takhle jisté nebylo. Nechalo si zpracovávat analýzu, jejíž závěry byly spíš takové vágní, ne úplně jako silné, ale během následujících měsíců očividně došlo k závěru, že proto vymáhání má nějaký pevný právní základ a rozhodlo se, že ty peníze bude chtít zpět.
1: Dá se tedy čekat, že se ta věc dostane k soudu a prosím krátce, o kolik peněz může celkem jít?
3: Určitě se dá čekat, že se to dostane k soudu. Ten proces je relativně rychlý, navíc mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský jasně řekl, že nemají v plánu dobrovolně tu podporu vracet, takže si myslím, že se můžeme bavit o týdnech, maximálně nižších měsících. A přesnou částku nevíme, mělo by se jednat zhruba o 22 milionů korun, ale nemáme to potvrzené vyloženě od fondu, takže to je spíš tak orientační představa.
1: Tolik teda Začemusová, redaktorka serveru i rozhlas. Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Tolik polední publicistika, ta podvečerní to bude v 18.10. Dobré odpoledne.
4: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy a Jana Gulda.
5: Čeští zaměstnavatelé plánují ve třetím čtvrtletí výrazně víc nabírat, než propouštět zaměstnance. Náborový optimismus ve srovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl a dostal se na nadprůměrně vysokou úroveň. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower Group mezi 524 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru. Epidemie eboli v Demokratické republice Kongo má už přes 100 obětí. Země v neděli uváděla 550 potvrzených případů nemoci. V sousední Ugandě je zatím 19 nakažených a 2 mrtví. Snahy o zastavení šíření eboli v Kongu komplikují ozbrojené konflikty v postižených oblastech na východě země. Zdravotníci v zemi taky čelí útokům rozlobených obyvatel, kterým vadí například to, že své blízké nemůžou pohřbít tradičním způsobem. Export z Číny v květnu meziročně vzrostl téměř o pětinu, dosáhl rekordních 376 miliard dolarů a překonal tím odhady. Pomohla tomu silná poptávka po čipech, autech nebo zboží navázaném na umělou inteligenci. Mezi důležité exportní sektory Číny patří taky zelené technologie, třeba elektromobily a fotovoltaika. A policie pátrá po 95-letém Vladimíru Zichovi z Polabin v Pardubicích. Rodina ho viděla naposledy před víc než 2 týdny a telefon má nedostupný. Podle kriminalistů by senior měl být vitální, bere ale léky. Muž je zhruba 170 až 190 cm vysoký, u sebe by mohl mít černý batoh. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na linku 158.
4: Sport.
5: Basketbalisti New Yorku Knicks ve finálové sérii NBA poprvé prohráli San Antonio, podlehli 111-115 a v sérii vedou už jen 2-1 na zápasy. Předtím Knicks dvakrát zvítězili na palubovce soupeře. Ve čtvrtém duelu proti sobě týmy nastoupí v noci ze středy na čtvrtek našeho času znovu v New Yorku.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody v Praze na okruhu u Ořechu a Běchovic a uzavřená 38 za Čáslaví. Na pražském okruhu z letiště na D1 teď čerstvá nehoda u sjezdu na Ořech na 19. kilometru v levém pruhu ještě neoznačená, kolona od D5 zatím na 20 minut. Na východní části okruhu ve směru na Lanový most se za sjezdem na Běchovice srazilo osobní auto s nákladním, blokují oba pruhy, projíždí se jenom vpravo připojovacím, kolona předtím osobní auta půl hodiny od sjezdu z Boleslavské D10, kamiony déle už celou Novopatskou od Belské. V Praze na městském okruhu vznikají kolony před poruchanými auty v tunelech. V Blance směr Smíchov za výjezdem na Letnou blokovaný pravý pruh a ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova nahoru na Břevnov taky auto v pravém pruhu, tam je kolona už z Barandovského mostu. Silnice 38 Čáslav Kolín je před církvicí po vážné nehodě neprůjezdná v obou směrech. Kolony stojí z obchvatu Čáslavy i od odbočky na Kutnou horu. Velmi silný provoz taky na náhradních trasách jižně přes Třebešice i severně přes Žehušice. A silnice 7 Praha Chomutov je na obchvatu Slaného Ucpana kvůli omezení za odbočkou na Smečno, zdržení kolem 20 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně občas déšť nebo přeháňky a hlavně na jihovýchodě a východě místy i bouřky. Odpoledne pak začnou srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v západní polovině Čech 18 až 23 a na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
8: Je úterý 9. června, první rakouská osobní lanovka letos slaví 100 let. Během své historie přežila válku, hospodářské krize i období, kdy jí hrozil definitivní konec. Zachránit ji nakonec pomohlo něco, co by v horách ale čekal málo kdo. Místní diskotéka. Tohle bude soutěžní odpolední reportáž. Zůstaňte naladěni, poslouchejte pozorně a pokud chcete vidět, co s námi můžete za chvíli vyhrát, podívejte se na web radiožurnál.cz do sekce soutěže. Krásné odpoledne, hodně štěstí.
6: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Jak dostat lidi na vrchol hory, kam nevede silnice ani železnice, protože je příliš strmá? Před 100 lety na to rakouští inženýři našli odvážné řešení. Na masivu Rax nedaleko Vídně postavili první osobní lanovku v zemi. Když se 9. června 1926 poprvé rozjela, otevřela cestu do hor tisícům výlotníků a změnila turistiku prakticky v celém regionu.
1: Dveře už se zavírají, což znamená, že my vyrážíme s lehkým zhoupnutím směrem nahoru a už se blížíme k takové první na zeleno natřené ocelové bráně. To jsou vlastně zpevněné sloupy a zajímavostí je, že ty jsou ještě původní.
2: Před 100 lety znamenal výstup na Rax několik hodin chůze v náročném terénu a hory tak zůstávaly cílem hlavně zkušenějších turistů. Zájem o pobyt v nich ale rostl, popisuje majitel lanovky Bernd Scharfegger.
3: Pohoří Rax bylo už tehdy, řekněme, takovým eldorádem letních pobytů a horské turistiky. A jeden z místních chatařů pak díky svým kontaktům prosadil výstavbu lanovky.
1: Část spolucestujících si teď prohazuje místa, protože někteří chtějí ta s výhledem do kopce. Rax je totiž hodně strmý masiv, což je ostatně důvod, proč třeba Zubačka v tomhle terénu neměla šanci.
3: Vsadili na revoluční systém. Kyvadlová dráha využívala velmi dlouhé nosné lano a na celé trase si vystačila s pouhými 5 podpěrami. Tehdy se dokonce soutěžilo o to, kdo něco takového zprovozní jako první.
2: Lanovka přežila od prvního spuštění hospodářské krize i druhou světovou válku. Na konci 70. let ale stála na pokraji krachu. Záchrana nakonec přišla z místa, kam lidé vyrážili spíš ve zvonáčích a lakírkách než v pohorkách. Z diskotéky rodičů dnešního majitele Bernda Scharfeggera.
3: Jezdili sem lidé od Vídně až po Graz, protože to byla opravdu výjimečná diskotéka a vydělávala velmi dobré peníze. Táta proto nakonec do lanovky investoval.
1: Víc než 1000 metrů převýšení tahle kabina překoná za pár minut. V roce 1926 přitom nikdo nevěděl, jestli tento odvážný experiment bude vůbec fungovat. No a o 100 let později naše gondola bezpečně přijíždí k horní stanici a na nástupišti už čekají další cestující, kteří chtějí naopak dolů.
2: Z Raxu Bára Vránová, Radiožurnál.
0: A telefonní číslo do studia odpoledního Radiožurnálu, pokud s námi chcete hrát a soutěžit, 221 552 255.

0: Kdo bude tím dnešním jediným, to je Vítězslav z Kroměříže, ten se dovolil jako první do soutěže odpoledního radiožurnálu. Vítězslave, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Dnes spolu navštívíme Vídeň v soutěži odpoledního radiožurnálu. Pokud třikrát odpovíte správně, tak pro vás mám sadu vysoce kvalitních přípravků sluneční ochrany od značky Aven, která byla na jaře jedním z partnerů projektu Stan proti melanomu, takže třeba opalovací Aven olej ve spreji, sportovní fluid, krém na obličej anebo vodě odolný make-up pro dámy. K téhle sadě ještě pošleme takzvané dvě Volk sezónky na ještět pro ideálně nějaký letní výlet. Za dvě správné odpovědi pak cena související s jedním z největších charitativních běhů v České republice, závodem Run for Help. Cenově volné startovné na závod a přidáme i další běžecký dárek a k tomu i něco z dárku od jednoho z partnerů běhu firmy Orion, která nabízí výrobky do kuchyně, koupelny a celé domácnosti. Za jednu správnou odpověď cena útěchy od radiožurnálu jako překvapení. Vítězslave, jste připraven?
1: Ano, jsem připraven.
0: Pět vteřin na ideálně správnou odpověď. První otázka. Trocha matematiky. Kdy se lanovka na Rax poprvé rozjela?
1: 9.6.1926.
0: Tedy před 100 lety. Byla to první osobní lanovka v Rakousku a otevřela hory i běžným lidem, nejen zkušeným turistům. První bod. Otázka druhá. Zaregistroval jste v té reportáži, kolik pilířů nebo sloupů, které drží lana lanovky na trase je?
1: Pět.
0: Všechny jsou stále na svém místě, lanovku už tak drží přesně 100 let, jak jsme řekli, dnes jsou ale zpevněné a připomínají spíš zelené brány. Druhý bod, no a do třetice, co lanovku na Rax nakonec zachránilo před krachem?
1: Diskotéka teďko majitele tohoto.
0: Ano. Bernda Schaffergra. Měli prostorou diskotéku, kam přijížděli lidé z Vídně i Grácu, vydělávala hodně peněz a otec se tak rozhodl do lanovky peníze investovat. Vítězslave, vám se vyplatilo poslouchat reportáž radiožurnálu, tři správné odpovědi. Hlavní cena poputu je za vámi. Díky za účast.
1: Děkuji moc krát.
0: Na shledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Benson Boone ve 12.49 tady odpolední radiožurnál. Fotbalista Lukáš Horníček prožil nejlepší sezonu v kariéře. S Bragou skončil za nejbohatšími kluby Portugalska Portem, Sportingem a Benficou čtvrtý v lize. V evropské lize s ním český brankář došel až do semifinále a teď se v americkém Texasu připravuje s národním týmem na začátek mistrovství světa.
1: Kluci mi jenom gratulovali, že jsem se dostal do národního týmu, protože přece jenom je to velká věc zase na mistrovství světa.
2: Jenom tři kmenoví hráči Bragy, Švéd, Lagerbielke, Rakušan Grilič a Lukáš Horníček, budou portugalský klub reprezentovat na letošním mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
1: Oni to znají a vědí, že to prostě je jednoduchý a jsem za to jenom jako rád, že takovýmhle způsobem, že jsem se dostal ty závěrečné nominace a už já stojí každým to, jak můžu.
2: Hučelo to na portugalských stadionech, kde Lukáš Horníček přiváděl soupeřovi střelce k šílenství. Na jeho západním cípu Pyrenejského poloostrova patřil Horníček k nejlepším brankářům. I proto si ho Braga cení v přepočtu na 750 milionů korun. Tak vysoká je výstupní klauzule. Kdo ji zaplatí, je Horníček jeho. On ale na otázku, jestli bude v Braze i v příští sezóně, říká.
1: Budu. Jo, počítám s tím, po skončení mistrovství světa vrátím se do Bragy, začínám před sezónu a potom samozřejmě uvidíme, co se jako stane v následujících dnech.
2: V těch nejbližších Horníčka čeká nejprestižnější turnaj na reprezentační úrovni. Mistrovství světa, kde bude krýt záda Matějovi Kovářovi. V hierarchii za nimi je Jindřich Staněk. Na tréninku se čeští brankáři zžívají s novým míčem, určeným pro světový šampionát. Jaký je, popisuje Lukáš Horníček.
1: Dobře se chytá, když je větší vlhkost nebo víc prší, tak samozřejmě takový je víc nevyzpytatelný, ale na něm vidět, že dobře lítá, kdykoliv ho trefíme jako přímo na artena, cokoliv, tak jako je možný, že vážně poletí daleko. Do toho ty střely určitě jsou i budou rychlejší ještě s tou vyšší nadmořskou výškou, takže se na to musíme připravit a ty míče prostě, no, musíme se s nima sežít.
2: Nadmořská výška, to je téma, které se řeší prakticky neustále. V mexické Guadalajáře, kde bude národní tým hrát úvodní zápas šampionátu proti Jižní Koreji, leží stadion v kilometru a půl nad mořem. V takových podmínkách může míč výrazněji měnit směr, jak říkají fotbalisté, může plavat. A to je pro golmany nepříjemné.
1: Určitě, když ten balon poletí na jednu stranu, jestli já ten krok a v jednu v druhou chvíli to změní směr, tak to je pro nás náročný, ale i s tím prostě musíme počítat a musíme se na to připravit a být prostě ready na tu situaci.
2: Dodává Lukáš Horníček, brankář české reprezentace. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Kapela Vohnout slaví výročí a sfoukává letos 30 svíček na dortu. A tak o tom napsala knihu a rovnou ji natočila i jako audioknihu. Jak moc za tu dobu narostlo riziko chycení za triko a jaké historky se do knihy raději nevešly. Hostem Radiožurnálu bude člen skupiny Vohnout Matěj Homola.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Opozice kritizuje vládu za plán zrušit koncesionářské poplatky. Pojišťovny v Česku přestaly pojišťovat turisty při cestě na Kubu. Čeští fotbalisti se ve Spojených státech chystají na úvodní zápas mistrovství světa. Silnice 38 z Čáslavy do Kolína je po nehodě u Církvice neprůjezdná a počasí bude oblačno až zataženo, od západu postupně občas déšť, odpoledne začnou srážky ubývat. Teploty až 28 stupňů, v západní polovině Čech do 23.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Opozice dál kritizuje postup a záměr vlády zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Zdůrazňují, že dnešní jednání generálních ředitelů Českého rozhlasu a České televize se zástupci koalice nic nepřineslo. Jakou částku by měla média ze státního rozpočtu v budoucnu dostávat, chce kabinet řešit až v pondělí. Předseda ODS Martin Kupka označil jednání vlády za chaos. Podle Pirátů se koalice snaží veřejnoprávní média ovládnout, pokračuje pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
3: Je to dlouhodobá snaha destabilizovat média veřejné služby ještě před nějakými škrty nebo změnami, protože tato nejistota vyvolává opravdu pochyby u zaměstnanců a za mě je to celé špatně. Pokud chci něco změnit, tak bych měla mít jasný plán.
1: Zákon o zrušení televizních a rozhlasových poplatků předloží vládě ministr Otto Klempíř za motoristy v pondělí. Většina pojišťoven v Česku přestala pojišťovat turisty, kteří cestují na Kubu. Reagují tím na doporučení Českého ministerstva zahraničních věcí, podle kterého je teď Kuba oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem, hlavně kvůli častým výpadkům elektřiny. Pojistné krytí neposkytuje turistům například Česká podnikatelská pojišťovna Unika nebo Generali Česká pojišťovna, říká její mluvčí Pavlína Adámková.
4: Generál Česká pojišťovna se dlouhodobě řídí doporučeními ministerstva zahraničních věcí, které v současné době doporučuje cestovat na Kubu pouze ve zcela nezbytných případech. Proto se cestovní pojištění na tuto destinaci nevztahuje.
1: Například Ergo pojišťovna žádná opatření nezavedla. Její pojištění je dál platné. Společnost OpenAI požádala o vstup na americkou akciovou burzu. Provozovatel známého chatbotu ChatGPT žádost podal týden poté, co stejný krok udělala konkurenční firma Anthropic. OpenAI zatím nezveřejnila rozsah ani podmínky nabídky. Výnosy z uvedení na burzu by společnosti mohly pomoct získat prostředky na investice do datových center v řádu stovek miliard dolarů. Brněnští celníci odhalili 800 kilogramů nelegálního kratomu, informovalo o tom generální ředitelství cel. Jestli celníci kvůli nálezu někoho zadrželi, nechtěli kvůli pokračujícímu vyšetřování říct. Podle mluvčí generálního ředitelství Martiny Kaňkové jde o největší záchyt v historii Česka.
5: Brněnští drogaři celní správy provedli minulý týden bleskovou realizaci, během níž zadrželi 800 kilogramů psychomodulační látky kratom, určené k nelegální distribuci na českém trhu.
1: Licenci na prodej kratomu má podle ministerstva zdravotnictví stovka firem a podnikatelů. Současná vláda ale chce legální prodej zpřísnit, hlavně kvůli závažným případům předávkování mladistvých.
6: Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech amerických připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj s reprezentačním A týmem se chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem golmanskou dvojkou.
7: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jakoby ukázat trénům a třeba jim dát brouka do hlavy. Tady nejenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička snaží muset dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
6: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená 38 u Kutné Hory a v Praze nehody. Silnice 38 z Čáslavy do Kolína je po nehodě u Církvice neprůjezdná. Dopravu odklánějí policisté a jede se buď to přes Chotusice, nebo přes Kutnou Horu. Silnice 9 z Prahy do Mělníka se ucpává za Líbeznicemi. U první odbočky na Zlonín likvidují následky nehody a tam už se projíždí Kyvadlově. V Praze je ucpaná východní část okruhu ve směru z Ústí na nad Labem na Brno. Je to kvůli nehodě na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most. U sjezdu na Běchovice blokuje pravý pruh. Kolona se táhne už z Kbelské ulice. Na Pražském okruhu čekejte kolony i mezi Plzeňskou a Brněnskou dálnicí. Popojíždějí před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z letiště na D1 je tam i nehoda na 19. kilometru v levém pruhu. Zdržíte se přes 20 minut. Směrem z D1 musí regulovat vjezdy do tunelu, takže i tam je fronta asi na 25 minut od sjezdu na Vestec. Komplikace je na Městském okruhu. Ve směru ze Smíchova na Troju stojí ve Strahovském tunelu nepojízdné auto, kolona od Barandovského mostu. A porouchané auto i v opačném směru v tunelu Blanka. Vltavská je kvůli tomu ucpaná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně občas déšť, odpoledne začnou srážky ubývat a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 23 a na horách většinou kolem 18 stupňů. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, teď už s Hankou Schánělovou.
9: Hezké odpoledne vám přeji. Česko zůstává evropským centrem užívání pervitinu. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou dnes představila agentura Evropské unie pro drogy. A my se k tomu tématu za chvíli vrátíme. Hezké odpoledne přeji.
2: Odpolední radiožurnál
10: a Hanka Schánilová.

0: V Evropě v roce 2024 zemřelo kvůli předávkování na omamné látky celkem 7600 lidí. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou dnes představila agentura Evropské unie pro drogy. Drogový trh na kontinentu se podle expertů rychle vyvíjí, přibývají nové typy návykových látek a drogové gengy jsou čím dál organizovanější a také násilnější. V Česku je přitom dlouhodobě největší problém zneužívání pervitinu. My to téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: V Česku je podle zprávy pervitin nejrozšířenější z celé Evropy, tak čím to experti dokládají?
1: Ukazuje na to totiž řada věcí. Členské státy například monitorují přítomnost různých drog v odpadních vodách. A ukázalo se, že největší koncentrace pervitinu z celé Evropy je právě v odpadních vodách Prahy a Brna. V Česku také stabilně úřady odhalují největší množství laboratoří na výrobu pervitinu, neboli metamfetaminu. Zhruba je to 200 ročně. No a zároveň je v Česku a na Slovensku největší množství lidí, kteří se zde léčí ze závislosti na této droze.
0: Jaké jsou tedy celoevropské trendy ve zneužívání drog?
1: Nejrozšířenější nelegálních drogou v Evropě zůstává stále konopí. Nejčastější příčinou úmrtí přitom zůstávají opioidy, často v kombinaci s jinými látkami. Nadále zůstává také vysoké užívání kokainu. Loni ho podle zprávy užilo skoro 4,5 milionu Evropanů. Přitom v roce 2024 data z 20 evropských zemí naznačovala, že kokain souvisel s více než čtvrtinou úmrtí na předávkování. Ředitelka Evropské agentury pro drogy Lorraine Nolanová také upozornila, že se objevují stále nové vysoce koncentrované konopné produkty a rozmanitost prodávaných opioidů a stimulantů roste.
2: Trh je dynamičtější, látky jsou stále silnější a zločinecké skupiny stále aktivnější, inovativnější a taky násilnější. Zároveň se vyvíjí role Evropy na globálním trhu s drogami. Evropa je nyní významným producentem syntetických drog pro domácí i exportní trh. Každý rok jsou nadále likvidovány stovky výrobních závodů.
0: Zpráva se zabývá také vývojem drogových gangů. Jaký vývoj sleduje?
1: Tyto organizované skupiny jsou čím dál více nebezpečné a častěji se uchylují k násilí, jak uvedl eurokomisař pro migraci Magnus Brunner.
3: Sledujeme, že obchod s drogami už není jen izolovanou oblastí kriminality, je propojený s praním špinavých peněz, korupcí, obchodováním s lidmi, násilím, všemi dalšími formami závažné organizované trestné činnosti. Za trhem s drogami stojí vysoce profesionální zločinecké sítě.
1: V loňském roce také Evropská agentura pro drogy zaznamenala rekordní počet nových psychoaktivních látek, a to přibližně jednu novou látku týdně.
0: Zdeňka Trachtová, naše bruselská zpravodajka, děkujeme ti a hezký den přeji.
1: Naslyšenou.

Čechomor a velické zvony, teď je 13 hodin a 15 minut. Léčba rakoviny prostaty může podle vědců nikdy přinést víc škody než užitku a hledají proto způsob, jak odlišit ty nebezpečné případy od těch, které stačí jen sledovat. My vám všechno vysvětlíme za chvíli v další reportáži.

0: Rakovina prostaty je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky nejčastějším nádorovým onemocněním českých mužů. Ne každý nalezený nádor, ale podle vědců z Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu v Brně představuje stejné riziko. Zatímco některé vyžadují rychlou léčbu, jiné stačí dlouhodobě sledovat. Jak to rozpoznat, to už řeší v nové studii.
1: Začátek byl takový, že jsem vlastně chtěl zjistit, jak jsem perfektně zdravý, tak jsem si nechal udělat test.
2: Jaromír Uher ve svých 59 letech sportuje, cvičí a výsledky měl téměř bezchybné. Jedinou výjimkou byl zvýšený ukazatel PSA, prostatického specifického antigenu, enzymu, který může upozornit na problémy s prostatou.
1: Po dalších vyšetřeních jsem bohužel byl informován, že mám karcinom prostaty a léčba je operativní v podstatě vyříznout.
2: Jiný přístup našel až při konzultaci v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Podle současných studií totiž není u části pacientů agresivní léčba nutná.
1: Operace se odložila a jsem v aktivním sledování.
2: Co přesně to znamená, vysvětluje onkolog a radiolog Michal Standara z Masarykova onkologického ústavu.
3: Muži s karcinomem, který je takzvaně klinicky nesignifikantní, nepotřebují agresivní léčbu.
2: Právě s tím má pomoci magnetická rezonance. Studie Prostapilot zkoumá, zda by vedle testů PSA neměla hrát větší roli i při samotném screeningu. Dnes se totiž využívá až u mužů se zvýšeným rizikem, ne jako základní vyšetření.
3: Naším cílem je ten screening naladit, aby jsme tyto klinicky nesignifikantní nádory ani nenacházeli a dostávali se až těm mužům, kteří opravdu tu léčbu potřebují.
2: Výzkum se zaměřuje také na to, jak o rakovině s pacienty mluvit. Klíčovou roli přitom hraje doporučení lékaře, říká psycholog z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Miroslav Světlák.
4: To, co ta studie ukázala jako zajímavou věc, je, že spousta mužů neměla vůbec plánu na ten screening jít. A to, co to ale aktivovalo, bylo to přímý doporučení, že ten lékař řekl, je tady ta možnost, běžte. A 80% chlapů se prostě okamžitě rozhodla a šla.
2: Na screening rakoviny prostaty mají nárok muži ve věku od 50 let. Podle pacienta Jaromíra Uhera je dobré tuto možnost využít, i když se cítíte dobře, a zachovat klid, když test něco odhalí.
1: To zachycení v rané fázi je to nejklíčovější, co se může stát.
2: Prostapilot propojuje praktické lékaře, onkology, psychology i specialisty na komunikaci. Cílem je zpřesnit screening, pacienty zbytečně nezatěžovat léčbou a ověřit, zda by hlavní roli v diagnostice nemohla hrát magnetická rezonance. Výsledky teď vědci vyhodnocují. Hotovo by mělo být do konce roku. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa, Lesy ČR a skupina Vánci Construction CS.
2: Radiožurnál je 13.30. Jana Gulda a zprávy.
3: Na Ministerstvo pro místní rozvoj dorazilo přes 8 tisíc připomínek k takzvaným akceleračním zónám a stát jich plánuje vytvořit necelou stovku po celé republice a mělo by v nich být možné rychleji povolovat výstavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel zpracovávat posudek vlivu na životní prostředí. Podle ministerstva lidi připomínky posílají dál i po oficiálním termínu. Policisté pátrají po muži, který sexuálně napadl ženu v pražských Hodkovičkách. Muž začal ženu jdoucí od zastávky autobusu osahávat. Ubránila se díky pepřovému spreji a utekla. Policisté na svém webu zveřejnili podobiznu muže a žádají veřejnost o pomoc při pátrání. Devizové rezervy České národní banky ke konci května meziročně vzrostly o 16 miliard a 100 milionů na 156,3 miliardy eur. Meziměsíčně byly vyšší o 1 miliardu eur. V dolarech a korunách rezervy stouply i v meziročním a meziměsíčním porovnání. Vyplývá to z předběžných údajů, které centrální banka zveřejnila na svém webu. A 7 gruzínských občanů je ode dneška u soudu v Paříži kvůli obvinění z krádeží vzácných vydání ruských literárních klasiků z prestižních francouzských knihoven, a to včetně děl Alexandra Puškina nebo Nikolaje Gogola. Jde o další v řadě případů, které se zabývají podobnými krádežemi z posledních let ve veřejných knihovnách po celé Evropě, včetně Česka, píše to agentura AFP. Sport. Somálský fotbalový rozhodčí Omar Abdulkader Artan na mistrovství světa pískat nebude, oznámila to Mezinárodní fotbalová federace FIFA. Artan měl být prvním somálským sudím v historii světových šampionátů. Úřady ho ale po příletu nepustili do USA. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Komplikace na bratislavské dálnici u Brna a v Praze nehody. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte kolony. Už v omezení před dálnicí D1 stojí nepojízdné auto. Podle našeho zpravodaje osobní.
6: Osobák, osobní. Teďka jsou vystupovali lidi s vestou a kolona už tam je, spíš jako zastavila, no.
5: A brzdí se už na 6. kilometru kamiony v pravém pruhu. Silnice 38 po tragické nehodě mezi Čáslaví a Kutnou horou stále neprůjezdná. Objíždí se to v obou směrech přes Chotusice a nebo Kluky a Kutnou horu. V Praze je ucpaná východní část okruhu ve směru z Ústí nad Labem na Brno. Je to kvůli nehodě na Štěrboholské spojce. Ve směru na Lanový most blokuje pravý pruh u sjezdu na Běchovice. A kolona se táhne už z Gbelské ulice. Na pražském okruhu kolony i mezi Plzeň a brněnskou dálnicí popojíždějí před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z letiště na D1 je tam i nehoda na 19. kilometru v levém pruhu a zdržíte se asi půl hodiny. Půlhodinová kolona na okruhu i ve směru z D1 na letiště, tam musí regulovat vjezdy do tunelu. Velmi ucpaný je i městský okruh. Tunely v obou směrech ve směru ze Smíchova na Troju stojí ve Strahovském tunelu nepojízdné auto, kolona od Barandovského mostu. Porouchané auto i v opačném směru v tunelu Blanka, Povltavská, Holešovičky jsou tak ucpané ve směru do tunelů. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně občas déště nebo přehánky a hlavně na jihovýchodě a východě místy i bouřky. Odpoledne pak začnou srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v západní polovině Čech 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
2: A ještě v téhle půl hodině se půjdeme podívat do Mexika a zeptáme se na to, jak je na tomhle místě, kde se má hrát nejlepší světový fotbal, bezpečno.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 6,5 roku po zavedení povinného čipování psů připravuje vláda spuštění jejich státní centrální evidence. Ostrý provoz má začít 1. července. Majitelé budou muset zvíře zaregistrovat u svého veterináře při přeočkování proti vzteklině, které je povinné každé 3 roky, anebo při čipování štěňat.
1: Ano, zajdeme.
2: Lucie Přikrylová venčí v jihlavské čtvrti na Skalce. 3 fenky, plemene, Shiba Inu.
3: Dani, Agi, Ebi, holky.
2: O spuštění centrální evidenci psů slyší poprvé.
3: Vím, že dřív byly dobrovolní registry, tam jsme asi ve 2 nebo ve 3 v nějakých.
2: Pokud člověk svého psa nezaeviduje, tak tam hrozí pokuta až 300 tisíc. Máte 3 psy, to by bylo téměř 1 000 000.
3: To by bylo skoro likvidační. Určitě si o tom zjistím informace a zaregistrujeme psy.
2: Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého zpoždění systému zavinila digitalizace státní správy. Evidence psů musí být součástí e-governmentu, což v původním záměru nebylo. Stávajících databází, včetně soukromých, se ale nový registr nedotkne, vysvětluje Vojtěch Bílý.
4: Nicméně evidence psa v jiném registru nenahrazuje povinnost registrace psa v systému centrální evidence psů. Informace z jiných registrů se nebudou překlápět do centrální evidence psů.
2: Do evidence budou psy zapisovat veterináři. Nová povinnost v nich vzbuzuje obavy, přiznává prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
5: Pro veterinární lékaře to bude znamenat velkou časovou zátěž. Už nyní se setkáváme s poměrně vysokou agresivitou chovatelů, ale veterinární lékař byla alternativa vůči zápisům na krajské veterinární správě nebo na obci.
2: Cílem evidence je podle ministerstva zemědělství získat ucelený přehled informací o chovaných psech a jejich majitelích, včetně kontaktů pro snazší identifikaci při ztrátě, závažném onemocnění nebo úhynu zvířete. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: Skupinu Blondie jste poslouchali v odpoledním radiožurnálu. Teď už si poslechněte aktuální zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A v Praze připomínáme dlouhé kolony na okruzích. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 blokuje nehoda levý pruh u sjezdu na Ořech. Kolona kvůli tomu odzličí na minimálně na půl hodiny. Ucpaný je i opačný směr z D1 na letiště. Od sjezdu na Jesenici až ke sjezdu na Ořech a opět je to na půl hodiny. Doprava složitá i na městském okruhu v Praze. Ve Strahovském tunelu ve směru na Troju odtahují nepojízdné auto. Na chvíli kvůli tomu zavřeli tunely směrem od Barandovského mostu. Oblast Smíchova se rychle ucpává. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Čeští fotbalisté už brzy zamíří do Guadalajary, kde v pátek brzy ráno našeho času vstoupí do mistrovství světa zápasem proti Jižní Koreji. Spolu s nimi tam míří také tisíce českých fanoušků. A jak to vypadá ve městě, kde si nedávno drogové podsvětí na veřejnosti vyřizovalo účty, o tom si náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba povídal s českou konzulkou v Mexiku Terezou Kunickou. Nejprve se jí zeptal na obecná bezpečnostní doporučení pro cesty do Mexika.
1: Ta bezpečnost, přestože bude ze strany mexických autorit zcela jistě posílená, prostě se nedá srovnávat s evropskou bezpečností, takže proto doporučujeme takové základní pravidla pro všechny cestovatele, typu nenosit cennosti na viditelném místě, udělat si kopii cestovního dokladu, nepohybovat se na odlehlých místech v noci a ideálně i vyvarovat se nějakých nočních přesunů po dálnicích a silnicích.
2: Běžně přes den se člověk může cítit bezpečně, ale v Guadalajare i v Mexico City.
1: Na těch turistických místech jistě ano, i zde se nacházejí místa, která tak bezpečná nejsou, jedná se ale o odlehlé lokality, kam se běžně asi cestovatel nedostane, pokud se bude pohybovat po těch turistických místech, tak asi není problém.
2: Guadalajara, kde hrají Češi ten svůj první zápas proti Koreji, tak před necelými 4 měsíci jsme slyšeli zprávy tam odtud, poté, co byla zabita vůdčí postava jednoho z místních gangů, že především tohle město zachvátili násilnosti. Počítám, že to už je uzavřené a fanoušci, diváci, kteří přijedou, se nemusí bát.
1: Já bych dodala, že vlastně v rámci několika málo dnů po těchto událostech se vlastně i fungování přímo města Guadalajara i státu Jalisco vrátilo zcela do normálu. Zvláště co se týče mistrovství světa ve fotbale, tak opravdu priorita místních orgánů je zajištění bezpečnosti vlastně cestovatelů. Přesto ale pořád upozorňujeme, že je potřeba dodržovat ta opatření, která jsou zveřejněna i na webu Ministerstva zahraničních věcí.
2: 24. června budou hrát Češi poslední zápas ve skupině tady v Mexico City proti domácí reprezentaci. Tady zase se teď odehrávají docela velké protesty učitelů. Pozná to člověk, návštěvník, když sem přijede?
1: Pořád místní autority utvrzují vlastně v tom, že vše jde podle plánu a neplánuje se zatím žádná restrikce ohledně toho programu. Uvidíme, jak se situace vyvine. Každopádně se vlastně na tom místě vyskytují ty demonstranti, kde vlastně stanují a pobývají tam už několik dnů v kuse. Pokud by ty demonstrace dále pokračovaly, určitě bychom doporučovali českým fanouškům, aby se snažili těm místům konkrétních demonstrací vyhnout. To bez pochyby.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Nejvyšší soud zmírnil podmínky pro odškodnění osob se zdravím poškozeným po povinném očkování. Jak rozhodnutí soudu ovlivní názor veřejnosti na očkování jako takové? Nedopřává se tím satisfakce odpůrcům vakcinace? Vladimír Kroc se zeptá místopředsedy České vakcinologické společnosti a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Jan Kulér!
0: Pohádková cesta kluka ze Smetanovy lhoty.
2: Na mě pořvával, jestli jsem kopyto nebo hrabaný.
3: Mně se samotnýmu nelíbil, jo.
0: Až na fotbalový vrchol.
2: Když mě zavolali ze Sparty, jak jsem tomu nechtěl věřit.
4: Přišel a vlastně okamžitě hrál.
5: 82 tisíce diváků křičí Jan Kulér, tak to bylo opravdu, až mi slzy vytryskly.
6: To prostě je takový příběh, který je na film, no. To je na Hollywood.
0: Jan Kulér, příběh obyčejného kluka. Dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Jana Gulda. Podpůrný fond vyzval Agrofert k vrácení peněz kvůli Babišovu střetu zájmů. Evropská komise navrhla nový balík protiruských sankcí, týkají se taky ruských bank. Basketbalisti San Antonia snížili na 1-2 na zápasy ve finálové sérii NBA s New York Knicks. Na dálnici D1 u Velké Bíteše směrem do Prahy brzdí provoz nehoda a počasí bude oblačno až zataženo od západu postupně s deštěm. Později začnou srážky ubývat a teploty až 28 stupňů v západní polovině Čech do 23.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond požaduje po Agrofertu vrácení podpory. Vyzval jeho 28 dceřiných firem, aby dobrovolně vrátili peníze, které čerpali na podporu zemědělské činnosti. Píše o tom server i rozhlas. Je to kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmu Andrejem Babišem z hnutí ANO v letech 2017 až 2021, kdy byl jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Vysvětluje to mluvčí fondu Barbora Šenfeldová.
9: Fond v mezidobí zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu a subjektům byly zaslány výzvy k vrácení poskytnuté podpory.
8: Dceřiné firmy Agrofertu tak mají možnost vyhnout se soudnímu sporu. Podle Evropské komise i tuzemských soudů totiž Babiš v prvním funkčním období střet zájmů nevyřešil. Agrofert ale k vymáhání ani vracení dotací nevidí důvod. Správní i dozorčí rada knihovny Václava Havla mají nové členy. Radiožurnálu to dnes potvrdil člen správní rady knihovny David Dušek z Hnutí STAN.
10: Nám podařilo destabilizovat statutární orgány knihovny Václava Havla. V tuto chvíli samozřejmě máme indicie, že práva paní Havlová poskytovat nechce, ale nebudu předjímat, že to tak skutečně dopadne.
8: Správní rada je díky novým členům opět usnášení schopná, zůstávají v ní ale dvě volná místa, o jejich obsazení se stále jedná. Evropská komise navrhla 21. balík sankcí proti Rusku, zaměřuje se mimo jiné na energetiku nebo stínovou flotilu lodí převážejících ropu. Zakazuje taky dovoz ruských a běloruských ryb. Po přijetí balíku by mělo na sankční seznam zároveň přibýt víc než 30 ruských bank. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové balík obsahuje taky návrh na zákaz vstupu do Unie každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě. Dvě mláďata orla mořského má nově v péči záchranná stanice Hrachov na Příbramsku. S mláďaty se minulý týden nedaleko Plané nad Lužnicí zřítilo během bouřky celé hnízdo. Mláďata zatím ještě neumí létat a bez lidské pomoci by nepřežila, popisuje ošetřovatelka Lucie Hodíková.
11: Žádná zranění jsme neshledali, ale viděli jsme, že jsou podvyživení. Je potřeba je dokrmit, aby se naučili sami lovit. A jakmile se jim to podaří, tak je budeme snad moc vypouštět do přírody.
12: Sport. Úvodní zápas českých fotbalistů na mistrovství světa s Jižní Koreou bude řídit egyptský rozhodčí Amin Mohamed Amar. Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila nominaci na síti X. Duel Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají utkání v přímém přenosu. Basketbalisté San Antonia vyhráli na palubovce New York Knicks a 115-111 ve finálové sérii NBA, tak prohrávají už jen 1-2 na zápasy.
13: Hlavní postavou zápasu byl z 32 body Viktor Wembanyama. Francouzský pivot tak výrazně přispěl k ukončení vítězné série New Yorkských Knicks, kteří v playoff našli přemožitele po 13 zápasech. Další duel finálové série NBA se bude hrát v noci ze středy na čtvrtek našeho času a znovu na palubovce v New Yorku. Jakub Kanta, Radiožurnál.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na D1 u Bíteše a v Praze kolony na okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zpomalte před sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 161,5 hlásíte nehodu.
16: Auto vlítlo mimo silnici a jsou tam záchranní složky. Je průjezdnej levej pruh a půlka pravýho, takže kamiony musí vybočit do levýho.
15: A dojíždí se do krátké kolony. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy kolona zpomalila. U Avion parku v omezení v pravém pruhu nepojízdné auto. Kamiony zastavují už na 8. kilometru. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte dlouhé kolony před sjezdem na Ořech. Na 19. kilometru sjezdu je tam nehoda v levém pruhu. Kolona od karlovarské D6 zabere 40 minut. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská D5 od Trudné na okruh. Pražský okruh je plný ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Jesenici ke sjezdu na Ořech pojedete asi půl hodiny. Okruh hlásí kolony v té východní části směrem z Ústí nad Labem na Brno. Na Štěrboholské spojce překážela nehoda, ta už je pryč. Kolona už je z Cínovecké, od Zdib se ale bude dlouho rozjíždět. A kolony se rozjíždějí taky na městském okruhu ve Strahovském tunelu, odtáhly nepojízdné auto. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně občas déšť, později začnou ty srážky ubývat. Nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů Celsia, v západní polovině Čech 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánilovou.
17: Dobré odpoledne přeji. Hodinová schůzka koaličních politiků s řediteli Českého rozhlasu a České televize skončila bez výsledku. Vláda dál trvá i navzdory kritice obou médií, odborů nebo opozice na převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. S jakými částkami budou od příštího roku hospodařit, se mají dozvědět v pondělí. A další informace od nás za chvíli uslyšíte.
14: Odpolední Radiožurnál
18: a Hanka Schánilová.

0: Vláda dál počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vyplývá to z dopolední schůzky koaličních politiků s řediteli obou veřejnoprávních médií. A těm by měl kabinet v pondělí říci, s jakými částkami budou hospodařit od příštího roku. Schůzku sledovala reportérka Adéla Burešová, už je se mnou ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Hezký den. Oba ředitelé uvedli, že na schůzce předložili argumenty proti záměru zrušit poplatky za veřejnoprávní média. K žádné dohodě podle nich ale nedošlo a ani se nediskutovalo o finančních prostředcích, se kterými by měli dál hospodařit, říká ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Já myslím, že vládní koalice má tak silnou většinu, že pokud bude chtít cokoliv prosadit, tak to prostě tou silou a tou mocí prosadí. A já pak samozřejmě s tím rozpočtem budu muset hodně pracovat. Ale pro nás zůstává pořád to, že já na žádný kompromis ani žádnou dohodu nemohu přestoupit. Pro mě je důležité samozřejmě, pokud by nebyl zachován systém poplatků, pak bojovat samozřejmě za tu částku, aby ta výše byla adekvátní.
1: Zákon, kterým se mají zrušit poplatky, má předložit vládě v pondělí ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Česká televize a Český rozhlas podle něj budou financované z rozpočtu ministerstva kultury.
0: Koalice chce ty změny prosadit od příštího roku. Vládní zákon ale musí opět projít mezirezortním řízením. Je podle koalice reálné, že tohle se podaří stihnout?
1: Podle ministra Klempíře ano, a stejně se vyjádřil taky ministr pro sport a předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný. Podle něj totiž ten nový zákon už připomínkovým řízením projít nemusí.
3: Už není potřeba, protože ten stav, původní zákon s připomínkovým řízením prošel, čili teď už půjde přímo do vlády a pak nedosnímovat. A jediné, co musí vyřešit vláda jako celek, je výši toho financování.
1: Doplním, že původní návrh zákona o médiích veřejné služby se vláda rozhodla nevyužít na konci května. K předloze ministra kultury Klempíře se totiž sešly na 400 připomínek a kritizovala ho jak média, odborné instituce nebo i ministerstva.
0: Jak se na ty avizované změny dívá opozice?
1: Ten postoj opozičních poslanců je víceméně neměný. Podle Pirátů se snaží vládní koalice ovládnout Český rozhlas a Českou televizi. Předseda ODS Martin Kupka pak kroky současného kabinetu označil za chaos.
4: To opravdu ukazuje nejenom na nekompetenci, ale opravdu na úplný chaos v tom, co vlastně vláda chce dělat s veřejnoprávními médii. A skrývá se tím zatím jediné, snaha prostě veřejnoprávním médiím nasadit náhubek a vyvolat na ně patřičný ekonomický tlak.
1: A podobně se na síti X vyjádřil například i předseda Starostů Vít Rakušan nebo předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
0: Adéla Burešová, naše reportérka, díky.
1: Naslyšenou.

14 hodin 16 minut posloucháte odpolední radiožurnál. Anektovaný Krym a jih Ruska začíná vážně pociťovat nedostatek pohonných hmot. Způsobily ho ukrajinské útoky na ropná zařízení a dopravní infrastrukturu. I o tom budeme v radiožurnálu mluvit.

0: Ruští turisti hromadně ruší dovolené na anektovaném Krymu a na jihu evropské části Ruska. Příčinou jsou systematické ukrajinské útoky na rubná zařízení, silnice a mosty spojující Krymský poloostrov s pevninou a také na černomorské pobřeží Ruska. Situaci sleduje náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Martine, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jezdí ještě nějací ruští turisté v létě na Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014?
1: Jezdí, ale jich podstatně méně, například podle organizace nebo serveru Travel Line je to vlastně o 1/3 až polovinu méně v těch sledovaných oblastech, než to bylo třeba před rokem. Ono toho bude ve skutečnosti asi víc, protože ne všechny informace se dostanou do těch systémů. Hodně lidí bydlívalo třeba v soukromí a podobně. Ale podle informací vlastně toho, co se dá spočítat, tak Rusové zrušili téměř 80% všech rezervací, které na anektovaném Krymu měli. No a ti ubytovatelé se je teď snaží přesto přeze všechno nalákat a nabízejí jim například 10 litrů benzínu zdarma jako dárek, když si objednají ubytování na 2 noci, když je to od 3 nocí, tak 20 litrů, jenomže ani to nestačí na bezpečný návrat zpátky na Krymu. Se stojí několika kilometrové fronty na benzín, nafta už tam skoro vůbec není, protože tu potřebuje hlavně okupační armáda, takže je to velký risk se tam vydat a potom zůstat někde s prázdnou nádrží, to v lepším případě. V horším případě se můžou dostat do dronové palby z ukrajinské strany.
0: Jsou i nějaké další problémy, které můžou potkat návštěvníky na Krymu, Martine?
1: Jsou to platební problémy, takže si musí vzít hodně hotovosti sebou, nelze se spoléhat na bankomaty, na internetové spojení, zkrátka na nic, je to velmi nekomfortní, začínají být problémy s potravinami, vypadá to, že některé sítě už vydávají základní potraviny jenom v omezeném množství, no a ta situace není lepší ani, nebo není o mnoho lepší ani na těch okupovaných územích Ukrajiny, v záporožské, chersonské oblasti, kudy ti turisti projíždějí, vlastně nebo měli by projet a teď vlastně nemají ani železniční spojení, protože po útocích Ukrajinců na tu ruskou železnici, tak ta zastavila provoz a většinu spojů na Krym zrušila.
0: Podobná začíná být situace v sousední části Černomoří v Rusku a tamním velmi oblíbeném Soči. Jak to tam teď vypadá?
1: Ano, Krasnodarský kraj už také začíná pociťovat nedostatek pohonných hmot, zatím tedy ne v tak obrovském měřítku, jako je to na poloostrově, nebo teď už v podstatě ostrově Krym, protože je téměř odříznutý, ale už to tam také doléhá. Navíc i v tom Soči a v těch letoviscích na břehu Černého moře se objevují ukrajinské drony, padají tam trosky těch dronů sestřelovaných ruskou protivzdušnou obranou, rozhodně to není dovolená snů. Teď navíc Rusové mají problém i s tím, jak se tam vlastně letecky dostat. Byla to vždycky taková letecká destinace. Teď je velmi nebezpečné tam i přistávat právě kvůli práci protivzdušné obrany a ukrajinským akcím, takže spousta lidí tam třeba vůbec nedoletěla, museli, jak jsem sledoval jejich sociální sítě, vysednout někde na severním Kavkaze, pak se tam složitě dopravovat, takže tato sezóna nevypadá pro ruské turisty vůbec dobře.
0: Stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín na jeho aktuální informace. Díky, naslyšenou.
1: Hezký den.

Tak co myslíte, bude to David Pastrňák z Bostonu, nebo třeba Roman Červenka za Pardubice, nebo někdo úplně jiný? Ve zprávách radiožurnálu budeme mluvit o zlaté hokejce, ale přidáme také českou muniční iniciativu. Poslouchejte dál vysílání odpoledního radiožurnálu.

0: nás tří.
1: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticket Portal do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
2: Radiožurnál je 14:30. Jana Goldá a zprávy.
3: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 1,40 korun a 40 halířů. To je o 10 halířů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 14 halířů na 39,91. Vládní opatření regulující ceny paliv mají pokračovat zatím do konce června. Německo se bude dalšími v přepočtu téměř 7,25 miliardami korun podílet na české muniční iniciativě. Oznámil to spolkový ministr obrany Boris Pistorius při setkání se svým českým protějškem Jaromírem Zunou za SPD. Suma podle Pistoriuse vystačí na nákup zhruba 50 tisíc kusů munice pro Ukrajinu. Francie a Kanada zakázali vstup do země izraelskému ministrovi financí Bezalelu Smotričovi. Důvodem je jeho snaha o anexi západního břehu Jordánu, vytváření nových nelegálních židovských osad nebo izraelská politika v pásmu Gazy. Na síti X o tom informoval francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot, podle kterého se k tomuto kroku chystá taky Velká Británie. Je to druhý izraelský ministr, kterému Francie zakázala vstup na svoje území. A Středočeský kraj vypíše dotace na obnovu základních škol a navyšování jejich kapacity. Obce budou moct o podporu požádat letos v létě a na podzim. Celkově půjde o 3 dotační programy. Dohromady hejtmanství pro dotace vyčlenilo 85 milionů korun. Sport. Osminásobný vítěz zlaté hokejky David Pastrňák z Bostonu je ve finálové desítce ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezóny. Do závěrečného kola postoupilo 9 hráčů působících v NHL a hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka. Finálovou desítku a umístění na dalších pozicích zveřejnili zástupci Českého svazu ledního hokeje.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná D2 u Brna, v Praze nehoda na okruhu. Na dálnici D2 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Už v omezení v Brně u Avion Parku blokuje pravý pruh nepojízdné auto. Kolona se kvůli tomu natáhla už od 11. kilometru od sjezdu na Blučinu. To jsou hlavně kamiony od 4. kilometru, ale popojíždějí i osobní auta. Silnice 38 mezi Kutnou Horou a Čáslaví stále obousměrně neprůjezdná. U Církvice likvidují následky tragické nehody auta s kamionem. Objížďka vede přes Chotusice. V Praze velmi silný provoz v centru města i na okruzích. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte až hodinu v koloně. Popojíždí mezi sjezdy na Karlovarskou dálnici a sjezdem na Ořech. Tam na 19. kilometru blokuje levý pruh nehoda. A na okruhu se zdržíte i ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Jesenici ke sjezdu na Ořech je to asi na půl hodiny. Provoz vázne na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem. Brzdí se na 2. kilometru a fronta hlavně kamionů se táhne v podstatě až na Štěrboholskou spojku. A dost výrazně v Praze taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme oblačno až zataženo od západu, postupně občas déště nebo přehánky a hlavně na jihovýchodě a východě místy i bouřky. Později začnou srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů Celsia, v západní polovině Čech 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
2: Hezké odpoledne. Mladá atletka z Vítkověc Karolína Maňasová se už těší na zlatou tretru, aby ještě posunula český rekord na stovce. I o ní bude tedy reportáž ještě v téhle půlhodině odpoledního radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Zásadním slibem amerického prezidenta Trumpa před znovu zvolením byly masové deportace a omezení přistěhovalectví. A teď přísná imigrační politika dopadá i na účastníky mistrovství světa ve fotbale. Na fanoušky, lidi z organizačních týmů, ale třeba také na rozhodčí. I o tom budeme mluvit.

0: Zamítání vstupu do země až nedůstojně důkladné prohlídky nebo i hodiny trvající výslechy. To je zkušenost stále většího počtu fanoušků, ale i samotných hráčů a dalších účastníků fotbalového mistrovství světa ve Spojených státech. Největší rozruch aktuálně vzbudil případ rozhodčího Omara Artana, který o šampionát přijde. Detaily má teď Dominik Tesár z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Kdo je Omar Artan a proč tedy nebude pískat na mistrovství světa?
1: Nejlepší africký fotbalový rozhodčí, aspoň za loňský rok tedy za něj byl prohlášen a měl to být první Somálec, který by na mistrovství světa pískal. 34-letý sudí přiletěl do Miami a imigrační úřady ho prostě obratem posadili na letadlo zpět. Proč to neuvedli? Měl platné vízum a byl mu vydán pro jistotu i diplomatický pas. Andrew Giuliani, který má v Bílém domě šampionát na starosti, řekl jen, že celníci prý rozhodli správně.
0: Nemůže Artan pískat alespoň tu menšinu zápasů v Kanadě nebo v Mexiku?
1: Ne, protože rozhodčí se podle Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA musí před turnajem zúčastnit tréninku na Floridě. FIFA už potvrdila, že Artan tedy pískat nebude. Somálsko patří k zemím, na které zkrátka americký prezident Donald Trump uvalil nejtěžší restrikce.
0: Pro jaké další země tohle platí?
1: Z těch kvalifikovaných na šampionát mají úplný zákaz vstupu do USA Iránci a Haiťané. Jejich fanoušci tak tedy mají smůlu. Víza nedostali ani někteří členové realizačního týmu iránské reprezentace a Američané hráčům aktuálně nařídili, že smí do Spojených států vždy pouze v den zápasu a pak hned zase pryč do Mexika, kde mají nakonec svoji základnu. Výrazná cestovní omezení nebo vysoká četnost zamítání víz do USA se týká podle BBC více než čtvrtiny kvalifikovaných zemí, třeba Jordánska, Senegalu, pobřeží Slonoviny, Iráku. BBC píše o fanoušcích z těchto zemí, kteří si na mistrovství koupili rekordně drahé lístky, ale po dlouhých peripetích pak prostě nedostali víza. A i sám irácký reprezentant Ayman Hussein byl teď po příletu v Chicagu 7 hodin vyslýchaný imigračními úředníky.
0: Problémy prý mají také skočtí fanoušci.
1: Ano, britské Timesy napsali, že pár dní před čtvrtečním zahájením turnaje byla desítkám Skotů zamítnutá ESTA. To je jednodušší a levnější žádost nahrazující občanům západních zemí víza. S jedním takovým fanouškem mluvilo britské rádio Talk Sport.
2: Nemám v trestním rejstříku ani skvrnu. Pracuji v sektoru prevence požáru a bezpečnosti, takže mě úřady neustále kontrolují. Jsem z toho absolutně paf a v listopadu jsem s Estou byl v New Yorku. Nedělalo žádné potíže a Estu mi teď zamítli. Je to absolutní fraška. Čekal jsem 28 let, abych se podíval na mistrovství světa a brání tomu zhovadilá byrokracie.
1: Ostatně Estu Američané zamítli taky, neznámo proč, i švýcarskému reprezentantovi Brélu Embolovi, který se tedy nakonec do USA dostal, ale s několika denním zpožděním.
0: Dominik Tesár z naší zahraniční redakce tedy mluvil o tom, co lidem kazí zážitek na světovém šampionátu. Díky Dominiku a naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.

0: Možná jen dny dělí českou atletiku od okamžiku, kdy první česká sprinterka zaběhne na stovce čas pod 11 sekund. Vítkovická atletka Karolína Maňasová minulý čtvrtek dvakrát překonala rekord Jarmily Kratochvílové z roku 1981 a posunula to na 11.01. Příští úterý na Zlaté tretře by ráda běžela ještě rychleji.
1: Bylo by pěkné, kdyby ta hranice právě těch 11 sekund a neodolala moc dlouho, teda byla bych ráda, kdyby se mi to podařilo, jak říkám, tady před domácím publikem přímo na tretře, ale to se zdá, to jsou prostě dvě setiny a může to být prostě, jak říkám, příští týden na tretře, ale může to být taky za dva roky, že jo.
2: Upozorňuje 22-letá Karolína Maňasová, právě dva roky od olympijských her v Paříži čekala na zlepšení z času 11:11. Jen dvě setiny ji scházely na rekord Jarmily Kratochvílové. Teď jí pro změnu chybí dvě setiny k času pod 11 sekund. Její silnou stránkou už jsou starty. Prvních 10 metrů běhá pod 2 sekundy a má je srovnatelné s mužskou světovou sprinterskou špičkou.
1: Já vám řeknu jednu věc. Loni v Bergenu na tom mistrovství Evropy do těch 23 let, tak jsem si udělal takový pomyslný osobák na ten split na těch 10 metrů. Tam jsem měl dokonce 1,90.
2: Směje se Karolína Maňasová. Při rekordních bězích v Sankt Peltenu minulý týden jí starty naopak nevyšly, takže rezervu má slušnou právě ve své silné stránce.
1: Myslím si, že to je prostě technika, já vám to asi nedokážu úplně nějak blíže specifikovat, my na tom opravdu jakoby hodně pracujeme, co se týká těch startů, ale samozřejmě ona, ta stovka se nevyhrává na prvních 10 metrech, takže ono je plno práce prostě ještě potom, tak po té trati, no.
2: Přitom Karolína Maňasová nevypadá jako typická sprinterka, je drobná, ale pořádně rychlá.
1: Síla roste, ono sice to na mě moc nejde vidět, ale síla roste, moje váha taky trošičku porostla, ale ještě by to chtělo zvýšit, no. Ať trošičku jako v tom poli nevypadám, jak teďka doufám, že se běžci na delší trati, doufám, že se neurazí.
2: Zakončuje další odpověď smíchem Maňasová. Její trenér Ivo Pištěk už před dvěma roky říkal, že má pravou nohu kratší a slabší.
1: Pravou nohu mám kratší, no. Já mám vlastně dysplazii kyčlí, pravou nohu mám kratší, takže já jsem celá taková nějaká, ale tak na to všechno mi to běhá podle mě dobře.
2: Dodává věčně vysmátá Karolína Maňasová. Ta dostala nabídku zaskočit jako náhradnice ve středu na diamantové lize v Oslu, ale společně s trenérem Pištěkem se rozhodli, že se budou soustředit na Zlatou tretru, která se bude konat 16. června. A příležitost v prestižním seriálu pak určitě přijde. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Podezřelá nahrávka a horko kvůli radě České televize. Proč se do ní znovu nedostali Matocha s Bradáčem?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Voláme všechny sportovní fanoušky. 13. června se na pražském výstavišti koná festival Off-season. Přijďte na speciální talk show Desítka Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Potkejte se se sportovci Martinou Sáblíkovou, Radko Gudasem, Jiřím Procházkou a dalšími. Těšte se na monopost Formule 1 a spousta programů pro děti. 13. června, výstaviště Praha, festival Off-season. Více na offseason.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
4: Vláda chce poslat zákon o změnách financování veřejnoprávních médií do sněmovny příští týden. Svět loni zaznamenal nejvíc ozbrojených konfliktů od druhé světové války. Čeští fotbalisti se před startem mistrovství světa chystají na přesun z Texasu do Mexika. Na pražském okruhu u sjezdu na Ořech ve směru na dálnici D1 brzdí provoz nehoda a počasí zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm a teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Zákon o změně financování veřejnoprávních médií by po pondělním jednání vlády mohl zamířit do sněmovny. Kabinet chce převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet od ledna příštího roku. Jestli se k návrhu poslanci dostanou ještě před letní pauzou sněmovny, ale není jasné. Koalice má podle předsedy dolní komory Tomia Okamury z hnutí SPD víc priorit.
5: Máme tam stavební zákon, teďka já chci dát na příští schůzi ten zákon na zpřísnění podmínek trestů za týrání zvířat. Je tam spousta jako zásadní priorit, uvidíme, jestli opozice bude zase něco obstruovat, tak potom jsme si právě vytvořili ten časový prostor, aby i o prázdninách sněmovna fungovala.
4: Sněmovna bude pravděpodobně zasedat i v prvních dvou červencových týdnech, které jsou plánované jako takzvané variabilní, tedy jednání může být i nemusí. Česká armáda převzala další novou techniku. Dodávka 8 tanků Leopard 2A4 dnes ráno dorazila z Německa do kasáren v Přáslavicích na Olomoucku. Tam je mechanizovaný prapor. Tanky nahrazují zastaralé stroje T-72. Aktuálně prapor disponuje 630 novými tanky a do konce června jich bude mít k dispozici celkem 42, říká velitel Tomáš Suchý.
6: Finišujeme, vlastně blížíme se k celkovému početnímu stavu Leopardu. Samozřejmě to není jenom o tom, že nám fyzicky dojedou tanky, ale je to o tom, že musíme projít celým tím procesem, zejména přeškolení osádek. A je to ten krásný mezistupeň mezi přechodem z té východní na tu západní techniku.
4: Na světě bylo v loňském roce nejvíc ozbrojených konfliktů od konce druhé světové války. Uvádí to zpráva norského mírového institutu PRIO. Přímých obětí bojů nebo politicky motivovaného násilí podle ní loni bylo skoro 250 000 lidí. Uplynulý rok se tak stal třetím nejhorším od konce studené války. Nejzasaženějším regionem byla Afrika. Institut zároveň upozorňuje na prudký nárůst útoků, které mířily přímo na civilní obyvatelstvo. Jejich počet se meziročně zvýšil víc než 5x. Rusko masivně útočilo drony a raketami na Charkovskou oblast Ukrajiny. Ve městě Čuhujiv podle tamních úřadů zemřeli nejméně 3 lidi, včetně těhotné ženy.
7: Starostka Čuhujiva Halina Minájevová na sociálních sítích upřesnila, že Rusko na město udeřilo raketami a nepilotovanými drony typu Shahid, které zasáhly a téměř úplně zničily jeden z bytových domů. Zahynuli přitom 3 lidé a několik dalších bylo zraněno. V nedalekém Charkově drony zasáhly bytové domy, administrativní budovy, podniky, restaurace a také pravoslavný chrám. Zraněno bylo nejméně 16 lidí, uvedla oblastní vojenská zpráva. Okupační úřady na Krymu informovali o dalším ukrajinském útoku na Čonharský most, spojující poloostrov s pevninou. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Sport.
8: Čeští fotbalisté se zítra ráno tamního času přesunou z Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam v pátek ráno českého času odehrají úvodní zápas na mistrovství světa. Nastoupí proti Jihokorejcům. Český velvyslanec v Mexiku Tomáš Hart říká, že soupeři národního týmu budou mít velkou fanouškovskou podporu.
9: V Mexiku, že 50 tisíc, nechci říct Korejců, ale Mexičanů s korejskými kořeny, po případě opravdu Korejci, naši čeští fanoušci, kterých doufám, že také bude dost, tak budeme v takovém trochu korejském moři, protože já opravdu si myslím, že jich bude hodně.
8: Zápas světového šampionátu ve fotbale Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají duel v přímém přenosu.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Ucpaná D2 u Brna a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte kolony. U Avion Parku už v omezení, v pravém pruhu stojí nepojízdné auto. Kamiony kvůli tomu zastavují už na 12. kilometru. Osobním autem pojedete rychleji, zastavíte zhruba na 3. kilometru. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy zpomalte za Dobříší. Na kilometru 25 těsně před sjezdem na voznici čerstvá nehoda.
12: Dopravní nehoda několika aut stojí v levém pruhu. Prší a je lehce snížená vzduchová.
11: Je tam hodně vody na vozovce, brzdí se prudce, tak zpomalte. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 kolabuje doprava. Na 19. kilometru za sjezdem na Ořech blokuje levý pruh nehoda. A kolona se táhne už od sjezdu na Karlovy Vary a je to asi na hodinu. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy zhruba od 6. kilometru. A kolony i na východní části okruhu ve směru z Ústí nad Labem do Brna. Pomalu pojedete už ve Kbelské ulici přes Černý most až na Štěrboholskou spojku. A dost výrazně v Praze taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Je velmi silný provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
3: Dobré odpoledne přeji. U soudu dnes v kauze Dozimetr vypovídá pražský zastupitel Adam Scheinherr. Právě jeho trestním oznámením začalo před 6 lety vyšetřování. Developer se mu svěřil, že odmítl zaplatit lidem z okolí pražského dopravního podniku úplatek 5 milionů korun. A tak další informace přijdou za chvíli od obvodního soudu pro Prahu 9.
10: Odpolední Radiožurnál
1: a Hanka Schánělová.

0: Jako svědek dnes u soudu vypovídá v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z Hnutí Praha sobě. Právě on před 6 lety na jaře 2020 podal trestní oznámení, kterým začalo vyšetřování údajné zločinecké skupiny. Ta měla do pražského dopravního podniku dosazovat své lidi a díky nim ovlivňovat zakázky. U obvodního soudu pro Prahu 9 je naše reportérka Františka Rohlíčková. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Scheinherr vypovídal dnes zatím přes 5 hodin. Soudce zajímalo, co sám jako tehdejší náměstek primátora pro dopravu dělal. Do funkce Scheinherr nastoupil v roce 2018 po komunálních volbách a měl tedy dopravní podnik ve své kompetenci. Proti výběru lidí do vedení dopravního podniku se ohrazoval už v roce 2019. Měl problém například s volbou Matěje Augustína. Ten byl podle státního zástupce taky součástí organizované skupiny. Se soudem spolu pracuje a je dnes jedním z klíčových svědků toho, jak skupina fungovala. Adam Scheinherr dnes u soudu vypověděl, že byl na něj právě kvůli jmenování Augustína vyvíjený nátlak.
2: Že on dojde k odvolání generálního ředitele Petra Vitovského, si já už práci, já jsem byl spokojený a v tom případě jsem musel vážit, co je pro dopravní podnik lepší.
1: Proto nakonec Scheinherr se jmenováním Augustína souhlasil, i když podle něj neměl dostatečnou kvalifikaci.
0: A proč nakonec Scheinherr podal trestní oznámení?
1: V dubnu 2020 za ním jako za náměstkem pro dopravu přišel Serge Bornstein, šéf developerské firmy, která měla s dopravním podnikem spolupracovat na projektu Nového Lešovice. Přes prostředníka od něj měl právě Matěj Augustín žádat 5 milionů korun. Jinak prý smlouvy dopravní podnik neschválí. Bornstein to odmítl a dohoda opravdu padla. Proto přišel s informací za Adamem Scheinherrem.
2: Panu Bornsteinovi jsem vlastně řekl, že s tímto musíme jít na policii, jestli on je ochotný jít též. A ještě ten den vlastně jsem kontaktoval policii.
1: Od té doby začalo policejní vyšetřování, které trvalo asi 2 roky. Připomenu ještě, že aktuálně čelí obžalobě 2 firmy a 6 lidí, včetně bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka a zlínského podnikatele a lobbysty Michala Redla. Adam Scheinherr přijde vypovídat taky zítra. Na konci týdne pak jako svědek dorazí bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec a bývalý ředitel dopravního podniku Martin Dvořák.
0: Díky za informace, to byla reportérka Františka Rohlíčková. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

4:15 odpoledne a posloucháte odpolední radiožurnál. Česko má stále jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. Najde tedy práci skoro každý, kdo ji hledá, a jakých lidí je na trhu práce největší nedostatek. Právě o tom budeme mluvit. Zůstaňte s námi a poslouchejte nás.

0: Nezaměstnanost v Česku od února klesá, i když mezi dubnem a květnem se přes oživení sezónních prací snížila podle úřadu práce jenom o 10%. Podle metodiky Evropské unie máme dokonce jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. A podle aktuálního průzkumu Manpower Group mezi více než 500 zaměstnavateli hodlá v dalších měsících výrazně víc firem nové lidi nabírat, než propouštět. Je tedy v Česku snadné najít práci? O tom si řekneme s Jiřím Halberštátem ze společnosti Manpower Group. Dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Nezaměstnanost je pod 5%, ale teď meziměsíčně klesla méně, než bývá v téhle části roku zvykem. Jak je na tom tedy z vašeho pohledu český trh práce? Jak jsme na tom?
1: My jsme byli velmi rádi za to, že v našem průzkumu to ukázalo, že ten optimismus pokračuje dokonce nadprůměrný. Je pravda, že v tomto měsíci klesla nezaměstnanost pouze o 6 tisíc lidí, ale od února to bylo o 23 tisíc lidí, což je zase mimořádně rychlé tempo. V médiích se objevuje mnoho negativních informací a mnoho otazníků o tom, jak se bude vyvíjet světová ekonomika a česká ekonomika, ale podle všeho převážná většina českých zaměstnavatelů bude pokračovat v náborech nových zaměstnanců. Podle našich čísel je to 37% firm, které budou nabírat nové zaměstnance.
0: České firmy si roky stěžují na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Nezaměstnanost teď už není na 3, ale téměř na 5%. Změnilo se něco v tomhle směru v těch kvalifikovaných zaměstnancích?
1: Bude se to stále zhoršovat. V našem průzkumu více než 60% zaměstnavatelů uvádí, že nemohou najít vhodné zaměstnance. Často si za to můžou sami, ale jsou zatím převážně objektivní důvody. Jednak demografický vývoj, populace v ekonomicky aktivním věku se neustále snižuje, a to o 40 tisíc lidí ročně, takže český trh práce vysychá a zároveň v důsledku transformace ekonomiky od výroby do sektoru služeb, nástup umělé inteligence a nových technologií vlastně zvyšují požadavky na nové zaměstnance, stále více firmy poptávají technické dovednosti, ale v kombinaci s měkkými dovednostmi, jako je komunikace, schopnost týmové práce, kritické myšlení, přizpůsobivost, schopnost učit se nové věci, takže najít vhodné lidi je čím dál složitější. Ale firmy si to často komplikují sami tím, že příliš moc trvají na tom 100% splnění všech požadavků. Myslím, že by se měli mnohem více soustředit na potenciál každého uchazeče o práci, soustředit se na to, co je schopen se ten člověk naučit a potom do něj investovat tak, aby se ty potřebné technické nebo tvrdé dovednosti doučil během svojí práce.
0: Pojďte být konkrétní, jaká profese je teď nejžádanější? Pořád jsou to ajťáci, když se teď zlepšily nástroje umělé inteligence?
1: Mezi nejhůře obsaditelné pozice stále patří ty IT pozice. Je tedy pravda, že umělá inteligence dokáže asistovat u programování, psaní kódu, vývoje aplikací, ale zase roste poptávka po specialistech na kybernetickou bezpečnost, datovou analýzu, anebo také projektové manažery pro implementaci nástrojů umělé inteligence. Takže firmy v té IT oblasti hledají mnohem seniorštější uchazeče, kteří dokáží být partnerem pro biznis, což není jednoduchý úkol. Samozřejmě vzhledem k průmyslovému zaměření ekonomiky je stále vysoká poptávka po lidech ve výrobě, ale už to tolik není ohledání lidí na obsluhu strojů, ale hledají se specialisté na automatizaci, mechatronici, údržbáři, CNC obráběči, takže také i průmysl hledá mnohem náročnější, komplikovanější profily lidí. Takže podobným způsobem to funguje ve všech ostatních sektorech. Aha. A navíc i roste poptávka po lidech ve zdravotnictví a vzdělávání, kde vlastně počet zaměstnanců roste úplně nejrychleji a vychovat nové učitele, nové lékaře nebo nové
0: to
1: zdravotní sestry.
0: Chápu. Jiří Halberštát ze společnosti Manpower Group. Naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.

Na jubilejním 65. ročníku atletické Zlaté tretry se představí aktuálně nejlepší světová půlkařka. Berte to jako pozvánku na další zprávy Radiožurnálu.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou UniCredit Bank a investiční skupina Progressus.
1: Radiožurnál je 15:30. Jana Gulda a zprávy.
2: Zákon o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš, by se mohl zmírnit, navrhuje to skupina koaličních poslanců v čele s Radkem Vondráčkem z Hnutí ANO. Dotaci nebo veřejnou zakázku by firma člena vlády nemohla dostat jenom od toho rezortu, který daný ministr řídí. Podle předkladatelů jsou současné zakázky moc plošné a zbytečně dopadají třeba i na malé obce. Martin Dvořák z Hnutí STAN návrh kritizuje s tím, že místo, aby zákon chránil veřejné peníze před vlivem politiků, chrání politiky před zákonem. V uplynulém roce podle OSN dál rostlo násilí židovských osadníků proti Palestincům na okupovaných územích. Tvrdí to závěry Mezinárodní vyšetřovací komise Spojených národů. Osadníkům se podle ní navíc dostává přímé i nepřímé podpory ze strany izraelských úřadů a armády. Za loňský rok osadníci zabili 6 Palestinců a víc než 800 jich zranili. To je ve srovnání s předchozím rokem nárůst na víc než dvojnásobek. Americká NASA dnes oznámí složení posádky pro misi Artemis 3. Po 17. hodině českého času se dozvíme, kdo poprvé vyzkouší nový americký lunární modul. Zatím pouze na oběžné dráze kolem Země. Mise je plánovaná na druhou polovinu příštího roku. A vodohospodáři představili obyvatelům Troubek na Přerovsku konečnou podobu protipovodňových opatření, která je mají ochránit před stoletou vodou. Kolem obce bude soustava železobetonových zídek a zemních hrází, dlouhá bude 5,5 kilometru. Lidi na ně čekají už od roku 1997, kdy řeka Bečva v obci zničila víc než polovinu domů a způsobila smrt 9 lidí. Sport. Na jubilejním 65. ročníku atletické Zlaté tretry se představí aktuálně nejlepší světová půlkařka, Švýcarka Audrey Verová. 22-letá závodnice přijíždí poté, co zaběhla ve Stockholmu třetí nejrychlejší čas historie v běhu na 800 metrů. Na mítinku se představí taky elitní sprinteři Američan Lyles a Australan Goat nebo česká rekordmanka v běhu na 100 metrů Karolína Maňasová. Pravidelné vstupy ze Zlaté tretry uslyšíte příští týden v úterý na radio Žurnálu a radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A nehoda na dálnici u Svitav a ucpaný Pražský okruh. Dálnice D35 je teď zavřená u Svitav směrem do Litomyšle. Na začátku nového úseku dálnice se převrátilo auto na střechu. Dálnice v tuto chvíli neprůjezdná, zasahují hasiči. Jeďte po staré silnici, na dálnici nenajíždějte. Na dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy. Dejte velký pozor za velkým meziříčím. Na kilometru 136,5 stojí dvě auta u středových svodidel po nehodě. Zasahují i do levého pruhu a vybočuje se v dešti. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy kolona dnes pomalejší. Už v omezení u D1 u Avion Parku stojí nepojízdné auto v pravém pruhu. Brzdí se už na 13. kilometru a je to kolona hlavně kamionů. Na Pražském okruhu kolabuje doprava ve směru z letiště na D1. U sjezdu na Ořech na 19. kilometru auto po nehodě blokuje levý pruh. Zdržíte se asi hodinu od Karlovarské dálnice. A pozor, ucpávají se i objížďky přes Ořech.
5: Jak ve směru od Zbuzan, tak od Chýnice je v podstatě nehybná kolona a tímhle s tím způsobem se na Pražský okruh v podstatě vůbec nedá dostat.
4: Okruh se ucpává i ve směru z D1 na letiště a to od sjezdu na Jesenici až ke sjezdu na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Hezké odpoledne. Co teď aktuálně řeší lékař českých fotbalistů, kteří se chystají na světový šampionát, to uslyšíte za chvíli v radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: sorry, no. 15.37, to je aktuální čas, kdy posloucháte odpolední radiožurnál. V jednom z oblíbených termálních středisek na Slovensku nebublá jen léčivá voda, ale také spor o to, kdo nad ní bude mít kontrolu. Obec Podhajska, nedaleko Nových Zámků, chce prodat svůj podíl ve firmě s geotermálním vrtem, který živí místní lázně i koupaliště. Jenomže ani po letech není jasné, komu takový vrt vůbec patří. Deník SME navíc upozornil na to, že o podíl se zajímá nově vzniklá firma s nejasným pozadím sídlící v Praze. Tímhle případem se už zabývá policie, zároveň také naše zpravodajka na Slovensku, je to Bára Vránová. Báro, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Zajímá mě to hned, takže jak je možné, že není jasné vlastnictví vrtu?
1: On je to poměrně komplikovaný příběh. Vlastně celé je to o tom, že původně ten vrt nevznikl jako lázeňský projekt, stát ho nechal vyvrtat ještě za socialismu, protože geologové čekali, že narazí na ropu. Jenomže místo ní tehdy vytryskla termální voda a pak se vlastnictví nikdy řádně nevyřešilo. Firma, která ten vrt dneska provozuje, Geotermál, ho nemá zapsaný v majetku. A stejně tak ho nemá zapsaný v majetku ani Slovenský hydrometeorologický ústav. Povolení k odběru vody teď manželský pár ze sousedního města, ale podle prokuratury doklady, o které se to povolení opírá, vůbec neprokazují vlastnictví. To má nakonec vyřešit tedy ministr životního prostředí Tomáš Taraba, jenomže jeho ministerstvo se k tématu zatím nevyjádřilo. Jenom pro upřesnění, ony vlastně ty lázně jsou největší a nejoblíbenější na Slovensku a v podstatě jsou páteří celé ekonomiky tamní oblasti.
0: Víš, co mi hlava nebere? Když není jasné, kdo je majitel vrtu, jak ho může obec prodat?
1: To je taky komplikované, nicméně v kostce jde o to, že obec neprodává samotný vrt, ale právě podíl v té firmě Geotermál, což je tedy společnost, která byla před 20 lety založená právě proto, aby vrt spravovala. Jenomže, jak už jsme řekli, on jí nepatří, není zapsaný v majetku. A v tom je právě ten problém. Pokud by ministr Taraba rozhodl, že firma vrt vlastní nebo má právo ho používat, tak v podíl v ní najednou získá velkou hodnotu a nový majitel by měl vliv i na to, jak se s vodou nakládá. Pokud ale ministr rozhodne jinak, firma nevlastní prakticky nic a navíc je v exekuci v přepočtu asi 3 miliony korun. Kritici proto říkají, že obec by se podílu neměla vzdávat dřív, než bude celá ta věc správně dořešená.
0: V celém tomhle příběhu ještě vystupuje také firma, která má zájem o podíl, zároveň se ale o ní zajímá policie. Tak co víme o ní?
1: Moc toho o ní nevíme, to se stále zjišťuje, protože ta firma, vlastně ví se o ní to, že sídlí v Praze, jmenuje se Imob Group CZ, existuje sotva měsíc a základní kapitál má zhruba 100 korun českých. Založili ji dva maďarští dvacátníci, jedním z nich je 23-letý rapper z Budapešti Andráš Hrebenár. Když se ho reportéři deníku SME pokusili kontaktovat, tak jeho telefon byl odpojený. Druhou majitelkou je žena v podobném věku. Není jasné, jaká je jejich role ve společnosti nyní, ani jestli za tou firmou nestojí nakonec někdo úplně jiný. A právě pro tyto nejasnosti podal jeden z obyvatel obce Podhajská na starostu trestní oznámení a případ tedy převzala policie.
0: S Bárou Vránovou nám vrtá v hlavě jeden vrt, ve kterém je místo ropy termální voda a navíc není jasné, komu patří. Báro, díky za tenhle příběh a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 připomínáme asi hodinovou kolonu před sjezdem na Ořech. Na 19. kilometru kousek za sjezdem stále čeká v levém pruhu auto po nehodě na odtah. Kolona se táhne už od Karlovarské dálnice a ucpaná je i plzeňská D5 na příjezdu k okruhu. Velké kolony pak čekejte i na objížďkách přes Ořech nebo po městském okruhu přes tunely. No, aby toho nebylo málo, tak na okruhu teď nehoda i směrem z D1 na letiště. Blokovala pravý pruh na 17. kilometru. Kolona od sjezdu na Jesenici zpomalila. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ještě jeden den na základně ve Spojených státech a pak už se čeští fotbalisté přesunou na svůj úvodní zápas mistrovství světa do Mexika. Aby byli hráči absolutně v pořádku, jsou i pod pečlivým dohledem lékařů. A v dusném texaském počasí se hlídá opravdu všechno.
1: Úplně základ všeho je samozřejmě pitný režim. Ať už je to voda, nebo jsou to jontové nápoje, to všechno v takovémto klimatu je potřeba. Je potřeba neustále to omílat dokola.
2: Připomíná jeden z doktorů národního týmu Petr Čechal věc, na kterou musíte v teplém počasí, které je v okolí Dallasu, zvlášť myslet.
3: Musíte doplňovat častěji, než je normálně. Ta hydratace jako následuje i po tom tréninku, takže vlastně to je celodenní, celý sraz se to řeší. No.
2: A stoper Robin Hranáč i jeho spoluhráči pokyny doktorů plní.
1: Musím říct, že jako prozatím ti kluci jako velmi se k tady těm věcem postavili správně a zatím určitě to probíhá tak, jak bychom chtěli.
2: Doktor fotbalové reprezentace Petr Čechal a jeho kolegové mají možnosti, jak jednoduše zjistit, jestli jsou hráči dobře hydratovaní.
1: Nebudem s nic namlouvat, i když vám člověk řekne, že pije, tak mnohdy to neznamená, že pije dostatečně. Dá se to velmi hezky určit hustotou moči, běžným močovým papírkem. Pokud samozřejmě vidíme, že ten hráč by mohl na tom být lépe, tak ho na to upozorňujeme.
4: Norský trenér Ståle Solbakken, ten řekl, že mu to zatím připomíná mistrovství světa v močení, když to jako přeženu, že ty hráči to jenom dělají testy na tohle.
1: Není to úplně o tom, že bychom chodili a dělali dvakrát denně nebo několikrát denně. Jsme testovali, jak vypadá moč, ale když se to udělá jednou za čas, nechceme určitě, aby to působilo za prvé stresově pro ty hráče. Je to spíš návod k tomu, aby každý měl informaci o tom, jak moc dobře je hydratovaný.
2: A hlídat se bude tenhle parametr i po přesunu z nížiny v okolí Dallasu do víc než 1500 metrů nad mořem v mexické Guadalajáře. Stačí si poslechnout Petra Čechala.
1: V těch třeba vyšších nadmořských výškách tam ani nemáte chuť pít. Tam se ta potřeba pití snižuje. Takže o to víc. A já jsem říkal, že mnohdy, ať to neberou kluci zlé, tak že můžeme být jako nepříjemní a otravní s tím, že pořád jako chodíme a říkáme piješ dostatečně.
2: Do světového šampionátu vstoupí čeští fotbalisté v noci ze čtvrtka na pátek českého času. Od 4 hodin budou hrát v Guadalajáře s Jižní Koreou. A na této stanici uslyšíte přímý přenos. Z Texasu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dávno zapomenutý případ znovu vyplouvá na povrch.
2: Je nám podnět k otevření případu utonutí Ladislava Dobrého.
3: Vzal tu pušku.
4: Jo, konečně pošli na to léčení. Hezky, že se přijel. Potřebujeme dětem.
1: Detektivní film podle Hany Proškové.
4: Neměla jsem sem vůbec jezdit. Hlavně na mě netlač.
1: Případ dvou manželek.
3: Co se mezi váma stalo?
1: V neděli večer na ČT 1.
0: Matony Running Festival Olomouc už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody v kouzelném centru Olomouce, zapsaném na seznamu UNESCO. Přidejte se k nám a zažijte nezapomenutelnou atmosféru historického centra. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, šantovka běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambini Run. Už v sobotu 13. června. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
5: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
6: Koaliční poslanci navrhují zmírnit zákon o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš. Dohoda s Íránem může být podle amerického prezidenta Trumpa hotová za 2 nebo 3 dny. Ve finálové desítce ankety Zlatá hokejka je taky loňský vítěz Pastrňák. Na Pražském okruhu popojíždějí dlouhé kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech a počasí zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm a teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Zákon o střetu zájmů, známý jako Lex Babiš, by se mohl dočkat zmírnění. Novelu dnes vložili do sněmovního systému koaliční poslanci v čele s Radkem Vondráčkem z hnutí ANO. Nově by firma člena vlády nesměla dostat nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva, v jehož čele stojí. Podobné by to bylo taky u veřejných zakázek. Podle místopředsedy opozičního hnutí STAN Karla Dvořáka jde o účelovou změnu.
7: Bohužel to souvisí s tím, jak o svém střetu zájmu mluví Andrej Babiš. Teďka nám vlastně tímto prostřednictvím svých věrných říká, že radši změní zákony Česka, než aby on sám změnil svůj přístup k nakládání se svým majetkem a využívání veřejných dotací.
6: Kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nechala na tento čtvrtek svolat opozice mimořádnou schůzi sněmovny. Dětský ombudsman sestavil svůj poradní tým z dětí a dospívajících. Kvůli velkému zájmu rozhodl o 30 členech los. Zájemců bylo skoro 700. V poradním týmu jsou chlapci a dívky z různých regionů a s různými životními zkušenostmi. Ombudsmanovi budou děti přinášet svůj pohled na problémy, které se jich týkají, a taky návrhy řešení. Poprvé se sejdou 22. června, říká ochránce práv dětí Martin Beneš.
8: Sázet se budeme asi 4x za rok, obvykle na 2 dny, a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. Třeba zvažujeme to, jakým způsobem ty výstupy ty děti budou nebo nebudou prezentovat sami před novináři. Určitě ty děti nebudeme veřejnosti představovat jménem, prostě musíme je chránit.
6: Dohoda s Íránem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa na dosah a mohla by začít platit během 2 až 3 dnů. Nové izraelské údery na Libanon Trump nekomentoval. Teherán přitom varoval, že další izraelské útoky bude považovat za porušení příměří. Armáda Spojených států mezitím oznámila, že u Hormuzského průlivu havaroval vrtulník Apache. Oba piloty našla bezpilotní záchranná loď a jsou v pořádku.
9: Hormuzský průliv bude podle amerického prezidenta otevřený okamžitě při podpisu dohody s Íránem. Ta může být hotová už za 2 až 3 dny. Řekl s tím, že jednání jsou nyní ve finále. 2 američtí piloti, kteří havarovali u Hormuzského průlivu, jsou podle něj v pořádku a Bílý dům o jejich záchraně bezpilotní lodí vydá podrobnou zprávu. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Celníci v Brně zadrželi 800 kilogramů kratomu, určeného k nelegální distribuci. Jde o největší záchyt v historii Česka. Radiožurnálu to potvrdilo generální ředitelství cel. Kvůli pokračujícímu vyšetřování ale celníci neřekli, kde přesně kratom našli, ani jestli někoho zadrželi. Událost se stala minulý týden. Kratom je v Česku na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem. Vláda se chystá jeho legální prodej zpřísnit.
10: Sport.
11: David Pastrňák nechybí ve finální desítce hráčů ankety Zlatá hokejka. Útočník Bostonu a obhájce vítězství získal ocenění už 8krát v kariéře.
12: Ve výběru je vedle Pastrňáka dalších 8 hráčů z NHL, jeho spoluhráč z Bostonu Pavel Zacha a další útočníci Martin Nečas a Tomáš Hertl, který teď v dresu Vegas bojuje ve finále zámořské soutěže o Stanley Cup. V desítce nejlepších jsou i brankáři Jakub Dobeš, Lukáš Dostál, Karel Vejmelka, Daniel Vladař a obránce Filip Hronek. Jediným hokejistou z české Tipsport Extraligy je mistr uplynulého ročníku s Pardubicemi a reprezentační kapitán Roman Červenka. O konečném pořadí rozhodnou hlasy vybraných trenérů, funkcionářů a novinářů. Slavnostní vyhlášení Zlaté hokejky se uskuteční v úterý 23. června. Jakub Kanta, Radiožurnál.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Ucpané dálnice u Brna a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy popojíždí dlouhá kolona. Od 17. kilometru je pravý pruh plný až do Brna. A tam už v omezení u Avion Parku čeká v pravém pruhu nepojízdné auto na odtah. Od 11. kilometru občas zastavíte i osobním autem v levém pruhu. Provoz váznej na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Pomaleji pojedete od Kývalky až k omezení v Brně. Na dálnici D1 se chvilku zdržíte i na příjezdu do Prahy z Brna. Nejdříve na 5. kilometru nehoda v levém pruhu dvě auta a pak na 3. kilometru ještě nepojízdný kamion v pravém pruhu. Kolona se sune od Průhonic. Daleko větší kolony čekejte na Pražském okruhu. Ve směru z letiště na D1 na 19. kilometru dlouho překážela nehoda v levém pruhu. Teď odtáhli poslední auto. Kolona od Karlovarské dálnice se bude dlouho rozjíždět. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská D5 od Rudné, od sjezdu na Rudnou. A plné jsou i objížďky přes Ořech nebo přes Prahu, přes tunely na Městském okruhu. Tam výrazně regulují vjezdy ve špičce. Na okruhu postojíte i směrem z D1 na letiště, zastavíte u sjezdu na Jesenici a občas zavírají tunely kvůli regulaci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
5: Dobré odpoledne vám přejeme, Radiožurnál posloucháte v 16 hodin 6,5 minuty. Libanonští civilisté opouštějí pobřežní město Týr, izraelské nálety tam ještě před výzvou k evakuaci zabili nejméně 8 lidí. Irán už předtím varoval, že na další agresi v Libanonu odpoví novými údery na Izrael. O situaci na Blízkém východě budeme mluvit už za chvilku v odpoledním Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
0: Odpolední Radiožurnál
13: a Štěpán Pokorný.

0: Nejméně 8 lidí zabili izraelské nálety v libanonském Týru. Podle místních úřadů to bylo ještě před výzvou k evakuaci. Desítky dalších lidí utrpěly zranění. Izraelská armáda zaútočila na libanonské pobřežní město i přes varování Iránu. Teherán prohlásil, že v takovém případě znovu vyšle na Izrael rakety. Aktuální informace má blízkovýchodní zpravodaj radiožurnálu Štěpán Macháček. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Jak rozsáhlé tedy jsou poslední izraelské údery na libanonském území?
1: Tak během dneška jsme viděli údery právě na město Týr a jeho okolí. Byly tam vidět i údery přímo do věžáků v centru tohoto největšího jiholibanonského města. A podle libanonských úřadů skutečně některé údery přišly ještě před tím varováním, které obvykle izraelská armáda posílá lidem přes mobilní telefony, aby se evakuovali, že do těch míst potom bude mířit právě svými údery a ostřelováním. Takže během těchto prvních úderů zemřelo pravděpodobně těch 8 lidí a pak nastaly velké evakuace lidí. Celé rodiny v autech prchaly směrem na sever, směrem k Bejrutu, do bezpečnějších oblastí Libanonu. A pro město Týr je to už několikátá takováto událost, takováto evakuace. Tentokrát je nové, že evakuační rozkaz nebo výzvy dostaly i křesťanské části tohoto velkého libanonského města a izraelská armáda se právě v posledních týdnech na toto pobřežní město hodně soustřeďuje.
0: Co izraelské nálety znamenají? Zaútočí znovu Irán?
1: Zatím jsme neslyšeli žádnou iránskou reakci na ty poslední izraelské údery na Týr. Otázkou je, jestli pro Irán červenou čarou není Bejrut, protože ty nedělní a pondělní rakety z Iránu, které mířily na Izrael, byly odpovědí právě na poměrně neobvyklé izraelské bombardování libanonské metropole, čili Bejrutu. Je možné, že teď Irán ponechá bombardování jižního Libanonu zatím bez odpovědi a podobně je to i se Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump sice přibrzdil izraelského premiéra v dalších náletech na Irán, ale zřejmě i pro něj je únosné, když Izrael bude pokračovat bombardování jižního Libanonu, respektive pozic Hizbaláhu v této části země.
0: Izraelské vedení vždy tvrdilo, že v boji proti Hizbaláhu v Libanonu bude pokračovat. Teď se mluví o vytvoření takzvaných svobodných zón v Libanonu. Co si pod nimi máme představit?
1: Ty zóny, o tom zaznělo na jednání minulý týden ve Washingtonu, kde spolu znovu už několikáté kolo jednali napřímo izraelský a libanonský velvyslanec ve Spojených státech a mluvilo se tam právě o takzvaných pilotních zónách. Měly by to být zóny na jihu Libanonu, které by plně kontrolovala libanonská armáda, kde by tedy se vůbec nenacházeli ozbrojenci a příslušníci Hizbaláhu. No a libanonská armáda bez pochyby k tomu potřebuje finanční a také technickou pomoc. A jak vidíme v posledních týdnech, možná měsících, tak hlavně Spojené státy a také arabské země skutečně finančně a technicky libanonské armádě hodně přispívají. Pravděpodobně hlavně proto, aby byla schopná případně v budoucnu i odzbrojit mnohem silnější dosud milice Hizbaláhu.
0: Blízkovýchodní zpravodaj radiožurnálu Štěpán Macháček. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Americký prezident obvinil Kalifornii z volebního podvodu. Podle něj využívají demokraté dlouhé sčítání výsledků primárek k falšování lístků. Detaily proto přidáme za chvilku na Radiožurnálu.

0: Ani týden po hlasování nejsou jasné výsledky primárek v americké Kalifornii. Prezident Donald Trump kvůli tomu mluví o volebním podvodu a obvinuje demokratickou stranu z falšování volebních lístků. Do guvernérského klání postoupil bývalý ministr zdravotnictví demokrat Javier Becerra a druhé místo je dál nejisté. Ve volbách do vedení Los Angeles jdou do finále dvě ženy a Trumpův kandidát byl vyřazený. Více už s washingtonskou zpravodajkou radiožurnálu Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že demokraté kradou volby v Kalifornii. Na čem je to obvinění postavené?
1: No, na ničem právě příliš konkrétním. Americký prezident několikrát obvinil demokraty z toho, že kradou primárky jak guvernéra, tak i starosty, respektive teď už starostky Los Angeles, ale nepředložil žádné důkazy. Jeho kandidáti, které podpořil, Stephen Hilton v guvernérských volbách a herec Spencer Pratt v starostovském klání za Los Angeles, při počítání hlasů ze začátku totiž vedli a už tehdy začal Donald Trump prohlašovat, že jde o podvod, protože tito kandidáti nakonec prohrají. A oni, Štěpáne, skutečně nepostoupili. Jenže prezident neukázal, že by to bylo proto, že by tam nastaly nějaké podvody, a ne proto, jaká je oficiální verze, tedy že oni prostě nezískali dost hlasů. A jenom připomínám, Kalifornie je většinově a dlouhodobě demokratický stát.
0: No a Kalifornie je známá tím, že sčítá hlasy i několik týdnů, tak v čem je ten systém tak složitý a proč to vytváří prostor pro konspirační teorie?
1: Protože každý z těch 23 milionů registrovaných voličů v Kalifornii dostane korespondenční lístek, který, když má správné razítko, může dorazit na volební úřad až 7 dní po volbách a potom úředníci ve všech těch 58 kalifornských krajích mají na sečtení lístku až 30 dní. Deník Washington Post píše, že volební úředníci věděli ještě před volbami, že budou obviněni z manipulace. Že to takhle je i v minulých cyklech, kdy republikáni ztráceli body s tím, jak přibývaly ty pozdní hlasy. Protože demokratičtí voliči výrazně preferují korespondenční hlasování, takže jejich hlasy vždycky přicházejí systematicky později. A to vypadá podezřelé, pokud člověk samozřejmě nezná kontext.
0: A kdo z těch primárek vychází jako favorit pro listopadové volby a co výsledky naznačují o náladě kalifornských voličů?
1: V těch guvernérských volbách postoupil bývalý ministr zdravotnictví, jak už si říkal, Bidenovy vlády Javier Becerra, ale to druhé místo je pořád nejisté. A tam o ně bojuje republikán Steve Hilton a demokratický miliardář Tom Steyer. Výsledky naznačují, že Kalifornie zůstává pevně demokratickým státem, ale zároveň Trumpovi kandidáti dokázali zmobilizovat dost voličů, aby byli konkurenceschopní. A to samo o sobě je v tomhle státě neobvyklé.
0: Jana Ciglerová, díky a pěkný den.
1: Pěkný den.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticket Portál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Hodin a 30 minut. Marek Sedláček a zprávy.
2: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy předloží v pondělí vládě návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Informoval o tom premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po dnešním jednání s generálními řediteli obou médií. Vláda chce financování Českého rozhlasu i České televize převést pod státní rozpočet. Podle Babiše by měl být nový zákon pro média férový a obsahovat taky inflační doložku. Klempíř po jednání řekl, že televize ani rozhlas po převodu financování na státní rozpočet neutrpí oproti současnosti žádnou finanční újmu. Generální ředitelé se dál shodují, že chtějí zachovat stávající systém poplatků. Akcelerační zóny vyvolaly tisíce připomínek. Na Ministerstvo pro místní rozvoj jich dorazilo přes 8 tisíc a další stále přibývají i po vypršení lhůty. Jde o území, kde stát počítá se zrychleným povolováním výstavby větrných a solárních elektráren, a to i bez některých dosavadních posudků. Připomínky se týkají hlavně dopadů na krajinu, životní prostředí i možných zdravotních rizik. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa porušila zákon, když navýšila poplatky za víza pro kvalifikované zahraniční pracovníky. Rozhodl o tom federální soud v Bostonu, podle kterého jde o nelegální daň, kterou kongres neschválil. Trump nechal zaměstnavatelem hrazený poplatek zvýšit v přepočtu na 2 miliony korun. Víza, která byla určená taky pro pracovníky s pokročilým vysokoškolským vzděláním, přitom předtím nestála víc než 105 tisíc korun. A Ministerstvo životního prostředí dnes odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Carlose Vémoli lvici Elzu. O zabavení rozhodla Česká inspekce životního prostředí v únoru. Chovatel nebyl schopen doložit zákonný původ lvice. Proti rozhodnutí se Vémola neodvolal. Lvice se proto stala majetkem státu. Prozatím bude v liberecké zoologické zahradě.
3: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková úspěšně vstoupila do turnaje v nizozemském Hertekonboši. Na travnatém povrchu porazila Mexičanku Sarasovou 2-0 na sety. Sára Bejlek naopak v prvním kole podlehla Ukrajince Jastremské 0-2 a vypadla. Duel Nikoly Bartůnkové s Belgičankou Van de Winklovou přerušil ve druhém setu déšť.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená silnice 38 Kutné Hory a kolony v Praze. Silnice 38 mezi Čáslaví a Kutnou Horou stále zavřená po tragické nehodě u Církvice. Ve směru na Kolín podle našeho zpravodaje dopravu odklání už v Čáslavi.
5: Dojedete na kraj a tam vás odkloní na nějaký ty objízdní trasy, které jsou teda dost přeplněný, protože ten provoz těch kamionů je teďka silnej.
4: A taky v Praze silná odpolední špička, kolony na těch tradičních místech delší než obvykle. Třeba na Pražském okruhu popojíždějí dlouhé kolony před sjezdem na Ořech. A to jak ve směru od letiště, tak i směrem z D1. Zdržíte se přes půl hodiny. Ucpaná je kvůli tomu i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy už od 7. kilometru. A kolony čekejte i na objížďkách, třeba přes Řeporyje a nebo přes Prahu, přes tunely. V Praze teď i nehoda překáží na jižní spojce ve směru na Barandovský most. Před sjezdem na Krč na Vídeňskou blokuje jeden pruh a kolona se táhne už od Zahradního města. Ještě dálnice D2, příjezd do Brna z Bratislavy. Kolona má 17 kilometrů od odpočívky Zeleňák až do Brna, hlavně kamiony v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia, na západě a severu Čech až na 8 stupňů. Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. A v odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Dobré odpoledne, 16.34 a po 17. hodině uslyšíte 20 minut radiožurnálu. Hostem bude Roman Primula. Teď chvilku po půl páté, Dan Bárta, On My Head, hezký poslech.
3: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: Německo vloží další prostředky do takzvané české muniční iniciativy na podporu Ukrajiny. Slíbil to ministr obrany Boris Pistorius, který v Berlíně přivítal svého českého kolegu Jaromíra Zunu za hnutí SPD. O jednání, které se týkalo taky zbrojních zakázek a spolupráce v NATO, nám řekne víc německý zpravodaj radiožurnálu Tomáš Havlín. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Německo přidá na českou muniční iniciativu dalších přepočtů víc než 7 miliard korun.
2: Das sind ca. 50.000 Schuss weitreichende Munition.
1: Pane Borise Pistoria, by to mělo vystačit asi na 50 tisíc kusů dělostřelecké munice dlouhého doletu. Boris Pistorius zvlášť poděkoval české vládě, že v té iniciativě na podporu Ukrajiny pokračuje a taky, že to dělá transparentně. Je to podle něj tím důležitější, že munice je na světovém trhu aktuálně nedostatek. No a německý ministr obrany zmínil ještě jedno konkrétní číslo, 200 tisíc pistolí v přepočtu za skoro 1,5 miliardy korun. Podle něj nakoupí Německo od české zbrojovky z Uherského Brodu. Německá média už letos v lednu informovala o tom, že české pistole se stanou standardní výbavou německé armády, tedy Bundeswehru.
0: Server i rozhlas dnes zveřejnil, že české ministerstvo obrany vedené Zunou chce o pětinu snížit maximální počet vojáků na misích východního křídla NATO. Vyjádřil se k tomu ministr v Berlíně?
1: Český ministr Zuna řekl, že takzvané snižování mandátu, tedy snižování maximálního počtu vojáků, které by Česko dávalo v následujících 2 letech k dispozici pro mise na východě, na to neznamená menší angažovanost.
3: Pro nás je to stále absolutní priorita, to znamená, budeme mít naše jednotky rozmístěné v Litvě, Lotyšsku, Polsku i na Slovensku.
1: Z vyjádření ministra Jaromíra Zuny spíš vyplývalo, jako by pro něj snížení mandátu bylo formalitou, jelikož Česko podle něj mělo dřív ten takzvaný mandát stanovený spíš vysoko, aniž by ho muselo reálně vyčerpávat nebo naplňovat. Ale zároveň Jaromír Zuna připustil, že Česko v nadcházejícím období například nebude přispívat k ochraně východní hranice NATO Gripeny, a to dokud je nevymění za americká letadla F-35.
0: Tak pokud mluvíme o těchto amerických letadlech, bude je teď nakupovat i Německo, když se včera ukázalo, že definitivně nevyšel projekt FCAS, tedy vývoj nového letounu společně s Francií?
1: Německý ministr obrany Boris Pistorius se k tomu vyjadřoval. Nákup amerických letadel je podle něj jednou ze 4 možností asi. Další je, že Německo se zapojí do jiného mezinárodního projektu na místo tedy Holportu s Francií, anebo snad vyvine i nějaké letadlo samo. Pak je ještě další možnost, o které nechtěl tolik mluvit. V každém případě ten krach společného projektu s Francií s názvem FCAS je docela velká rána, jednak stál docela dost peněz, řádově několik miliard eur, ale zároveň to měl být taková vlajková loď možné evropské vzájemné spolupráce a zároveň i evropské obranné nezávislosti.
0: Německý zpravodaj radiožurnálu Tomáš Havlín v odpoledním vysílání. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Je přesně 4:45, posloucháte Radiožurnál. V Kladně se právě teď koná další ročník mezinárodního atletického mítinku Kladno hází. A nejde na něm jen o vrhačské disciplíny. Půjdeme tam za pár minut.

0: Už od 11 hodin se na kladenském atletickém stadionu z letiště představují závodníci na tradičním mítinku Kladno hází. Přímo na místě je taky reportér Radiožurnálu Jakub Marek. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Jaké největší hvězdy se v Kladně představí a jak ovlivňuje mítink to dnešní počasí?
1: Když to vezmu od počasí, tak teď už tady neprší, což je samozřejmě dobře pro atletické výkony. Zhruba tak 2-3 hodiny zpátky tady pršelo hustě, velmi hustě. Dokonce se musela přerušovat i soutěž kladivářů, ale vůbec to nevadilo Volodymyru Myslivčukovi, což je český reprezentant, rodák z Ukrajiny, ale poslední 3 roky už reprezentuje právě svou novou vlast, tedy Českou republiku, a ten tady hodil 78 metrů 93 cm. Nový rekord mítinku, opět se přiblížil té magické 80-metrové hranici, no a tu už i letos dokázal jednou překonat na Kypru v Nikózii, se dostal na 80 metrů a 69 centimetrů a je tak aktuálně 7. ve světových kladivářských tabulkách a postupně tak Myslivčuk stoupá tím pořadím a dnes tady potvrdil to, že je na tom velmi dobře. Skončil už i oštěp mužů, tam byl první Dov Smith, což je Jihoafričan, který nedávno vyhrál i soutěž oštěpařů na memoriálu Josefa Odložila na pražské Julisce. Dnes tady opět přehodil 80-metrovou hranici. Bylo z toho 82 metrů a 8 cm. Přes 80 se dostal jako jediný z oštěpařů. Pak na druhém místě Jan Výška Mladý, český oštěpař, ten hodil 76-79 a jen 6 cm za ním byl už o dost zkušenější další český oštěpař Martin Konečný.
0: Velkou podívanou slibuje zejména běh mužů na 400 metrů, kde by měla nastoupit takřka kompletní česká špička, včetně kladenského odchovance Matěje Krska. Dá se očekávat i rychlý čas?
1: Je to tak, ono se říká mokrá dráha, rychlá dráha, tak doufejme, že to dnes bude platit. Když se tady dívám na okolní stromy, tak vítr, řekl bych, že by také nemusel zlobit, tak pod 640 sekund by mohl někdo z české čtveřice elitní zaběhnout. Samozřejmě to ještě není ta hranice ani širší evropské špičky, ale mohl by třeba Milan Ščibrány, který vede aktuální letošní tabulky, se opět o něco posunout a rozhodně domácí Matěj Krsek by mu také měl konkurovat a mohli by se dotáhnout společně k nějakému solidnímu času.
0: Reportér Radiožurnálu Jakub Marek z Kladna. Díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Podezřelá nahrávka a horko kvůli radě České televize. Proč se do ní znovu nedostali Matocha s Bradáčem?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: Sočer slaví 100 let.
1: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socer.rozhlas.cz.
2: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera akce.
3: Radiožurnál je 17 hodin. Marek Sedláček a zprávy.
4: Evropská unie představila výroční zprávu o drogách. Česko zůstává nejhorší v užívání pervitinu. V kauze Dozimetr vypovídal bývalý náměstek Scheinherr. Čeští fotbalisti se připravují na přesun z Dallasu do Mexika na úvodní utkání mistrovství světa. V Praze brzdí provoz nehody na jižní spojce v obou směrech a zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm, teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Česko zůstává evropským centrem užívání pervitinu. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou dnes představila agentura Evropské unie pro drogy. V odpadních vodách Prahy a Brna se našly největší koncentrace této drogy z celé Evropy.
5: Úřady v Česku podle nové zprávy likvidují kolem 200 laboratoří na výrobu pervitinu ročně. V Česku a na Slovensku je také největší množství lidí, kteří se léčí ze závislosti na této látce. Eurokomisař pro migraci Magnus Brunner uvedl, že v roce 2024 zemřelo v Evropě v souvislosti s předávkováním nejméně 7600 lidí. Nejčastější příčinou bývají opioidy, většinou v kombinaci s dalšími drogami. Ředitelka Evropské agentury pro drogy Lorraine Nolanová upozornila, že se navíc objevují stále nové, vysoce koncentrované konopné produkty a rozmanitost prodávaných opioidů a stimulantů roste. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Byl na mě vyvíjený nátlak, tak to řekl dnes u soudu v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z Prahy sobě. Byl to on, kdo na údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku upozornil policii. Před 6 lety podal trestní oznámení, když mu developer oznámil, že odmítl dát 5milionový úplatek. Události z jara 2020 dnes znovu Scheinherr popsal u soudu.
6: Panu Borunsteinovi jsem vlastně řekl, že s tímto musíme jít na policii, jestli on je ochotný jít též. A ještě ten den vlastně jsem kontaktoval policii prostřednictvím tedy mých kolegů.
4: Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění v Brně má v nominacích na nového rektora nebo rektorku 24 men. Navržení kandidáti teď budou osloveni a dostanou 10 dní na rozmyšlenou, jestli kandidaturu přijmou. Poté škola zveřejní seznam uchazečů, kteří do volby skutečně vstoupí. O novém rektorovi by se pak mělo rozhodovat na začátku září. Nové volby vyhlásil akademický senát po odvolání Barbary Marie Willi z funkce rektorky. Senát jí vytýkal především způsob řízení JAMU. Willi kritiku odmítala. Americká NASA oznámí každou chvíli složení posádky pro kosmickou misi Artemis 3. Mise by v příštím roce měla vyzkoušet lunární modul určený pro přistání na měsíci. Zůstane přitom ale v blízkosti Země, jak řekl Radiožurnálu šéfredaktor Cosmonautics Dušan Majer.
7: Budou moci astronauti vyzkoušet ovládání základních systémů toho landru, provedou výstupy do volného prostoru, no a poté se vrátí na Zemi. Sport.
8: Čeští fotbalisté se chystají v americkém Texasu na start mistrovství světa. Zítra je čeká přesun do mexické Guadalajary, kde vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou.
9: Úvodní duel českých fotbalistů na mistrovství světa bude řídit egyptský rozhodčí Amin Mohamed Omar. Radiožurnál Sport i Radiožurnál utkání Česko-Jižní Korea v noci ze čtvrtka na pátek od 4 hodin odvysílají v přímém přenosu. Zahajovací zápas šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou dostal na starosti Brazilec Wilton Sampaio. Na mistrovství světa bude naopak nakonec chybět somálský sudí Omar Abdulkadir Artan. nejlepšího afrického rozhodčího minulého roku, po příletu do Miami nepustili úřady do Spojených států. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečí na D1 u Bělotína, kolony v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy dejte pozor u sjezdu na Bělotín. Na kilometru 311,5 hlásíte značku v jízdním pruhu.
11: V tom zúžení, kde se tady pracuje, tak je velká dopravní značka opřena o beton a vyčnívá do levého jízdního pruhu.
10: V Praze velmi silný provoz na jižní spojce ve směru na Černý most. I nehoda překážela u sjezdu na Průmyslovou v levém pruhu. Teď je policisté dali na stranu a kolona je ale od Spořilovské ulice. V Praze taky stále dost výrazně regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka a před tunely se tvoří kolony. Radlická je na půl hodiny, to samé Plzeňská anebo Patočková ulice. Velké kolony jsou taky v oblasti Libně a v Povltavské směr Blanka. Ucpaný je taky Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Ve směru z letiště na D1 se zdržíte přes půl hodiny od Karlovarské dálnice. V opačném směru z D1 na letiště zastavíte u sjezdu na Jesenici. Tam musí občas se zavřít tunely kvůli regulaci provozu. Ještě zpráva ze silnice 38 mezi Kutnou Horou a Čáslaví se po nehodě u Církvice opět projíždí. V obou směrech objížďky nehledejte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. A teď začíná 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
12: Co znamená rozhodnutí nejvyššího soudu, že nárok na kompenzaci od státu mají i lidé, kteří trpí lehčími následky komplikací po vakcíně proti COVID-19? Jak se zvýší počet těch, kteří dosáhnou na odškodnění, a jak se v takových případech prokazuje příčina souvislost? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je epidemiolog Roman Prymula, bývalý minister zdravotnictví, místopředseda České vakcinologické společnosti. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Rozhovor natáčíme v našem přenosovém voze po 11. hodině. Nejvyšší soud vynesl přelomový rozsudek, rozšířil prostor pro odškodnění lidí, kterým vakcína proti COVID-19 poškodila zdraví. Co se mění?
13: Tak ta diskuze byla poměrně intenzivní, protože podle stávající normy docházelo k tomu, že naprostá většina, prakticky všechny žádosti byly vyřešeny negativně, což nepochybně dobře nebylo, a bylo nutné tu normu nějakým způsobem precizovat. Nejvyšší soud původně chtěl zrušit po ústavním soudu to, aby tam nefigurovalo zvlášť závažné, což podle mého nebylo úplně šťastné, protože potom by se posuzovaly skutečně jakákoliv poškození, která by tam byla. Myslím, že ústavní soud to vyřešil velmi správně, že ponechal to původní vyjádření, které v té legislativě je, ale nicméně výrazně rozšířil jeho výklad. To znamená, dnes je opravdu možné podstatně detailněji posuzovat jednotlivé případy poškození a v podstatě na základě soudně znaleckých posudků potom každý individuálně hodnotit.
12: V médiích se mluví především o následcích po očkování proti covidu. Neplatí ale rozsudek pro případné následky jakéhokoliv očkování?
13: Já myslím, že platí, protože tam byla diskuze nad oběma zákony a my máme vlastně dvě normy, které v tuto chvíli jsou platné. Jsou to zákony z roku 2020, jak ta 116, která obecně hovoří o odškodnění po povinném očkování, tak pak specifická norma, která se říká Lex Covid a která vlastně je zákonem číslo 569, která hovoří specificky o tom covidu. Obě tyto normy používaly slovo zvlášť závažné, a proto vlastně ten dopad toho vyjádření ústavního soudu jde na obě tyto normy.
12: A nepřiznává tím soud, že očkování prostě není nikdy zcela bezpečné?
13: Určitě ano, je to naprosto korektní, protože my nemáme 100% bezpečnou vakcínu, to znamená, vždy se můžeme potkat s nějakými nežádoucími příznaky, které tam jsou, a na druhou stranu soud jednoznačně definuje, že u těch lehkých není důvod pro nějaké odškodnění, to znamená, pokud má člověk lokální problémy ve smyslu třeba svědění, zarudnutí nebo krátkodobé teploty, tak to určitě nespadá do toho režimu odškodnění, ale naopak, pokud tam jsou závažné dopady ve smyslu třeba dlouhodobé pracovní neschopnosti, omezení společenského uplatnění, tak tady jednoznačně přichází v úvahu nějaký kompenzační mechanismus a ten by měl být individuálně definován.
14: Bývalý minister zdravotnictví Vlastimil Válek rozhodnutí Nejvyššího soudu vítá právě proto, že nárok na odškodnění budou mít tady pacienti se slabšími následky. Vy to vidíte podobně?
13: Já to vidím podobně. Ono samozřejmě už bylo možno postupovat podle té původní legislativní normy, která se vlastně nezměnila, ale ten úzus byl takový, že to vlastně posuzovala komise, která byla poměrně striktní. Teď ten nález Ústavního soudu a potažmo Nejvyššího soudu vede k tomu, že každý ten

0: Že dosud měli nárok na odškodné pouze lidé s extrémními následky, co je tím míněno?
1: Tím extrémním následkem je v podstatě úmrtí nebo takový stav, kdy ten člověk je doživotně handicapován, nemůže se adekvátním způsobem společensky uplatnit, nemůže vykonávat svoji práci, a to v podstatě téměř v trvalém režimu. To znamená, to byly extrémní případy, které jsou naprosto zřídkavé i po covidu.
0: Tušíte, kolika případů se může odškodné nově týkat?
1: Tak já si myslím, že to spektrum zas nebude o tolik širší, než v podstatě je, to znamená, jsou tady nějaké 200 žádostí, které byly zatím naprosto dominantně negativně posouzeny.
0: No, ne. Doslova zatím žádné odškodné nebylo vyplaceno.
1: Já to nemyslím tak, že by byla nějaká odškodněna, ale že některé ještě nebyly dokonce vyhodnoceny, to znamená, asi 10 jich ještě je v nějakém řízení, ale pravdou je, že skutečně pozitivně nebyla vyhodnocena žádná, a to asi korektní není. To znamená, z tohoto důvodu to je určitý průlom.
0: Máte představu, jak by mohly být ty kompenzace vysoké? Jinými slovy, jak to může podle odhadů zatížit státní rozpočet?
1: Tak já si myslím, že to budou jednotky. Brusels.
0: Co znamená
1: toho člověka, který vlastně spustil tu kaskádu díky myokarditidě, kterou trpěl, tak to si myslím, že je klasický příklad, kdy opravdu myokarditida je vyjmenována jako komplikace po covidovém očkování, a myslím si, že on na základě těchto judikátů bude mít velmi vysokou šanci, že skutečně odškodněn bude.
0: Nejvyšší soud v rozsudku poukázal také na to, že cílem očkování je potlačovat nebezpečné choroby a prospívat společnosti jako celku. Očkovaní lidé proto musí snést určitou míru nepohodlí, případně i mírné a krátkodobé vedlejší účinky. Tady je asi velmi složité rozsoudit, co je únosná míra nepohodlí a co už je újma zakládající nárok na odškodné.
1: Tak my se na to musíme dívat trochu z individuálního hlediska, protože pro někoho není velký problém, že bude mít 2 dny vysokou horečku a bude muset zůstat v posteli. Pro někoho je naopak újmou, že bude mít vpich, a i když tam nebude naprosto žádná reakce, tak už ten vpich je pro něj míra nepohodlí. Takže toto určitě bude posuzováno individuálně, ale myslím si, že ten dopad bude takový, že to posouzení bude z hlediska nějakého déledobějšího poškození. To znamená, pokud ten člověk nebude moci vykonávat třeba práci 1 měsíc, tak tady by měl být nějaký mechanismus odškodnění. A skutečně tady záleží na tom, jestli je to očkování povinné. Tady si musíme uvědomit, že oba tyto zákony se vlastně věnovaly problematice, kterou garantoval stát a garantuje, to znamená povinná očkování v dětství zejména a specifické očkování proti covidu. To znamená, pokud stát toto vyžaduje, byť u covidu to nebylo povinné, tak logicky by měl nést břímě případného odškodnění.
0: Čili týká se to výhradně případů, kdy očkování bylo povinné?
1: Ano, a covidu. To znamená, ty varianty, kdy my očkujeme třeba proti pneumokokům nebo proti HPV, případně jiným plošným očkováním, které je sice hrazeno státem, ale není povinné, tak tady se to v potaz nebere, protože tady člověk má šanci se svobodně rozhodnout, jestli chce být očkován nebo nechce být očkován. A u toho covidu je to specifické, že tady v podstatě byl nepřímý tlak vyvíjen, byť to nebylo povinné, ale lidé, kteří se nenechali očkovat, tak byli výrazně handicapováni přístupem na různé aktivity a tak dále, takže proto to stát bere, že tady to odškodnění je také na místě.
0: Hostem 20 minut Radiožurnálu je profesor Roman Primula. Vrátím se k tomu, že v tomto konkrétním případu, kterým se zabýval nejvyšší soud, se v roce 2022, 2 týdny po 3. dávce očkování proti koronaviru, u muže rozvinula už zmíněná myokarditida, tedy zánět srdečního svalu. Jak častá to bývá komplikace spojená s preventivní vakcinací?
1: Ono to není zas tak častá komplikace, v podstatě v tom celosvětovém měřítku jsou popsány stovky případů, ale samozřejmě vyskytnout se může a pokud se vyskytne, tak zatím literárně je popsáno, že většina těch případů byla mírná a spontánně v podstatě po nějaké době vymizely, ale jsou tam případy, které toho člověka handicapují dlouhodobě a to je jeden z nich. To znamená,

0: tady je opravdu na místě posouzení, jak trvalé ten člověk handicapován je. Ona to není jenom otázka akutní myokarditidy, ale v podstatě doprovodných procesů, které tam mohou být z hlediska různých autoimunitních dopadů. A tady ten člověk očividně poškozen byl. Já nicméně nechci předbíhat další řízení, která budou následovat, protože si myslím, že bude vyžadováno expertní posouzení celého toho případu a získání soudně znaleckých posudků, zejména z oblasti imunologie, vakcinologie, tak, aby bylo vidět tu bezprostřední příčinu a následek.
1: S jakými komplikacemi jste se tedy v době covidové setkávali nejčastěji?
0: Tak těch komplikací byla samozřejmě celá řada, na druhou stranu ta jejich frekvence nebyla nějak dramatická vzhledem k tomu, že tady bylo vyočkováno téměř 20 milionů dávek a my tady máme obtížné srovnání s jinými vakcínami, kterých je používáno řádově 100 tisíce, to znamená tady poměrně krátké době bylo vyočkováno obrovské množství těch vakcín a samozřejmě ty komplikace byly různé, většinou mírné a nezávažné. To, že tady někdy může být i anafylaktická reakce, je pravdou. Ty bezprostřední alergické reakce na druhou stranu nijak nebezpečné nejsou a já si nemyslím, že tady by mělo docházet k nějakému odškodnění, protože ten člověk je ohrožen v řádu minut a samozřejmě zdravotnický personál musí být připraven na to, aby to zvládl. To znamená, po podání medikace ten člověk se vrací v naprosto nepoškozeném stavu zpět do běžného života a je obrovský rozdíl, jestli to je nějaká dlouhodobá reakce ve smyslu té autoimunity, tam už to odškodnění je na místě, protože to postižení může být dlouhodobé a jsou tam třeba příznaky, jako je syndrom Guillain-Barré, kdy tam jsou různé přechodné obrny a tak dále, to znamená, to samozřejmě podléhá odškodnění.
1: No, jak četné jsou takové případy zdravých lidí, kteří si po očkování třeba proti koronaviru nesou trvalé následky?
0: Já myslím, že to je naprosto raritní a když se na to podíváme, tak ta frekvence je zhruba 1 na 100 000 a ono to koresponduje v podstatě s počtem vyočkovaných dávek a počtem těch stížností, které u nás zatím jsou.
1: Nejvyšší soud konstatoval, že tam, teď cituji, kde obtíže vyvolané očkováním přivodí dotyčnému lékařsky diagnostikovatelnou újmu na zdraví dosahující takové intenzity, že lze klasifikovat jako intenzivnější vytrpěnou bolest či závažnější trvalé následky v podobě stížení společenského uplatnění. Případně, že vyvolá delší pracovní neschopnost, či se vyžádá nezanedbatelné náklady léčení, nastupuje kompenzační povinnost státu. Je to pro vás formulováno dostatečně srozumitelně a precizně?
0: Do určité míry ano, to do určité míry mám na mysli tu bolest, protože definovat bolest je velmi subjektivní záležitost. My máme různé stupnice bolesti, ale někdo může definovat bolest na stupni 4 jinak než jiný na stupni 1 a odškodnění čistě za bolest, která by byla velmi krátkodobá, si myslím, že na místě úplně není, ale samozřejmě může dojít k nějakému stavu, kdy tady vznikne jakási chronická bolest a tady naopak to odškodnění už na místě je.
1: Může to mít za následek větší obezřetnost, možná až nedůvěru části veřejnosti k preventivnímu očkování?
0: Já doufám, že ne, byť my jsme v situaci, kdy tady vidíme různé tlaky na to, že očkování je zpochybňováno určitou částí společnosti. Máme tady teď poměrně přesná data, kdy těch odpůrců očkování je kolem 16% v populaci a to je číslo, které je výrazně vyšší, než tomu bylo třeba před 20 lety, kdy se pohybovalo někde na úrovni 7%. Na druhou stranu, my jsme v současné době společnost velmi otevřená, takže chceme vědět přesná data, chceme vědět, kolik těch komplikací je a v tomto slova smyslu si myslím, že je to krok správným směrem. Na druhou stranu i vidíme vlastně účinnost toho očkování a když vezmeme teď úplně poslední data, která vlastně publikoval ÚZIS, které se týkají třeba spalniček, tak oni analyzovali případy, kdy se to onemocnění tady vyskytlo a víme, že spalničky tady v minulosti prakticky nebyly, teď je tady už máme a zjistili, že vlastně naprostá většina těch případů, které se vyskytly, nebyla očkována a v podstatě na tom spočítali účinnost té vakcíny 98%. To znamená, i tato data jsou k dispozici a každý by se individuálně měl rozhodnout, jestli chce být očkován nebo nechce být očkován. Na druhou stranu tady stále máme u těch základních dětských onemocnění, u těch 9 povinnost a tady samozřejmě je třeba říci, že my nikdy nepostupujeme tak drakonicky, že bychom někoho chytili a s prominutím ho násilně očkovali. Ta povinnost je trochu formální, je tady nějaká sankce, ale ta sankce je v podstatě směšná, 10 000 korunová a v praxi je minimálně aplikována.
1: Jak si osobně vysvětlujete to, že se vlastně počet těch odpůrců očkování, jak říkáte, víc než zdvojnásobil?
0: Tak my jsme se dostali do nějaké situace, kdy v té společnosti je řada postulátů zpochybňována, začínáme věřit různým konspiračním teoriím a jedna z takových složitějších věcí byla covidová doba, protože tady jsme zrovna narazili na nutnost používání vakcíny proti respiračním chorobám, které obecně jsou výrazně méně účinné než ostatní vakcíny, když to srovnáme třeba s těmi spalničkami nebo s vakcínou proti hepatitidě A, tak ty respirační mají účinnost někde kolem 60-70% a u toho covidu byl ještě jeden velký problém a to ten, že ta vakcína dokázala vlastně navodit protilátkovou odpověď na poměrně krátkou dobu. To znamená, ti lidé byli kryti spolehlivě 3 měsíce, nespolehlivě 6 měsíců a to se ne každému líbilo, že by se měl takto frekventně očkovat. To znamená, to byl jeden z důvodů a pak to byl důvod obecně zpochybňování technologie mRNA, kdy někteří tvrdili, že to může ovlivnit jejich v podstatě genetickou výbavu a tak dále. Takže to všechno vedlo k tomu, že tady narůstal počet lidí, kteří vlastně se stávali odpůrci očkování.
1: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s epidemiologem Romanem Prymulou. Personalizované mRNA vakcíny mohou pomáhat v boji proti rakovině. Už je to dostatečně prokázáno?
0: Ano, ta vakcína primárně byla vyvíjena jako vakcína proti nádorům, to znamená, ten její mechanismus byl velmi nadčasový a je to záležitost, která samozřejmě usnadní boj proti rakovině. Během té covidové éry se ukázalo, že stejný princip lze použít i preventivně proti různým infekcím a je třeba říct, že ten princip je uplatnitelný u řady jiných vakcín a pracuje se na nich. Problém je, že třeba ve Spojených státech v tuhle chvíli je diskuze a tak, jak vlastně ministerstvo zdravotnictví ve Spojených státech není úplně nakloněno očkování, tak v podstatě omezilo zdroje na výzkum těch mRNA vakcín, ale já si osobně myslím, že princip mRNA vakcín je správný. Je samozřejmě nutné dořešit nějaké situace z hlediska stimulace třeba protilátek IgG4 a pokud my tu vakcínu používáme velmi frekventně po sobě, tak můžeme trpět tím, že ty hladiny jsou příliš vysoké, ale to se netýká běžných vakcín. To znamená, pokud budu aplikovat klasickou vakcínu v podobě mRNA vakcíny, tak já tam nevidím skutečně žádné riziko a u těch covidových bývá dobré po několika dávkách mRNA vakcíny použít třeba proteinovou vakcínu a pak to riziko samozřejmě tady nějak dramatické není.
1: Kombinace personalizované vakcíny a imunoterapie snížila riziko návratu melanomu skoro o 50%. Jak to funguje? Jak vzniká očkovací látka na míru?
0: Tak my se skutečně posunujeme tak, že chceme tady dělat personalizovanou medicínu, ale tady je třeba si uvědomit, že to je cesta poměrně nákladná. My musíme zmapovat ideálně genom toho člověka, musíme najít vlastně riziková místa, která tam jsou, ty se pokusíme nějakým způsobem opravit a snažíme se připravit v podstatě látku, která pro toho člověka může znamenat jasný efekt. Je tady řada terapií protinádorových, které jsou v podstatě velmi blízké imunizaci, kdy vlastně třeba z toho daného organismu si půjčíme jeho lymfocyty, nějakým způsobem je označíme, naučíme je, aby bojovali s tím konkrétním antigenem, s tou poškozenou buňkou a zase vracíme do toho organismu. Takže je opravdu snaha jít cestou individualizované medicíny a my už tady teď vidíme trend v řadě těch různých launch longevity klinik, které se snaží tento princip využívat jaksi preventivně, ale i z hlediska terapie těch nejzávažnějších onemocnění, to je cesta, která má budoucnost.
1: Když jsme mluvili o této konkrétní vakcíně, probíhá už třetí fáze klinického testování, zatím tady se lék jeví jako bezpečný.
0: Zatím si myslím, že ta data nesvědčí pro nic, co by bylo nějakým způsobem handicapující z hlediska bezpečnosti jeho použití. Dále si musíme uvědomit, a to je ten problém trochu, který vznikl u těch mRNA vakcín, že my máme jiné jaksi požadavky na vakcínu u těch terapií protinádorových, protože tam je člověk bezprostředně ohrožen na životě, takže tolerujeme nějaké i závažnější reakce, které tam mohou být, protože ta vakcína svým způsobem má být záměrně toxická pro ty buňky, které se snaží zničit. Než to u těch čistě preventivních postupů, ta vakcína musí být zcela bezpečná, protože tady nehubíme nějakou buňku v těle, ale snažíme se navodit imunitní reakci, která pro toho člověka znamená v podstatě to, že je ochráněn před agens, který se tam vyskytuje a v žádném případě ho nesmí poškodit, jak si preventivně.
1: Teď je aktuální otázka eboli. Existuje už účinné očkování proti této nemoci?
0: Proti ebole existuje účinné očkování, byť my nemáme ještě úplně spolehlivá data z klinické praxe, protože ta poslední epidemie, která byla v Africe, která postihla asi 28 tisíc lidí, tak vedla k tomu, že se začaly zkoušet různé kandidátní vakcíny. A v uvozovkách bohužel ta epidemie i díky tomu poměrně rychle skončila. To znamená, nepodařilo se prokázat, protože těch subjektů nebylo dostatek, jestli ta vakcína je statisticky významně dostatečně účinná. Ale má se za to, že ano. Problém je, že ta stávající epidemie je na bázi jiného viru a ta původní vakcína proti tomuto viru účinná není. Ale protože už se vědci naučili nějakým způsobem v této problematice se pohybovat, tak se ukazuje, že schopnost připravit tu účinnou vakcínu přímo proti tomuto kmeni je zhruba vzdálená někde kolem 6 měsíců, takže si myslím, že poměrně rychleji budeme mít a teď se pracuje i s umělou inteligencí, to znamená je snaha vlastně nalézat takové sekvence, které budou mnohem více univerzálnější a u té eboli by to znamenalo, že bychom měli vakcínu, která bude fungovat vlastně proti všem variantám té eboli, která tady je.
1: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Hostem byl epidemiolog profesor Roman Prymula, místopředseda České vakcinologické společnosti, někdejší minister zdravotnictví. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.

0: 17 hodin a 30 minut. Marek Sedláček a další zprávy.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 1,40 korun a 40 halířů. To je o 10 halířů míň než dnes. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 14 halířů na 39 korun a 1,90 halířů. Vládní opatření regulující ceny paliv mají pokračovat zatím do konce června. Epidemie eboli v Demokratické republice Kongo má už přes 100 obětí. Země v neděli uváděla 550 potvrzených případů nemoci. V sousední Ugandě je zatím 19 nakažených a 2 mrtví. Snahy o zastavení šíření eboli v Kongu komplikují ozbrojené konflikty v postižených oblastech na východě země. Zdravotníci v zemi taky čelí útokům rozzlobených obyvatel. Těm vadí například to, že své blízké nemůžou pohřbít tradičním způsobem. Policie pátrá po 95-letém Vladimíru Zichovi z Polabin v Pardubicích. Rodina ho viděla naposledy před víc než 2 týdny a telefon má nedostupný. Podle kriminalistů by senior měl být vitální, bere ale léky. Muž je zhruba 170 až 190 cm vysoký. U sebe by mohl mít černý batoh. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace o pohřešovaném, prosím volejte na linku 158. A velká část parkoviště u koupaliště Flošna v Hradci Králové je ode dneška vyhrazená pouze pro návštěvníky festivalu Rock for People. Řidiči tak dočasně přijdou o největší bezplatnou parkovací plochu v docházkové vzdálenosti od středu města. Pořadatelé doporučují festivalovým návštěvníkům využít oficiální parkoviště u areálu, takzvaný Green Parking u zastávky Akademika Bedrny nebo odstavné plochy u Hradecké univerzity a Malšovické arény. Mezi parkovišti a festivalovým areálem ode dneška jezdí 3 bezplatné kyvadlové linky MHD. Sport. Cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025 získal rychlobruslař Metoděj Jílek. Zlatý a stříbrný olympijský medailista z únorových her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu. Jílek v loni na mistrovství světa v Hamaru vybojoval stříbrnou medaili na 10 kilometrech a připsal si premiérová dílčí vítězství v závodech světového poháru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Tasova a v Praze kolony. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Osovou Býtýšku. Na kilometru 151 hlásíte kus pneumatiky částečně v levém pruhu.
4: Je to vlastně celý dezen, jakoby v levém pruhu v rychlým. Částečně na krajnici, takže by rozhodně někdo se mohl lehnout při předjíždění.
3: Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy popojíždějí kolony, hlavně v pravém pruhu kamiony. Brzdí se na 17. kilometru u Zeleňáku a je to až do Brna k omezení. V Praze stále silný provoz na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždí půlhodinová kolona před sjezdem na Ořech. Zastavíte už kousek za sjezdem na Karlovarskou. Na okruhu postojíte před Ořechem i ve směru z D1 na letiště. Tam musí i regulovat vjezdy do tunelu. Vjezdy do tunelu regulují i na městském okruhu v Praze, jak od Barandovského mostu, tak i směrem z Troje. A vjezdy do tunelu jsou ucpané. Z Prahy ještě jedna dlouhá kolona z Petrovic na Opatov u Miličova omezení. V omezení nehoda a kolona zabere 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. A teď už zase posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Ano, a to v 17.34 přejeme vám klidné odpoledne a teď posíláme taky Eda Šírena.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Při koupání v Lipenském jezeře aktuálně lidem nehrozí zdravotní problémy, prokázaly to poslední rozbory vody v Lipně nad Vltavou, Černé v Pošumaví a v Horní Plané. Podle záznamů jihočeských hygieniků se ale kvalita vody v posledních 5 letech zhoršuje. Bakterie z odpadních vod se v ní objevily i letos.
1: Já mám teď v ruce andělovou tyč, se kterou udělám směsný vzorek vody.
2: Vzorky vody z Lipenské přehrady u pláže v Lipně nad Vltavou právě odebírá Jan Prokop ze zdravotního ústavu.
1: Na mikrobiologický rozbor a na chlorofil a sinice.
2: Výsledky prvních dvou rozborů se lišily. Zatímco minulý týden při koupání nehrozila žádná rizika, na konci května se ve vodě objevily bakterie, které můžou lidem způsobit zdravotní problémy, říká hygienička Zuzana Šalandová.
3: Výsledky prvního odběru prokázaly tady přítomnost E. coli a enterokoků. Tyto bakterie se mohou dostat do vody z odpadních vod nebo ze zemědělství. Požití těchto bakterií způsobuje nevolnost, zvracení.
2: Česká inspekce životního prostředí pravidelně kontroluje větší čistírny odpadních vod a namátkově i ty menší. Mluvčí Miriam Loužecká k tomu dodala.
4: Za posledních 7 až 10 let bylo u těchto větších čistíren zjištěno pouze jedno pochybení. S problémy se častěji setkáváme u rekreačních zařízení s vlastními menšími čistírnami. Dlouhodobě řešíme vypouštění odpadní vody do potoka ústícího do Lipna, například s jedním provozovatelem rekreačního zařízení v Hrdoňově.
2: Podle hydrobiologa Jana Potužáka z povodí Vltavy je pravděpodobné, že se kvalita vody v Lipně bude i nadále zhoršovat.
5: Kdy hladina vodní nádrže Lipno je zakleslá, probíhá zvyšování teploty, tak může docházet k tomu, že ta kvalita vody se bude postupně zhoršovat a není to jenom z té lidské činnosti.
2: Což potvrdili i výsledky nedávno zveřejněné studie. Špatnou kvalitu vody v Lipenské přehradě způsobuje nejen lidská činnost, ale taky větší uvolňování fosforu v rašeliništích. Už teď je podle odborníků jasné, že znečištění vody v jezeře by významně zlepšily centrální čistírny, které by zajistily čištění odpadních vod z celého Lipenska. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

se blíží čas sluhu 17.44 v odpoledním radiožurnálu. Na dvoudenní návštěvě Česka je prezident Mezinárodní automobilové federace Bin Sulayim a se svým českým protějškem Janem Šťovíčkem řešil v Praze mimo jiné, jak dostat šampionát Formule 1 do Brna na Masarykův okruh. Za chvilku k tomu povíme víc.

0: Přímo z monacké velké ceny Formule 1 se do Česka přesunul na dvoudenní návštěvu prezident Mezinárodní automobilové federace Muhammad bin Sulaym. Jednal tu jak s vrcholnými představiteli České republiky, tak prezidentem autoklubu Janem Šťovíčkem. Jedním z témat setkání s ním bylo i to, jak dostat do Brna právě seriál Formule 1.
1: F1 spolu probíráme pokaždé, ale není to teď o Mezinárodní automobilové federaci, že přijde a řekne, tam chceme závodit. Je to o tom, aby Česko mělo plán, a to znamená mít odpovědi na otázky typu opravdu tohle chceme a potřebujeme, co nám ta spousta fanoušků přinese. Tohle jsou věci, které nemůžu za Česko rozhodnout já.
2: Vysvětluje po jednání v budově autoklubu České republiky v Opletalově ulici v Praze Muhammad bin Sulaym, prezident Mezinárodní automobilové federace.
1: Až si tohle vyjasníte a představíte nám svůj business plán, ten je velmi důležitý. Začneme na tom společně pracovat i s promotérem.
3: Pan prezident říká, že nic není nemožné. Samozřejmě se musí splnit nějaké podmínky.
2: Dodává po schůzce s 64-letým dubajským rodákem prezident českého autoklubu Jan Šťovíček a popisuje, co by Česko muselo splnit a na brněnském Masarykově okruhu kvůli Formuli 1 upravit.
3: Co se týká trati, tak by to takový problém nebyl, ale třeba boxy asi by byly problém, protože to už je přece jenom zastaralá věc. No pak samozřejmě největší problém je, že promotér si žádá nějaký poplatek, který může dosahovat třeba 40 milionů dolarů jako v Maďarsku. Takže je to taková investice, ale samozřejmě musí se najít odvážný investor, který se do toho pustí. No. Takže to je ještě otevřená záležitost.
2: Pomoci získat pořadatelství Grand Prix Formule 1 by Česku mohlo pomoct, kdyby třeba ještě nedávno pilot šampionátu Formule 2 a nyní Super Formule v Japonsku Roman Staněk proklouzl mezi smetánku do nejprestižnějšího motoristického seriálu planety.
4: Ta trať potřebuje projít nějakýma kontrolama, aby vlastně to závodění tam mohlo být bezpečné. Protože Formule 1 v zatáčkách jede daleko rychleji než třeba MotoGP. Z mé zkušenosti, když jsem tam jezdil, přijde mi, že některé ty zdi, hlavně teda v první zatáčce tím, jak je rychlá, že jsou prostě blízko, ale třeba se to upraví a uskuteční se tam někdy závod Formule 1.
2: Že by to ale bylo v blízké budoucnosti, to zatím nevypadá. Z Prahy Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, 17 hodin 54 minuty a ve studiu už je Věra Štechrová, aby nás pozvala na večerní publicistiku od 18.10.
1: Dobrý podvečer, my budeme mluvit o tom, že skupina koaličních poslanců podala návrh novely, která by zmírnila zákon o střetu zájmů. Zeptám se, jaké změny chtějí prosadit a jestli je ten český zákon přísnější, než vyžaduje Evropská unie. Letošní sucho ovlivňuje taky život v některých obcích. Nemají už teď vodu a musí si pomáhat cisternami. Já se chci zeptat v jedné obci, jak takovou situaci řeší, jestli se to dá řešit nějak centrálně a jestli je pro ně to letošní horko, ten letošní rok horší než ty předchozí. No a ministerstvo životního prostředí odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Carlose Vémoli lvici Elzu. Budeme mluvit o tom, jak složité je odebírat takové lvy z legálních chovů a jak se je potom daří umísťovat.
0: Věra Štechrová vás provede večerní publicistikou po hlavních zprávách. Zatím díky.
1: Naslyšenou.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Kapela Vohnout slaví výročí a sfoukává letos 30 svíček na dortu. A tak o tom napsala knihu a rovnou ji natočila i jako audioknihu. Jak moc za tu dobu narostlo riziko chycení za triko a jaké historky se do knihy raději nevešly. Hostem Radiožurnálu bude člen skupiny Vohnout Matěj Homola.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Sledujte český národní tým na fotbalovém šampionátu.
5: Dobrý balón. Ten kluk, to je zázrak.
4: Nejlepší fotbalisté planety na jednom místě. Mistrovství světa startuje už 11. června v České televizi.
6: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
7: Vládní poslanci předložili změnu lex Babiš, ruší plošný zákaz dotací pro firmy členů vlády.
8: Jsem přesvědčen, že se právní stát skutečně otřásá v základech.
7: Německo vloží do české muniční iniciativy na pomoc Ukrajině přes 7 miliard korun.
9: Díky, že jste se rozhodli v iniciativě pokračovat. Vážíme si vašeho úsilí i toho, že to děláte transparentně.
7: Kolony popojíždějí na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech v obou směrech a zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm, teploty do 18 stupňů. Takové je úterý 9. června. Dobrý večer, u hlavních zpráv přeje Marek Sedláček.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Koaliční poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmů, takzvaný lex Babiš. Podle dnes předložené novely by mohli ministři čerpat dotace pro svoje firmy, pokud by nesouvisely s rezortem, který řídí. Doteď nesměly společnosti spojené s členy vlády pobírat žádné dotace.
10: Současné pojetí je podle předkladatelů příliš široké a neodpovídá původnímu smyslu. Novou definici střetu zájmů podporuje i ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
11: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmů.
10: Podle Ivana Bartoše z Pirátské strany by změny, pokud by byly schváleny, umožňovaly dál čerpat bez překážek dotace společnostem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
8: Co je naprosto do nebe volající, tak je vymezení střetu zájmů vlastně v rámci kompetencí, které spadají pod jednoho člověka. U Andreje Babiše by se to týkalo pouze financí, které spravuje úřad vlády.
10: Kvůli možnému pokračujícímu střetu zájmu předsedy vlády nechala opozice svolat na čtvrtek mimořádnou sněmovní schůzi. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
7: Německo vloží do české muniční iniciativy na podporu Ukrajiny dalších zhruba 7 miliard korun. Po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za hnutí SPD to v Berlíně slíbil německý ministr obrany Boris Pistorius.
12: Německý ministr obrany v Berlíně speciálně poděkoval české vládě za rozhodnutí Ukrajinu dál podporovat. Iniciativa je podle něj tím důležitější, že ve světě je munice zrovna nedostatek. Za dalších přepočtu skoro 1,5 miliardy korun nakoupí Německo podle Pistoria pistole od české zbrojovky z Uherského Brodu. Budou součástí výzbroje německé armády. Jaromír Zuna v Berlíně řekl, že Německo je i v oblasti obrany strategickým partnerem, na kterého Česko spoléhá a se kterým chce vztahy rozvíjet. Jako příklad podařené spolupráce označil společný nákup tanků Leopard v nejnovější verzi 2A8. Dodávka prvních dvou kusů začne podle Zuny příští rok. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Evropská komise chce zakázat vstup do Unie všem Rusům bojujícím proti Ukrajině. Vyplývá to z návrhu 21. balíku sankcí, který dnes představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na sankční seznam se také má dostat dalších 30 ruských bank. Schvalování posledních sankcí trvalo skoro 2,5 měsíce kvůli odporu Maďarska. Tam se ale vláda mezi tím změnila.
13: Nový sankční balík se opět zaměřuje na ruské příjmy z ropy a takzvanou stínovou flotilu. Evropská komise také vůbec poprvé navrhla výrazné omezení dovozu ryb a rybích produktů z Ruska a Běloruska. Dovoz tresky má být zakázaný úplně. Cena, kterou Rusko platí, se podle von der Leyenové každý den zvyšuje a válka nejvíce dopadá na ruský lid kvůli ztrátám na životech i zhoršující se životní úrovni. Aby sankce začaly platit, musí musí je jednomyslně schválit všechny členské státy. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
7: Francie, Velká Británie a další země zakázaly vstup na svoje území izraelskému ministru financí Bezalelu Smotričovi. Důvodem jsou jeho snahy o připojení západního břehu Jordánu k Izraeli. Zákaz platí taky pro 21 extremistických izraelských osadníků.
14: Izraelský ministr financí Bezalel Smotrič v květnu nařídil evakuaci další palestinské osady na západním břehu Jordánu, který Izrael okupuje. Postupným vyháněním Palestinců ze západního břehu a budováním židovských osad Izrael fakticky rozšiřuje svoje území. Bezalel Smotrič navíc vyzývá k úplné anexi západního břehu a jeho připojení k Izraeli. Kvůli tomu na něj teď Francie, Velká Británie, Kanada a další země uvalily sankce a zakázali mu vstup do země. Francie už předtím ze stejných důvodů zakázala vstup na svoje území taky ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi. Oba ministři jsou sami židovští osadníci a patří ke krajně pravicové části vlády Benjamina Netanyahua. Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
7: Vláda v pondělí zveřejní, jak bude od nového roku hospodařit Český rozhlas a Česká televize. Koalice přitom změny ve financování médií měla oznámit už na dnešním jednání s řediteli veřejnoprávních médií. Opozice označuje kroky kabinetu za chaotické.
15: Zákon, kterým se mají zrušit poplatky, má předložit vládě v pondělí ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Česká televize a Český rozhlas podle něj budou financované z rozpočtu ministerstva kultury.
16: Pan premiér má taky zájem na tom, i vlastně celá naše koalice, aby jakýmukoliv jako dehonestování finančního médií veřejné služby prostě opravdu nedošlo.
15: Opozice avizované změny ve financování zkritizovala. Podle pirátské poslankyně Andrej Hofmanové se snaží vládní koalice veřejnoprávní média ovládnout. Podobně se vyjádřil taky předseda ODS Martin Kupka.
17: Zbývá se zatím jediné, snaha prostě veřejnoprávním médiím nasadit náhubek a vyvolat na ně patřičný ekonomický tlak.
15: Na zachování současného systému televizních a rozhlasových poplatků trvají nadále taky ředitelé obou veřejnoprávních médií. Adéla Burešová, Radiožurnál.
7: Voda v Lipně je podle hygieniků aktuálně vhodná ke koupání. I přesto ubytovatelé v okolí jezera hlásí pokles turistů. Podle turistického spolku Lipensko to může souviset se studií, která prokázala dlouhodobé znečišťování vody v nádrži.
18: Při prvním měření na konci května měla voda zhoršenou jakost. Ve vodě se objevily bakterie E. coli a enterokoky. Po týdnu se voda zlepšila.
19: Shrnuje výsledky prvních letošních rozborů vody z Lipna hygienička Zuzana Šalandová. Vědci poukazují na to, že v nádrži se delší dobu výrazně množí synice. Podle vodohospodáře Jana Potužáka z povodí Vltavy stav vody ovlivňují přírodní procesy i nedostatečné čištění odpadních vod.
20: Hladina vodní nádrže Lipno je zakleslá, probíhá zvyšování teploty, tak může docházet k tomu, že ta kvalita vody se bude postupně zhoršovat a není to jenom z té lidské činnosti.
19: Jestli je voda v Lipně vhodná ke koupání, pravidelně zveřejňuje krajská hygienická stanice na svém webu. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
7: Tučňáky Humboldtovi ve zlínské zoologické zahradě můžou ode dneška návštěvníci pozorovat na novém místě. Chovatelé je přestěhovali do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve využívali lachtani. V novém domově mají větší bazén a spoustu kamenů.
21: Mně se líbí hodně.
22: Komu se ještě líbí tady nový výběr?
23: Mně.
24: Žáci ze základní školy z Nového Jičína byli mezi prvními návštěvníky, kteří hejno černobílých ptáků v novém domově viděli.
25: Tučňáci ten transport zvládli perfektně, ve své podstatě nás i překvapili, jak klidně vešli, rozhlédli se po výběhu, hnedka vyzkoušeli bazén, pak se zase vrátili na souš.
24: Větší výběh umožní zoo také chov tučňáků rozšířit. Oproti současným 13 ptákům by jich v budoucnu mohlo být dvakrát tolik. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
2: Sport.
7: Čeští fotbalisté se zítra ráno tamního času přesunou z Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam v pátek ráno českého času odehrají úvodní zápas na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Český velvyslanec v Mexiku Tomáš Hart říká, že soupeři národního týmu budou mít velkou fanouškovskou podporu.
26: V Mexiku je 50 tisíc, nechci říct Korejců, ale Mexičanů s korejskými kořeny, po případě opravdu Korejci, naši čeští fanoušci, kterých doufám, že také bude dost, tak budeme v takovém trochu korejském moři, protože já opravdu si myslím, že jich bude hodně.
1: Zápas světového šampionátu Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají duel v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A nebezpečí na D5 se umítá kolony v Praze. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně zbystřete před sjezdem na Mýto. Na kilometru 49 leží v levém pruhu kus pneumatiky od kamionu. Auta brzdí a vybočuje se. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte kolony. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od 11. kilometru až k omezení v Brně. Opatrně dojíždějte. A v Praze stále kolony mimo jiné na pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Zdržíte se okolo 20 minut, jak směrem od letiště, tak i zde jedničky. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď večerní publicistika s Věrou Štechrovou.
4: Jak by nový poslanecký návrh zmírnil zákon o střetu zájmu veřejných činitelů? Jak se daří obcím s nedostatkem pitné vody prosazovat zákaz napouštění bazénu? A jak se daří státu odebírat a umisťovat nelegálně chované lvy a lvice? O tom všem budeme mluvit. Poslanci koaličních stran chtějí zmírnit zákon o střetu zájmů, přezdívaný Lex Babiš. Podle něj v současnosti nemají přístup k veřejným zakázkám, dotacím a investičním pobídkám společnosti, ve kterých členové kabinetu drží nejméně čtvrtinový podíl. Podle návrhu poslanců Radka Vondráčka a Davida Pražáka za ANO

0: obsahuje?
1: Tak ta novela mimo jiné zkracuje dobu pro vymáhání neoprávněně vyplácených dotací, jak jste již zmínila, s čímž fakticky zavádí amnestii pro ty, kteří tu dotaci získali neoprávněně, popřípadě jinak v rozporu s podmínkami. Dále zavádí účelové dělení na nárokové a nenárokové dotace, s tím, že cílem tohoto odlišení je v podstatě umožnit čerpání právě toho specifického okruhu takzvaně nárokových dotací mimo jiné společnostem spojeným s premiérem Babišem. Dále umožňuje ta novela těm stejným společnostem realizovat veřejné zakázky, a to oproti současnému tvrdému a absolutnímu zákazu v podstatě s naprosto minimálními omezeními, a obecně ta novela ruší všemožná tvrdá pravidla a jasné zákazy a nahrazuje je takovou nejasnou šedí a pofidérními možnostmi nějaké kontroly, která možná nějak bude vypadat, ale přinejmenším v průběhu toho, co ten zákon by byl zaváděn do praxe, tak budou velmi nejasná a ta kontrola tím pádem v podstatě nefunkční.
0: K těm nárokovým dotacím, které jste zmínil, to jsou ty dotace, na které je právní nárok třeba podle počtu dobytka, podle velikosti obdělávané půdy. Ta úprava by tam ten střet zájmu zrušila. Pokud ale ten příjem takových dotací vychází z plnění těch objektivních kritérií, tam by v podstatě nemělo docházet ke střetu zájmu z podstaty. Není pak logické právě ty nárokové dotace z toho střetu zájmu vyjmout?
1: Ono je velmi důležité to, kdo ta kritéria nastavuje. A ono není pravdou, že by politici, respektive konkrétně vláda, na tento typ dotací neměli vůbec žádný vliv. Ona vláda svým nařízením provádí ty evropské předpisy a stanovuje tam sice detaily, ale ono ty detaily jsou často velmi klíčové. Takže vláda svým nařízením stanoví, že z toho nějakého konkrétního fondu, konkrétního programu se ty dotace budou vyplácet třeba od takové nebo jiné rozlohy v metrech čtverečních, že se budou kontroly těch provádět v nějakých intervalech a ne v jiných intervalech, že ty kontroly se musí oznamovat nějakým způsobem a ne jiným způsobem. No a ve chvíli, kdy se v tom oboru pohybujete a jste velkopodnikatel v zemědělství, tak samozřejmě velmi přesně víte, jakým způsobem právě tyto detailní části té regulace nastavit, aby vám to co nejvíce vyhovovalo, aby co nejvíce těch přímých plateb mohlo přitéct právě těm správným firmám a aby ideálně ta kontrola pak nebyla přísná a nemohla třeba odhalit něco, co by pro vás bylo negativní. Čili důležité je to, kdo nastavuje ta kritéria, a přinejmenším v některých případech je to vláda, a je tedy velmi důležité si i na toto dávat pozor.
0: No a pokud by se ten střet zájmu podle té navržené novely týkal jen tedy ministrů na svém ministerstvu, jak by potom na tom byl se střetem zájmu premiér, který žádné ministerstvo nevede? Upravuje to ten nový zákon nebo ta novela navržená?
1: No tak čistě podle toho navrhovaného znění českého zákona by na tom předseda vlády nebyl zřejmě nijak, což z našeho pohledu představuje jasný cíl té navrhované úpravy. Zároveň je to takový trošku falešný argument, protože vláda je kolektivní orgán, vláda rozhoduje spolu, radí se spolu, koordinuje se, může zavazovat jednotlivá ministerstva, spolu dohromady vytváří jeden z velmi důležitých zákonů, ten klíčový státní rozpočet, čili vlastně to samotné tvrzení, že by bylo jedno, že ten člen vlády vlastně pobírá dotace nebo zakázky od jiného ministerstva, považuji za liché a v podstatě naprosto účelové tvrzení, jak umožnit ty dotace a zakázky čerpat. A to platí o to více ve chvíli, kdy vám z toho vlastně tak náhodou vypadne shodou okolností právě předseda vlády, protože ten zrovna teda žádný rezort neřídí. Čili ta novela v tomto ohledu rozhodně nepostupuje nějakým objektivním a logickým směrem, naopak její cíl je zřejmý a účelový.
0: Abychom to ukázali na konkrétním případu, právě dnes dostalo 28 dceřiných firem Agrofertu výzvu, aby dobrovolně vrátili peníze, které v letech 2017 až 2021 čerpali na podporu své zemědělské činnosti. Ty dotace vymáhá podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Pokud by tato novela začala platit, bylo by dál možné tyto peníze vymáhat nebo ne?
1: Tak pokud by tam došlo k tomu zkrácení lhůty pro vymáhání a kontroly z 10 let na 4 roky, tak samozřejmě část těch řízení by mohla odpadnout. Ono nebude úplně jednoduché posoudit podle toho, v jakém znění se to přesně přijme a která všechna novelizační ustanovení projdou nebo neprojdou, jak by to bylo třeba se zahájenými řízeními a podobně. Nicméně obecně lze určitě tvrdit, že to směřuje tím směrem, aby právě ta řízení a ty přezkumy nemohly probíhat v tom rozsahu, jak probíhají dneska, což je určitě špatně a krok směrem, který vůbec nedává smysl, protože vidíme v praxi, že ta řízení právě takhle dlouho trvají. A když vidíme, že ta řízení takhle dlouho trvají, tak pokud tu lhůtu zkracujete,

0: chcete, tak v tu chvíli je zřejmé, že nechcete, aby ta řízení probíhala.
1: Předkladatelé toho zákona, tedy ti zmiňovaní poslanci, ale říkají, že ten český zákon o střetu zájmu vlastně překračuje tou svojí šíří ta standardní pravidla přijatá členskými státy Evropské unie. Tak je tedy přísnější v některých ohledech než to, co vyžaduje Evropská unie?
0: Tak Evropská unie má především svá vlastní pravidla, což je článek 61 finančního nařízení, a toho se ta česká úprava v tom, co se té změny týče, v podstatě nedotýká. Ta pravidla budou platit tak jako tak a já jsem osobně přesvědčen, že ta současná novela je s nimi v rozporu a že ta evropská pravidla vlastně se budou uplatňovat tak jako tak. Co se týče té přísnosti toho zákona, tak každý zákon je přijímán v určitém kontextu a na základě určitých problémů. Ne každá země má ve svém čele velkou podnikatele v zemědělství a ne každá země tak musí do takové míry detailu řešit, jakým způsobem se řeší v zemědělských dotacích a spojených oblastech střet zájmů. Česká republika v této situaci byla a nyní opět je, a proto naše legislativa, co se týče střetu zájmů, musí být podrobnější a detailnější a do určité míry můžeme naopak my být příkladem pro ty ostatní státy. Já si nemyslím, že by ta naše úprava byla nějak zvlášť přísnější, ale určitě je v některých případech detailnější a konkrétnější, k čemuž má ale dobrý důvod.
1: Krištof Doležal, právník nevládní organizace Transparency International. Děkuju, naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Předpověď počasí sice počítá na tento týden s deštěm, ale v některých obcích, hlavně na Moravě, se už několik týdnů potýkají kvůli suchu s nedostatkem vody. Například vodárny na Břeclavsku začaly letos omezovat odběr vody o několik týdnů dřív než jindy. Problémy mají také ve Velkém Újezdě u Olomouce. Vedení městy se popisuje na stránkách obce, že musí do vodojemu nepřetržitě navážet vodu v cisternách, aby udrželi její tlak v síti. Protože prý ale někteří obyvatelé porušují zákaz na pouštění bazénů a zalévání, hrozí, že někde voda nepoteče vůbec. A u telefonu je teď místostarosta Velkého Újezda Jaroslav Klička. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak to u vás tedy právě teď s dodávkami pitné vody vypadá? Pořád platí, že musíte vodu dovážet do vodojemu z externích zdrojů?
2: Platí, že vodu dovážet musíme, nicméně korigoval bych to nepřetržitě. Není to úplně nepřetržitě, je to v období, kdy čekáme suchý, teplý víkend, bez deště, což věřím asi na rozdíl od většiny populace, že ty třeba úplně nebude a ten dešť nám prostě pomůže.
1: A jak dlouho ten kritický stav u vás ve Velkém Újezdě trvá?
2: Ona je to taková situace, že jsme se postupně dostávali do stavu horšího, horšího, až řekněme teď toho kritického, není to ze dne na den, ono se to postupně nabalovalo, nicméně řešíme takové ty urgentní problémy v podstatě druhým rokem.
1: Je to letos stejně brzo, je to podobné, stejné jako v minulých letech, nebo je to letos horší?
2: No bohužel je to horší, je to všechno dřív ty problémy a řekl bych v nějakém větším rozsahu, to, co jsme před 4-5 lety měli jeden teplý suchý víkend, kdy najednou voda, řekněme, zmizela z našeho rezervoáru, ale pak se to stabilizovalo, tak se to teď prostě vrací ve vlnách 14 dní třeba a je to jako velmi složité udržet tu hladinu dostatečně vysoko, aby jsme byli schopni přesně zásobovat.
1: A odkud vy tu vodu do veřejné sítě berete? Čím to je, že vám většinou v těch letních měsících, ale teď už v těch jarních nestačí někdy?
2: My máme vlastní vrty, protože vodojem a vůbec zásobování vodou je v naší vlastní režii, takže máme vlastní vrty na našem katastru, ale ta hladina v těch vrtech a vydatnost je taková kolísavá. Ta situace vůbec s teplém a suchém a nerovnoměrně rozloženými strážkami nám vůbec nepomáhá a bohužel máme tady v sousedství i lom, který dle našeho námi nechaného zpracovaného hydrogeologického posudku s velkou mírou pravděpodobnosti ovlivňuje ty poměry v tom území, ty vodní, spodní, a to nám bohužel vůbec nepomáhá.
1: Do 1. července u vás platí vyhláška, která zakazuje používat pitnou vodu z veřejného vodovodu k napouštění bazénu, k mytí aut nebo k zalévání. Jaký obyvatelé dodržují? Přináší to nějaké problémy?
2: Zase malinko to opravím, je to až do posledního července, nás by ten měsíc mrzel, kdyby to lidé nedodržovali. A bohužel máme takové indicie, podněty, náznaky, těžko se to samozřejmě dokazuje, já nechci sahat do svědomí všem obyvatelům, protože vím o spoustě, kteří to dodržují, opravdu jsou v tom poctiví, ale bohužel máme nějaké náznaky, které jsou takové nepřímé ve smyslu tom, že je sobota 9 hodin ráno, vysvítne slunečko a během 4-5 hodin prostě zmizne nějaká zásoba vody načerpaná, natvořená přes ten týden, jakoby jednorázově, a v pondělí, kdy je deštivo nebo je aspoň zataženo, tak se to neopakuje, čili není to nějaký úplně jako signál na poruchu nebo únik velký, je to opravdu zvýšená spotřeba, nějaká taková nárazová. A samozřejmě lidé jsou všímaví a říkají, ten měl možná bazén prázdný, dneska ho má plný, kde to asi vzal. Ale no, opakují, jsou lidé poctiví a bohužel méně poctiví a potom to dopadá na obyvatele ve výše položených částech naší obce, to opravdu bez vody.
1: No ale vyhláška je vyhláška, tak jak se jí daří kontrolovat a už jste museli třeba postihnout někoho za její nedodržování?
2: Máte pravdu, to je krok číslo 2, že napřed máme vyhlášku, aby jsme dali na vědomí, že opravdu je ta situace vážná. Teď víceméně jsme před tím krokem číslo 2, kdy budeme více vymáhat její dodržování jinak než nějakým slovním upozorněním a varováním a výzvami, protože je to pořád nějaký přestupek, pokud to někdo poruší s nějakým postižem finančním ve výši desítek tisíc, pokud je to jednotlivě fyzická osoba, není to málo. A k tomu, aby jsme byli schopni toto i dokázat, případně prostě kontrolovat ten odběr nějakým způsobem, mít ten přehled, tak jsme vlastně letos přistoupili k tomu, že jsme začali instalovat dálkově odečitatelné vodoměry. Máme prvních 50 kusů, v podstatě zkušeně, víceméně to funguje týden teďka, takže se s tím učíme se tam sledovat ty výkyvy a věříme, že i to bude takový trošku zvýžený prst, je to někde vidět, spotřeba prostě roste, může to samozřejmě i signalizovat někoho poruchu, únik, že někde praskla hadice na zahradě, není to jenom o tom, že si tu vodu opravdu odebral, ale má to i takovou kontrolní funkci, prostě zabránit těm masivním únikům rychleji.
1: Nevypadá to do budoucích let, že to sucho bude menší, tak můžete vy na obci vyřešit ten problém nějak systémově, novými vrty nebo tím, že byste tu vodu přiváděli odjinud? Je tady ta možnost?
2: Máte pravdu, ta možnost tady je, nicméně všechno je to na roky, není to prostě rychlé opatření. Ale my máme zadanou již teďka studii poptanou, abychom byli schopni zjistit, jestli na našem území, na našem katastru je vůbec ještě někde voda, kterou můžeme čerpat, aby jsme posílili ten vodní zdroj. To je opravdu na roky, ale rozjeli jsme tuto část plus k tomu, jak jsem už říkal, se snažíme nějakým způsobem kontrolovat ten odběr a aby jsme hlavně omezili jakoby ty špičky, které opravdu o víkendech a teplých bývají. A ten třetí krok, který vlastně podnikáme, je nějaký monitoring a opravy průběžné té naší vodovodní sítě, která bohužel vznikla na přelomu 80. a 90. let. Takové asi trochu divoké době, kdy ani všechny stavební a budovatelské standardy nám dnes známe nebyly úplně jako dodržovány možná. Takže se objevují různě zabetonované ventily, ne, pískové mloží a tak dále, takže i když si to odhalíme, odkopeme, chceme vyměnit, tak zjistíme, že to není moc reálné a řešíme to prostě ad hoc, případ od případu a ta stík bohužel není prostě nepropustně těsná a s tím my se potýkáme. To je další věc, kterou potřebujeme řešit.
1: Místo starosta městy se Velký Újezd Jaroslav Klička. Děkuju vám, naslyšenou.
2: Děkuji, naschledanou.
1: Ministerstvo životního prostředí dnes odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Carlose Vémole lvici Elzu. Vémola nebyl schopen doložit zákonný původ zvířete, které je chráněné úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy CITES. Navíc je lvice handicapovaná, protože jí byly odstraněny drápy. Zvíře bude dočasně v liberecké zoo. My o tom budeme mluvit s vedoucím oddělení mezinárodních úmluv z odboru druhové ochrany a mezinárodních závazků z Ministerstva životního prostředí Jiřím Machem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Můžete říct, v jakém stavu to zvíře je a jak komplikovaný byl jeho odvoz do liberecké zoo?
3: V stavu zdravotním relativně dobrém, trpí mírnou nadváhou, ale to není nic mimořádného, vzhledem k tomu, že tam je aplikována nějaká antikoncepce. Ten transport a celé to odebrání proběhlo, dá se říct, relativně hladce podle plánu. Byla tam poskytnuta nezbytná součinnost ze strany teda původního chovatele, takže dopadlo to dobře, ten transport celý a lvice už je v tuhle chvíli v té karanténě v zoo Liberci.
1: Úřady si pro tu lvici, která je u pana Vémoly 6 let, údajně přijeli už po třetí. Pokud je to tak, proč nakonec bylo to zvíře odvezené až dnes?
3: Tam vzhledem k tomu, že tomu pravomocnému nabití právní moci toho rozhodnutí o zabavení došlo na konci února, tak od března vlastně jsme domluvali s chovatelem nebo s tím držitelem toho zvířete vhodný termín, byly tam dva odklady, to máte pravdu, bylo to ze zdravotních důvodů, kdy vlastně nebylo možné tam ze strany toho chovatele poskytnout součinnost, kterou my požadujeme, nesmí vlastně krmit to zvíře několik hodin před tím odebráním a tak dále, z hlediska jeho uspávání, bylo by to problematické. K tomu posunu došlo právě teda ze zdravotních důvodů a následně i ze strany teda ministerstva jsme hledali vhodný termín, ono je to logisticky poměrně náročné, musí tam asistovat u toho speciální veterinární lékař, zajistit ten transport a samozřejmě to umístění, takže vlastně díky tomu tam tomu odebrání vlastně došlo až teda s tímto několika týdenním respektive dvouměsíčním zpožděním.
1: A proč jste zvolili právě Libereckou zoo? Vím, že třeba zoo Zlín provozuje od loňska právě to první záchranné centrum pro lvy, kteří byli odebráni svým majitelům kvůli nelegálnímu chovu?
3: Ano, původně jsme uvažovali, respektive počítali s tím, že by to šlo do záchranného centra ve Zlíně, ale ve vztahu k tomu, co jste zmiňovala i v úvodu, že tato levice má odebrané drápy na předních končetinách odstraněné, to znamená to začlenění do nějaké jakoby chovné skupiny pro tu socializaci je velmi obtížné, je to vlastně jako doživotní handicap. A z tohoto důvodu jsme jakoby přistoupili po konzultaci s odborníky k variantě jako vlastně izolace nebo karantény dočasné v zoo Liberec, nikoliv ke snaze vlastně o nějakou dlouhodobější péči v tom záchranném centru, s tím, že budeme hledat právě umístění trvalé s ohledem na to, aby k tomu handicapu bylo přistupováno, tak aby ten welfare toho jedince byl co nejlepší. No. Je to obtížné najít vhodné zázemí, protože vlastně socializace toho zvířete je jako velmi obtížná, jak jsem říkal, je to handicap, který vlastně znemožňuje začlenění do nějaké skupiny plnohodnotné, takže nemůže se bránit a tak dále. Pardon.
1: Hrozí panu Vémolovi a podobným chovatelům, kteří mají nelegálně takové zvíře, nějaká pokuta za nelegální chov, nebo bude muset zaplatit ty náklady za odebrání zvířete a jeho chov v Liberecké zoo? Jak to funguje?
3: Tak ono je to v několika režimech. On, teda pan Vémola, disponuje povolením chovu druhu zvířat vyžadující zvláštní péči, konkrétním šelmám, nicméně u téhle konkrétní lvice nedisponoval, teda nebyl schopen prokázat její původ, její nabytí legální, proto teda Česká inspekce životního prostředí rozhodla o jejím zabavení, to znamená propadl do majetku státu, což je jako významný trest pro toho chovatele, a souběžně tam byla i finanční sankce. Jinak, co se týče jakoby obecných pravidel, tak ano, k tomu propadnutí zvířat nebo jejich zabavení se začíná přistupovat teď relativně jako více, protože to je účinný mechanismus, jak zabránit vlastně pokračování nelegální činnosti těchto chovatelů.
1: Těch nelegálně chovaných lvů a tygrů a další šelem je v Česku mnohem víc, jen lvů tuším přesto, tak vznikne v Česku další záchranné centrum pro tyto šelmy?
3: Ano, určitě počítáme s navýšením kapacit, jenom bych upřesnil, že jakoby to číslo ohledně nelegálních počtu nebo nelegálních chovaných lvů se asi trošku liším, přesně jakoby, že by to byla stovka, to asi ne, ale jsou to nižší desítky, pravděpodobně, které jakoby byly na nějakou sankci, nemusí to vždycky nezbytně znamenat, že bude odebráno a propadne do majetku státu. Jinak, jak jste se ještě ptala na to, kdo to hradí, tak ten samotný odběr, jakmile to propadne vlastně pravomocně do majetku státu, tak už hradí stát, to znamená konkrétně ministerstvo životního prostředí, kterému náleží zajistit tu péči od tato zvířata. Jenom do doby, než samozřejmě najdeme trvalé umístění a případně darujeme to zvíře do nějakého chovu.
1: Vedoucí oddělení mezinárodních úmluv z ministerstva životního prostředí Jiří Mach byl ve vysílání. Děkuji za to, naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
4: Hodin a 30 minut. Marek Sedláček a další zprávy.
5: Americký vesmírný úřad NASA zveřejnil jména členů mise Artemis 3. Do vesmíru poletí 3 Američani a 1 Ital. Budou mít za úkol na nízké oběžné dráze Země otestovat například jednotku pro přistání na měsíci. Posádka prověří taky fungování nových skafandrů určených pro výstup na povrch. Knihovna Václava Havla má nové členy správní i dozorčí rady a je tak znovu usnášení schopná. Novým členem dozorčí rady se stal někdejší výkonný ředitel instituce Tomáš Šídlo. Do funkce ho ještě před svým odstoupením od projektu jmenovala Dagmar Havlová. Šídlo Radiožurnálu řekl, že nabídku přijal především kvůli odkazu dramatika a bývalého prezidenta. Většina pojišťoven v Česku přestala nabízet cestovní pojištění pro cesty na Kubu. Reagují tím na doporučení Ministerstva zahraničních věcí, které tuto zemi kvůli častým výpadkům elektřiny označilo za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Pojistné krytí neposkytují například Česká podnikatelská pojišťovna, Generali Česká pojišťovna nebo Unika. Některé pojišťovny ale pojištění pro cesty na Kubu dále nabízejí. A po 21 letech do Česka se vrací kapela Garbage. Vystoupí ve velkém sále pražské Lucerny. Proslavila se hity jako Stupid Girl, Only Happy When It Rains nebo Push It. Do Lucerny přiveze skupina kolem zpěvačky Shirley Manson, která patří od poloviny 90. let k nejvýraznějším jménům alternativního roku, taky skladby z letošního alba Let All That We Imagine Be The Light. Tedy nechme všechny naše představy zazářit. Sport. Tenistku Serenu Williamsovou čeká po 4 letech návrat na kurty. Americká držitelka 23 Grand Slamů nastoupí už za chvíli v Londýně do 4 hry. Po boku Kanaďanky Bokové bude hrát proti americko-novozélandskému páru Melicharová, Martinézová, Rutlifová.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí u Frýdku Místku na dálnici a kolony u Jaroměře na D11. Na dálnici D48 ve směru z Českého Těšína do Nového Jičína dejte pozor na obchvatu Frýdku Místku. Za sjezdem na Ostravu na kilometru 45 leží v levém pruhu kus plechu, brzdí se a vybočuje. Na dálnici D11 na konci dálnice u Jaroměře ve směru do Náchoda popojíždí kolona. Na kruhovém objezdu za dálnici stojí nepojízdné nákladní auto.
8: Přímo v tom kruhovém objezdu stojí nepojízdný kamion. A ty kamiony se tam otáčejí do protisměru a vracejí se jakoby směrem na Polsko. Takže tím se to celý zdržuje.
7: A zdržíte se už z dálnice 10 až 15 minut v koloně. Ještě pražský okruh ve směru z letiště na D1. Nehoda teď za nájezdem z plzeňské D5 blokuje levý pruh na kilometru 22 a tvoří se opět kolona. Zdržíte se kvůli tomu i na plzeňské dálnici na příjezdu do Prahy asi 10 minut od sjezdu na Rudnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme převážně zataženo. Občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18, na horách většinou kolem 10 stupňů. Tolik zprávy. A teď už posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
9: Ano, pěkný večer už vám přejeme v 18 hodin skoro 34 minuty. Větší bazén se spoustou bílých oblázků a taky větší výběh. Tučňáci Humboldtovi ve Zlínské zoo se dnes přestěhovali do nové expozice a my se za nimi vydáme v této půlhodině vysílání večerního radiožurnálu.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Tučňáky Humboldtovy ve Zlínské zoologické zahradě můžou ode dneška návštěvníci pozorovat na novém místě. Zahrada je přestěhovala z expozice poblíž zátoky Rejnoků do upravené expozice u tropické haly, kterou dřív využívali lachtani. Tučňáci získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
1: Mně se líbí hodně.
2: Komu se ještě líbí tady nový výběh?
3: Žáci třetí C ze základní školy z Nového Jičína přijeli do zoo na školní výlet. Právě oni byli mezi prvními návštěvníky, kteří hejno černobílých ptáků v novém domově viděli.
4: Tučňáci ten transport zvládli perfektně. Ve své podstatě nás i překvapili, jak klidně vešli, rozhlédli se po výběhu, hnedka vyzkoušeli bazén, pak se zase vrátili na souš. Takže myslím si, že to zvládli nadstandardně a teďka se na ně dívám a vykazují rozhodně chování, které není nějaké stresové a myslím si, že jsou spokojeni.
3: Hodnotí adaptaci 13 tučňáků zoolog Václav Štraub. Zoo se pro jejich přemístění po 30 letech rozhodla ze dvou důvodů. Kvůli ukončení chovu lachtanů hřivnatých na podzim minulého roku a také jim chtěla nabídnout lepší podmínky. Proto i výběh upravila podle jejich potřeb.
4: Tak oproti těm lachtanům, kdy zde vlastně byl jen takový jako omyvatelný beton, tak jsme zde navezli obrovské množství valounů a nějakého kameniva. Ta vodní plocha je teda několikanásobně větší a tučňáci můžou využít své skvělé plavecké schopnosti a můžou vlastně takovým tím delfinovitým pohybem překonávat rychle celou délku toho bazénu.
3: Dodává Václav Štraub. Bývalý výběh tučňáků poblíž zátoky Rejnoků využijí jiní ptáci, říká mluvčí zahrady Romana Mikešová.
5: Původní expozice tučňáků ta nezůstane prázdná samozřejmě, momentálně ji budou obývat kachny, konkrétně kachny skvrnozobé a ostrálky štíhlé.
3: Větší výběh také umožní zoo rozšířit chov tučňáků Humboldtových. Oproti současným 13 ptákům by jich v budoucnu mohlo být dvakrát tolik. Ze Zlína Michaela Čendová, Radiožurnál.

18 hodin 42 minuty pokračuje vysílání večerního radiožurnálu. Dělníci pracují na rozšíření brněnské městské spalovny odpadu. Projekt za více než 5 miliard korun se týká stavby velkého kotle a obnovení kolejí, po kterých bude smetí ke spálení jezdit. No a my tam půjdeme v reportáži za chvilku.

0: 350 tisíc tun odpadu ročně, tolik materiálu spolkne brněnská spalovna komunálního odpadu. Dělníci teď rozšiřují, demolují domy, které uvolní místo třetímu kotli. Stavbaři kapacitu výrobny tepla a elektřiny navyšují o třetinu. A to proto, aby do Brna mohli po roce 2030 svážet odpad i samosprávy, které jsou zatím závislé na skládkování.
1: Ta valná část budov ještě minulým týdnu stála.
2: Michal Kačírek, mluvčí odpadové firmy Sako, ukazuje na bagry, které rozebírají zdi domů kousek od vjezdu s váhou, kudy do areálu přijíždí popelářská auta.
1: Stávaly tady dílny mistrů, dílny dělníků, byla tady chemická úpravna vody.
2: Vedle se tyčí vysoká budova s ještě vyšším komínem. Uvnitř spalují tuny odpadu dva velké kotle, ve kterých šlehají plameny až do výšky asi 15 metrů.
1: Kotle jsou vysoké 24 metrů, takže on je obepíná panelák v podstatě o 9 patrech.
2: Blíž ke kotlům povede i železniční vlečka, kterou dělníci v další části areálu obnovují.
1: Tady nějakých 13 let vlak neprojel.
2: Vlaky s odpadem do Brna z jiných měst přitom jezdí po kolejích už teď, ale končí na nádraží ve Slatině.
1: A o toto potom přivážíme velkoobjemovými kontejnery.
2: Ke spalovně anebo třídící lince má od ledna příštího roku jezdit jeden vlak denně.
1: Ušetříme až 20 popelářských vozů.
2: Dělníci musí všechno stihnout dokončit do konce roku 2028, což ale neodpovídá podmínkám, na základě kterých firma Sako na projekt za skoro 5,5 miliardy korun získala dotaci ve výši 2 miliard a 800 milionů korun, říká generální ředitel společnosti Karel Jelínek.
3: Předpokládáme, že k nějakému krácení dotace dojde, nicméně nebude to mít vliv na návratnost celého projektu.
2: Zdržení způsobilo rozhodnutí brněnských zastupitelů, kteří nejdřív v tajném hlasování nařídili celý velký projekt zastavit a přepracovat, aby ho později ve skoro stejné podobě odsouhlasili, ovšem o miliardu dražší. Firma Sako bude po zastupitelích, respektive městském rozpočtu, požadovat náhradu způsobené újmy. Na její výpočet je lhůta 10 let. Tomáš Kremr, Radiožurnál. I'll protect you from the hood.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Podezřelá nahrávka a horko kvůli radě České televize. Proč se do ní znovu nedostali Matocha s Bradáčem?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se v Česku tak daří internetovým podvodníkům s láskou? Nový publicistický pořad Rozpleteno, lov na osamělá srdce. ČT2. Strhující příběh fotbalové hvězdy. O splněném snu slavného českého fotbalisty v dokumentu Jan Koller, příběh obyčejného kluka. A ČT Art. Portrét geniálního a neskrotného malíře v premiérovém dokumentárním cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
5: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
6: Závod odstartujeme ve vysílání radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
7: Radiožurnál je 19 hodin. Marek Sedláček a další zprávy.
8: V Česku se má zlepšit dostupnost center duševního zdraví. Svět loni zaznamenal nejvíc ozbrojených konfliktů od druhé světové války. Tomáš Staněk vyhrál soutěž koulařů na mítingu Kladno běží. Nepojízdní kamion brzdí provoz na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna. A zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: V Česku začalo fungovat nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Na klinice adiktologie Pražské všeobecné fakultní nemocnice nabídne kompletní léčbu pro závislé lidi se špatným sociálním zázemím. Celkem je u nás 51 center duševního zdraví a podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO se už připravují další.
9: Odhaduji na základě plánu, které máme, že by do 2 let jsme měli mít minimálně 75 center duševního zdraví. Většina z nich se stará o pacienty se závažnými duševními onemocněními, ale jsou i centra specializovaná na děti nebo na starší pacienty.
8: Letiště Praha mělo loni čistý zisk 3 miliardy a 200 milionů korun. To je o 800 milionů víc než v předcházejícím roce. Výsledky hospodaření podle mluvčí společnosti Denisy Hejtmánkové pozitivně ovlivnila pokračující obnova leteckých spojení a taky nárůst počtu odbavených cestujících. Ten na letišti Václava Havla stoupl meziročně o 1,5 milionu lidí, říká Hejtmánková.
10: V loňském roce jsme odbavili celkem 17,8 milionů cestujících. V letošním roce dle aktuální situace očekáváme, že odbavíme celkem 18,6 milionů cestujících.
8: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO řekla, že stát jako jediný akcionář letiště Praha ponechá společnosti 80% loňského zisku. Na světě bylo v loňském roce nejvíc ozbrojených konfliktů od konce druhé světové války, uvádí to zpráva norského mírového institutu PRIO. Přímých obětí bojů nebo politicky motivovaného násilí podle ní bylo skoro 250 000 lidí. Uplynulý rok se tak stal třetím nejhorším od konce studené války. Nejzasaženějším regionem byla Afrika. Dělníci dnes prorazili tunel pro tramvajovou trať na brněnské sídliště Kamechy. Spotřebovali přitom skoro 5 tun trhaviny. Víc než 300 metrů dlouhý tunel teď musí pracovníci vybavit technologiemi. Cestující se po nové trati projedou na konci roku 2027, dodává generální ředitel dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.
11: Cílem prodloužení tramvajové tratě vlastně z Bystrce směrem do Žebětína je obsloužit tady to sídliště, které se jmenuje Kamechy, a v tom cílovém stavu bude vlastně v něm bydlet 8 tisíc lidí, což je v podstatě taková malá česká nebo moravská výska.
12: Sport. Atlet Tomáš Staněk si výrazně vylepšil letošní maximum a vyhrál soutěž koulařů na mítinku Kladnohází. Ve druhé sérii se dostal přesně na hranici 21 metrů a o jediný centimetr porazil nakonec druhého Brita Lincolna. A český rekordman byl ze svého výkonu mile překvapený.
13: Ráno jsem se cítil fakt nějak jako zvláštně, pak jsem si říkal, uvidím, jaký to bude, a bylo to výsledku dobrý, takže jsem z toho nadšený a k závodu, no, první zajišťovák a druhý jsem úplně superově trefil, takže mi trenér řekl, ať na to kašlu, a asi dobrý měříči tady, no, že jsem vyhrál o centimetr.
12: Soutěž o štěpařek ovládla Petra Sičaková v osobním rekordu 60 metrů a 98 centimetrů. Mezi kladiváři uspěl český atlet Volodymyr Myslivčuk a výškař Jan Štefela byl druhý ve svém letošním venkovním maximu 225 centimetrů.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D1 u Prahy a nehoda na Domažlicku u Gdyně. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy opatrně. Za průhonicemi na 3. kilometru odtahují nepojízdný kamion. Zavřeli si pravý jízdní pruh, brzdí se, dojíždí do krátké kolony. Pozor dejte i na příjezdu do Prahy po Strakonické silnici. U Zbraslavy, přesně u sjezdu na Lipence, se srazilo nákladní auto s autobusem a blokují jeden jízdní pruh. Provoz už je slabý, zatím je to bez kolony. Na silnici 22 na výjezdu z Gdyně směrem na Domažlice, pozor za benzinkou. Je tam na křižovatce na Všeruby nehoda, srazila se dvě auta. Na místě je i hasiči a projíždí se kyvadlově. Na Rychnovsku na silnici 298 z Dobrušky do Opočna havarovalo osobní auto. Je to vážnější nehoda, jsou tam záchranáři a můžou podle potřeby zastavovat provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia, na západě a severu Čech až na 8 stupňů. Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. A posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
7: 19 hodin, 5,5 minuty, dobrý večer vám přejeme s Radiožurnálem. Nejvyšší čas, to říkají obyvatelé Troubek na Přerovsku. Povodí Moravy představilo konečnou podobu protipovodňové ochrany obce. V příštím roce uplyne 30 let, kdy rozvodněná Bečva smetla 300 domů a vzala život 9 lidem. No a za chvilku to probereme podrobněji ve večerním Radiožurnálu po Coldplay. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
0: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Vodohospodáři představili obyvatelům Troubek na Přerovsku konečnou podobu protipovodňových opatření. Obyvatelé na ně čekají už od roku 1997, kdy řeka Bečva v obci zničila více než polovinu domů a způsobila smrt 9 lidí. Projektanti Povodí Moravy proto chtějí kolem obce vybudovat soustavu hrází a zídek. Náklady mají dosáhnout až 850 milionů korun. Stavět by se pak mohlo začít v roce 2028.
1: Jsme vypracovali povodňový model, máme model proudění podzemních vod a na základě toho bylo optimalizované to technické řešení.
2: Tomáš Bilaška, investiční ředitel Povodí Moravy, mi na tabletu ukazuje soustavu železobetonových zídek a zemních hrází. Postavit je chce kolem obce a dlouhá bude 5,5 kilometru. Na projektu spolupracoval i nezávislý starosta Martin Frgal.
3: Je to asi jediný možný projekt, který je životaschopný.
2: Je nejvyšší čas, shodují se obyvatelé Troubek. Dům Miloše Vidrmana voda plavila dvakrát.
4: Tak něco určitě je nutné udělat, ale jestli zrovna takto, říkám, nedovedu to tak posoudit.
2: Paní Hana v Troubkách žije od narození.
5: Nejvyšší čas. Už je pozdě.
2: Obci se zatím smluvně podařilo zajistit 2/3 potřebných pozemků, potvrzuje Klára Němčáková, majetková referentka obce.
6: Chybí nám vlastně dořešit nějakých 25%, což je nějakých 57 pozemků. Teď bych řekla, že to tak jako víceméně tak nějak stojí, protože jsou to už lidi, s kterými už se hůř domluvá, kteří už se toho právě moc zdat nechtějí, takže tam už potom právě jsme se bavili s Povodím Moravy, tam už se to pak bude řešit.

I jediná fotografie může změnit svět. Snímek napalmové dívky z války ve Vietnamu oběhl v 70. letech celý svět a dodnes je symbolem utrpení civilistů při válečných konfliktech. Autor Nick Ut teď vystavuje v Praze. Více si řekneme za chvilku ve večerním radiožurnálu.

0: Snímek vyděšené dívky utíkající po napalmovém útoku ve Vietnamu dodnes připomíná, jakou cenu platí za válku civilisté. Autor fotografie Nick Ut za něj získal Pulitzerovu cenu. Vietnamsko-americký fotograf teď přijel do Prahy, aby otevřel svou výstavu nazvanou Memories, tedy vzpomínky. Na ní je i černobílá fotka takzvané napalmové dívky.
1: V tomto případě dopadla bomba do vesnice a došlo k výbuchu. Na černobílé fotografii vidíte děti, vlastně celou rodinu. A odhalená, popálená Kim Hook, která běží po silnici, ta je stále naživu. Je to moje dobrá přítelkyně.
2: Popisuje Nick Ut, který má přes rameno černý fotoaparát a vzpomíná na děsivý moment, který zachytil před více než 50 let.
1: Je jako moje dcera, nebo neteř, nebo rodina. Mluvíme spolu pořád po telefonu. Žije v Torontu, v Kanadě a je teď ambasadorkou dobré vůle. Já žiju v Los Angeles, ona v Torontu a často se vídáme. Potom, co jsem stiskl spoušť, jsem ji hned polil tělo vodou. Odvezl jsem ji do nemocnice. Měl jsem totiž řidiče s dodávkou, naložil jsem všechny děti. Bylo to asi 35 minut jízdy. Lidé jsou pro mě důležitější než focení. Nikdo jí v té situaci nechtěl pomoct. Její bratr byl v dodávce vedle ní, plakala a říkala mu, myslím, že umírám. Byla rozpálená, opakovala, že potřebuje vodu a konejšil ji, že budeme brzy v nemocnici. Myslel jsem, že zemře během minuty. Když jsme ji přivezli do nemocnice, lékaři si mysleli, že je mrtvá a nechtěli ji ošetřit, protože ten den bylo mnoho mrtvých, vojáků i lidí. Ukázal jsem svůj press pass, AP, a řekl jsem fotograf Associated Press. Pokud zemře, můj snímek nebude nic znamenat. A oni ji hned začali léčit. I proto měla štěstí.
2: Černobílá fotografie obletěla v roce 1972 svět a stala se symbolem hrůz války ve Vietnamu. Posílila také protiválečné nálady a tlak na stažení amerických vojsk. Ta bojovala po boku jihovietnamské armády proti komunistickému severu země.
1: Po dvou dnech jste viděli spoustu lidí, kteří byli proti válce. Američané i lidé všude jinde protestovali. V novinách jsem viděl kopie snímků otištěné v Japonsku, Americe, Británii. Bylo to úžasné. Ten snímek všechno změnil. A ta fotka nikdy nepřestala žít. Lidé o ní mluví i dnes, v souvislosti s válkou na Ukrajině, v Afghánistánu nebo Iráku, všude, protože ukazuje, co bomby dělají dětem.
2: Výstavu černobílých snímků Nicka Uta připravila fotografická agentura Czech Art Photo, a to v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungmanově náměstí. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: tak všechno mám.
1: Bruselské chlebíčky.
2: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
1: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
2: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
1: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
2: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je Natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Hodin a 30 minut. Marek Sedláček a zprávy.
2: Zákon o změně financování veřejnoprávních médií by po pondělním jednání vlády mohl zamířit do sněmovny. Kabinet chce převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet od ledna příštího roku. Jestli se k návrhu poslanci dostanou ještě před letní pauzou sněmovny, ale není jasné. Koalice má totiž podle předsedy dolní komory Tomia Okamury z SPD víc priorit. Celníci v Brně zadrželi 800 kilogramů kratomu určeného k nelegální distribuci. Jde o největší záchyt v historii Česka. Radiožurnálu to potvrdilo generální ředitelství cel. Kvůli pokračujícímu vyšetřování ale celníci neřekli, kde přesně kratom našli, ani jestli někoho zadrželi. Kratom je v Česku na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem. Vláda se chystá jeho legální prodej zpřísnit. Nejčastěji je to zelený prášek a mezi jeho hlavní rizika patří k závislosti a předávkování. V Bratislavské univerzitní nemocnici se narodila siamská dvojčata. U porodu byli taky experti z Národního ústavu dětských nemocí. Podrobnosti o zdravotním stavu dětí ani matky lékaři zatím nezveřejnili. Siamská dvojčata jsou jednovaječní sourozenci, kteří se během vývoje v děloze neoddělí a po narození zůstávají spojení. Společné části těla můžou být různé od částí kůže po životně důležité vnitřní orgány. V moderní historii Slovenska jsou známé jenom tři případy narození siamských dvojčat. A v Adamově na Blanensku chce soukromý investor postavit na místě zchátralých továren bytové domy. Do 15 let by se tak do Adamova mohlo postupně přistěhovat až 1200 nových obyvatel. Podél řeky Svitavy mezi ulicemi Nádražní a Osvobození má vzniknout taky náplavka nebo prostor pro tržnici a letní kino.
3: Sport.
2: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji v londýnském Queen's Clubu do druhého kola. Kuděrmetěvovou z Uzbekistánu porazila na travnatém povrchu po setech 6-0 a 6-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 v Praze a nehoda u Gdyně na Domažlicku. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna opatrně. Před sjezdem na Chodov na 3. kilometru odtahují kamion, mají tam zabraný i prvý jízdní pruh a brzdí se poměrně prudce. Jinak dálnice už průjezdné plynulé všechny. V Praze v Libni se ucpává Poděbradská a Českomoravská ulice v okolí Harfy, hlavně směrem do centra. Je to kvůli koncertu v O2 aréně, čekejte silnější provoz v okolí. Na silnici 22 Sklatov na Domažlice pozor na výjezdu z Gdyně. U benzinky na křižovatce na Všeruby se srazila dvě auta, je to větší nehoda, na místě i hasiči. Dá se ale s opatrností projet. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. A posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: Dobrý večer, řidičům přejeme šťastnou cestu. V 19 hodin 33,5 minuty nás posloucháte a pouštíme další muziku.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Kiss Me a Dermot Kennedy na Radiožurnálu, který je s vámi v 19.37. Betonové bloky a závora teď uzavřely dva železniční přejezdy na tratích Jindřichohradecké úzkokolejky. Auta ji nemohou přejet u Černovic ani u Jindřichova Hradce. Proč bylo nutné je uzavřít, vysvětlíme v další reportáži večerního Radiožurnálu po Faith Hill.

0: Více než 130 železničních přejezdů na 70 kilometrech přetíná úzkokolejnou trať na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje. Podle provozovatele je to vůbec nejhustší síť přejezdů v Česku. Ne všechna křížení kolejí a cest je ale nyní možné upravit tak, aby zaručovala potřebnou bezpečnost. Dva přejezdy jsou teď proto zcela uzavřené.
1: S autem teď jedu po cestě u Pily v Černovicích. Přede mnou tu asi někdo jel, koleje jsou vyjeté a daleko nedojel, stejně jako já. Právě jsem dorazil k železničnímu přejezdu úzkokolejné trati. Je tady betonový blok, značka zákaz vjezdu. Na druhou stranu, teď když vyjdu ven, tak si příliš nedokážu představit tady přijíždět. Vyjeta moc není. Teď jsem přišel do areálu Pily. Zkusím se pozeptat, jestli přejezd někomu chybí.
2: Musíte tady dovnitř. Zatím za šéfem.
3: Dobře. Plášil Michal.
1: A jezdilo se tudy vůbec?
3: Jezdilo, ano, ano, ano.
1: Takže vám to třeba taky vadí tady?
3: No tak úplně ho nepoužíváme, ale když se to jednou zavře, tak už se to nikdy neotevře.
1: Já jsem už teď na druhé trati Jindřichohradecké úzkokolejky. A to v místě, kde stojí dlouhá vysoká zeď, která kdysi měla chránit vlaky před kulkami z vojenské střelnice. Na přejezdu, kde zeď končí, je teď závora. Proč už nejde tudy ani u Černovic projet, tak na to se zeptám majitele společnosti Gepard Express, která úzkokolejku provozuje, Alberta Fikáčka.
4: My máme na tratích největší intenzitu přejezdu na kilometr a s tím související problémy. Všude jinde se nám to podařilo vyřešit. Tohle jsou výjimky z více než 130 přejezdů.
1: Oba uzavřené přejezdy stále slouží jako přechody pro pěší a cyklisty. Milan Soldán, Radiožurnál.

posledních dvou sezónách se trápil a dokonce zvažoval konec kariéry. Teď je ale Filip Salač po druhém místě v Maďarsku zpátky a představí se na domácí trati českým fanouškům. Stihneme to probrat podrobněji ještě před 20. hodinou.

0: Motocyklový závodník Filip Salač má před domácí velkou cenou v Brně velmi slibnou formu. Na Masarykův okruh přijede český reprezentant v Moto2 jako druhý muž poslední Grand Prix v Maďarsku, kde si vyrovnal osobní maximum.
1: Poslední čtyři závodní víkendy jsme byli silní, to znamená, byla otázka času, kdy to cinkne, a já v tom Maďarsku tím, že v pátek jsem byl třetí, v sobotu se mi povedla kvalifikace, jsem byl druhej, tak jsem hodně věřil v ten dobrý výsledek a to se nakonec povedlo.
2: Říkal v rozhovoru pro Radiožurnál Sport motocyklista Filip Salač z týmu OnlyFans American Racing o pátém pódiovém umístění v kariéře a prvním v kategorii Moto2 od předloňského října.
1: Určitě emoce byly vysoko, protože to je vlastně moje asi nejcennější pódium, protože jsem odvedl více jak půlku závodu, takže určitě hodně důležitý výsledek pro mě.
2: A to nejen proto, že příště od 19. do 21. června se bude bojovat o body do hodnocení šampionátu v Česku na brněnském Masarykově okruhu. 24-letý Salač na tom od loňské sezóny navíc nebyl úplně nejlépe.
1: Neměl jsem teďka jednoduchý dva roky, když jsem přestoupil v úvozovkách do nejlepšího týmu Mark VDS, tak všichni čekali, že budou výsledky nejlepší a já jsem to čekal taky, ale ten tým se trošku změnil a myslím si, že už to nejlepší tým není, takže na mě byl velký tlak. Co se týče tohodle, a nedařilo se mi vystoupat zpátky po dvou letech na pódiu, nebylo to vůbec jednoduchý, protože opravdu jsem po sebe pochyboval.
2: Vysvětloval devátý muž průběžného pořadí Kubatury Moto 2.
1: Loni vlastně ke konci roku, tak jsem nevěděl, zda budu ještě závodit nebo nebudu, protože jsem neměl žádný tým. A nakonec mi American Racing dal šanci a já jsem ukázal, že na to mám. Bohužel jsme neměli úplně štěstí v těch prvních závodech, kdy vlastně buď mi spadl jezdec před kola, nebo někdo sundal, ale teďka už se nám daří.
2: Právě včas pro Filipa Salače a české motocyklové fanoušky, kteří se chystají do Brna.
1: Do budoucna určitě bude prostor na to riskovat, že to je tady to druhý místo pro mě důležitý po dvou letech. Získal jsem zpátky důvěru jak v sobě, tak v týmu, v motorce a bylo to velmi důležitý. Těším se hrozně moc. Loni ta česká Grand Prix, ten návrat byl úplně úžasný. Já jsem to hrozně užil. Sice tam bylo spoustu povinností a spoustu práce kolem i mimo závodění, ale český fanoušci jsou nejlepší fanoušci. Já si myslím, že lepší pozvánku jsem udělat nemohl.
2: Cílí Salač na domácím okruhu ideálně na stupně vítězů. Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Ferry.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravil Marek Sedláček.
1: Romská zmocněnkyně zůstává na úřadě vlády. Protidrogoví experti mají nakonec zamířit na rezort práce. Ukrajina výrazně narušila zásobování anektovaného Krymu. Cenu Gutajarkovského za nejhodnotnější výkon získal od sportovců rychlobruslař Jílek. A zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by i s menším týmem měla dál zůstat pod úřadem vlády. Radiožurnálu taky řekla, že získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Někteří zaměstnanci agendy se podle ní přesunou na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tam mají nakonec zamířit i protidrogoví experti, kteří přitom mají od července spadat pod rezort zdravotnictví. Podle jejich zástupkyně Pavly Chominové k tomu ale zatím nevědí podrobnosti a někteří z nich proto i zvažují svůj odchod. Železničních tratí v Česku by mohlo být v budoucnu míň. Správa železnic hledá způsob, jak některé menší železniční tratě zakonzervovat. Bude usilovat o změnu zákona o dráhách. Ten železničářům ukládá povinnost tratě udržovat a obnovovat, i když je nikdo nevyužívá. Státní podnik ale nemá na udržování všech tratí dostatek peněz, jak říká jeho ředitel Tomáš Tóth.
3: Samozřejmě konzervace i znamená to, že v nějakém čase s větší objednávkou se k tomu tělesu dráhy dá znovu vrátit a nestavět železniční infrastrukturu od začátku. A do té doby lze to těleso dráhy využívat například pro cyklostezky a další infrastrukturu v intravilánech měst.
1: Ukrajinské drony pokračují v útocích na zásobovací koridory na okupovaný ostrov, poloostrov Krym. Podle ruských telegramových kanálů se tam začíná projevovat akutní nedostatek pohonných hmot i potravin.
4: I pusta.
5: Obyvatelé Krymu na sociálních sítích zveřejňují prázdné a poloprázdné police se základními potravinami, cukrem, moukou, rýží nebo pohankou. Před čerpacími stanicemi se tvoří několika kilometrové fronty aut. Velitel ukrajinských dronových vojsk Robert Brody na svém telegramovém účtu napsal, že provoz ruských nákladních aut na trase z Ruska na Krym se za 2 týdny snížil o 70%, a to díky ukrajinským dronovým operacím. Velení ruské okupační armády proto od 7. června zakázalo převoz veškerého vojenského materiálu po hlavním kontinentálním silničním tahu na Krym. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Dětský ombudsman sestavil svůj poradní tým z dětí a dospívajících. O 30 členech rozhodl los kvůli velkému počtu zájemců, kterých bylo skoro 700. V poradním týmu jsou chlapci i dívky z různých regionů a s různými životními zkušenostmi. Ombudsmanovi budou děti přinášet svůj pohled na problémy, které se jich týkají, i návrhy jejich řešení. Poprvé se sejdou 22. června, upřesňuje ochránce práv dětí Martin Beneš.
6: Sázet se budeme asi 4x za rok, obvykle na 2 dny, a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. Třeba zvažujeme to, jakým způsobem ty výstupy ty děti budou nebo nebudou prezentovat sami před novináři. Určitě ty děti nebudeme veřejnosti představovat jménem, prostě musíme je chránit.
7: Sport. Rychlobruslař Metoděj Jílek získal cenu Stanislava Gutajarkovského za nejhodnotnější výkon minulého roku. V něm Jílek ovládl juniorský světový šampionát, na tom seniorském získal bronz na 10 kilometrů a zároveň se prosadil mezi elitu ve světovém poháru. Jílek má radost, že ho jako nejlepšího vybrali ostatní sportovci.
8: Já jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jakož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážky v Brněnské ulici v Praze i v Horní Litči na Vsetínsku. V Praze máme hlášenou nebezpečnou situaci v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. V okolí nájezdu od Spořilova na prvním kilometru někdo postrácel balíky polystyrenu. Na D1 z Prahy do Brna buďte opatrní také za Humpolcem. Na 98. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu. Místo už je označené kužely a šipkou, je to v mírné zatáčce a vybočuje se. Na D1 z Brna do Prahy podobná situace za Jihlavou. Ostravou. Na kilometru 109 stojí dodávka kvůli poruše, je tam pozor na vybočující vozidla. A na Vsetínsku velmi opatrně na silnici 57 mezi Lidečkem a Horní Lidčí někdo postrácel různé předměty. Na vozovce leží kusy dřeva, plasty, upínací pásy. Stojí tam i už nákladní auto s defektem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia, na západě a severu Čech až na 8 stupňů. Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 10. To byly zprávy. A teď už posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý poslech dalších témat radiožurnálu. Z výstavby větrných elektráren se stává horké politické téma a je to znát i podle počtu připomínek, které poslali lidé kvůli navrhovaným akceleračním zónám. Právě v těch by měly větrné elektrárny stát. Tématu se budeme věnovat za chvíli, tak si ho poslechněte.
2: Večerní radiožurnál
10: a Zuzana Burešová.

0: 8000 připomínek poslali lidé, ale třeba i samosprávy na Ministerstvo pro místní rozvoj k akceleračním zónám. Ty mají na necelé stovce míst po celém Česku umožnit jednodušší výstavbu větrných a solárních elektráren. Pravidla pro jejich vymezování platí necelý rok. O přesné určení akceleračních zón se vedou stále ostřejší spory. Střetávají se v nich energetické zájmy státu s obavami některých obcí i jejich obyvatel.
1: Udělala jsem to z vlastního osobního přesvědčení, protože tady nechci větrné elektrárny ze svých zdravotních důvodů. Pro mě to nemá žádný kladný benefity. A poslala jsem na krajský úřad a poslala jsem na Ministerstvo místního rozvoje.
2: Liboše Živná prodává zdravou výživu na Plzeňsku v malém obchůdku. Právě v něm sbírala podpisy na petici proti výstavbě větrného parku na jižním Plzeňsku a shromažďovala připomínky k akceleračním zónám.
1: Mně leží na srdci Hadovka, les nad Řenčema, a tam, aby stálo 10 větrníků, čtvrt kilometru vysokých, mně přijde absolutní nesmysl, protože ten les by vlastně padnul celý.
2: Svoje připomínky poslal i Josef Mašek, nezávislý starosta obce Vlčtejn. Na jehož katastru by mohly stát dvě větrné elektrárny vysoké 250 metrů. Přitom starosta proti jejich výstavbě není. Nelíbí se mu ale přístup vládních úřadů.
3: To nám taky vadí, že vlastně stát něco připravoval a nikomu nic neřekl. S nikým nic nekonzultoval, takže ty obce vlastně byly postaveny před hotovou věc.
2: Uzávěrka pro připomínky byla 1. června. Lidé je na Ministerstvo pro místní rozvoj ale posílají dál. Podle jeho mluvčí Veroniky Lukášové přišly různé námitky.
4: Spektrum připomínek je pestré, od nesouhlasu s rozvojem zdrojů obnovitelné energie obecně, přes zásahy do krajinného rázu, nesouhlas s blízkostí navrhované akcelerační oblasti do bydliště daného občana, až po obavy ze zdravotních rizik vyvolaných případnou výstavbou zdrojů v akcelerační oblasti.
2: Připomínky podle mluvčí Lukášové ministerstvo zpracuje a odešle příslušným úřadům a

Za chvíli se vydáme do záchranné stanice v Hrachově na Příbramsku, kde nově pečují o dvě mláďata orla mořského. Co se jim stalo a proč potřebují pomoc lidí, se dozvíte v další reportáži večerního radiožurnálu.

0: V záchranné stanici Hrachov na Příbramsku se nově starají o dvě mláďata orla mořského. Minulý týden spadla ze stromu i se svým hnízdem během silné bouřky uplané nad Lužnicí. V Česku je přibližně 100 až 150 párů orla mořského a je to největší dravec, který u nás žije.
1: Jsme v záchranné stanici ochrany fauny Hrachov. Ředitel Pavel Křížek mě bere, řekla bych, za velmi netypickými pacienty mláďaty.
2: Ano, přivezli jsme dvě mláďata orlů mořských, kdy v minulým týdne, jak byly ty bouřky, tak se zřítilo hnízdo i s mladýma a náhodně jedno z těch mláďat našel cyklista, takže nám to nahlásil. My jsme požádali lesáky, že bychom se tam potřebovali dostat, protože tam jsou závody všude a než jsme přijeli, tak dohledali ještě druhý mládě.
1: Tak, velmi opatrně otevíráme dveře voliéry. Já jsem překvapená, že jsem čekala malá mláďata, ale oni už mají tak určitě přes půl metru na výšku.
2: Tak to jsou vlastně přepeřený mláďata, mají už víceméně peří dospělce, ale ještě jim vlastně chybělo nějaký čas vlastně do vylítnutí a ta vichřice vlastně schodila i s tím hnízdem dolů.
1: Jeden orel se tady odpočívá na zemi, druhý sedí na takovém bedýlku, mají takový ten výrazný orlý zobák. Za orly právě přišla taky jejich ošetřovatelka s krmením, Lucie Hodíková. V jaké jsou kondici?
3: Žádná zranění jsme neshledali, ale viděli jsme, že jsou podvyživení. Takže teďkon u nás máme ve stanici, je potřeba je dokrmit, aby se naučili sami lovit. A jakmile se jim to podaří, tak je budeme snad moc vypouštět do přírody.
1: Tak a my se tady jdeme potichu z té voliéry zase vytratit. Z Hrachova, Věra Hájková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, časopis Reflex a společnost Big Board.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 8:30. Zprávy připravil Marek Sedláček.
2: Česká armáda převzala další novou techniku. Dodávka 8 tanků Leopard 2 A4 dnes dorazila z Německa do kasáren v Přáslavicích na Olomoucku, kde působí mechanizovaný prapor. Nahrazují zastaralé stroje T-72. Aktuálně prapor disponuje 630 novými tanky. Do konce června jich bude mít k dispozici celkem 42. Za požárem elektrické rozvodny v Reutlingenu na jihozápadě Německa podle vyšetřovatelů nejspíš stály žháři. Výpadek elektřiny zasáhl na 20 000 domácností. Policie nevylučuje, že mohlo jít o extremistický čin. Vyšetřování proto vede Středisko pro ochranu státu a boj proti terorismu. Německo několikrát čelilo podobnému útoku už v minulosti. Například v lednu tak zůstalo bez elektřiny 40 000 domácností v Berlíně. K činu se pak přihlásila krajně levicová skupina Vulkan Gruppe. Policie pátrá po 95-letém Vladimíru Zichovi z Polabin v Pardubicích. Rodina ho viděla naposled před víc než 2 týdny a telefon má nedostupný. Podle kriminalistů by měl senior být vitální, ale bere léky. Muž je zhruba 170 až 190 cm vysoký. U sebe by mohl mít černý batoh. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace o pohřešovaném, prosím volejte na linku 158. A ministerstvo životního prostředí dnes odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Carlose Vémoly lvici Elzu. O zabavení rozhodla Česká inspekce životního prostředí v únoru. Chovatel nebyl schopen doložit zákonný původ lvice. Proti rozhodnutí se Vémola neodvolal. Lvice se proto stala majetkem státu. Prozatím bude v liberecké zoologické zahradě. Sport. Fotbalista Mohamed Cham bude po zisku českého ligového titulu v dresu Slávie v příští sezóně nastupovat za Crvenu zvezdu Bělehrad. Rakouský záložník bude v Srbsku, stejně jako doteď v pražském klubu, hostovat z tureckého Trabzonsporu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D46 za Drysicemi a taky na D8 za Ústím. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova pozor v omezení za Drysicemi. Na 6. kilometru je popadané dopravní značení. Na dálnici D8 zpozorněte za Ústím nad Labem ve směru do Prahy. Na 68. kilometru pojedete kolem odstavného vozidla. Na D1 z Brna do Prahy stojí za Jihlavou na kilometru 109 porouchaná dodávka. Pozor na vybočující auta. Na D1 z Prahy do Brna už za Humpolcem poruchu vyřešili. Po odstaveném vozidle na 97. kilometru už zůstalo pouze dopravní značení, nepřehlédněte ho v odstavném pruhu. A na silnici 46 z Olomouce do Opavy zpomalte za Šternberkem, přesněji za Lipinou je v zatáčkách rozlitý olej, počítejte s kluskou vozovkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. A teď si poslechněte dnešní Vinohradskou 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Vládní poslanci ustoupili opozici a nezvolili do Rady České televize ani Pavla Matochu, ani Romana Bradáče.
7: Hlasování nebylo oproti zvyklostem tajné, ale veřejné.
8: Jejich kandidatura budila emoce.
9: Konta24 zveřejnil údajné nahrávky těchto dvou radních.
8: Hlasy, které připomínají tyto dva radní, naznačovaly korupční jednání v souvislosti s členstvím v televizní radě.
10: Pravost nahrávky i její okolnosti teď prověřuje policie.
5: podezřelá nahrávka a horko kvůli Radě České televize. Proč nebyli zvoleni Matocha s Bradáčem? Jak vznikla dohoda mezi koalicí a opozicí? A kdo všechno do ní byl zapletený? Ptám se na to Kristýny Jelínkové, politické reportérky týdeníku Respekt. Dnes je úterý 9. června. Dobrý den, Kristýno, díky, že jste přišla k nám do studia Vinohradské 12.
10: Hezký den, díky za pozvání.
5: Pavel Matocha, Roman Bradáč, to jsou jména, o kterých se budeme dneska bavit. Oni končí v Radě České televize. Rozhodla o tom sněmovna, protože je znova nezvolila do Rady České televize. Ta volba byla trochu nestandardně veřejná. Z jakého důvodu?
10: Bylo to veřejné, protože, aby se, dalo by se říct, odblokovala sněmovna, protože opozice dlouhodobě blokovala právě tu volbu radních a vládní koalice jim chtěla nějakým způsobem vyjít vstříc. A zároveň to bylo i o vzájemné nedůvěře. Abych to shrnula, v dubnu zveřejnil Fórum 24 nahrávku, na které dva hlasy připomínající dva radní, Romana Bradáče a Pavla Matochu, mluví o něčem, co připomíná nějaké úplatky a tak dále. Následně se tedy debatovalo jak ve sněmovně, tak v médiích. A zkrátka koalice s opozicí se nedokázaly shodnout na tom, kdy budou hlasovat, protože tito dva radní už prošli před tím výborem a tak se o nich mělo hlasovat na plénu. Ta volba bývá standardně neveřejná. Vždy to provázelo diskuze o tom, kdo tedy dal hlas jakému kandidátovi. My jsme to viděli mimochodem už právě na tom výboru, kdy vlastně z výpočtu bylo patrné, že někdo z opozice hlasoval pro pana Berkovce, dokonce jeden hlas z opozice patřil Matochovi.
5: Aha, a my ex-poslance teda Stanislava Berkovce za ANO.
10: Přesně tak, bývalého poslance za ANO. A my už jsme tady viděli vlastně, jak se k tomu nechtěli přihlásit právě nejdříve opoziční poslanci, takže za prvé obavy tady z toho vzájemné nedůvěry a za druhé koalice chtěla, aby se zkrátka vědělo veřejně, že oni za této situace nechtějí podpořit ani Bradáče, ani Matochu. Mm-hmm. Tak proto se nakonec přišlo vlastně k té veřejné volbě.
5: No a ten třetí důvod, ale vy jste to zmiňovala, ale ten asi hlavní, možná ten, který zapříčinil, že si nevěřili ty dvě strany, bylo zveřejnění té audionahrávky letošní rok, tedy Forum 24, zveřejnili podezřelou audionahrávku na tomto serveru, kde si dva muži povídají o čem? Co spolu řeší? Vy jste říkala nějakou korupci, že spolu měli řešit?
10: Abych byla konkrétní, hlas, tedy znějící podobně jako hlas radního Bradáče, říká, že ještě nedostal všechny peníze za tu volbu.
11: Já jsem ještě nedostal zbytek těch peněz za tu volbu.
10: No a hlas připomínajícího radního Matochu se vlastně následně ptá, kolik peněz mu ještě chybí.
11: A kolik teda ještě chybí? No, ještě 500.
10: Ten první hlas odpovídá, no ještě 500, druhý hlas následně mu vlastně říká, že zjistí, jak to je a že peníze dorazí.
11: Ale určitě to dostane. Díky.
10: No následně Bradáč a Matocha vlastně tvrdili, že se takový rozhovor vlastně nikdy neodehrál, odmítali obvinění či náznaky právě, že by mohli být zapletení do korupčního jednání.
5: A ale Bradáč potvrdil, že to asi je jeho hlas.
12: Já bych řekl, že jsem to tak já, to bych řekl.
10: Potvrdil, že je to jeho hlas, ale nepotvrdil, že by takový rozhovor měl proběhnout.
12: Já mám peníze nikde nedostal, hlavně za co bych to dostal.
10: A možná ještě připomenu, že právě kvůli nahrávce zveřejněné na serveru Forum 24 podali trestní oznámení.
13: Považujeme šířené informace za nepravdivé a závažně poškozující naše práva i pověst. Věříme, že celá záležitost bude důsledně prošetřena a že budou vyvozeny odpovídající právní důsledky.
5: Čeho se to mělo teda týkat? Nespecifikovaná volba čeho? Šéfa České televize? Umíme to datovat vůbec, kdy ta nahrávka měla vzniknout?
10: My žádné informace nemáme, kdy ta nahrávka mohla vzniknout. Forum 24 s tím zachází velmi opatrně, což se asi dá pochopit, vzhledem k tomu, že nevíme, kdy to Marek Voloner dostal a tak dále. Co se dá nějakým způsobem datovat, je to, že ta volba musela proběhnout až v roce 2020 nebo po roce 2020, protože do Rady České televize Roman Bradáč právě nastoupil až v roce 2020. Logicky asi můžeme říct s velkou pravděpodobností, že pokud ta nahrávka je pravá, tak šlo o volbu právě ředitele České televize. Pan Bradáč Forum 24 řekl vlastně, že co by za to měl dostat, pochybuju, že by mi někdo dával peníze za volbu za Dvořáka. Tak za volbu Dvořáka ji určitě dostat nemohl, protože vlastně bývalý ředitel České televize byl podruhé zvolen v roce 2017, logicky tedy u toho Bradáč ještě nemohl být, ale následně v roce 2023 proběhla právě další volba generálního ředitele a to byla ta volba, kdy se přihlásil tehdejší šéf brněnského studia Jan Souček, který porazil právě Petra Dvořáka. On vlastně dostal 11 hlasů, Petr Dvořák 4 hlasy. A to je tedy volba, ze které by ta nahrávka teoreticky mohla být, protože časově nám odpovídá době, kdy byl jak Pavel Matocha, tak Roman Bradáč v radě a probíhala nějaká, dalo by se říct, velmi ostře sledovaná volba generálního ředitele. Pak je tady ještě jedna možnost, další volba se konala v červnu v roce 2025, právě po tom Součkovém odvolání, v které uspěl Hynek Chudárek. Na to ale Roman Bradáč Foru 24 tvrdil, že Hynek Chudárek byl od začátku jeho favorit a neví, proč by teoreticky měli přemlouvat někoho, kdo už jasný názor měl.
14: Nicméně Pavel Matocha, jeden z těch dvou mužů, tvrdí a našel si nějaké experty, kteří mu to potvrdili, že nahrávka vykazuje znaky nasvědčující manipulaci nebo využití umělé inteligence. Jak se tohle to posuzuje?
10: No, my budeme si muset počkat na vyšetření policie. Připomenu, že to prošetřuje i NCOZ, protimafiánský útvar. My těch posudků už teď máme k dispozici několik. Ale samozřejmě těžko říct, jejich několik, každý říká trošku něco jiného a my nemůžeme s velkou pravděpodobností v tuto chvíli říct, ano, tenhle posudek bude asi pravděpodobně nejblíž k tomu, co se skutečně stalo a co ne. Připomenu, že těch posudků, jenom Piráti už těch posudků mají 8. Aha. Oni si během minulého měsíce udělali 7 posudků napříč různých společností zahraničních. Americká společnost, švýcarská společnost, polská, ale i česká společnost, Fénixia, která mimochodem spolupracuje také s policií. No a 4 z těch posudků dospěly k závěru, že ta nahrávka téměř jistě je autentická. 2 z těch posudků pak uvedly, že pravděpodobně se jedná o autentickou nahrávku a jeden tým expertů vyhodnotil vlastně nějakých 8 různých případů a ve většině právě těch případů dospěl opět k závěru, že jde spíše o autentickou nahrávku.
14: A to jsou ty nástroje nebo firmy jako Resemble AI, Verivox, The Hive a tak dále.
10: Přesně tak.
14: Marek Wollner má taky svůj vlastní posudek.
10: Přesně tak, no a svůj protiposudek zveřejnil vlastně následně i předminulý týden už bývalý radní České televize Pavel Matocha. On předložil 1 znalecký a 2 expertní posudky a ty naopak vlastně tu autenticitu nahrávky zpochybňují. Jejich autoři upozorňují na nějaké nepřirozené navazování replik, kolísání kvality záznamu a další znaky, které zkrátka podle nich mohou nasvědčovat manipulaci nebo využití umělé inteligence. Mimochodem, ale autorem toho posudku Matochy je soudní znalec Zdeněk Švenda. Vrchní soud v Olomouci v minulosti v jiné zase trestní věci upozornil, že metoda identifikace mluvčích použitá právě Zdeněkem Švendou vyžaduje nezávislé odborné ověření a nařídil vlastně soudu nižší instance, aby k jejímu posouzení vydal další expertní stanovisko. Na to upozorňují třeba teď Piráti, když jsem se s nima bavila o těch nahrávkách, o těch posudcích, že zkrátka tento říká opět něco jiného, tak oni říkají ano, ale počkejme si, protože právě Zdeněk Švenda má za sebou tuto minulost. No a ještě právě jeden posudek, říkala jsem 8, také dodám ještě tedy poslední. Ten poslední, ten reaguje právě na ten Matochův posudek, je to opět od pirátské strany, ten se věnuje právě tím informacím o umělé inteligenci, no a soudní znalec z polské laboratoře Digital Lab vlastně dospívá k závěru, že analyzovaný zvukový soubor nevykazuje známky deepfake ani vlastně nějaké dodatečné úpravy.
14: Vy jste říkal, že i z těchto důvodů teda opozice odmítala tyto dva kandidáty znovu zvolit do Rady České televize. Tlačila na to veřejné projednání ve sněmovně.
15: V případě takto významné veřejné funkce má veřejnost právo vědět, kdo komu svůj hlas odevzdal.
14: A byla to teda jedna z podmínek, jak jste říkala, toho, aby odblokovala sněmovnu. Takže tam došlo k nějaké dohodě mezi vládnoucí koalicí a opozicí. A
16: ten důvod je takový, že jak vidíte, tak atmosféra je rozjitřená a několik týdnů, dlouhých týdnů se nepodařilo najít napříč sněmovnou nějaká rozumná dohoda.
14: Prostě se dohodli, že někdo dostane něco a ten druhý něco jiného. Co dostala koalice?
10: Koalice dostala za prvé, myslím, že zachráněnou reputaci, protože asi opravdu by se jim dobře neposlouchalo výstupy v médiích a myslím si, že ani česká společnost, která je na to nějakým způsobem háklivá, ještě v době, kdy tu probíhá vlastně diskuze o změně financování veřejnoprávních médií, tak kdyby se do rady dostali dva lidé, po kterých Česká televize bude vymáhat škodu a kteří ještě ke všemu mají figurovat na nahrávce, která ukazuje nějakou korupci.
14: Pardon, jenom Kristýno, jenom vysvětleme, proč bude vymáhat škodu, protože oni hlasovali před, je to kolik, šest let zpátky, co hlasovali pro odvolání dozorčí komise, pak to soud vyhodnotil jako ne podle práva a proto Česká televize milionové škody bude vymáhat po těch lidech, co hlasovali pro to odvolání a právě tito dva jsou mezi tou skupinou, to jenom jako vsuvka.
10: Přesně tak. No a takže ta reputace, za druhé jim se povedlo navolit těch šest zbývajících členů do Rady České televize a mezi nimi není vlastně nikdo, kdo by té současné vládní koalici vadil nebo tam není vlastně nikdo, koho by ta vládní koalice nechtěla.
14: Takže oni obětovali matochu s Bradáčem, aby mohli mít šest svých nových členů v Radě České
10: Přesně
14: televize.
10: Přesně tak. Dalo by se to také tak říct. Mimo jiné mezi těmi nově zvolenými radními je i Luboš Xaver Veselý a další lidé...
14: Jiří Šlégr taky, což jsou dva z té skupiny.
10: Přesně tak, po kterých hlasujících. Také Česká televize bude vymáhat pravděpodobně tu škodu.
14: A takže... je tam ex-mluvčí Novy Martin Chalupský, ex-poslanec Anno Berkovec, toho už se sama zmiňovala, ex-moderátorka Babišova podcastu Plíšková a nominant Aliance pro rodinu podnikatel
10: Petr Brozda.
14: To všechno jsou teda lidi, se kterými vládnoucí koalice nemá vůbec problém, naopak je tam chtěla, jsou to jejich nominanti.
10: Přesně tak, vlastně my z toho hlasování, které bylo vlastně veřejné, víme, že jediný ten kandidát, který dostal nějakou podporu i opozice, je právě Martin Chalupský. Takže to je jediný kandidát, který, dalo by se říct, nevadí opozici a jinak jsou to opravdu všechno nominanti, které podpořila pouze ta vládní většina.
14: Co z toho má opozice? Kromě toho teda, že se veřejně hlasovalo a že Matocha a Bradáč nejsou v radě. To stačilo opozici k tomu, aby tenhle deal posvětila taky?
10: Myslím si, že to, že Matocha a Bradáč nejsou v radě, je velký úspěch té současné opozice, zejména Pirátů, kteří si z toho udělali dost své téma. No a vedle toho samozřejmě díky tomu, že opozice blokovala tady ty volební body, tak si blokovala i své volební body. Několik měsíců se čekalo na to, až se zvolí poslední místopředseda sněmovny. Místopředsedkyní sněmovny se tedy v pátek stala Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která vlastně na poprvé neuspěla. Když jsem se bavila s některými koaličními poslanci, tak oni říkali, ano, to je jeden z těch důvodů, proč třeba i opozice se snaží ustoupit, protože už tam zkrátka svého nominanta chtějí. No a vedle toho se dovolovala i členka dozorčí rady VZP, to byla zase nominantka ODS, paní doktorka Crnkenjaš, takže myslím, že z toho určitě i opozice něco má.
14: Taky Vlastimil Válek z TOP 09 byl ještě dovolen do správní rady VZP, takže to bylo taky součástí té
10: Přesně
14: dohody.
10: Tak.
14: Do toho se v pátek hlasovalo mimochodem o předsedovi sněmovní vyšetřovací komise k dozimetru a taky o nové ombudsmance. To bylo taky součástí dohody?
10: Je to takový celý balík té dohody, ale řekla bych, že ta klíčová dohoda toho všeho, samozřejmě jak opozice, tak koalice teď budou prodávat přesně tady ty jednotlivé body té volební jako úspěch a jako něco, co by nevyšlo bez té dohody, ale ano, samozřejmě nějakou součástí té celkové dohody to bylo, ale myslím, že tam vlastně zásadní bylo to, že to bylo veřejné, že se vzájemně nemohli osočovat, kdo kdo tedy pro koho volil, protože tam byla opravdu reálná obava i z vládních řad, že pokud by to nebylo neveřejné, připomenu, že to navrhla opozice, aby ten bod byl veřejný, ale vládní poslanci se obávali toho, že kdyby to nakonec tedy bylo neveřejné, takže by třeba ti opoziční poslanci hlasovali schválně pro Matochu nebo Bradáče a říkali, vidíte, vy neumíte dodržovat dohody.
14: Jo, jo, oni by to mohli na sebe házet vlastně, přesně, protože tak by nebylo
10: takže
14: vidět,
10: myslím,
14: kdo pro koho
10: hlasuje. Ta vzájemná nedůvěra, to bylo klíčem celé vlastně té velké dohody.
14: Doplním, abych neochudil posluchače a posluchačky o informaci, že teda vyšetřovat dozimetr na té parlamentní úrovni bude Jindřich Reichl, nebo povede tu komisi, a ombudsmankou se stala Eva Kostolanská, ne Klára Šmáčková Laurenčíková, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva, ta nedostala podporu. Dobře, takže vznikla tu jakási dohoda, očividně byla dodržena a obětními beránky se staly Matocha s Bradáčem. Koho v nich ta Rada České televize ztrácí? Zvlášť Matocha, ten byl u hodně událostí z minulých let, že?
10: Byl. Možná jenom ještě jednu věc doplním. Když jsem se bavila s vládními poslanci, tak oni říkali, že to zkoušeli s Matochou a Bradáčem po dobrém, že jim zkrátka vzkazovali, aby se vzdali té kandidatury a oni nedokázali ustoupit, tak proto nakonec taková veřejná poprava. Oni měli možnost zkrátka se stáhnout sami a nebýt tedy takto vyobrazeni. Ale koho ztrácí? Ztrácí určitě kontroverzní jména. Přece jenom uvedu několik zásadních věcí z těch minulých let. Například Deník N uvedl, že v roce 2022 proběhla v domě Pavla Tykače schůzka tehdejšího generálního ředitele České televize Petra Dvořáka a právě předsedy Rady České televize Pavla Matochy a samotného Tykače. Dvořák následně podle Deníku N svým spolupracovníkům popsal, že ho Matocha v Tykačově přítomnosti přesvědčoval k odchodu z funkce, to bylo tedy před tou volbou v roce 2023, o které jsme si říkali, že by mohla být právě ta, o které se baví na té nahrávce. Zároveň dalo by se říct, že Matocha byl určitě jedním z těch nejvlivnějších postav Rady České televize. Byl právě opakovaně kritizován kvůli svým vazbám na Pavla Tykače. Velkou pozornost znášelo vlastně všechno, co Pavel Matocha říkal. A další věc byla právě ta kauza nezákonného odvolání dozorčí komise Rady České televize, o které jsme se bavili v roce 2020.
14: Taky bývalý ředitel Souček si stěžoval, že Matocha ho má vydírat.
10: Přesně tak. Bývalý ředitel Jan Souček si stěžoval, že čelil nátlaku ze strany některých radních, právě včetně Matochy. Matocha to odmítal, ale celkové to jeho působení se dá datovat i do největších sporů uvnitř Rady České televize. A ty spory byly veřejné a nebylo to úplně příjemné. No a Roman Bradáč, ten byl méně mediálně viditelný, ale vlastně většinu těch klíčových hlasování absolvoval po boku Matochy. Mm-hmm. I on právě hlasoval pro to odvolání dozorčí komise.
14: 6 radních se teď volilo. Připomínám teda, že 18 členů má Rada České televize, oni se měnili ty zákony, 12 jich vybírá poslanecká sněmovna, zbylých 6 senát. S tím, že se vracím k tomu, že teď o tom, že tam nebudou Bradáč a Matocha, rozhodla hlavně audionahrávka, u které nemáme potvrzeno, že je vůbec pravá. Vyšetřuje to NCOZ, to jste sama říkala. Je tu X posudku. Jestli se toho třeba nebát, jestli se něco takového nemůže jako dít častěji, jestli to nemůže být přelomový případ teď.
10: Určitě to bude přelomový případ, protože bude to vlastně taková první zásadní věc. Mediálně ještě vlastně velmi žavá, kdy budeme vědět snad tedy, zda šlo o pravou audionahrávku nebo nikoli. A určitě to bude jakýsi precedens do budoucna pro policii, pro soudy.
14: Budeme to vědět teda.
10: Doufám, že
14: to
10: ano.
14: Skončí to možná u soudu nebo pravděpodobně.
10: Přesně tak, ale já si myslím, že opravdu to vědět nakonec s velkou pravděpodobností budeme. Otázka je kdy. Připomenu, že právě vládní většina, konkrétně tedy Boris Šťastný, když vystoupil minulý týden na plénu, přesně tak, tak on říkal, že dokud se to nevysvětlí, tak ta volba neproběhne.
14: No, ona byla oddalovaná vlastně.
10: Přesně tak, což tedy neznamená, že Matocha, já to čtu tak, že to neznamená, že Matocha a Bradáč už navždy v Radě České televize skončili, protože kdyby se třeba nakonec ukázalo, že ta audionahrávka nebyla pravděpodobná, trvá, nebo třeba časem, až se ta situace uklidní, tak říkáte správně, teď se dovolilo 6 členů, další volby proběhnou tuším v roce 2028, teď se nejsem jistá, takže opět oni se s velkou pravděpodobností přihlásí, nebo se budou moc přihlásit, to uvidíme, jestli se ta politická situace uklidní nebo ne. Mimochodem, volba proběhne určitě ještě jedna dřív než v roce 2028, protože Vít Rakušan, předseda Hnutí STAN, oznámil, že bude končit v Radě České televize Jan Padevět, který bude za Hnutí STAN kandidovat právě do Senátu. Takže uvidíme, jestli se třeba pánové nepřihlásí už tady o to jedno místo.
14: Dobrá, tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli společně ve Vinohradské 12 promluvit.
10: Díky moc za pozvání.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Kristýna Jelínková z týdeníku Respekt. Já jsem se jí ptal na Radu České televize, do které poslanci teď volili 6 lidí a sněmovnou neprošli Roman Bradáč a Pavel Matocha. Byla to součást širší dohody mezi koalicí a opozicí. Kdybyste měli už doposlouchané všechny Vinohradské 12 a nevěděli jste, co si pustit dál, tak mám zase po čase doporučení. Český rozhlas Plus teď vydává několik zajímavých sérií a jedna z nich se týká portrétů indiánských náčelníků v kontextu doby, ve které žili, ve které bojovali. Nový díl vychází každý červnový čtvrtek po 8 večer na Plusu. Naslyšenou zítra.

0: Je naprosto...
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. A poslechněte si taky zprávy s Markem Sedláčkem.
4: Vládní poslanci předložili změnu lex Babiš, ruší plošný zákaz dotací pro firmy ministrů. Evropská komise představila 21. balík sankcí proti Rusku. Ve finálové desítce ankety Zlatá hokejka je i obhájce vítězství Pastrňák a zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm a teploty do 18 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Koaliční poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmů, takzvaný lex Babiš. Podle dnes předložené novely by například nemohly dotace získat firmy členů vlády pouze z rezortů, které tito ministři přímo řídí. Návrh taky vyjímá z omezení nárokové dotace.
6: Současné pojetí je podle předkladatelů příliš široké a neodpovídá původnímu smyslu. Novou definici střetu zájmů podporuje i ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
7: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmů.
6: Podle Ivana Bartoše z Pirátské strany by změny, pokud by byly schváleny, umožňovaly dál čerpat bez překážek dotace společnostem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
8: Co je naprosto do nebe volající, tak je vymezení střetu zájmů vlastně v rámci kompetencí, které spadají pod jednoho člověka. U Andreje Babiše by se to týkalo pouze financí, které spravuje úřad vlády.
6: Kvůli možnému pokračujícímu střetu zájmů předsedy vlády nechala opozice svolat na čtvrtek mimořádnou sněmovní schůzi. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Evropská komise chce zakázat vstup do Unie všem Rusům bojujícím proti Ukrajině. Vyplývá to z návrhu 21. balíku sankcí, který dnes představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na sankční seznam se taky má dostat dalších 30 ruských bank. Schvalování minulého balíku trvalo kvůli odporu Maďarska skoro 2 měsíce. Vláda v Budapešti se ale mezitím změnila.
9: Nový sankční balík se opět zaměřuje na ruské příjmy z ropy a takzvanou stínovou flotilu. Evropská komise také vůbec poprvé navrhla výrazné omezení dovozu ryb a rybích produktů z Ruska a Běloruska. Dovoz tresky má být zakázaný úplně. Cena, kterou Rusko platí, se podle von der Leyenové každý den zvyšuje a válka nejvíce dopadá na ruský lid kvůli ztrátám na životech i zhoršující se životní úrovni. Aby sankce začaly platit, musí je jednomyslně schválit všechny členské státy. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Tučňáky Humboldtovy ve Zlínské zoologické zahradě můžou ode dneška návštěvníci pozorovat na novém místě. Chovatelé je přestěhovali do upravené expozice u tropické haly, kterou dřív využívali lachtani. V novém domově mají větší bazén a taky spoustu kamenů.
10: Mně se líbí hodně.
11: Komu se ještě líbí tady nový výběr?
12: Žáci ze základní školy z Nového Jičína byli mezi prvními návštěvníky, kteří hejno černobílých ptáků v novém domově viděli.
13: Tučňáci ten transport zvládli perfektně, ve své podstatě nás i překvapili, jak klidně vešli, rozhlédli se po výběhu, hnedka vyzkoušeli bazén, pak se zase vrátili na souš.
12: Větší výběh umožní zoo také chov tučňáků rozšířit. Oproti současným 13 ptákům by jich v budoucnu mohlo být 2x tolik. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
5: Sport.
14: Hokejista David Pastrňák je součástí nejlepší desítky hokejistů uplynulého roku podle ankety Zlatá hokejka. Pastrňáky vyhrál už 8x v kariéře.
15: Ve výběru je vedle Pastrňáka dalších 8 hráčů z NHL, jeho spoluhráč z Bostonu Pavel Zacha a další útočníci Martin Nečas a Tomáš Hertl, který teď v dresu Vegas bojuje ve finále zámořské soutěže o Stanley Cup. V desítce nejlepších jsou i brankáři Jakub Dobeš, Lukáš Dostál, Karel Vejmelka, Daniel Vladař a obránce Filip Hronek. Jediným hokejistou z české Tip Sport Extraligy je mistr uplynulého ročníku s Pardubicemi a reprezentační kapitán Roman Červenka. O konečném pořadí rozhodnou hlasy vybraných trenérů trenérů, funkcionářů a novinářů. Slavnostní vyhlášení zlaté hokejky se uskuteční v úterý 23. června. Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehoda na D46 před Vyškovem a překážka na D35 za Olomoucí. Na D46 z Olomouce do Vyškova havarovalo osobní auto za Drysicemi. Na 6. kilometru v omezení narazilo do dopravního značení, projíždějte opatrně. Na D35 pozor na překážku za Olomoucí ve směru do Mohelnice. Na kilometru 260 leží v pravém pruhu černý pytel, bezpečně se vyhněte. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště čekejte omezení za Lochkovem. Mezi 15. a 16. kilometrem budou silničáři opravovat vozovku v levém pruhu. Je tam snížená rychlost, jezdí se jedním pruhem, kolona se netvoří. Na D11 z Prahy do Hradce Králové stojí za Sadskou na 27. kilometru nákladní auto. Řeší tam poruchu v odstavném pruhu. Nákladní vozidla vybočují doleva. A v Českých Budějovicích překáží nehoda na Písecké výpadovce. V křižovatce ulic na Dlouhé Louce a Strakonické havarovala dvě osobní auta, počítejte s omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia, na západě a severu Čech až na 8 stupňů. Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. A teď už zase posloucháte večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
3: Dobrý večer. Předpověď počasí sice počítá v tomto týdnu s deštěm, ale v některých obcích, hlavně na Moravě, se už několik týdnů potýkají kvůli suchu s nedostatkem vody. Například vodárny na Břeclavsku začaly letos omezovat odběr vody o několik týdnů dřív než jindy. Problémy mají také ve Velkém Újezdě u Olomouce, kam se za chvíli vydáme v další reportáži večerního Radiožurnálu.
5: Večerní Radiožurnál
1: a Zuzana Bureš.

0: Ve velkém újezdu na Olomoucku platí přísný zákaz plýtvání pitnou vodou. V publicistice hlavních zpráv jsme o tom mluvili s nezávislým místostarostou Jaroslavem Kličkou. Kvůli opakovaným výpadkům a poklesu hladiny ve vodojemu způsobeným nadměrným odběrem se nesmí zalévat zahrady, mít auta nebo napouštět bazény. Lidé v újezdu se s nedostatkem vody potýkají dlouhodobě. Před horkými víkendy tam musí pitnou vodu navážet cisterny. Vedení městy se proto rozhodlo zpřísnit kontroly možného plýtvání. Pomoct jim mají i dálkové vodoměry.
1: No, tak co obruč, to je vlastně metr.
2: Stav vody ve své studni mi ukazuje Aleš Novák z Velkého újezdu.
1: Takže je tam takových 30-40 cm vody, to znamená 300-400 litrů.
2: Vodu ze studny používá na zalévání zahrady, snižuje tak svoji spotřebu obecní vody z kohoutku. Ve Velkém újezdu totiž aktuálně platí omezení pro její odběr. Za porušení vyhlášky lidem hrozí pokuty, říká nezávislý místostarosta Jaroslav Klička.
3: To je právě ten problém, úplně ty důkazy není jednoduché zajistit. Takové jedna paní povídala a včera soused bazén neměla, dneska ho má, bohužel není úplně důkaz, byť je to nějaká indicie. Ale právě proto, aby jsme byli schopni případně i nějakým číselným údajem to podložit, tak jsme vlastně začali pořizovat dálkově odečitatelné vodoměry.
2: V městě si je asi 450 odběratelů. Prvních 50 dálkových vodoměrů funguje od minulého týdne.
3: Testujeme to a rozšiřovat to plánujeme v podstatě možná v nějakém menším rozsahu, spíš menším ještě letos, podle toho, jak se nám to osvědčí, ale spíše v tom příštím roce.
2: Digitální vodoměr už má i Aleš Novák.
1: Protože nám dosloužil ten starý, ale u nás to ničemu není proti ničemu, ať to je, že? Ale je potřeba, aby to během příštího roku bylo po celé obci a pak vlastně oni okamžitě uvidí, kdo má spotřebu nad limit.
2: Zastupitelstvo taky schválilo kompletní zmapování vodovodu a kanalizace. Ve vzdálenější budoucnosti by pak se zásobováním vodou mohl pomoci nový vrt.

Čeští fotbalisté se před startem světového šampionátu chystají na přesun z týmové základny v Texasu do mexické Guadalajary. Tam je v noci na pátek středoevropského času čeká úvodní zápas mistrovství proti Jižní Koreji. Nejenom je, ale i vás, fanoušky. Celý zápas samozřejmě uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. A další sportovní zprávy, tak ty už za chvíli.

0: Příprava českých fotbalistů na blížící se mistrovství světa, finální desítka ankety Zlatá hokejka nebo návrat 23násobné grandslamové vítězky tenistky Siriny Williamsové. I o tom bude sportovní přehled. A hned tu první zprávu přečte Tadeáš Skalický. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Čeští fotbalisté se chystají v americkém Texasu na start mistrovství světa. Zítra je čeká přesun do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou.
2: Úvodní duel českých fotbalistů na mistrovství světa bude řídit egyptský rozhodčí Amin Mohamed Omar. Radiožurnál Sport i Radiožurnál utkání Česko-Jižní Korea v noci ze čtvrtka na pátek o 4 hodin odvysílají v přímém přenosu. Zahajovací zápas šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou dostal na starosti Brazilec Wilton Sampaio. Na mistrovství světa bude naopak nakonec chybět somálský sudí Omar Abdulkadir Artan. Nejlepšího afrického rozhodčího minulého roku po příletu do Miami nepustili úřady do Spojených států. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Osminásobný vítěz zlaté hokejky David Pastrňák z Bosnu je ve finálové desítce ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezóny. Do závěrečného kola postoupilo celkem 9 hráčů působících v NHL a útočník extraligových Pardubic Roman Červenka. Tenistka Marie Bousková zvládla utkání prvního kola londýnského turnaje v Queen's Clubu, ve kterém porazila Kuděr Mětovovou z Uzbekistánu 2-0 na sety. Na dalším travnatém turnaji v nizozemském Hertogenboši se na úvod dařilo Barboře Krejčíkové. Mexičanku Zarazovou přehrála 6-1 a 6-2. Sára Bejlek naopak v prvním kole podlehla Ukrajince Jastremské 0-2 a vypadla. Americká tenistka Serena Williamsová se po 4 letech vrátila na elitní okruh WTA vítězně. V úvodním kole 4 hry na turnaji v Queen's Clubu porazila s Kanaďankou Mbokovou americko-novozélandský pár Melicharová-Martinezová-Rutliffová 2-0 na sety. Atlet Tomáš Staněk si výrazně vylepšil letošní maximum a vyhrál soutěž koulařů na mítinku Kladno-Hází. Ve druhé sérii se dostal přesně na hranici 21 metrů a o jediný centimetr porazil nakonec druhého Brita Lincolna. A český rekordman byl ze svého výkonu mile překvapený.
3: Ráno jsem se cítil fakt nějak jako zvláštně, pak jsem si říkal, uvidím, jaký to bude a bylo to výsledku dobrý, takže jsem z toho nadšenej a k závodu, no první zajišťovák a druhý jsem úplně superově trefil, takže mi trenér řekl, ať na to kašlu a asi dobrý měříči tady, no, že jsem vyhrál o centimetr.
1: Soutěž o štěpařek ovládla Petra Sičaková v osobním rekordu 60 metrů a 98 centimetrů. Mezi kladiváři uspěl český atlet Volodymyr Myslivčuk a výškař Jan Štefela byl druhý ve svém letošním venkovním maximu 225 centimetrů.
4: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil, jestli chvíli.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Zprávy připravil Marek Sedláček.
1: Německo nakoupí z Česka asi 200 000 pistolí pro svou armádu. Po jednání s českým ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD to řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Zakázka bude mít hodnotu v přepočtu přes miliardu korun. O kontraktu s německou armádou už loni v prosinci informovala společnost Česká zbrojovka. Tehdy ale nezveřejnila cenu ani rozsah zakázky. Pistorius taky oznámil, že Německo vloží dalších víc než 7 miliard korun do nákupu munice pro Ukrajinu v rámci české iniciativy. Na Slovensku vznikla nová organizace nezávislé žurnalistiky. Chce hájit novináře a zastupovat je vůči státu. Mezi zakladateli jsou například redakce deníku N a SME, serveru aktuality.sk nebo televizi Markýza a Joj. Dosavadní slovenský syndikát novinářů podle nich už neplní svou roli. Ten se k tomu zatím nevyjádřil. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond požaduje po Agrofertu vrácení podpory. Vyzval jeho 28 dceřiných firem, aby dobrovolně vrátili peníze, které čerpali na podporu zemědělské činnosti. Píše o tom server i rozhlas. Je to kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš z hnutí ANO jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Agrofert uvedl, že k vymáhání ani vracení dotací nevidí důvod. Podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas. A Karlovy Vary zahájili přestavbu bývalé ubytovny v městské části Drahovice na nájemní byty. V 8podlažním panelovém domě jich vznikne 62. Projekt za 145 milionů korun město uhradí z dotace a z úvěru od Státního fondu rozvoje investic. Pravidla pro přidělení bytových jednotek schválí příští týden zastupitelé.
2: Sport.
1: České fotbalistky prohrály v souboji o první místo v kvalifikační skupině na mistrovství světa na hřišti Walesu 1-3. Národní tým tak skončí druhý. Baráž o šampionát má ale jistou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Měřínem a nehoda na D46 před Vyškovem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za Měřínem. Na kilometru 127 stojí porouchaná dodávka. Je v zálivu, dopravní značení ale zasahuje do pruhu pro pomalá vozidla, takže ta vybočují. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova vyšetřují nehodu za Drysicemi. V omezení na 6. kilometru auto narazilo do dopravního značení. S opatrností projedete plynule. Na D11 z Prahy do Hradce Králové stojí odstavené vozidlo za Sadskou. Nákladní auto na 27. kilometru zabírá odstavný pruh, už je označené šipkou. Na Liberecku zpomalte na silnici 13 do Děčína. V lesním úseku za Bílým kostelem se na vozovce pohybují zvířata. Dobytek bez dozoru. A na nehodu pozor v Českých Budějovicích. Na výjezdu na Písek havarovala dvě auta. Omezují průjezd křižovatkou ulic Na Dlouhé Louce a Strakonické. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. A posloucháte večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer. Kapela Bohnout slaví výročí a svoukává letos 30 svíček na dortu. Vznikla proto kniha, která rovnou vyšla i jako audiokniha. Co si dozvíme o kapele a jejich členech, jaké historky se do knihy nevešly, tak zítra se přesně na to i na další věci bude ptát zpěváka a kytaristy Matěj Homoly, moderátor Libor Bouček, krátce po 9. hodině dopoledne u nás na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

První rakouská osobní lanovka letos slaví 100 let. Během své historie přečkala válku, hospodářské krize a také období, kdy hrozil definitivní zánik. Zachránit je nakonec pomohla místní diskotéka. Detaily za chvíli přidá naše zpravodajka.

0: S večerním radiožurnálem vyrážíme na výlet. Jak dostat lidi na vrchol hory, kam nevede silnice ani železnice, protože je příliš strmá? Před 100 lety na to přišli rakouští inženýři a nebáli se toho. Na masivu Rax nedaleko Vídně postavili první osobní lanovku v zemi. Když se 9. června roku 1926 poprvé rozjela, otevřela cestu do hor tisícům výletníků a změnila turistiku v celém regionu.
1: Dveře už se zavírají, což znamená, že my vyrážíme s lehkým zhoupnutím směrem nahoru a už se blížíme k takové první na zeleno natřené ocelové bráně. To jsou vlastně zpevněné sloupy a zajímavostí je, že ty jsou ještě původní.
2: Před 100 lety znamenal výstup na Rax několik hodin chůze v náročném terénu a hory tak zůstávaly cílem hlavně zkušenějších turistů. Zájem o pobyt v nich ale rostl, popisuje majitel lanovky Bernd Scharfegger.
3: Pohoří Rax bylo už tehdy, řekněme, takovým eldorádem letních pobytů a horské turistiky. A jeden z místních chatařů pak díky svým kontaktům prosadil výstavbu lanovky.
1: Část spolucestujících si teď prohazuje místa, protože někteří chtějí ta s výhledem do kopce. Rax je totiž hodně strmý masiv, což je ostatně důvod, proč třeba Zubačka v tomhle terénu neměla šanci.
3: Vsadili na revoluční systém. Kyvadlová dráha využívala velmi dlouhé nosné lano a na celé trase si vystačila s pouhými 5 podpěrami. Tehdy se dokonce soutěžilo o to, kdo něco takového zprovozní jako první.
2: Lanovka přežila od prvního spuštění hospodářské krize i druhou světovou válku. Na konci 70. let ale stála na pokraji krachu. Záchrana nakonec přišla z místa, kam lidé vyrážili spíš ve zvonáčích a lakírkách než v pohorkách. Z diskotéky rodičů dnešního majitele Bernda Scharfeggera.
3: Jezdili sem lidé od Vídně až po Graz, protože to byla opravdu výjimečná diskotéka a vydělávala velmi dobré peníze. Táta proto nakonec do lanovky investoval.
1: Víc než 1000 metrů převýšení tahle kabina překoná za pár minut. V roce 1926 přitom nikdo nevěděl, jestli tento odvážný experiment bude vůbec fungovat. No a o 100 let později naše gondola bezpečně přijíždí k horní stanici a na nástupišti už čekají další cestující, kteří chtějí naopak dolů.
2: Z Raxu Bára Vránová, Radiožurnál.

Léčba rakoviny prostaty může podle vědců někdy přinést víc škody než užitku. Hledají proto způsob, jak odlišit nebezpečné případy od těch, které stačí jen sledovat. V další reportáži večerního radiožurnálu o tom bude mluvit jeden konkrétní pacient, ale taky onkolog a radiolog Michal Standara.

0: Rakovina prostaty je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky nejčastějším nádorovým onemocněním českých mužů. Ne každý nádor, ale podle vědců z Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu v Brně představuje stejné riziko. Zatímco některé vyžadují rychlou léčbu, jiné stačí dlouhodobě sledovat. Jak to rozpoznat, teď řeší v nové studii.
1: Začátek byl takový, že jsem vlastně chtěl zjistit, jak jsem perfektně zdravý, jak jsem v úžasné kondici, tak jsem si nechal udělat test.
2: Jaromír Uher ve svých 59 letech sportuje, cvičí a výsledky měl téměř bezchybné. Jedinou výjimkou byl zvýšený ukazatel PSA, prostatického specifického antigenu, enzymu, který může upozornit na problémy s prostatou.
1: Po dalších vyšetřeních, která jsem bohužel byl informován, že mám karcinom prostaty a léčba je operativní v podstatě vyříznout.
2: Po prvotním šoku začal zjišťovat další možnosti. Vedle diagnózy ho zneklidnil i způsob, jaký mu ji lékař vysvětlil.
1: Přes veškerou citlivost a snahu toho lékaře, tam prostě jsem fakt nebyl z toho jakoby nadšený.
2: Jiný přístup našel až při konzultaci v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.
1: Člověk měl pocit, že vlastně se opravdu tady provede všechno, než vlastně dojde k té fázi toho nevratného kroku, kdy vlastně proběhne operace.
2: Podle současných studií totiž není u části pacientů agresivní léčba nutná.
1: Operace se odložila a jsem v aktivním sledování.
2: Co přesně to znamená, vysvětluje onkolog a radiolog Michal Standara z Masarykova onkologického ústavu.
3: Muži s karcinomem, který je takzvaně klinicky nesignifikantní, nepotřebují agresivní léčbu.
2: Právě s tím má pomoci magnetická rezonance. Studie Prostapilot zkoumá, zda by vedle testů PSA neměla hrát větší roli i při samotném screeningu. Dnes se totiž využívá až u mužů se zvýšeným rizikem, ne jako základní vyšetření.
3: Naším cílem je ten screening naladit, aby jsme tyto klinicky nesignifikantní nádory ani nenacházeli a dostávali se až těm mužům, kteří opravdu tu léčbu potřebují.
2: Část mužů tak podle Standary může s tímto nádorem řadu let žít bez léčby i bez většího ohrožení.
4: To je velký rozdíl u karcinomu prostaty oproti karcinomu prsu, kdy u karcinomu prsu hledáme sebe menší nádor, který chceme vyříznout. U karcinomu prostaty některé nádory chceme pouze sledovat.
2: Lepší nastavení systému má pomoc zdvihnout se zbytečné léčbě. Ta může podle onkologů způsobit více škody než užitku.
3: I ta sama informace, vy máte nádor, není pro člověka příznivá. Má potom problém dostat životní pojistku třeba.
2: Výzkum se zaměřuje také na to, jak o rakovině s pacienty mluvit. Klíčovou roli přitom hraje doporučení lékaře, říká psycholog z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Miroslav Světlák.
5: To, co ta studie ukázala jako zajímavou věc, je, že spousta mužů neměla vůbec plán na ten screening jít. A to, co to ale aktivovalo, bylo to přímý doporučení, že ten lékař řekl, je tady ta možnost, běžte. A 80% chlapů se prostě okamžitě rozhodlo a šla.
2: Na screening rakoviny prostaty mají nárok muži ve věku od 50 let. Podle pacienta Jaromíra Uhera je dobré tuto možnost využít, i když se cítíte dobře, a zachovat klid, když test něco odhalí.
1: Rozhodně bych podpořil myšlenku chodit na bezplatnou kontrolu PSA zdraví prostaty. To zachycení prostě v rané fázi je to nejklíčovější, co se může stát.
2: Prostapilot propojuje praktické lékaře, onkology, psychologi i specialisty na komunikaci. Cílem je zpřesnit screening, pacienty zbytečně nezatěžovat léčbou a ověřit, zda by hlavní roli v diagnostice nemohla hrát magnetická rezonance. Výsledky teď vědci vyhodnocují. Hotovo by mělo být do konce roku. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy a Marek Sedláček.
2: Romská zmocněnkyně Lucie Fuková zůstává na úřadě vlády, získá i novou pravomoc. Francie zakázala vstup do země dalšímu izraelskému ministrovi. Atlet Štefela si na mítinku v Kladně posunul letošní výškařské maximum a zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm, teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by měla i s malým týmem zůstat na úřadě vlády, potvrdila to Radiožurnálu. Původně se měla celá rada ze Strakovy akademie přesunout na ministerstvo práce. Na ministerstvo práce a sociálních věcí, ale nakonec zamíří pouze část zaměstnanců romské agendy. Podle zmocněnkyně je to výsledek průběžných diskuzí s vedením úřadu vlády. Jednat teď budou i s rezortem práce, dodává Fuková.
4: Jak bude vypadat komunikace, koordinace a vůbec nastavování té práce, která tu byla započatá více jak 20 let, takže to jsou věci, které nás ještě jako čekají.
2: Fuková taky získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Většina zástupců Romů v radě podle ní rezignovat nebude. Vláda o přesunu některých rad rozhodla v polovině května. Odboráři z úřadu vlády kvůli tomu v pátek stávkovali. Obávají se oslabení agend, kabinet to odmítá. Opozice dál kritizuje postup a záměr vlády zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Zdůrazňují, že dnešní jednání generálních ředitelů Českého rozhlasu a České televize se zástupci koalice nic nepřineslo. Jakou částku by měla média ze státního rozpočtu v budoucnu dostávat, chce kabinet řešit až v pondělí. Předseda ODS Martin Kupka označil jednání vlády za chaos. Podle Pirátů se koalice snaží veřejnoprávní média ovládnout. Pokračuje pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
5: Je to dlouhodobá snaha destabilizovat média veřejné služby ještě před nějakými škrty nebo změnami, protože tato nejistota vyvolává opravdu pochyby u zaměstnanců a za mě je toto celé špatně. Pokud chci něco změnit, tak bych si měla mít jasný plán.
2: Zákon o zrušení televizních a rozhlasových poplatků předloží vládě ministr Otto Klempíř za motoristy v pondělí. Francie a Kanada zakázali vstup do země izraelskému ministrovi financí Bezalelu Smotričovi. Důvodem je jeho snaha o anexi západního břehu Jordánu, vytváření nových nelegálních židovských osad nebo izraelská politika v pásmu Gazy. Na síti X o tom informoval francouzský minister zahraničí Jean-Noël Barrot, podle kterého se k tomuto kroku chystá taky Velká Británie. Je to druhý izraelský ministr, kterému Francie zakázala vstup na svoje území. Prvním se na konci května stal ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Dvě mláďata Orla Mořského má nově v péči záchranná stanice Hrachov na Příbramsku. S mláďaty se minulý týden nedaleko Plané nad Lužnicí zřítilo během bouřky celé hnízdo. Mláďata zatím ještě neumí létat a bez lidské pomoci by nepřežila, vysvětluje ošetřovatelka Lucie Hodíková.
6: Žádná zranění jsme neshledali, ale viděli jsme, že jsou podvyživení. Je potřeba je dokrmit, aby se naučili sami lovit a jakmile se jim to podaří, tak je budeme snad moc vypouštět do přírody.
2: Sport. Bronzový atlet z posledního mistrovství světa výškař Jan Štefela si na mítinku v Kladně vylepšil letošní maximum. Ani 225 cm mu ale nestačilo na vítězství, když ho díky menšímu počtu oprav porazil Němec Potý se stejným výkonem. To ale Štefelu nemrzelo a byl naopak rád, že už se v sektoru tolik netrápil jako v úvodu venkovní sezóny.
7: Právě, že to je na to možná to nejhorší, že jsem úplně zdravý, cítím se úplně nejlíp, za dlouho jsem se takhle dobře necítil. Ale neumím to prostě prodat, no. Jak jsem zesílil a zrychlil a celkově se fakt cítím dobře, tak ta technika trošku stagnuje, ale pracujeme na tom a chce to jenom vyskákat. Ta sezona bude dlouhá, pro mě je důležité mistrovství Evropy.
2: Své soutěže v Kladně ovládli koulař Staněk, oštěpařka Syčaková a kladivář Myslivčuk.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na dálnici u Hulína a zavřená silnice z Plzně na Klatovy. Na dálnici D55 z Otrokovic do Přerova pozor na překážku u Hulína. Ve sjezdu na Hulín a Holešov na 17. kilometru leží na vozovce sražený srnec. Na D1 se pracuje u Brna ve směru na Ostravu. Před sjezdem na Mikulov a Vídeň na kilometru 193,5 silničáři opravují svodidla. Levý pruh je uzavřený. Na D4 z Prahy do Strakonice zvyšte pozornost za Obořištěm. Na kilometru 37,5 pojedete kolem porouchaného vozidla. U Plzně překáží nehoda na silnici 27 do Klatov. Mezi Liticemi a Radobičicemi osobní auto narazilo do svodidel. Jsou tam záchranáři a policie teď silnici uzavřela. Objíždí se přes Litice. A uzavřená je také silnice 191 z Klatov do Janovic nad Úhlavou. U Novákovic havarovalo osobní auto a začalo hořet. I tam pracují záchranáři. Počítejte s omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme převážně zataženo, občas s deštěm. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. A teď už je tu repríza dopoledního hosta Radiožurnálu, moderuje Libor Bouček.
9: Pochází z Prahy, ale v současné době svůj pracovní život propojila s ústeckým činoherním studiem a v možná nejočekávanějším zpracování současného literárního díla v Česku stvárnila titulní roli. Na mysli mám Gertu Schnirch. Umí německy, anglicky, miluje tabulky a formuláře a přesto je herečkou. Hostem Radiožurnálu je Barbora Váchová. Čemu se smějete?
10: Těm tabulkám.
9: No, když jste to řekla někde, tak člověk,
10: a je to pravda, já
9: člověk
10: to
9: začne pátrat, no právě. Co jste naposledy si tak jako hodně užila?
10: Z tabulek?
9: No.
10: Já mám za chvíli svatbu, takže svatební tabulky a tak.
9: To jsou ty svatební tabulky?
10: Teďka mám ráda tyhle tabulky, no.
9: Jako, že si,
10: ale obecně mám ráda tabulky.
9: Že to je ta sestava těch hostů?
10: No,
9: že to máte naplánované.
10: Přípravy.
9: A co se týká těch tabulek, tak jste schopná mít třeba víc těch listů v tom Excelovém sešitu, že to máte takhle jako přehledný?
10: Jako byla bych toho schopná. Teď mi to teda vyrobila kamarádka, mm-hmm. jo, aby mi pomohla, ale jako jinak, jo.
9: Jak moc zapojete barvy do těch tabulek?
10: No to je potřeba, abych tam byl přehled, to je
9: a
10: jasný.
9: A jestli do těch tabulek dáváte sčítání nebo nějaké matematické operace?
10: No to už neumím. To jsem uměla na Gimplu, když jsme se to učili na informatice, ale už to neumím. Dlouho jsem to nedělala, ty tabulky, no. Musím to poprášit.
9: Za tu svatbu, kdy je to skvělá příležitost. No. A pak se to opakuje někdy v případě, kdy přijde další svatba, tak člověk se může zdokonalit. A myslím si, že lidé posedlí tabulkami, jsou schopni tu svatbu absolvovat několikrát.
10: Kvůli tabulkám,
9: je to pochopitelné. Jak potom budete smutná, když to, co v té tabulce máte, nevyjde? Nemyslím tu svatbu, jako, že by nevyšla. Já myslím spíš, tak předpokládám, že tam bude seznam hostů, seznam toho, co musíte udělat, kde kdo bude s kým sedět a teď, když to najednou nevíde.
10: No, teď jsem ve fázi, kdy jsem v klidu, nestresuju se a věřím, že to nějak všechno vyjde. Myslím si, že tak za 2 týdny třeba přijde fáze, kdy se budu stresovat z toho, že to nevyjde, ale zatím se tím vůbec nechci zabývat. Teď jsem ve fázi, kdy to všechno vyjde v té tabulce.
9: No, pak je ta fáze šílená, že musíte přehazovat ty věci.
10: Nebudu.
9: No, tak je vidět, že k tomu máte stejný postoj jako já a jsem rád, že sdílíme posedlost tabulkami. I já jsem posedlý tabulkami.
10: Ráda.
9: A máme společné téma, to budeme věnovat tak podle mě 2/3.
10: Toho ideální, rozhovoru. Na to se těším.
9: A pak odbydeme rychle to divadlo a film.
10: Výborně.
9: Barbora Váchová je hostem Radiožurnálu.
3: Host Radiožurnálu.

0: Byť má ráda tabulky, věnuje se herectví a to nesmírně úspěšně. Mluvil jsem o Ústí nad Labem, mluvil jsem i o té velké filmové roli, která je, řekl bych, jedna z těch prvních a pak budou přicházet i další. A za sebou má Barbora Váchová, která je hostem pochopitelně studium na katedře činohry Pražské DAMU. Jak moc se ta naše laická romantická představa o herectví liší od reality?
1: Jako z mýho pohledu hodně.
0: No, to mě tak zajímá, protože umím si představit, že bude celá řada lidí, jejich ratolesti třeba budou snít o téhle kariéře, protože ten prvoplánový pohled atraktivní je. Tak řekněte, Barbora, jaká je ta...
1: Tak ono to jako je krásný. Ono jako jinak bychom to nedělali, protože ono to dost často, že jo, víc bere, než dává, ale to, co to jako pak dá, je tak silný, že to člověk prostě nějak nedokážu si představit, že bych bez toho mohla být, no, i když často nad tím přemýšlím, že už se na to vyprdnu, ale jako co si budem, peníze jako to nevynáší, i když to si právě ta laická veřejnost myslí, že se máme jako prasata v žitě, ale ne, no. Ani zdaleka. A takže vlastně zbývá jenom jako ta radost z toho povolání, z toho, já nechci říct jako z toho úspěchu, ale z toho, když přesně jako odvedete nějakou tu práci, ať už na zkoušením té inscenace nebo natočením toho filmu nebo něčeho a pak přijdou ty hezký reakce, tak to je to jako naplňující.
0: Jak moc velkou motivací? A to beru i na sebe, jo? To není, abyste to nebrala negativně, ale jak moc velkou tu motivací, když to člověk se dělá, je právě ta bezprostřední reakce, ta pochvala, ten potlesk, protože ono to jako opojný je. Jo, když se podíváme na 18-letou Barboru, tak jako co bylo to, že si řekla, tak tohle je ten směr. Jestli i tahle ta bezprostřední, ten potlesk je jedna z těch věcí, po který člověk
1: touží. Asi vlastně jo, asi nějakým způsobem jo, protože

0: Když se vrátím k naší společné Alma Mater, opět záměrně pozitivně vykresluji, protože ta otázka taky může nabídnout něco negativního, ale jak moc těch ty 4 nebo 5 let je člověk udržován v té bublině výjimečnosti? Protože já, když jsem se díval na spolužáky, kteří studovali ať už alternu nebo činohru, tak v mnoha případech se opakovaly věty, vy jste ten nejlepší ročník, to je úplně perfektní. A ta realita potom, co přijde koulení, tak může být trošku jiná. Nikoliv, že by to nebyl výjimečný ročník, ale pochopitelně přijde ten trh. Tak jak moc velká ta bublina je během
1: Já si myslím, že hrozně velká, že je to jako úplně jako strašná bublina. V něčem je to krásný, když člověk přesně v těch 18-20 tam jako je a má konečně pocit, že teda jako něco dokázal.
0: A že je v tom mikrosvětě Řetězové a Karlovy ulice uprostřed nejkrásnější metropole na světě a dělá tam divadlo.
1: Přesně, ale jako to prozření je pak docela šílený mi přijde. Nebo jako já jsem ještě měla jako štěstí, jo, že jsem šla do divadla, do kterého jsem chtěla, ve kterém jsem jako spokojená a přesně po nějaký době přišla i třeba tahle krásná role té Gerty, ale jako, nevím, tak ono to chodí ve vlnách pak, že jo, ta práce většinou mi přijde, takže pak, když je ta vlna, kdy nic není, člověk má o sobě pochyby a přesně se rozplyne ta představa o tom, že teda už jsem to dokázala, tím, že jsem vystudovala tu Damu nebo to, tak pak je to docela náraz, no. A myslím si, že já mám fakt ještě jako štěstí, že ne takovej třeba.
0: Jak moc se umělecké školy v současné době a možná i právě Damu zaměřuje na, taky to nezní negativně, na tu sebepropagaci? Protože když se člověk podívá na západ a vy taky jste vystupovala nebo stvárněla v mezinárodním filmu, tak ta reklama na sama sebe je prostě nedílná součást a tady mi přijde, že to ještě není tak rozvinuté.
1: No, určitě mi přijde, že se jako rozhodně na škole vám to nikdo neřekne. Nebo nám to rozhodně nikdo neřekl. A vlastně jako já bych si přála, aby vůbec se to nemuselo ani řešit. Jo. Já nemám sociální sítě, nebo jako rozhodně ne k nějaký svojí jako propagaci, nebo tak, je mi z toho úplně zle, upřímně. Jako je mi fakt nepříjemný, že je to takováhle jako součást té práce a zatím to jako úspěšně bojkotuju, ale myslím si, že jako reálně přicházím kvůli tomu jako třeba o nějaký příležitosti.
0: Fakt?
1: Myslím si, že jo, protože jako no, jak se do toho nezamotat, ale jako žijem prostě v době, kdy počet followerů na Instagramu určuje vlastně jako míru té šance na to dostat nějakou roli nebo tak. Tím nechci říkat, že kdo dostane nějakou dobrou roli, tak nutně nemá talent a má followery, jo, to vůbec nechci jako říkat, ale prostě to hraje to nějakou roli.
0: Sociální sítě jsou jedna věc. Druhá věc je schopnost, a vracím se k vašim tabulkám, udělat si kvalitní propagaci, systematicky si udělat nějaké portfolio. Vy se smějete, ale když se člověk podívá ven, jak mají agenti těch jednotlivých herců to fakt připravené a jak strategicky postupují, tak to mně přijde, že je strašná škoda, že ten český herecký svět na to ještě jako nepřišel tolik, když to vezmu tu agenturní činnost.
1: Jo, a já si myslím, že já jsem v tom taky, protože já furt žiju přesně v té asi jako nějaký naivní, romantický představě, že stačí ten talent. A ono už si to nás nějak najde. Ty hezký role.
0: Jo.
1: A já tomu fakt nějak jako chci věřit, protože mě fakt, já se neumím jako takhle prodávat, jako všechny castingy a tyhle ty věci, to je pro mě úplný jako utrpení, furt dokola dokazovat, že teda snad na to mám, tak to je pro mě úplně nepříjemný hrozně.
0: No je takže to aspekt, který k té práci patří a upřímně je to fakt, to musí být nesmírná věc. No ale vám se to podařilo. Dostaneme se k té titulní roli.

0: Za 6 minut bude 9:30, posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Barbora Váchová. Ještě se vrátím k tomu rozhodování v těch 18 letech, protože vy máte obdivuhodné jazykové znalosti angličtiny. No máte.
1: Nevím, jestli obdivuhodné,
0: no tak, ale... Když vezmem průměr na území Česka, no, tak bych řekl, že to je jako výrazně nadprůměrné. Angličtina? Ne? Němčina?
1: Já asi jsem v té generaci, kdy už se to bere jako samozřejmost.
0: Ty vážně?
1: Dva cizí jazyky, mám pocit. No.
0: K tomu ještě studujete ale i další jazyk? Nebo ne?
1: Jako další no, nějaký? Ne, jenom
0: angličtina, němčina.
1: Angličtina, němčina. Jako pokoušela jsem se o španělštinu, jo? No. Ale to byly takový tři marný pokusy. No, jako ten sen tam je samozřejmě to někdy. Jako no. Očekávám, že tu španělštinu ovládnu, ale zatím se to neděje.
0: K tomu jste vyhrála matematického klokana.
1: Ve třetí třídě jsem na to doteď
0: pyšná. To už nikoho nezajímá prostě.
1: Tak jsem se málem kvůli matice nedostala k maturitě, ale ve třetí třídě jsem vyhrála matematického klokana.
0: No tak co je ten zlom? Když jdete tím klasickým systémem vzdělávání, který vede vlastně logicky k tomu, že člověk si může vybrat cokoliv, tak co je jako ten okamžik toho herectví, že si to vyberete? Protože ten základ je vlastně vás produkuje kamkoliv. Tabulky, jazyky.
1: To je pravda. Já bych mohla dělat cokoliv vlastně. Ale já jsem to prostě, to říká asi jako většina herců, si myslím, že je vždycky nějaký performování, předvádění se, trošku zpívání a tak, to mě vždycky hrozně táhlo. Od dětství jsem to dělala, takový ty scénky před rodičema a takhle, že jsme si připravili se sestřenicí něco, pak jsme to ukázali rodičům a takhle, proč jsem si zpívala a tak, chodila tím pádem pak do nějakých dramaťáků a pak jsem toho na nějakou dobu nechala na Gimplu. A...
0: Ano, právě. No, a co byl ten zlom toho návratu?
1: To, že se člověk musí rozhodnout, co teda po té maturitě, kam si podá tu přihlášku. A najednou jsem si říkala, tyjo, co vlastně jak umím, nebo kam půjdu. A právě jedna varianta byla ty jazyky, že jsem chtěla jít ve šlépivých své sestry starší a jít studovat jako němčinu. Ale vlastně, že jo, ty... Ne přihlášky, zkoušky na přijímačky na umělecké školy jsou o pár měsíců dřív než na ostatní vysoké školy, tak jsem to zkusila i na DAMU, říkala jsem si, tyjo, já jako to vlastně asi docela umím, celkem mě to baví, tak to zkusím. Asi díky tomuhle přístupu to klaplo, že vlastně jsem na tom nelpěla, nebyl to takovej ten sen, který se mi musí splnit, musím to zvládnout a díky tomu to nejspíš klaplo, takže pak už jsem nemusela řešit přihlášky a přijímačky na jiné školy a šla jsem touhle cestou.
0: A už se šla vlastně jenom maturita, že jo? A vlastně rázem absolutně nejdelší prázdniny v životě. A navíc ještě svobodné, protože vám na rozdíl od těch vystresovaných spolužáků, vy už jste měla hotovo.
1: Je to tak. Já jsem akorát měla v té době mononukleózu, takže jsem si to zase tak neužívala.
0: Jo, takhle.
1: Přesně tyhle ty prázdniny v těch 18 po maturitě, kdy, no tak já jsem je prožívala trochu jinak, ale jo.
0: Spousta generací hereckých a spousta skupin se vydává do Ústí nad Labem. Jak vaše cesta vznikla směrem do činoherní studia a proč?
1: No, to je vlastně takový vtipný nebo smutný, nebo já nevím, ale já jsem nikdy neměla takový to, že bych si vysnila to jedno divadlo, kam teda se musím dostat a to. A já jsem totiž, že studium činohry na DAMU je čtyřletý a já jsem pak prodlužovala, protože jsem hrozně chtěla na Erasmus, ale na DAMU to není úplně jako na té činohře, na herectví to není úplně věc, která se běžně dělá. Ten prostor během toho studia, během těch 4 let tam není, takže jsem prodlužovala a jela jsem pryč. Teď do toho ten strach, že tím pádem přijdu o jakýkoliv možnosti a už po mně neštěkne pak pes. A když se blížil konec toho Erasmu, tak jsem si uvědomila, aha, tak teď přichází to, co museli dělat moji spolužáci loni, obepisovat teda ty umělecký šéfy, divadla a takhle a hledat reálně ty pracovní možnosti. Do čehož se mi vůbec nechtělo, protože jak jsem říkala předtím, tak s tou sebepropagací mám docela problém.
0: Rozumím.
1: A kor tehdy. A pak vlastně jeden spolužák, Tomáš Čepek, tehdy nastupoval do toho Ústí a vlastně se tak nějak jako mimořečí zmínil, že tam možná budou probíhat nějaký, že budou odcházet nějaký lidi a to.
0: A tak jste se tam viděli.
1: Tak jsem to zkusila, napsala jsem tehdy Davidovi Šiktancovi, uměleckému šéfovi.
0: A vyšlo to.
1: A vyšlo to.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. Zprávy připravila Monika Chmilová.
1: Vrtulník Apache, který se v noci zřítil nedaleko Hormuzského průlivu, podle amerického prezidenta Donalda Trumpa sestřelil Irán. Spojené státy na to budou muset odpovědět, řekl Trump s tím, že ho o sestřelení informovala americká armáda. Ta přitom veřejně uvedla jen to, že se stroj zřítil. Trump odvetnými akcemi hrozí Iránu jen několik dní poté, co mluvil o blížící se mírové dohodě. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi v reakci na incident na sociální síti X vyzval zahraniční síly, aby opustili oblast Hormuzu. Přes 8 tisíc připomínek přišlo na Ministerstvo pro místní rozvoj k akceleračním zónám. Ty navrhne stát a mají být necelá stovka po celé republice. Na nich by šlo zrychleně a snáze povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel vypracovat posudek vlivu na životní prostředí. Mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová Radiožurnálu řekla, že i když termín pro podání připomínek už vypršel, lidé je posílejí dál. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korunu a 40 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty klesne o 14 haléřů na 39 korun a 91 haléř. A Brno chce v mateřských školách zvýšit počet dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. V městských částech Brno, Sever a Střed proto od června funguje nový terénní program. Počítá s náborem pracovníků, kteří budou vytipovávat konkrétní rodiny, navazovat s nimi kontakt a vysvětlovat jim výhody předškolního vzdělávání. Sport. Americká tenistka Serena Williamsová se ve 44 letech vrátila na okruh WTA úspěšně. Po čtyřleté pouze zvládla s Kanaďankou Bokovou úvodní kolo čtyř hry na turnaji v londýnském Queen's Clubu. Americko-novozélandskou dvojici Melicharová, Martinézová, Rutliffová porazili 2-0 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D11 za Břístvím a taky na D1 za Lipníkem nad Bečvou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 12. kilometru stojí nouzově osobní auto. Na D1 z Přerova do Ostravy podobná překážka za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 302 pojedete kolem stojící dodávky. U Karlových Varů zpomalte na silnici 6 do Prahy. V okolí Andělské hory vytekl na vozovku olej. Skvrna má asi 2 kilometry, teď tam budou pracovat hasiči. Čekejte proto omezení. U Plzně je zavřená silnice 27 do Klatov. Zasahují tam záchranáři u nehody osobního auta. Policie odklání dopravu směrem z Plzně přes Lidice a směrem od Klatov po dálnici D5. A u Klatov už opět projedete na silnici 291 do Janovic nad Úhlavou. U Novákovic hořelo osobní auto, stále na místě zasahují hasiči, už se ale kolem dá projet kivadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech místy přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: S Barborou Váchovou se budeme bavit o Gertě Schnirch, což je projekt, který se dostane na obrazovky České televize na podzim. Dvoudílný film zpracování jedné z nejzásadnějších současných knih Kateřiny Tučkové. Myslím si, že určitě, protože otvírá téma, které vytěsňujeme i dekády po tom, co se odehrálo. Ten osud Němců po druhé světové válce. Kniha, která je nesmírně temná, když budu subjektivní, strašně bolestivá, dá se říct, že mrazivá. Vy jste ji četla potom, co jste, nebo respektive detailně potom, co jste tu roli získala?
1: Během castingu. Ono, během ty castingu. Kamerovky trvaly asi jako 3 měsíce pro mě, takže jako během toho jsem to pročítala.
0: Mě zajímá, když jste to pročítala během toho a zároveň paralelně, kromě tedy toho, že ve vaší hlavě se odehrává ten příběh Gerty, tak se odehrává ten příběh Kateřiny, která je blíž a blíž té Gertě. To musel být strašná směs pocitu, ne? Protože to není role, která je radostná.
1: To sice ne, ale já si myslím, že pro herce je to vlastně pozitivní, protože má prostě co hrát a čím se zabývat a má prostě hromadu materiálu a tak, který zpracovává a to je podle mě, jako pro mě to vlastně, ač to téma a ta role nejsou radostný, tak ta práce jako taková pro mě v tomhle radostná byla. Protože jsem nemusela nic dolovat nebo hledat, vymýšlet vlastně, protože tam všechno bylo a já jsem to jenom si tak brala a podle sebe jako zpracovávala.
0: Čím to je, že ty kamerové zkoušky, ten casting trvá takhle dlouho?
1: Já si myslím, že z velké části, jak jste řekl, že to bylo jako nějaká zásadní kniha, ta předloha, docela očekávaný ten film byl, tak že se kladl velký důraz na to, aby to jako asi dopadlo co nejlíp a tím pádem bylo i obsazený co nejlíp. Tím neříkám, že jsem byla jediná nějaká nejlepší možnost, jo, ale že, ježiš, pardon, teď jsem vám strčila do mikrofonu.
0: To nevadí, ale, my jsme zvyklí.
1: Jo, dobrý. ale že prostě jako Tomáš Mašín je jako velmi pečlivej, takže si prostě s tím asi chtěli fakt dát záležet, aby to pro ně ten mix těch herců, kteří se v tom objeví, aby co nejlíp fungovali jako dohromady a tak, aby to nějak jim sedlo co nejvíc.
0: No, Tomáš Mašín mluvil v mnoha rozhovorech o tom snímku, říkal také, že pochopitelně si uvědomovali i producenti, zřejmě i on, to, že vstupují s titulní rolí s neznámou tváří, ale ona to vlastně může být výhoda, že z ničeho nic se objeví Barbora, protože člověk se bude tím pádem víc soustředit na Gertu. Může se tak?
1: Já si myslím, že to tak může být, no. Že už tam člověk nevidí tu několikrát okoukanou tvář, až talentovanou, tak je to najednou, že opravdu si mě s něčím jiným nespojí ty lidi, takže můžu být víc Gerta pro ně, než herečka stvárňující Gertu.
0: Tomáš Mašín podle mě je režisér, kterého se vyplatí sledovat díky výběru těch tématů, díky té výtvarné poetice. Jakým způsobem on pracuje? V čem třeba ten režijní postup vás překvapil? Co je nové, o čem se třeba ani neslyšela?
1: Ty jo. Já už jako jo, my jsme to točili před rokem, jo, takže já už to mám trošku tak jako v mlze, ale mně se s Tomášem pracovalo strašně dobře, protože je velmi jako lidský, respektující, zajímá se o ty lidi, se kterýma pracuje. Že nebere jenom jako nějaký zprostředkovatele, který jako použije pro vytvoření té svý nějaký ideje, ale opravdu se o vás zajímá jako o člověka, bere vás jako rovnocenného partnera, což je strašně jako cenný a ne úplně jako běžný, si myslím, v tom prostředí. Pro mě jako pro začínající herečku, která poprvé točila něco tak velkého, tak to byla velmi, velmi milá a příjemná první zkušenost v tomhle, že vlastně jako jsme třeba šli točit nějakou scénu a než se to tam nasetovalo, připravilo, tak se mě Tomáš ptal, jako jak to cítím já, jak bych to udělala já, ale zároveň to nebylo, že on by nevěděl a potřebuje pomoc, ale prostě se zajímal o to, jak to jako vnímám já, a to bylo strašně jako příjemný a to bylo asi to nečekaný, co mě jako fakt překvapilo, že se reálně zajímá o to, jak bych to já udělala.
0: Myslím
1: tak
0: si,
1: to
0: že
1: to bylo skvělý, no.
0: Nesmírně správný postup. Nejen o Gertě Schnirch se budeme povídat na Radiožurnálu s Barborou Idá.

0: Posloucháte Radiožurnál, bavíme se o Gertě Schnirch, která se na podzim objeví na obrazovkách České televize. Ještě předtím proběhne i německá premiéra na kanálu Arte, jestli ještě neproběhla, ale myslím, že to bude ve velmi dohledné době. Tomáš Mašín vybral do role Karla, což je vlastně jeden z vašich, když vezmu z toho románu, tak je to vlastně ten partner nebo jeden z nejbližších těch mužů a asi jedna z mála nadějí, kterou Gerta má. Lidských. Oscara Hesse. Opět tedy použil tohoto nesmírně talentovaného mladého muže stejně jako v Bratrech. Tak jaké to bylo? Jaký byl Oscar parťák?
1: Skvělej parťák. S Oscarem je sranda, za prvé. To já potřebuju.
0: U Gerty Schnirch hledat tu srandu je minimálně odvážné.
1: Ano, Barbaro. Ale právě mimo to natáčení, mimo ty záběry, právě na tom place musí být, aby jsme všichni neměli depku celou dobu, tak právě musí být ta sranda a s Oscarem byla. A je to velmi jako, tak samozřejmě je to talentovaný herec, to všichni víme, ale zároveň je to i skvělý člověk, pokornej velmi, jako skvělý parťák herecký.
0: No, musím říct, že to propojení je strašně dobrá volba a moc. Jo. Vám to sluší nikoli v esteticky, ale řekl bych obsahově, ale fakt je jako dělat srandu, když točíte tu Gertu?
1: Jo, a je to nezbytný, podle mě.
0: Jo.
1: I právě, což vás překvapí ještě možná víc, a to už jsem taky, myslím, někde říkala, ale řeknu to klidně znova, protože je to důležitý a je to pravda velká. Johan von Bulow, který hrál toho mýho otce, takže vlastně strašná role, ale mezi záběrama jsme prostě dělali furt nějaký blbosti, on furt dělal nějaký vtipy, furt jsme se smáli, dělali jsme různý... Jako,
0: a to skutečně jde, vzhledem k tomu, co ten otec vám způsobí, vlastně to nejstrašnější, co se může... Tak to opravdu jako stop máme.
1: No to jako ne po každý, jo, ale a taky záleželo, co jsme jako točili, ale my jsme na sebe byli tak jako hezky napojený a byla tam tak příjemná atmosféra na tom setu, bezpečná, že vlastně se člověk nemusel stresovat jako ničím navíc a byli tam samí lidi, kteří tu práci dělali fakt dobře, takže nějak tam byla důvěra v to, že všichni to zvládneme a že nevím, on právě i o Johan jako říkal, že to přesně, on tam dělal různý ty blbůstky a právě říkal, že to, bavili jsme se o tom, říkal, že to je potřeba, že musíme jako herci uvolnit tuhle tu energii, kterou v sobě máme a která v nás neustále proudí, aby jsme pak mohli být klidný v tom záběru a koncentrovaný, tak musíme takhle mezi těma záběrama upustit trošku, zablbnout si a pak to jde líp.
0: Když se zmínila toho otce, tak z čeho pro vás, jako pro ženu, šla větší hrůza? Z toho vztahu s tím otcem, anebo z toho přístupu k národu a ke skupině? Protože to jsou takové dva rozměry té hrůzy. Ta hrůza osobní a ta hrůza, která je vlastně národní. Čeho se týká vyhnání Gerty Schnirch?
1: Tyjo, pro mě se to vlastně asi nedá úplně takhle oddělit. Že mi přijde, když si představím, že by to byl můj otec, tak vlastně pro mě i ten způsob toho jako politického myšlení tak ovlivňuje vlastně ten vztah lidí, že pro mě se to nedá úplně oddělit. Jako pro mě je to, jako, že to jde ruku v ruce, ale je to samozřejmě jako celkově strašný. Jako vztah otce a dcery je úplně strašný.
0: Stejně tak, jako je vztah Čechů k Němcům. Stejně brutální nebo velmi podobná intenzita. Opusťme Gertu Schnirch. Každopádně musíme doporučit ke shlédnutí, ať už na podzim nebo teď dostupné na digitálních platformách, ale budeme se bavit ještě o divadle v Ústí nad Labem, protože tam, řekl bych, jsou i veselější témata. Hostem je Barbora Váchová.

0: čele nesmírně podstatné české divadelní scény, alespoň v čele uměleckém, stojí vlastně nově Michal Hába v Ústí nad Labem. Vy dnes hrajete Sluhu dvou pánů.
1: Ano.
0: Tak jaké je to stvárnění takhle klasického díla?
1: Já tam hraju velmi malou roli, jo, zrovna v tomhle, takže to by byla otázka spíš na Marušku Machovou, která hraje toho
0: čas,
1: sluhu.
0: Máte čas se na to dívat, to vím,
1: no,
0: že
1: jo,
0: vlastně.
1: Jo, no to je pravda, to je pravda, to je pravda.
0: No, já jsem to neviděl, že by vpředu byla žena.
1: No, je tam vpředu žena, ale jako ta postava je, jako není vyloženě jako ženská, jo, nehraje to jako ženu úplně, je to prostě takový něco mezi. Teď nevím, co jsem chtěla říct, teď jsem se zasekla, ubírám nám čas.
0: Ne, neubíj, ne, tak jsem říkala, ne, ale jak je to odlišné, protože to
1: je to určitě
0: dílo,
1: odlišné, než to...
0: Prostě Goldony jako, úplně očekávané.
1: No, myslím si, že člověk, který miloval toho Sluhu dvou pánů v Národním divadle a přijde na nás, tak rozhodně bude minimálně překvapený.
0: Že tam není pan Donutil.
1: To taky, no on tam možná trošku je, ale na to by si člověk musel přijít, ale no, je to hodně jiné.
0: No,
1: to rozhodně.
0: K tomu alternujete v Ovčím pramenu Laurencii.
1: Ano.
0: Tak jak moc tohle je třeba vysněná role?
1: Jo, tak to vůbec nebyla vysněná role.
0: Ne.
1: Nebo takhle je to ta role v pořádku, ale, no, ale já ani nemám moc jako vysněné role, ale rozhodně to, já jsem si zaprvé ten příběh už, nebo pamatovala jsem si z Gimplu z povinné četby, že
0: Lope
1: jako
0: Lope
1: de Vega. A jako to gro toho příběhu, ale roli Laurencie jsem úplně pozadila ve své paměti, takže jsem to brala tak, jak to je a rozhodně to není, že bych nějak si říkala
0: to...
1: wow.
0: No tak ne, wow, tak dobře, a jsou, takže není ani žádná jiná vysněná role, jako že byste měla něco, co byste si chtěla zahrát teď.
1: Ty jo, asi nějak ne. Já to nikdy fakt takhle neměla. Já prostě nějak čekám, co přijde, beru, co je a... Nebo beru, co je, neberu všechno, co je. Říkám nahlas, neberu všechno, co přijde. Ale nemám takový ty jako velký sny, že od dětství bych si chtěla zahrát tuhle roli. Mm-mm, nemám.
0: Hmm. Ne, tak možná je to osobuzující. Já jsem našel ještě jednu záležitost, máme fakt poslední minutu 10, tak jestli dovolíte, půjdu do takového malého risku, protože v případě, kdy o tom nebudete chtít mluvit, tak prostě odejdete a nic se nestane. Ale já mám nesmírně rád webové stránky Disku, protože tam se člověk těch absolventech lecos dozví. Na těch stránkách dodnes je, že hýbete obočím, to pořád ještě bývá výborně. A víte takhle, jenom bych popsal posluchačům.
1: Já jsem to dělala i na přímačkách. Radí
0: žurnálu, že hýbe na střídečku levým a pravým. Ale co je ještě podstatnější, že dokážete z jazyku udělat trojlístek.
1: Mám to ukázat? Včera jsem to učila svého pětiletýho synovce.
0: My máme v podstatě samozřejmě i přenos obrazový na stránkách. Nemusíte, dívejte se na mě, oni se kamery si vás najdou. To je výhoda rozhlasu, že? No, myslím si, že nebudem to protahovat. Tak skutečně, dámy a pánové, je to trojlístek. Nic takového jsem ještě neviděl. A jestli jsme se bavili o výjimečném hereckém talentu, o tom, jak dokázala stvárnit Gertu Schnirch, tak ten trojlístek je podle mě záležitost, které patří budoucnost. A já vám děkuji, Barbolo.
1: Já děkuju.
0: Nejen za trojlístek na závěr, ale za to, že se člověk měl možnost sejít s takhle optimistickým a řekl bych racionálním uměleckým kolem. Barbora Váková byla v Radiožurnálu.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravila Monika Chmilová.
3: Prezident přijal na Pražském hradě ministra zemědělství. Za požárem elektrické rozvodny a následnými výpadky proudu na jihu Německa podle policie pravděpodobně stáli žháři. Hokejisté Vegas budou ve čtvrtém finálovém duelu NHL hostit Carolinu a zítra bude převážně zataženo s občasným deštěm, teploty do 18 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Zemědělství a letošní sucho, to bylo jedno z témat dnešní schůzky prezidenta Petra Pavla s ministrem zemědělství Martinem Šebastiánem za SPD. Letošní jaro je zatím podle statistik nejsušší od začátku měření a zemědělci čelí poklesu úrody i tlaku na ceny komodit. Podle Šebastiána proto diskutovali s prezidentem i o tom, jak podpořit ty, na které sucho už teď dopadá nejvíc.
5: To, aby se ta situace vyhodnotila, tak na to je vlastně samozřejmě ještě čas. Uvidíme, jak se nám to propíše do té produkce, jaké budou ztráty, ať už z pohledu trvalých travních porostů, objemných krviv, jednotlivých komodit a tak dále.
3: Většina pojišťoven v Česku přestala pojišťovat turisty, kteří cestují na Kubu. Reagují tím na doporučení Českého ministerstva zahraničních věcí, podle kterého je teď Kuba oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem, hlavně kvůli častým výpadkům elektřiny. Pojistné krytí neposkytuje turistům například Česká podnikatelská pojišťovna, Unika nebo Generali Česká pojišťovna, jak říká její mluvčí Pavlína Adámková.
6: Generál Česká pojišťovna se dlouhodobě řídí doporučeními ministerstva zahraničních věcí, které v současné době doporučuje cestovat na Kubu pouze ve zcela nezbytných případech. Proto se cestovní pojištění na tuto destinaci nevztahuje.
3: Naopak Ergo pojišťovna žádná opatření nezavedla a její pojištění je tak platné. Za požárem elektrické rozvodny v Reutlingenu na jihozápadě Německa podle vyšetřovatelů nejspíš stáli žháři. Výpadek elektřiny zasáhl na 20 000 domácností. Policie nevylučuje, že mohlo jít o extremistický čin. Vyšetřování proto vede středisko pro ochranu státu a boj proti terorismu. Německo několikrát čelilo podobnému útoku už v minulosti. Například v lednu tak zůstalo bez elektřiny na 40 000 domácností v Berlíně. K činu se pak přihlásila krajně levicová skupina Volkan Gruppe. Při hraniční kontrole v Harachově dnes policisté v polském autobuse objevili tři jihoameričany bez povolení vstupu na území Česka nebo řidiče s falešným průkazem. Kontroly na harachovském přechodu potrvají do zítřka. Kromě policistů řidiče kontrolují v rámci cvičení i vojáci. Ochrana státní hranice sice spadá pod policii, v případě mimořádných událostí ale vláda může schválit i nasazení armády. Podle ředitele krajské policie Libora Špráchala je tak důležité, aby vojáci znali policejní postupy.
7: Nacvičuje se třeba, že přijede vozidlo plné migrantů, ti se rozeběhnou a my je musíme pochytat. Pak to jsou různí lidé, kteří můžou být v pátrání a když ho zastavíte, tak se dá někde na útěk nebo bude se snažit teda vozidla ujet. Probíhá kontrola i státní hranice mimo hraniční přechod, kde používáme naši terénní techniku, drony a tak dále.
3: Sport. Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem nastoupí za necelé 3 hodiny k čtvrtému finále NHL proti Carolině. Vegas vedou sérii 2-1 na zápasy. Hraje se na 4 vítězná utkání. A středoevropská rally letos v programu mistrovství světa po 3 letech chybí, ale brzy by se mohla do Česka vrátit. Na dvoudenní pracovní návštěvě Prahy to řekl prezident Mezinárodní motoristické federace Mohamed bin Sulaim.
8: Ano, je velmi dobrá šance, že se do Česka vrátí. Momentálně dotahujeme smlouvu s novým promotérem. Mám z toho dobrý pocit, věřím, že se to povede, protože tenhle region, tato část světa si takovouhle akci zaslouží. A i proto, že se středoevropská rally nejede jen na území Česka, ale i v dalších okolních zemích.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu. chodci na silnici u Benešova a uzavřené tunely v Praze. Na silnici 3 z Prahy do Tábora velmi opatrně u Benešova. Na vozovce se pohybují dva chodci. Nejsou označeni a jsou vidět až na poslední chvíli.
10: Na vjezdu do Benešova na první turbokřižovatce i osoby. Málem jsem je srazil.
9: Na D5 z Prahy do Plzně zvyšte pozornost za odbočkou na Králův dvůr. Na 24. kilometru pojedete kolem porouchaného osobního auta. A v Praze už je obousměrně uzavřený tunel Blanka mezi Letnou a Břevnovem. A noční údržba zastavila průjezd také Strahovským tunelem směrem od Blanky na Smíchov. Nehoda blokuje provoz na silnici 27 u Plzně. Na výpadovce na Klatovi zasahují záchranáři u nehody osobního auta. Směrem z Plzně to objedete přes Litice. Směrem od Klatov po dálnici D5. U Prachatic je zavřená silnice 143 do Chrobol. U Leptače se uklízí po nehodě kamionu. Objíždět se dá po silnici 141 přes Libínské sedlo a 165 přes Zbytiny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme převážně zataženo s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech místy přehánky, teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
2: Dobrý večer vám přeji teď krátce po 23. hodině. Už v pátek ráno odehrají čeští fotbalisté svůj úvodní zápas na mistrovství světa s Jižní Koreou, se utkají v mexické Guadalajare. My se fotbalovému šampionátu věnujeme tento týden v našem seriálu. Už za chvíli uslyšíte další díl. Tentokrát o tom, jak se ve Spojených státech proměnilo vnímání evropského fotbalu. Je tam soccer stále trochu vysmívaný? Mluvit o tom bude i muž, který na hřišti uhlídal Maradonu.
4: Večerní radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Evropský fotbal se vrací do Spojených států. Světový šampionát hostí po 32 letech tentokrát společně s Kanadou a Mexikem. Právě poslední tamní šampionát v roce 1994 pomohl v USA nastartovat změnu. Země má svou stálou profesionální soutěž. Soccer přestal být vnímaný jako sport jen pro dívky, dokonce už je třetím nejoblíbenějším sportem po americkém fotbalu a basketbalu. Podle letošního průzkumu pro The Economist překonal baseball. Přesto někteří vyhlížejí začínající turnaj s rozpaky.
1: A lot of kids compared to when I came up into soccer.
2: Coach Emil, jak mu tady říkají, je na první pohled prostě trenér dětí v parku u města Potomac, je celou hodinu jízdy za Washingtonem, ale tenhle 60-letý chlapík kdysi vyrostl na hliněných plátcích v Kamerunu. Při slavné výhře nad Argentinou na šampionátu 1990 uhlídal samotného Maradonu. Pak zažil mundial i tady v Americe a potom se sem přestěhoval a už přibližně 20 let pozoruje, jak se fotbal v téhle zemi nesměle, ale přece jenom zabydluje.
3: Je tu spousta talentovaných hráčů s velkým potenciálem, když to srovnám s dobou, kdy jsem do Ameriky přišel. Z našeho klubu už vyšli hráči, kteří to zkoušejí i v Evropě. Současné americké děti mohou prakticky non-stop sledovat ten nejlepší fotbal v televizi a to je úžasné. Je na nich vidět, že fotbal milují.
2: Vypráví mi Emil Nbu ve zdejším klubu nazvaném The Lions, podle slavného týmu kamerunských lvů z mundialu 1990 zaměstnává víc než 10 trenérů, kteří učí soccer stovky dětí. Všímá si ale, že evropský fotbal tu přece jen nemají tolik pod kůží.
3: Pro nás to bylo naprosto přirozené. Fotbal jsme hráli od rána do večera. O prázdninách jsme prakticky neslezli ze hřiště a to nás naučilo nejvíc. Já jsem svého prvního trenéra měl až v 15 letech. Získáte tím nezávislost a schopnost vnést do hry něco speciálního. Klasický trénink je moc organizovaný a americké děti skoro nehrají jen tak za domem. Je potřeba dostat tu tenhle sport víc na ulici.
2: Vita Scarosella patří k americkým dětem, které začaly hrát evropský fotbal v době jeho zdejšího rozkvětu. Po turnaji v roce 94 a po ženském šampionátu o 5 let později. Vzpomíná si, jak se mu ve venkovské části státu New York posmívali, protože soccer byl tehdy braný jako sport pro dívky.
4: Pamatuju si, jak mě šikanovali. Říkali, že jsem zženštělý, že jsem fotbalová víla, protože nehraju mužský sport, tedy americký fotbal. Ale za posledních 20-30 let se tohle hodně změnilo. Soccer už není vnímaný jako sport jen pro holky a je populárnější než kdy dřív. Z velké části je to díky možnosti sledovat evropské ligy, díky týmům, které sem jezdí a superhvězdám jako Messi, co tu hrají. A díky domácí mužské i ženské lize, na které zdejší děti mohou chodit a snít o tom, že na těch stadionech jednou budou hrát.
2: I proto Vitas, v současnosti novinář na volné noze a během šampionátu spolupracovník FIFA, už další exponenciální růst evropského fotbalu po tomto turnaji neočekává. Naopak se obává, že oproti roku 94 bude letos americká část mistrovství, jemně řečeno, rozpačitá.
4: Hotely nejsou tak zaplněné, jak se čekalo. Vstupenky nejsou vyprodané. Tady v Americe jsme zvyklí na vysoké ceny za lístky, ale tyhle jsou astronomické i pro nás. A lidi už jsou z toho unavení. Průměrný fanoušek si to nemůže dovolit. A každý, kdo miluje fotbal, tak ví, že to má být sport pro běžné lidi. Když z toho uděláte akci pro VIP, zabijete ducha téhle hry. A kromě toho se obávám, že středem pozornosti se jako vždy stane náš prezident. Bylo to tak při losování a je to největší jeviště, kterého se mu může dostat. Nedovedu si představit, že by toho Donald Trump nevyužil.
2: Myslí si Vita Scarosella a než se rozloučíme, všímám si, že už i on, co by rodilý Američan, říká někdy sokru po našem, tedy fotbal. Další známka toho, jak se tu tento sport usazuje. Ze Spojených států, Jan Kaliba, Radiožurnál.

Máte-li psa, čeká vás od 1. července nová povinnost. Poslechněte si o tom za chvíli u nás ve vysílání večerního radiožurnálu. Příjemný poslech vám všem.

0: 6,5 roku po zavedení povinného čipování psů připravuje vláda spuštění její státní centrální evidence. Ostrý provoz má začít 1. července. Majitelé budou muset zvíře zaregistrovat u svého veterináře při přeočkování proti vzteklině. To je povinné každé 3 roky. Nebo při čipování štěněte.
1: Ano, zajdeme.
2: Lucie Přikrylová venčí v jihlavské čtvrti na Skalce. 3 fenky, plemene, Shiba Inu.
1: Dani, Agi, Abby, holky.
2: O spuštění centrální evidenci psů slyší poprvé.
1: Vím, že dřív byly dobrovolní registry, tam jsme asi ve 2 nebo ve 3 v nějakých.
2: Pokud člověk svého psa nezaeviduje, tak tam hrozí pokuta až 300 tisíc. Máte 3 psy, to by bylo téměř 1 000 000.
1: To by bylo skoro likvidační. Určitě si o tom zjistím informace a zaregistrujeme psy.
2: Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého zpoždění systému zavinila digitalizace státní správy. Evidence psů musí být součástí e-governmentu, což v původním záměru nebylo. Stávajících databází, včetně soukromých, se ale nový registr nedotkne, vysvětluje Vojtěch Bílý.
3: Nicméně evidence psa v jiném registru nenahrazuje povinnost registrace psa v systému centrální evidence psů. Informace z jiných registrů se nebudou překlápět do centrální evidence psů.
2: Do evidence budou psy zapisovat veterináři. Nová povinnost v nich vzbuzuje obavy, přiznává prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
4: Pro veterinární lékaře to bude znamenat velkou časovou zátěž. Už nyní se setkáváme s poměrně vysokou agresivitou chovatelů, ale veterinární lékař byla alternativa vůči zápisům na krajské veterinární správě nebo na obci.
2: Cílem evidence je podle ministerstva zemědělství získat ucelený přehled informací o chovaných psech a jejich majitelích, včetně kontaktů pro snazší identifikaci při ztrátě, závažném onemocnění nebo úhynu zvířete. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Kapela Vohnout slaví výročí a sfoukává letos 30 svíček na dortu. A tak o tom napsala knihu a rovnou ji natočila i jako audioknihu. Jak moc za tu dobu narostlo riziko chycení za triko a jaké historky se do knihy raději nevešly. Hostem Radiožurnálu bude člen skupiny Vohnout Matěj Homola.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je s vámi v 11:30. A také Monika Chmilová se zprávami.
1: Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moct vybrat, jestli si ho zvolí a nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který zaslal ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga ředitelům škol. Žáci by se taky podle něj nemuseli učit angličtinu od první třídy. Chce nechat na školách, jak výuku na prvním stupni zařadí. Školy měly podle nových vzdělávacích programů učit od září 2027. Plaga ale harmonogram odložil o rok. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla setkání zaměstnanců úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odboráři kvůli přesunům agent pod jednotlivá ministerstva zůstávají ve stávkové pohotovosti. Experti na lidská práva, duševní zdraví nebo závislosti se obávají, že jejich služby nebudou pod ministerstvy kompletní a upozorňují, že oznámení o přesunech nebylo transparentní. Barta chce s úředníky vést dialog. Do nových kanceláří by se měly přesunout od 1. července. Česká armáda převzala další novou techniku. Dodávka 8 tanků Leopard 2A4 dnes dorazila z Německa do kasáren v Přáslavicích na Olomoucku, kde působí mechanizovaný prapor. Nahrazují zastaralé stroje T-72. Aktuálně prapor disponuje 630 novými tanky. Do konce června jich bude mít k dispozici celkem 42. A americký vesmírný úřad NASA zveřejnil jména členů mise Artemis 3. Do vesmíru poletí 3 Američané a 1 Ital. Budou mít za úkol na nízké oběžné dráze Země otestovat například jednotku pro přistání na Měsíci. Posádka prověří taky fungování nových skafandrů určených pro výstup na povrch. Sport. Australský tenista Nick Kyrgios se po půlroční pauze vrátil na kurty. V prvním kole turnaje ve Stuttgartu porazil Francouze Corentina Muteta 6-3 a 6-4. Kyrgios se v posledních dnech trápila opakovaná zranění.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Šternovem a zavřená silnice 27 u Plzně. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Divišov. Na kilometru 37,5 stojí porouchané nákladní auto. Blokuje pruh pro pomalá vozidla. Na místo už přijela policie. A podobná situace na D1 i ve směru z Prahy do Brna. Za odbočkou na Sázavu na 35. kilometru máme hlášenou stojící dodávku. I tam opatrně. U Plzně blokuje provoz nehoda na silnici 27 do Klatov. Osobní auto při ní skončilo za svodidly. Na místě zasahují záchranáři, místo se objíždí od Plzně přes Litice a od Klatov po dálnici D5. V Praze počítejte s uzavřenými tunely na městském okruhu. Blanka je mimo provoz obousměrně mezi Letnou a Břevnovem. Strahovským tunelem neprojedete směrem od Blanky na Smíchov. A na silnici 44 z Mohelnice do Zábřehu se vyhněte překážce u Zvole. Na 7. kilometru leží v pravém pruhu sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme převážně zataženou občasný déšť, v severozápadní polovině Čech místy přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer, přidám ještě jednu aktuální zprávu. Americké velitelství ohlásilo zahájení útoku na Írán, které označilo za obranné údery v reakci na sestřelení amerického vrtulníku Apache.

Ve večerním radiožurnálu nabízíme další, tentokrát sportovní téma. Vítkovická atletka Karolína Maňosová může být už brzy první českou ženou, která zaběhne 100 metrů pod 11 sekund. Minulý týden překonala téměř 45 let starý český rekord Jarmily Kratochvílové a posunula ho o 0,8 sekundy. Tak už za chvíli přidáme podrobnosti. Poslouchejte večer.

0: Možná jen dny dělí českou atletiku od okamžiku, kdy první česká sprinterka zaběhne na stovce čas pod 11 sekund. Vítkovická atletka Karolína Maňasová minulý čtvrtek dvakrát překonala rekord Jarmily Kratochvílové z roku 1981 a aktuální rekord stanovila na 11 sekund 1 setina. Příští úterý na Zlaté tetře by ráda běžela ještě rychleji.
1: Bylo by pěkné, kdyby ta hranice právě těch 11 sekund a neodolala moc dlouho, teda byla bych ráda, kdyby se mi to podařilo, jak říkám, tady před domácím publikem přímo na tetře, ale to se zdá, to jsou prostě dvě setiny a může to být prostě, jak říkám, příští týden na tetře, ale může to být taky za dva roky, že jo.
2: Upozorňuje 22letá Karolína Maňasová, právě dva roky od olympijských her v Paříži čekala na zlepšení z času 11:11. Jen dvě setiny ji scházely na rekord Jarmily Kratochvílové. Teď jí pro změnu chybí dvě setiny k času pod 11 sekund. Její silnou stránkou už jsou starty. Prvních 10 metrů běhá pod 2 sekundy a má je srovnatelné s mužskou světovou sprinterskou špičkou.
1: Já vám řeknu jednu věc. Loni v Bergenu na tom mistrovství Evropy do těch 23 let, tak jsem si udělal takový pomyslný osobák na ten split na těch 10 metrů. Tam jsem měla dokonce 1,90.
2: Směje se Karolína Maňasová. Při rekordních bězích v Sankt Peltenu minulý týden jí starty naopak nevyšly, takže rezervu má slušnou právě ve své silné stránce.
1: Myslím si, že to je prostě technika, já vám to asi nedokážu úplně nějak blíže specifikovat, my na tom opravdu jakoby hodně pracujeme, co se týká těch startů, ale samozřejmě ona ta stovka se nevyhrává na prvních 10 metrech, takže ono je plno práce prostě ještě potom, tak po té trati, no.
2: Přitom Karolína Maňasová nevypadá jako typická sprinterka, je drobná, ale pořádně rychlá.
1: Síla roste, ono si to na mě moc nejde vidět, ale síla roste, moje váha taky trošičku porostla, ale ještě by to chtělo zvýšit, no. Ať trošičku jako v tom poli nevypadám, jak teďka doufám, že se běžci na delší trati, doufám, že se neurazí.
2: Zakončuje další odpověď smíchem Maňasová. Její trenér Ivo Pištěk už před dvěma roky říkal, že má pravou nohu kratší a slabší.
1: Pravou nohu mám kratší, no. Já mám vlastně dysplazí kyčlí, pravou nohu mám kratší, takže já jsem celá taková nějaká, ale tak na to všechno mi to běhá podle mě dobře.
2: Dodává věčně vysmátá Karolína Maňasová. Ta dostala nabídku zaskočit jako náhradnice ve středu na diamantové lize v Oslu, ale společně s trenérem Pištěkem se rozhodli, že se budou soustředit na Zlatou tetru, která se bude konat 16. června. A příležitost v prestižním seriálu pak určitě přijde. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

Už za pár minut nás čeká nový den, středa 10. června a taky půlnoční zprávy. Už teď vám popřeji, ať vás zítra něco nebo někdo potěší. A za chvíli vám taky předám poslední dnešní téma večerního radiožurnálu. Přeji vám všem klidný dobrý večer nebo dobrou noc.

0: 350 tisíc tun odpadu ročně. Tolik materiálu spolkne brněnská spalovna komunálního odpadu, kterou teď rozšiřují dělníci. Demolují domy, které uvolní místo třetímu kotli. Stavbaři kapacitu výrobny tepla a elektřiny navyšují o třetinu. A to proto, aby do Brna mohli po roce 2030 svážet odpad i samosprávy, které jsou zatím závislé na skládkování. To bude totiž zakázané.
1: Ta valná část budov ještě minulým týdnu stála.
2: Michal Kačírek, mluvčí odpadové firmy Sako, ukazuje na bagry, které rozebírají zdi domů kousek od vjezdu s váhou, kudy do areálu přijíždí popelářská auta.
1: Stávaly tady dílny mistrů, dílny dělníků, byla tady chemická úpravna vody.
2: Vedle se tyčí vysoká budova s ještě vyšším komínem. Uvnitř spalují tuny odpadu dva velké kotle, ve kterých šlehají plameny až do výšky asi 15 metrů.
1: Kotle jsou vysoké 24 metrů, takže on je obepíná panelák v podstatě o 9 patrech.
2: Blíž ke kotlům povede i železniční vlečka, kterou dělníci v další části areálu obnovují.
1: Tady nějakých 13 let vlak neprojel.
2: Vlaky s odpadem do Brna z jiných měst přitom jezdí po kolejích už teď, ale končí na nádraží ve Slatině.
1: A o toto potom přivážíme velkoobjemovými kontejnery.
2: Ke spalovně anebo třídící lince má od ledna příštího roku jezdit jeden vlak denně.
1: Ušetříme až 20 popelářských vozů.
2: Dělníci musí všechno stihnout dokončit do konce roku 2028, což ale neodpovídá podmínkám, na základě kterých firma Sako na projekt za skoro 5,5 miliardy korun získala dotaci ve výši 2 miliard a 800 milionů korun, říká generální ředitel společnosti Karel Jelínek.
3: Předpokládáme, že k nějakému krácení dotace dojde, nicméně nebude to mít vliv na návratnost celého projektu.
2: Zdržení způsobilo rozhodnutí brněnských zastupitelů, kteří nejdřív v tajném hlasování nařídili celý velký projekt zastavit a přepracovat, aby ho později ve skoro stejné podobě odsouhlasili, ovšem o miliardu dražší. Firma Sako bude po zastupitelích, respektive městském rozpočtu, požadovat náhradu způsobené újmy. Na její výpočet je lhůta 10 let. Tomáš Krmr, Radiožurnál.

0: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
1: Vládní poslanci předložili změnu Lex Babiš, ruší plošný zákaz dotací pro firmy členů vlády. Německo vloží do české muniční iniciativy na pomoc Ukrajině přes 7 miliard korun. Čeští fotbalisté odletí do Mexika, kde vstoupí do mistrovství světa. A dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, teploty do 18 stupňů. Je středa 10. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy zahájily nové údery na Irán. Uvedlo to americké velitelství CENTCOM s tím, že je to reakce na sestřelení amerického vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. Exploze hlásí na jihovýchodě Iránu a ostrově Kemš. Americký prezident Donald Trump před zahájením nových úderů na Irán řekl, že Spojené státy na sestřelení vrtulníku musí reagovat. Teherán ale tvrdí, že za poslední den neprovedl žádné vojenské operace. Koaliční poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš. Nově by mohli ministři čerpat dotace pro své firmy, pokud by nesouvisely s resortem, který řídí. Doteď nesměly společnosti spojené se členy vlády pobírat žádné dotace.
3: Současné pojetí je podle předkladatelů příliš široké a neodpovídá původnímu smyslu. Novou definici střetu zájmů podporuje i ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
4: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmů.
3: Podle Ivana Bartoše z Pirátské strany by změny, pokud by byly schváleny, umožňovaly dál čerpat bez překážek dotace společnostem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
5: Co je naprosto do nebe volající, tak je vymezení střetu zájmů vlastně v rámci kompetencí, které spadají pod jednoho člověka. U Andreje Babiše by se to týkalo pouze financí, které spravuje úřad vlády.
3: Kvůli možnému pokračujícímu střetu zájmu předsedy vlády nechala opozice svolat na čtvrtek mimořádnou sněmovní schůzi. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Německo vloží do české muniční iniciativy na podporu Ukrajiny dalších zhruba 7 miliard korun. Po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za hnutí SPD to v Berlíně slíbil německý ministr obrany Boris Pistorius.
6: Německý ministr obrany v Berlíně speciálně poděkoval české vládě za rozhodnutí Ukrajinu dál podporovat. Iniciativa je podle něj tím důležitější, že ve světě je munice zrovna nedostatek. Za dalších v přepočtu skoro 1,5 miliardy korun nakoupí Německo podle Pistoria pistole od české zbrojovky z Uherského Brodu. Budou součástí výzbroje německé armády. Jaromír Zuna v Berlíně řekl, že Německo je i v oblasti obrany strategickým partnerem, na kterého Česko spoléhá a se kterým chce vztahy rozvíjet. Jako příklad podařené spolupráce označil společný nákup tanků Leopard v nejnovější verzi 2A8. Dodávka prvních dvou kusů začne podle Zuny příští rok. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Evropská komise chce zakázat vstup do Unie všem Rusům bojujícím proti Ukrajině. Vyplývá to z návrhu 21. balíku sankcí, který představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na sankční seznam se také má dostat dalších 30 ruských bank. Schvalování posledních sankcí trvalo skoro 2 měsíce kvůli odporu Maďarska. Tam se ale vláda mezi tím změnila.
7: Nový sankční balík se opět zaměřuje na ruské příjmy z ropy a takzvanou stínovou flotilu. Evropská komise také vůbec poprvé navrhla výrazné omezení dovozu ryb a rybích produktů z Ruska a Běloruska. Dovoz tresky má být zakázaný úplně. Cena, kterou Rusko platí, se podle von der Leyenové každý den zvyšuje a válka nejvíce dopadá na ruský lid kvůli ztrátám na životech i zhoršující se životní úrovni. Aby sankce začaly platit, musí je jednomyslně schválit všechny členské státy. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Kyjev v nejbližší době zdvojnásobí počet dronových úderů na ruské cíle. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to řekl v Tallinnu na summitu Ukrajiny, severských a pobaltských zemí.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na setkání s novináři v estonském Tallinnu řekl, že Ukrajina teď vysílá do Ruska 300 až 350 nepilotovaných letadel denně. V blízké budoucnosti to ale bude 600 a více. Tím se podle Zelenského počty útoků prakticky vyrovnají ruským a ruskou válku pocítí doma. Ukrajinský prezident nabídl pobaltským i dalším evropským zemím specialisty na boj proti dronům. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Francie, Velká Británie a další země zakázaly vstup na svoje území izraelskému ministru financí Bezalelu Smotričovi. Důvodem jsou jeho snahy o připojení západního břehu k Izraeli. Zákaz platí také pro 21 extremistických izraelských osadníků.
9: Izraelský ministr financí Bezalel Smotrič v květnu nařídil evakuaci další palestinské osady na západním břehu Jordánu, který Izrael okupuje. Postupným vyháněním Palestinců ze západního břehu a budováním židovských osad Izrael fakticky rozšiřuje svoje území. Bezalel Smotrič navíc vyzývá k úplné anexi západního břehu a jeho připojení k Izraeli. Kvůli tomu na něj teď Francie, Velká Británie, Kanada a další země uvalily sankce a zakázaly mu vstup do země. Francie už předtím ze stejných důvodů zakázala vstup na svoje území taky ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi. Oba ministři jsou sami židovští osadníci a patří ke krajně pravicové části vlády Benjamina Netanyahua. Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Vláda v pondělí zveřejní, jak bude od nového roku hospodařit Český rozhlas a Česká televize. Koalice přitom změny ve financování měla oznámit už po včerejším jednání s řediteli veřejnoprávních médií. Podle opozice jsou kroky kabinetu chaotické.
10: Zákon, kterým se mají zrušit poplatky, má předložit vládě v pondělí ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Česká televize a Český rozhlas podle něj budou financované z rozpočtu ministerstva kultury.
11: Pan premiér má taky zájem na tom, i vlastně celá naše koalice, aby jakýmukoliv jako dehonestování finančnímu médií veřejné služby prostě opravdu nedošlo.
10: Opozice avizované změny ve financování zkritizovala. Podle pirátské poslankyně Andrej Hofmanové se snaží vládní koalice veřejnoprávní média ovládnout. Podobně se vyjádřil taky předseda ODS Martin Kupka.
12: Zbývá se zatím jediné, snaha prostě veřejnoprávním médiím nasadit náhubek a vyvolat na ně patřičný ekonomický tlak.
10: Na zachování současného systému televizních a rozhlasových poplatků trvají nadále taky ředitelé obou veřejnoprávních médií. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Tučňáky Humboldtovy ve zlínské zoologické zahradě můžou návštěvníci pozorovat na novém místě. Chovatelé je přestěhovali do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve využívali lachtani. V novém domově mají větší bazén a spoustu kamenů.
13: Mně se líbí hodně.
14: Komu se ještě líbí tady nový výběr?
15: Žáci ze základní školy z Nového Jičína byli mezi prvními návštěvníky, kteří hejno černobílých ptáků v novém domově viděli.
16: Tučňáci ten transport zvládli perfektně, ve své podstatě nás i překvapili, jak klidně vešli, rozhlédli se po výběhu, hnedka vyzkoušeli bazén, pak se zase vrátili na souš.
15: Větší výběh umožní zoo také chov tučňáků rozšířit. Oproti současným 13 ptákům by jich v budoucnu mohlo být dvakrát tolik. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté dnes odcestují do Mexika, kde vstoupí do mistrovství světa zápasem proti Jižní Koreji. Utkání začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Za necelé 2 hodiny odstartuje čtvrté utkání finále NHL. Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem vedou v sérii nad Carolinou 2-1 na zápasy. A atlet Tomáš Staněk ovládl soutěž koulařů na mítinku Kladno, hází a výrazně si vylepšil letošní maximum. Zvítězil výkonem 21 metr.
17: Ráno jsem se cítil fakt nějak jako zvláštně. Tak jsem si říkal, uvidím, jaký to bude, a bylo to výsledku dobrý, takže jsem z toho nadšený a k závodu, no, první zajišťovák a druhý jsem úplně superově trefil, takže mi trenér říkal, na to kašlu, a asi dobrý měříči tady, no, že jsem vyhrál o centimetr.
1: Soutěž o štěpařek vyhrála v Kladně Petra Sičaková v osobním rekordu 60 metrů a 98 cm. Výškař Jan Štefila byl druhý ve svém letošním venkovním maximu 225 cm.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Překážka na D1 před Brnem i na D5 za Berounem. Na dálnici D1 se vyhněte překážce před Brnem ve směru od Vyškova. Za sjezdem na Svitavy na kilometru 203 leží na vozovce u středových svodidel nárazník. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je za sjezdem na Divišov na kilometru 37,5 uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Stojí tam porouchané nákladní auto, vybočuje se doleva. Na D5 z Prahy do Plzně zvyšte pozornost za odbočkou na Králův dvůr. Na 24. kilometru pojedete kolem porouchaného osobního auta. V Praze dnes neprojedete částí tunelu Blanka mezi Letnou a Břevnovem. Noční údržba zastavila provozy ve Strahovském tunelu. Ten je uzavřený pouze jedním směrem z Břevnova na Smíchov. a u Plzně je opět průjezdná silnice 27 do Klatov. U Litic už uklidili následky nehody osobního auta a projíždí se opět bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně zataženo, občasný déšť, v severozápadní polovině Čech místy přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
19: Co znamená rozhodnutí nejvyššího soudu, že nárok na kompenzaci od státu mají i lidé, kteří trpí lehčími následky komplikací po vakcíně proti COVID-19? Jak se zvýší počet těch, kteří dosáhnou na odškodnění a jak se v takových případech prokazuje příčina souvislost? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je epidemiolog Roman Prymula, bývalý minister zdravotnictví, místopředseda České vakcinologické společnosti. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Rozhovor natáčíme v našem přenosovém voze po 11. hodině. Nejvyšší soud vynesl přelomový rozsudek, rozšířil prostor pro odškodnění lidí, kterým vakcína proti COVID-19 poškodila zdraví. Co se mění?
20: Tak ta diskuze byla poměrně intenzivní, protože podle stávající normy docházelo k tomu, že naprostá většina, prakticky všechny žádosti byly vyřešeny negativně, což nepochybně dobře nebylo a bylo nutné tu normu nějakým způsobem precizovat. Nejvyšší soud původně chtěl zrušit po ústavním soudu to, aby tam nefigurovalo zvlášť závažné, což podle mého nebylo úplně šťastné, protože potom by se posuzovaly skutečně jakákoliv poškození, která by tam byla. Myslím, že ústavní soud to vyřešil velmi správně, že ponechal to původní vyjádření, které v té legislativě je, ale nicméně výrazně rozšířil jeho výklad. To znamená, dnes je opravdu možné podstatně detailněji posuzovat jednotlivé případy poškození a v podstatě na základě soudně znaleckých posudků potom každý individuálně hodnotit.
19: V médiích se mluví především o následcích po očkování proti covidu. Neplatí ale rozsudek pro případné následky jakéhokoliv očkování?
20: Já myslím, že platí, protože tam byla diskuze nad oběma zákony a my máme vlastně dvě normy, které v tuto chvíli jsou platné. Jsou to zákony z roku 2020, jak ta 116, která obecně hovoří o odškodnění po povinném očkování, tak pak specifická norma, která se říká lex covid a která vlastně zákonem číslo 569, která hovoří specificky o tom covidu. Obě tyto normy používaly slovo zvlášť závažné a proto vlastně ten dopad toho vyjádření ústavního soudu jde na obě tyto normy.
19: A nepřiznává tím soud, že očkování prostě není nikdy zcela bezpečné?
20: Určitě ano, je to naprosto korektní, protože my nemáme 100% bezpečnou vakcínu, to znamená, vždy se můžeme potkat s nějakými nežádoucími příznaky, které tam jsou a na druhou stranu soud jednoznačně definuje, že u těch lehkých není důvod pro nějaké odškodnění, to znamená, pokud má člověk lokální problémy ve smyslu třeba svědění, zarudnutí nebo krátkodobé teploty, tak to určitě nespadá do toho režimu odškodnění, ale naopak, pokud tam jsou závažné dopady ve smyslu třeba dlouhodobé pracovní neschopnosti, omezení společenského uplatnění, tak tady jednoznačně přichází v úvahu nějaký kompenzační mechanismus a ten by měl být individuálně definován.
19: Bývalý minister zdravotnictví Vlastimil Válek rozhodnutí nejvyššího soudu vítá právě proto, že nárok na odškodnění budou mít tady pacienti se slabšími následky. Vy to vidíte podobně?
20: Já to vidím podobně. Ono samozřejmě už bylo možno postupovat podle té původní legislativní normy, která se vlastně nezměnila, ale ten úzus byl takový, že to vlastně posuzovala komise, která byla poměrně striktní. Teď ten nález ústavního soudu a potažmo nejvyššího soudu vede k tomu, že každý ten případ by měl být individuálně posouzen a mělo by být stanoveno, jestli tam prostě došlo k nějaké závažné újmě a to odškodnění by takto mělo být stanoveno.
19: A dá se to vyložit tak, že od nynějška mohou být lidé odškodňováni jaksi férověji?
20: Myslím si, že ano, protože asi není úplně

0: co je může odškodné nově týkat?
1: Tak já si myslím, že to spektrum zas nebude o tolik širší, než v podstatě je, to znamená, jsou tady nějaké 200 žádostí, které byly zatím naprosto dominantně negativně posouzeny.
0: No, ne. Doslova zatím žádné odškodné nebylo vyplaceno.
1: Já to nemyslím tak, že by byla nějaká odškodněna, ale že některé ještě nebyly dokonce vyhodnoceny, to znamená, asi 10 jich ještě je v nějakém řízení, ale pravdou je, že skutečně pozitivně nebyla vyhodnocena žádná a to asi korektní není. To znamená, z tohoto důvodu to je určitý průlom.
0: Máte představu, jak by mohly být ty kompenzace vysoké? Jinými slovy, jak to může podle odhadů zatížit státní rozpočet?
1: Tak já si myslím, že to budou jednotky milionů. V podstatě tak se ty různé kompenzace pohybují, nebo i ty žádosti. Mohou to být samozřejmě i statisíce, pokud to bude méně závažná záležitost a těch případů za stolik nebude. Je pravdou, že si myslím, že tato nová v podstatě dikce zákona, nebo lépe řečeno vyjádření nejvyššího soudu výkladové, povede k tomu, že někteří lidé, kteří byli v podstatě lehce handicapováni tím, že viděli, že to odškodnění je velmi obtížné získat, tak možná to z toho důvodu nepodali, takže tady k určitému nárůstu žádostí může dojít, ale nemyslím si, že to bude nějak extrémní.
0: Žadatel bude muset nadále prokázat příčinnou souvislost mezi očkováním a vznikem škod. Jak složitě se to prokazuje?
1: Je to záležitost poměrně komplikovaná, protože my nikdy nejsme 100% schopni říci, že tam je klasická příčina a následek. Na druhou stranu na těch milionech vakcín, které byly vyočkovány, tak už samozřejmě máme představu, jaké komplikace se tam vyskytují a existuje jakýsi frekvenční přehled komplikací, které mohou nastat. To znamená v případě toho člověka, který vlastně spustil tu kaskádu díky myokarditidě, kterou trpěl, tak to si myslím, že je klasický příklad, kdy opravdu myokarditida je vyjmenována jako komplikace po covidovém očkování a myslím si, že on na základě těchto judikátů bude mít velmi vysokou šanci, že skutečně odškodněn bude.
0: Nejvyšší soud v rozsudku poukázal také na to, že cílem očkování je potlačovat nebezpečné choroby a prospívat společnosti jako celku. Očkovaní lidé proto musí snést určitou míru nepohodlí, případně i mírné a krátkodobé vedlejší účinky. Tady je asi velmi složité rozsoudit, co je únosná míra nepohodlí a co už je újma zakládající nárok na odškodné.
1: Tak my se na to musíme dívat trochu z individuálního hlediska, protože pro někoho není velký problém, že bude mít 2 dny vysokou horečku a bude muset zůstat v posteli. Pro někoho je naopak újmou, že bude mít vpich a i když tam nebude naprosto žádná reakce, tak už ten vpich je pro něj míra nepohodlí. Takže toto určitě bude posuzováno individuálně, ale myslím si, že ten dopad bude takový, že to posouzení bude z hlediska nějakého déledobějšího poškození. To znamená, pokud ten člověk nebude moci vykonávat třeba práci 1 měsíc, tak tady by měl být nějaký mechanismus odškodnění a skutečně tady záleží na tom, jestli je to očkování povinné. Tady si musíme uvědomit, že oba tyto zákony se vlastně věnovaly problematice, kterou garantoval stát a garantuje, to znamená povinná očkování v dětství zejména a specifické očkování proti covidu. To znamená, pokud stát toto vyžaduje, byť u covidu to nebylo povinné, tak logicky by měl nést břímě případného odškodnění.
0: Čili týká se to výhradně případů, kdy očkování bylo povinné?
1: Ano, a covidu. To znamená, ty varianty, kdy my očkujeme třeba proti pneumokokům nebo proti HPV, případně jiným plošným očkováním, které je sice hrazeno státem, ale není povinné, tak tady se to v potaz nebere, protože tady člověk má šanci se svobodně rozhodnout, jestli chce být očkován nebo nechce být očkován. A u toho covidu je to specifické, že tady v podstatě byl nepřímý tlak vyvíjen, byť to nebylo povinné, ale lidé, kteří se nenechali očkovat, tak byli výrazně handicapováni přístupem na různé aktivity a tak dále, takže proto to stát bere, že tady to odškodnění je také na místě.
0: Hostem 20 minut radiožurnálu je profesor Roman Primula. Vrátím se k tomu, že v tomto konkrétním případu, kterým se zabýval nejvyšší soud,

0: se v roce 2022, dva týdny po třetí dávce očkování proti koronaviru, u muže rozvinula už zmíněná myokarditida, tedy zánět srdečního svalu. Jak častá to bývá komplikace spojená s preventivní vakcinací?
1: Ono to není zas tak častá komplikace, v podstatě v tom celosvětovém měřítku jsou popsány stovky případů, ale samozřejmě vyskytnout se může a pokud se vyskytne, tak zatím literárně je popsáno, že většina těch případů byla mírná a spontánně v podstatě po nějaké době vymizely, ale jsou tam případy, které toho člověka handicapují dlouhodobě a to je jeden z nich. To znamená, tady je opravdu na místě posouzení, jak trvale ten člověk handicapován je, ona to není jenom otázka akutní myokarditidy, ale v podstatě doprovodných procesů, které tam mohou být z hlediska různých autoimunitních dopadů a tady ten člověk očividně poškozen byl, já nicméně nechci předbíhat další řízení, která budou následovat, protože si myslím, že bude vyžadováno expertní posouzení celého toho případu a získání soudně znaleckých posudků, zejména z oblasti imunologie, vakcinologie, tak, aby bylo vidět tu bezprostřední příčinu a následek. A
0: s jakými komplikacemi jste se tedy v době covidové setkávali nejčastěji?
1: Tak těch komplikací byla samozřejmě celá řada, na druhou stranu ta jejich frekvence nebyla nějak dramatická vzhledem k tomu, že tady bylo vyočkováno téměř 20 milionů dávek a my tady máme obtížné srovnání s jinými vakcínami, kterých je používáno řádově 100 000, to znamená tady poměrně krátké době bylo vyočkováno obrovské množství těch vakcín a samozřejmě ty komplikace byly různé, většinou mírné a nezávažné. To, že tady někdy může být i anafylaktická reakce, je pravdou. Ty bezprostřední alergické reakce na druhou stranu nijak nebezpečné nejsou a já si nemyslím, že tady by mělo docházet k nějakému odškodnění, protože ten člověk je ohrožen v řádu minut a samozřejmě zdravotnický personál musí být připraven na to, aby to zvládl. To znamená, po podání medikace ten člověk se vrací v naprosto nepoškozeném stavu zpět do běžného života a je obrovský rozdíl, jestli to je nějaká dlouhodobá reakce ve smyslu té autoimunity, tam už to odškodnění je na místě, protože to postižení může být dlouhodobé a jsou tam třeba příznaky, jako je syndrom Guillain-Barré, kdy tam jsou různé přechodné obrny a tak dále, to znamená, to samozřejmě podléhá odškodnění.
0: No, jak četné jsou takové případy zdravých lidí, kteří si po očkování třeba proti koronaviru nesou trvalé následky?
1: Já myslím, že to je naprosto raritní a když se na to podíváme, tak ta frekvence je zhruba 1 na 100 000 a ono to koresponduje v podstatě s počtem vyočkovaných dávek a počtem těch stížností, které u nás zatím jsou.
0: Nejvyšší soud konstatoval, že tam, teď cituji, kde obtíže vyvolané očkováním přivodí dotyčnému lékařsky diagnostikovatelnou újmu na zdraví dosahující takové intenzity, že lze klasifikovat jako intenzivnější vytrpěnou bolest či závažnější trvalé následky v podobě stížení společenského uplatnění. Případně, že vyvolá delší pracovní neschopnost, či se vyžádá nezanedbatelné náklady léčení, nastupuje kompenzační povinnost státu. Je to pro vás formulováno dostatečně srozumitelně a precizně?
1: Do určité míry ano, to do určité míry mám na mysli tu bolest, protože definovat bolest je velmi subjektivní záležitost, my máme různé stupnice bolesti, ale někdo může definovat bolest na stupni 4 jinak než jiný na stupni 1 a odškodnění čistě za bolest, která by byla velmi krátkodobá, si myslím, že na místě úplně není, ale samozřejmě může dojít k nějakému stavu, kdy tady vznikne jakási chronická bolest a tady naopak to odškodnění už na místě je.
0: Může to mít za následek větší obezřetnost, možná až nedůvěru části veřejnosti k preventivnímu očkování?
1: Já doufám, že ne, byť my jsme v situaci, kdy tady vidíme různé tlaky na to, že očkování je zpochybňováno určitou částí společnosti. Máme tady teď poměrně přesná data, kdy těch odpůrců očkování je kolem 16% v populaci a to je číslo, které je výrazně vyšší, než tomu bylo třeba před 20 lety, kdy se pohybovalo někde na úrovni 7%. Na druhou stranu, my jsme v současné době společnost velmi otevřená, takže chceme vědět přesná data, chceme vědět, kolik těch komplikací je, a v tomto slova smyslu si myslím, že je to krok správným směrem. Na druhou stranu i vidíme vlastně účinnost toho očkování, a když vezmeme teď úplně poslední data, která vlastně publikoval ÚZIS, které se týkají třeba spalniček, tak oni analyzovali případy, kdy se to onemocnění tady vyskytlo, a víme, že spalničky tady v minulosti prakticky nebyly, teď je tady už máme, a zjistili, že vlastně naprostá většina těch případů, které se vyskytly, nebyla očkována, a v podstatě na tom spočítali účinnost té vakcíny 98%. To znamená, i tato data jsou k dispozici a každý by se individuálně měl rozhodnout, jestli chce být očkován nebo nechce být očkován. Na druhou stranu tady stále máme u těch základních dětských onemocnění, u těch 9 povinnost, a tady samozřejmě je třeba říci, že my nikdy nepostupujeme tak drakonicky, že bychom někoho chytili a s prominutím ho násilně očkovali. Ta povinnost je trochu formální, je tady nějaká sankce, ale ta sankce je v podstatě směšná, 10 000 korunová, a v praxi je minimálně aplikována.
0: Jak si osobně vysvětlujete to, že se vlastně počet těch odpůrců očkování, jak říkáte, víc než zdvojnásobil?
1: Tak my jsme se dostali do nějaké situace, kdy v té společnosti je řada postulátů zpochybňována, začínáme věřit různým konspiračním teoriím, a jedna z takových složitějších věcí byla covidová doba, protože tady jsme zrovna narazili na nutnost používání vakcíny proti respiračním chorobám, které obecně jsou výrazně méně účinné než ostatní vakcíny, když to srovnáme třeba s těmi spalničkami nebo s vakcínou proti hepatitidě A, tak ty respirační mají účinnost někde kolem 60-70%, a u toho covidu byl ještě jeden velký problém, a to ten, že ta vakcína dokázala vlastně navodit protilátkovou odpověď na poměrně krátkou dobu. To znamená, ti lidé byli kryti spolehlivě 3 měsíce, nespolehlivě 6 měsíců, a to se ne každému líbilo, že by se měl takto frekventně očkovat. To znamená, to byl jeden z důvodů, a pak to byl důvod obecně zpochybňování technologie mRNA, kdy někteří tvrdili, že to může ovlivnit jejich v podstatě genetickou výbavu a tak dále. Takže to všechno vedlo k tomu, že tady narůstal počet lidí, kteří vlastně se stávali odpůrci očkování.
0: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s epidemiologem Romanem Prymulou. Personalizované mRNA vakcíny mohou pomáhat v boji proti rakovině. Už je to dostatečně prokázáno?
1: Ano, ta vakcína primárně byla vyvíjena jako vakcína proti nádorům, to znamená, ten její mechanismus byl velmi nadčasový, a je to záležitost, která samozřejmě usnadní boj proti rakovině. Během té covidové éry se ukázalo, že stejný princip lze použít i preventivně proti různým infekcím, a je třeba říct, že ten princip je uplatnitelný u řady jiných vakcín a pracuje se na nich. Problém je, že třeba ve Spojených státech v tuhle chvíli je diskuze, a tak jak vlastně ministerstvo zdravotnictví ve Spojených státech není úplně nakloněno očkování, tak v podstatě omezilo zdroje na výzkum těch mRNA vakcín, ale já si osobně myslím, že princip mRNA vakcín je správný. Je samozřejmě nutné dořešit nějaké situace z hlediska stimulace třeba protilátek IgG4, a pokud my tu vakcínu používáme velmi frekventně po sobě, tak můžeme trpět tím, že ty hladiny jsou příliš vysoké, ale to se netýká běžných vakcín. To znamená, pokud budu aplikovat klasickou vakcínu v podobě mRNA vakcíny, tak já tam nevidím skutečně žádné riziko, a u těch covidových bývá dobré po několika dávkách mRNA vakcíny použít třeba proteinovou vakcínu, a pak to riziko samozřejmě tady nějak dramatické není.
0: Kombinace personalizované vakcíny a imunoterapie snížila riziko návratu melanomu skoro o 50%. Jak to funguje? Jak vzniká očkovací látka na míru?
1: Tak my se skutečně posunujeme tak, že chceme tady dělat personalizovanou medicínu, ale tady je třeba si uvědomit, že to je cesta poměrně nákladná. My musíme zmapovat ideálně genom toho člověka, musíme najít vlastně riziková místa, která tam jsou. Ty se pokusíme nějakým způsobem opravit a snažíme se připravit v podstatě látku, která pro toho člověka může znamenat jasný efekt. Je tady řada terapií protinádorových, které jsou v podstatě velmi blízké imunizaci, kdy vlastně třeba z toho daného organismu si půjčíme jeho lymfocyty, nějakým způsobem je označíme, naučíme je, aby bojovali s tím konkrétním antigenem, s tou poškozenou buňkou a zase vracíme do toho organismu. Takže je opravdu snaha jít cestou individualizované medicíny a my už tady teď vidíme trend v řadě těch různých longevity klinik, které se snaží tento princip využívat jaksi preventivně, ale i z hlediska terapie těch nejzávažnějších onemocnění, to je cesta, která má budoucnost.
0: Když jsme mluvili o této konkrétní vakcíně, probíhá už třetí fáze klinického testování, zatím tady se lék jeví jako bezpečný.
1: Zatím si myslím, že ta data nesvědčí pro nic, co by bylo nějakým způsobem handicapující z hlediska bezpečnosti jeho použití. Dále si musíme uvědomit, a to je ten problém trochu, který vznikl u těch mRNA vakcín, že my máme jiné jaksi požadavky na vakcínu u těch terapií protinádorových, protože tam je člověk bezprostředně ohrožen na životě, takže tolerujeme nějaké i závažnější reakce, které tam mohou být, protože ta vakcína svým způsobem má být záměrně toxická pro ty buňky, které se snaží zničit. Než to u těch čistě preventivních postupů, ta vakcína musí být zcela bezpečná, protože tady nehubíme nějakou buňku v těle, ale snažíme se navodit imunitní reakci, která pro toho člověka znamená v podstatě to, že je ochráněn před agent, který se tam vyskytuje a v žádném případě ho nesmí poškodit, jak si preventivně.
0: Teď je aktuální otázka eboli. Existuje už účinné očkování proti této nemoci?
1: Proti ebole existuje účinné očkování, byť my nemáme ještě úplně spolehlivá data z klinické praxe, protože ta poslední epidemie, která byla v Africe, která postihla asi 28 tisíc lidí, tak vedla k tomu, že se začaly zkoušet různé kandidátní vakcíny. A v uvozovkách bohužel ta epidemie i díky tomu poměrně rychle skončila. To znamená, nepodařilo se prokázat, protože těch subjektů nebylo dostatek, jestli ta vakcína je statisticky významně dostatečně účinná. Ale má se za to, že ano. Problém je, že ta stávající epidemie je na bázi jiného viru a ta původní vakcína proti tomuto viru účinná není. Ale protože už se vědci naučili nějakým způsobem v této problematice se pohybovat, tak se ukazuje, že schopnost připravit tu účinnou vakcínu přímo proti tomuto kmeni je zhruba vzdálená někde kolem 6 měsíců, takže si myslím, že poměrně rychleji budeme mít a teď se pracuje i s umělou inteligencí, to znamená je snaha vlastně nalézat takové sekvence, které budou mnohem více univerzálnější a u té eboli by to znamenalo, že bychom měli vakcínu, která bude fungovat vlastně proti všem variantám té eboli, která tady je.
0: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Hostem byl epidemiolog profesor Roman Prymula, místopředseda České vakcinologické společnosti, někdejší minister zdravotnictví. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: A tím dalším pořadem bude vysílání nočního Radiožurnálu. Začneme zprávami. Je středa 10. června, 4 minuty po půl jedné. Monika Chmilová je u mikrofonu.
3: V uplynulém roce podle OSN dál rostlo násilí židovských osadníků proti Palestincům na okupovaných územích. Tvrdí to závěry Mezinárodní vyšetřovací komise Spojených národů. Osadníkům se podle ní navíc dostává přímé i nepřímé podpory ze strany izraelských úřadů a armády. Za loňský rok osadníci zabili 6 Palestinců a více než 800 jich zranili. To je ve srovnání s předchozím rokem nárůst na více než dvojnásobek. V Bratislavské univerzitní nemocnici se narodila siamská dvojčata. U porodu byli taky experti z Národního ústavu dětských nemocí. Podrobnosti o zdravotním stavu dětí ani matky lékaři zatím nezveřejnili. Siamská dvojčata jsou jednovaječní sourozenci, kteří se během vývoje v děloze neoddělí a po narození zůstávají spojení. V moderní historii Slovenska jsou známé jen 3 případy narození siamských dvojčat. U soudu v kauze Dozimetr v úterý vypovídal pražský zastupitel Adam Scheinherr z Prahy sobě. Právě on na údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku upozornil policii. Před 6 lety podal trestní oznámení, když mu developer oznámil, že odmítl dát 5milionový úplatek. Scheinherr taky řekl, že na něj byl vyvíjen nátlak. V kauze čelí obžalobě například bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček a zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. A brněnští celníci zadrželi 800 kilogramů nelegálního kratomu. Informovala o tom mluvčí generálního ředitelství cel Martina Kaňková. Podle ní jde o největší záchyt v historii Česka. Jestli celníci kvůli nálezu někoho zadrželi, nechtěla mluvčí kvůli pokračujícímu vyšetřování říct. Licenci na prodej kratomu má podle ministerstva zdravotnictví v současnosti stovka firem a podnikatelů. Současná vláda ale chce legální prodej látky zpřísnit.
4: Sport.
3: Tenistka Marie Bousková vstoupila vítězně do londýnského turnaje v Queen's Clubu. Kuděr Mětovovou z Uzbekistánu porazila 2-0 na sety. Na dalším travnatém turnaji v nizozemském Hertogenboschi se na úvod dařilo Barboře Krejčíkové. Mexičanku Zarazovou přehrála 6-1 a 6-2. Sára Bejlek naopak na turnaji končí.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D1 před Humpolcem a za Šternovem a nehoda v Chebu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za Větrným Jeníkovem. Na 96. kilometru stojí nákladní auto kvůli Porsche. Blokuje tam odstavný pruh, na místě už je i dopravní značení. Na D1 do Prahy pak čekejte překážku i za sjezdem na Divišov. Na kilometru 37,5 stojí v pruhu pro pomalá vozidla porouchané nákladní auto. Místo je označené světelnou šipkou. V Praze je obousměrně uzavřený tunel Blanka mezi Letnou a Břevnou. Noční údržba zastavila průjezd také Strahovským tunelem směrem od Blanky na Smíchov. A v Chebu zasahují záchranáři na silnici 606. V Pražské ulici u obchodního centra havarovala dvě osobní auta v křižovatce s Volkerovou ulicí. Průjezd ve směru do centra je proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně zataženo, občasný déšť, v severozápadní polovině Čech místy přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: Tak já už jsem první kávu dneska v noci dopil. Doufám, že i vy máte dostatek energie, pokud vás čeká noční služba nebo už jste na noční službu nastoupili. No a v případě, že nemůžete dneska v noci usnout, tak doufám, že brzy usnete. Středa 10. června, 8 minut po půl jedné. Zdravím vás. V případě, ať děláte dneska v noci cokoliv, tak hlavně, ať je to v klidu a v pohodě.

0: Posloucháte Radiožurnál. Dnešní noc začneme sportem. Fotbalista Lukáš Hortníček prožil nejlepší sezonu v kariéře. S Bragou skončil za nejbohatšími kluby Portugalska Portem, Sportingem a Benficou čtvrtý v lize. V evropské lize s ní český brankář došel až do semifinále a teď se v americkém Texasu připravuje s národním týmem na začátek mistrovství světa.
1: Kluci mi jenom gratulovali, že jsem se dostal do národního týmu, protože přece jenom je to velká věc zase na mistrovství světa.
2: Jenom tři kmenoví hráči Bragy. Švéd Lagerbielke, Rakušan Grilič a Lukáš Horníček budou portugalský klub reprezentovat na letošním mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
1: Oni to znají a vědí, že to prostě jednoduchý a jsem za to jen jako rád, že takovýmhle způsobem, že jsem se dostal ty závěrečné nominace a užal stojí každým to, jak můžu.
2: Hučelo to na portugalských stadionech, kde Lukáš Horníček přiváděl soupeřovi střelce k šílenství. Na jeho západním cípu Pyrenejského poloostrova patřil Horníček k nejlepším brankářům. I proto si ho Braga cení v přepočtu na 750 milionů korun. Tak vysoká je výstupní klauzule. Kdo ji zaplatí, je Horníček jeho. On ale na otázku, jestli bude v Braze i v příští sezóně, říká.
1: Budu. Jo, počítám s tím. Po skončení mistrovství světa vracím se do Bragy, začínám před sezónu a potom samozřejmě uvidíme, co se jako stane v následujících dnech.
2: V těch nejbližších Horníčka čeká nejprestižnější turnaj na reprezentační úrovni. Mistrovství světa, kde bude krýt záda Matějovi Kovářovi. V hierarchii za nimi je Jindřich Staněk. Na tréninku se čeští brankáři zžívají s novým míčem, určeným pro světový šampionát. Jaký je, popisuje Lukáš Horníček.
1: Dobře se chytá, když je větší vlhkost nebo víc prší, tak samozřejmě takový víc nevyzpytatelný, ale na něm vidět, že dobře lítá, kdykoliv ho trefíme jako přímo na artem nebo cokoliv, tak jako je možný, že vážně poletí daleko. Do toho ty střely určitě jsou i budou rychlejší ještě s tou vyšší nadmořskou výškou, takže se na to musíme připravit a ty míče prostě, no, musíme se s nima sežít.
2: Nadmořská výška, to je téma, které se řeší prakticky neustále. V mexické Guadalajáře, kde bude národní tým hrát úvodní zápas šampionátu proti Jižní Koreji, leží stadion v kilometru a půl nad mořem. V takových podmínkách může míč výrazněji měnit směr, jak říkají fotbalisté, může plavat. A to je pro golmany nepříjemné.
1: Určitě, když ten balon poletí na jednu stranu, jestli já ten krok a v jednu v druhou chvíli to změní směr, tak to je pro nás náročný, ale i s tím prostě musíme počítat a musíme se na to připravit a být prostě ready na tu situaci.
2: Dodává Lukáš Horníček, brankář české reprezentace. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 1 hodina. Tady jsou noční zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Druhý cizí jazyk bude pro základní školy povinně volitelný, oznámil to ministr školství. V severoirském Belfastu propukly násilnosti po útoku nožem na ulici. Čeští fotbalisté se před startem mistrovství světa chystají na přesun z Texasu do Mexika a dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moct vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který zaslal ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga ředitelům škol. Žáci by se taky podle něj nemuseli učit angličtinu od první třídy. Chce nechat na školách, jak výuku na prvním stupni zařadí. Školy měly podle nových vzdělávacích programů učit od září 2027. Plaga ale harmonogram odložil o rok. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by měla i s malým týmem zůstat na úřadu vlády, potvrdila to Radiožurnálu. Původně se měla celá rada ze Strakovy akademie přesunout. Na ministerstvo práce a sociálních věcí ale nakonec zamíří pouze část zaměstnanců romské agendy. Podle zmocněnkyně je to výsledek průběžných diskusí s vedením úřadu vlády. Jednat teď budou i s resortem práce, dodává Fuková.
3: Jak bude vypadat komunikace, koordinace a vůbec nastavování té práce, která tu byla započatá více jak 20 let, takže to jsou věci, které nás ještě jako čekají.
1: Fuková taky získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Většina zástupců Romů v radě podle ní rezignovat nebude. V severoirském Belfastu se večera v noci vyostřily násilné protesty. Demonstranti vyšli do ulic po zprávách o pondělním útoku nožem ve městě. Britská policie obvinila z pokusu o vraždu 30-letého Súdánce. Ten měl pobodat jiného muže v obličeji. Napadený muž zůstává v nemocnici s vážnými zraněními. V Belfastu v reakci na to propukly násilnosti. Stovky lidí mimo jiné zapálily auta a autobus městské dopravy. Záběry televize Sky News zaznamenaly taky jeden hořící dům. Úřady a policie v severním Irsku násilnosti odsoudili a vyzvali demonstrující k uklidnění situace. Nový atletický ovál otevřel Sokol Královské Vinohrady v pražských Rýgrových sadech. Místo původního škvárového povrchu je tam teď tartan v béžové barvě. Z původních 4 běžeckých drah se navíc ovál rozšířil na 6. Obnova sportoviště stála 18 milionů korun. Polovinu zaplatil pražský magistrát, říká starosta České obce sokolské Martin Chlumský.
4: Ten atletický ovál dlouhá léta potřeboval výraznou rekonstrukci, nesplňoval parametry pro soutěže a my jsme moc rádi, že vlastně Sokolové, ale i veřejnost má dneska odpovídající podmínky pro tréninky, pro sportování.
1: Sport. Čeští fotbalisté se během dneška přesunou z Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam v pátek ráno odehrají úvodní zápas na mistrovství světa. Nastoupí proti Jihokorejcům. Český velvyslanec v Mexiku Tomáš Harte říká, že soupeři českého týmu budou mít velkou fanouškovskou podporu.
5: V Mexiku je 50 tisíc, nechci říct Korejců, ale Mexičanů s korejskými kořeny, po případě opravdu Korejci, naši čeští fanoušci, kterých doufám, že také bude dost, tak budeme v takovém trochu korejském moři, protože já opravdu si myslím, že jich bude hodně.
1: Zápas Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D4 za Miroticemi a na D1 před Humpolcem. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic se vyhněte překážce za odbočkou na Mirovice a Tábor. Na 72. kilometru máme hlášenou srnu na vozovce. Na D1 z Brna do Prahy pozor na odstavená vozidla. Za Větrným Jeníkovem na 96. kilometru nákladní auto blokuje pruh pro pomalá vozidla. Musí se vybočovat, místo je ale označené. Velmi podobná situace na D1 do Prahy i za sjezdem na Divišov. Na kilometru 30 7,5 stojí v pomalém pruhu nákladní auto. I tam se vybočuje do prostřed. Na D1 počítejte s omezením za Brnem ve směru na Vyškov. Za nájezdem od Brna na kilometru 204 silničáři opravují vozovku v levém pruhu. V Praze počítejte s uzavřenými tunely na městském okruhu. Blanka je mimo provoz obousměrně mezi Letnou a Břevnovem. Strahovský tunel je zavřený směrem od Blanky na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně zataženo, občasný déšť, v severozápadní polovině Čech místy přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a společnost vám dělá Jiří Štefl.
0: Velmi rád. A to v 1:05 ve středu 10. června. Přeju vám klidnou noc a díky za to, že nás posloucháte. V Česku mimochodem startuje festivalová sezóna. Jako první přivítá hudební fanoušky Rock for People. Začne právě dnes a navštívit tenhle festival můžete až do neděle. Kdo v Hradci Královém ve Festival Parku 360 vystoupí, tak i to vám řekneme v nočním radiožurnálu ještě do 13:45.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl. Bless.

0: Pět dnů plných výraznějších rockových tónů, ale i nových objevů. Na letišti v Hradci Králové dnes začíná festival Rock for People. 31. ročník láká třeba na skupiny Iron Maiden nebo Gorillaz. Jedním z hlavních taháků 31. ročníku je vystoupení londýnské skupiny Gorillaz, kterou tvoří především čtyři virtuální animované postavičky. Tenhle multimediální projekt se do Česka vrátí po 9 letech. Tuzemskou premiéru pak bude mít v sobotu americká zpěvačka Halsey. Festival se letos rozrostl o tribunu u hlavního pódia a taky se zvětšil, aby měli fanoušci více prostoru, doplňuje zakladatel akce Michal Tomes.
1: My jsme vlastně po tom loňském roce si uvědomili, že s tou kapacitou 50 tisíc návštěvníků, ne že by to bylo jako úplně kritické, ale už to nebylo tak jako úplně komfortní v některých momentech, takže jsme vlastně rozšířili areál docela významně na úkor kempu a tam bude celá nová zóna, včetně stage, jídelního koutu.
0: Rock for People až do pozdního nedělního večera nabídne i vystoupení českých interpretů. Fanoušci se mohou těšit na Bena Kristová, skupinu Tata Boys nebo Šimona Opa. V pátek to pak bude i koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Jiří Štefl, Radiožurnál.

0: zpěvačka Miley Cyrus tady u nás ve vysílání nočního radiožurnálu. Za chvíli bude půl druhé a další téma. Podle odborníků je to začarovaný kruh. Závislosti často vznikají kvůli složité sociální situaci a naopak špatné zázemí může vést k závislostem. Právě pro lidi se závislostmi a psychickými problémy teď vzniklo v Praze nové centrum duševního zdraví. Přináší komplexní léčbu, která jim pomůže s návratem do běžného života. Nejprve ale musí pochopit, v čem je jejich problém.
1: Přivedla mě sem závislost na kratomu, kdy jsem užíval až 120 gramů denně. Vlastně tu neschopnost se soustředit, dodržovat jakýkoliv denní režim. To všechno neslo takové komplikace, že jsem kvůli tomu ani nezvládl mít všechny doklasifikace splněné ve škole, takže jsem se rozhodl, že s tím něco musím dělat, protože mi to ničí život.
2: Přibližuje 19-letý středoškolák Radek, jeden z prvních pacientů Pražského centra duševního zdraví s akcentem na závislosti, který až tady pochopil, že jeho problémy mají hlubší kořeny.
1: Hlediska mé rodiny, způsobu mé výchovy, jak vlastně mě to pak ovlivnilo v životě, konkrétně z dodržování režimu a osobní vůle, která vždycky stála na mých jako bedrech, a ten kratom to totálně zničil, takže jsem si tady uvědomil, že ten režim, který tady mám, je ta jedna z nejvyšších priorit, kterou musím zavést i v osobním životě.
2: Právě špatná sociální situace a závislosti jdou často ruku v ruce, ať už jde o alkohol, drogy anebo hazardní hry. Potvrzují to zkušenosti Michala Mijovského, přednosty kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.
3: Z jedné strany se musíte léčit z té závislosti a vedle toho vlastně s vámi někdo musí řešit právě to, že vám vlastně nikde nedají práci, nemáte čistý rejstřík a podobné věci. A to je například něco, na co v běžném zdravotnickém provozu vlastně není ta kapacita na to, abyste tohle s pacienty mohla řešit dohromady.
2: Ale právě na to je prostor v novém centru, které je určeno pacientům s takzvanou duální diagnózou, tedy závislostí a duševním onemocněním. Jejich problémy individuálně řeší tým odborníků, kde je psychiatr, adiktolog, psycholog, ale také sociální pracovník anebo nutriční terapeut. Komplexní způsob léčby zvyšuje pravděpodobnost, že se člověk vrátí zpátky k běžnému životu.
3: Prostě ten člověk uvnitř toho léčebného procesu v momentě, kdy narazí na ten sociální problém, tak ho to velmi často skopne doslova vlastně o to partro zpátky. A pokud nemáte šanci ho tam podržet, pomoci mu s tím, tak v zásadě vlastně zhodíte všechny ty peníze, které stojí ta léčba a ta práce všech těch lidí, kteří se na tom podílejí, to všechno jde vníveč bez té sociální části.
2: S primářkou kliniky adiktologie Miroslavou Mašlániovou teď jdeme tady na zahradu kliniky, která je v Praze na Karlově s nádherným výhledem na Vyšehrad. Tady v té zeleni je spoustu laviček, takže i to je místo terapii.
4: Ano, ono samotná, ta zeleň, vlastně stačí člověku, aby se zapozeral a já si myslím, že působí velmi uklidňujícím dojmom. Jsme tam všetci rádi a vlastně aj to je součást také jako zamestnáte ruky, vypněte hlavu. Takže to pacienti hodně kvitují a některé terapeutické aktivity, relaxace, psychoterapeutické skupiny bývají taky venku.
2: Takže těch možností, jak pomoci lidem s duševními chorobami, je opravdu hodně.
4: Je to hodně, vlastně my se fakt jako snažíme zamerať na celkovou kvalitu života, kde patří ten well-being, jo, zdravé stravování, zdravé vzťahy, zdravé fungování v tom životě. Někdy nie je aj cieľom len ta abstinencia, vlastně ta léčba je k tomu prostředok, ale respektujeme vlastně potřeby individuálně klientů a si myslím, že každý si tu přijde na svoje a každý si tu nájde to, co sám potřebuje nejvíc a my to podporujeme naozaj tím individuálním přístupem.
2: Protože to je základ v centrech duševního zdraví a v tomto případě se zaměřením na závislosti. Z kliniky adiktologie Všeobecné fakulty.

0: Užijte si díky Radiožurnálu další napínavý příběh propojující historická fakta s dávnými legendami, rodinným tajemstvím i detektivní zápletkou. Vypravte se za templářským pokladem na Moravský hrad i do Skotska. Sledujte, jak mladá lingvistka a historička Afrodita Rossová vyřeší vraždu na Skotském hradě díky svým odborným znalostem, schopnosti logicky uvažovat a obstát pod tlakem. Druhý díl nové románové řady Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: A teď je půl druhé. Zprávy s Monikou Chmilovou.
2: Spojené státy provedly několik úderů na Irán. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM je označilo za sebeobranu v reakci na sestřelení vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je reakce americké armády silná. Sestřelení vrtulníku ale Teherán odmítá. Iránská státní televize po amerických úderech hlásí výbuchy v jižním Iránu nebo na ostrově Kašm. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi na sociální sítě X napsal, že žádný americký útok nezůstane bez odezvy. Jejich evropské části Ruska i anektovaný poloostrov Krym se potýká s nedostatkem pohonných hmot. Před čerpacími stanicemi se kvůli tomu tvoří kilometrové kolony. Způsobuje to taky nedostatek základních potravin v obchodech na poloostrově. Zasažená oblast pravidelně čelí ukrajinským úderům, které cílí taky na silniční tahy a železnice. Podle ukrajinských dronových vojsk se provoz nákladních aut z Ruska na Krym za 2 týdny snížil o 70%. Zemědělství a letošní sucho, to bylo jedno z témat úterní schůzky prezidenta Petra Pavla s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD. Letošní jaro je zatím podle statistik nejsušší od začátku měření a zemědělci čelí poklesu úrody i tlaku na ceny komodit. Podle Šebestiána proto diskutovali s prezidentem i o tom, jak podpořit ty, na které sucho už teď dopadá nejvíc. A Karlovy Vary zahájily přestavbu bývalé ubytovny v městské části Drahovice na nájemní byty. V 8podlažním panelovém domě jich vznikne 62. Projekt za 145 milionů korun město uhradí z dotace a taky z úvěru od Státního fondu rozvoje investic. Pravidla pro přidělení bytových jednotek schválí příští týden zastupitelé.
3: Sport.
2: Hokejisté Vegas budou za necelou půl hodinu hostit Carolinu ve čtvrtém utkání finále NHL. Domácí Golden Knights vedou v sérii 2-1 na zápasy a v jejich dresu taky hraje český útočník Tomáš Hertl.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 před Humpolcem a omezení na pražském okruhu za Lochkovem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za Větrným Jeníkovem. Na 96. kilometru stojí nákladní auto kvůli poruše. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla, je to ale označené a dobře viditelné. Na D1 čekejte omezení za Brnem ve směru na Vyškov. Za nájezdem z Ostravské ulice na kilometru 204 a silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se připravte na omezení za Lochkovem. Mezi 15. a 16. kilometrem silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Je tam snížená rychlost, je to teď plynule průjezdné. A v Praze dnes v noci neprojedete částí tunelu Blanka mezi Letnou a Břevnovem. Noční údržba zastavila provoz i ve Strahovském tunelu. Ten je dnes v noci neprůjezdný směrem z Břevnova na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme převážně zataženo s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
1: Vláda v pondělí projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Na záměru převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet nic nezměnila ani včerejší schůzka koaličních politiků s řediteli Českého rozhlasu a České televize. Detaily kolem 3/4 na 2.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Joan Osborne ve vysílání středečního nočního radiožurnálu. Za půl minuty bude 2:45. Vláda dál počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vyplývá to ze včerejší schůzky koaličních politiků s řediteli obou veřejnoprávních médií. Těm by měl kabinet v pondělí říct, s jakými částkami budou od příštího roku hospodařit. Detaily už řekne redaktor Josef Číš z domácí redakce. Vítej, dobrý den.
1: Dobrý den. Oba ředitelé uvedli, že na schůzce předložili argumenty proti záměru zrušit poplatky za veřejnoprávní média. K žádné dohodě podle nich ale nedošlo a ani se nediskutovalo o finančních prostředcích, se kterými by měla dál hospodařit, říká ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Já myslím, že vládní koalice má tak silnou většinu, že pokud bude chtít cokoliv prosadit, tak to prostě tou silou a tou mocí prosadí. A já pak samozřejmě s tím rozpočtem budu muset hodně pracovat. Ale pro nás zůstává pořád to, že já na žádný kompromis ani žádnou dohodu nemohu přestoupit. Pro mě je důležité samozřejmě, pokud by nebyl zachován systém poplatků, pak bojovat samozřejmě za tu částku, aby ta výše byla adekvátní.
1: Zákon, kterým se mají zrušit poplatky, má předložit vládě v pondělí ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten po schůzce uvedl, že veřejnoprávní média by po změně financování neměla finančně utrpět. Česká televize a Český rozhlas podle něj budou financované z rozpočtu ministerstva kultury.
0: Koalice chce ty změny prosadit od příštího roku. Josefe, je podle koalice reálné, že se to podaří stihnout?
1: Podle ministra Klempíře ano, stejně se vyjádřil taky ministr pro sport a předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný. Podle něj totiž ten nový zákon už připomínkovým řízením projít nemusí.
3: Už není potřeba, protože ten stav, původní zákon připomínkovým řízením prošel, čili teď už půjde přímo do vlády a pak ne do sněmovny. A jediné, co musí vyřešit vláda jako celek, je výši toho financování.
1: Doplním, že původní návrh zákona o médiích veřejné služby se vláda rozhodla nevyužít na konci května. K předloze ministra kultury Klempíře se totiž sešly 400 připomínek a kritizovala ho média, odborná sféra nebo ministerstva.
0: Jak se na avizované změny dívá opozice?
1: Ten postoj opozičních poslanců je neměný. Podle Pirátů se snaží vládní koalice ovládnout Český rozhlas a Českou televizi. Předseda ODS Martin Kupka pak kroky současného kabinetu označil za chaos.
4: To opravdu ukazuje nejenom na nekompetenci, ale opravdu na úplný chaos v tom, co vlastně vláda chce dělat s veřejnoprávními médii. A skrývá se tím zatím jediné, snaha prostě veřejnoprávním médiím nasadit náhubek a vyvolat na ně patřičný ekonomický.
1: A podobně se na síti X vyjádřil například i předseda Starostů Vít Rakušan nebo předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
0: Vláda tedy v pondělí projedná změnu financování veřejnoprávních médií. I tohle budeme ve vysílání radiožurnálu sledovat. Teď jsme detaily a další vývoje řekli s Josefem Čížem z domácí redakce. Děkuju, hezký den.
1: Díky, naslyšenou.

0: host Radiožurnálu.
1: Kapela Vohnout slaví výročí a sfoukává letos 30 svíček na dortu. A tak o tom napsala knihu a rovnou ji natočila i jako audioknihu. Jak moc za tu dobu narostlo riziko chycení za triko a jaké historky se do knihy raději nevešly. Hostem Radiožurnálu bude člen skupiny Vohnout Matěj Homola.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Monika Chmilová a zprávy.
4: Koaliční poslanci navrhují změnu zákona o střetu zájmů. Slovenští novináři zakládají novou profesní organizaci, má je mimo jiné hájit před útoky politiků. Cenu Guta Jarkovského za nejhodnotnější výkon získal od sportovců rychlobruslař Jílek. A dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Zákon o střetu zájmů, známý jako Lex Babiš, by se mohl dočkat zmírnění. Novelu v úterý vložili do sněmovního systému koaliční poslanci v čele s Radkem Vondráčkem z hnutí ANO. Nově by firma člena vlády nesměla dostat výhradně nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva, v jehož čele stojí. Podobné by to bylo u veřejných zakázek. Podle místopředsedy opozičního hnutí STAN Karla Dvořáka jde o účelovou změnu.
5: Bohužel to souvisí s tím, jak o svém střetu zájmu mluví Andrej Babiš. Teďka nám vlastně tímto prostřednictvím svých věrných říká, že radši změní zákony Česka,